No. Tak co? Co nám povíme? Nic nám nepovíme? Chyba. Že, Klásek? Tak co o tom víte? No, vy toho přece vždycky tolik víte, že byste najednou nevěděl. To bych se divil, Klásek. Ani nevíte, jak bych se divil. Víte, jak bych se divil, Klásek? Divil bych se tak, že bych se víc už ani snad divit nemohl. Divíte se tomu, Klásek? Leda, že by ani Klempera nevěděl, to bych se divil ještě víc. Tak co pak ví Klempera? Neví nic? Ano, neví. Klempera tady prostě sedí a permanentně neví. Tady nikdo nic neví. Najednou nikdo nic neví. To je zajímavé. Morávek, že je to zajímavé? Ale to je všechno tím, mládenci, že já vám neustále nastavuji pouze svou laskavou tvář. Ale nemyslete si, já dokážu být také jiný. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přiléhavou přezdívku. Zná ji náhodou někdo? Z doslechu třeba? Nezná. No možná, že je to pro vás lepší. A teď mi to hezky, Milánkové, povíte. Budil, uřídil, jech. No, jak chcete. Času máme dost. Dívejte se, za 10 minut přijde pan ředitel. Záleží na vás, co mu řeknu. Tak už neblbněte, mezuláni. Podívejte se, každý vtip ztrácí časem na účinnosti. Ztratí se třídní kniha, prosím, je to studentská legrace a já mám pro studentskou legraci pochopení. Také jsem býval student. Jenomže chlapci, vždyť my tu třídní knihu hledáme již 7. rok. A to už nezlobte se, to už pomalu přestává být vtipné. Já vím, vy si říkáte, naštveme tříďasa. Jen si nemyslete, já vím moc dobře, že mi říkáte tříďas. Tříďas ví všechno. Tříďas dokonce ví, že vy nechcete naštvat jenom tříďasa. Vy chcete naštvat taky páprďu, že jo? Však já vím, komu říkáte páprďa. My mu tak taky říkáme. Jenomže chlapci, koho tím ještě dneska chcete štvát? Vždyť už je to každému putna. Zrovna dneska ráno mě zastavil na chodbě pan ředitel. A povídá mi, tak co, pane kolego, ještě pořád myslíte na tu třídní knihu? A já mu povídám, víte, že si na ní, pane řediteli, někdy ani nevzpomenu. To už jsem vám chtěl dávno říct, povídá pan ředitel, vykvajzněte se na ní. Slyšíte, vykvajzněte se, řekl. No tak, ještě si myslíte, že tím někoho naštvete? Jo, víte, čím byste nás doopravdy, ale tady doopravdy naštvali? Kdybych jednoho dne takhle vešel do třídy a třídní kniha z ničeho nic ležela tady na tom stole. To vám řeknu, to bych tedy měl vsteka. Jenomže to by na vás bylo asi příliš vtipné, že? No, vy tak na nejvíc šups, strčit někam třídní knihu a dál už jste nedorostli. Nebo snad ano? Ne. Řeknu vám, ale že bych tedy měl vsteka, kdyby tu tak ležela, jako ten první týden před léty. Hošek, dej tady na třídu chvilku pozor, já se na okamžik vzdálím.

0: Vy jste tupá, odporná, deprivovaná hovada. A já nebudu brát ohledy. Nebudu na nikoho, ani mě nenapadne. Přečtu vám oběžník pana ředitele. Oběžník pana ředitele. Na vědomí všem kvartám, kvintám, sextám, septimám a oktávám. Oktávám číst nejméně 3 dny. 3 dny před písemnými maturitními zkouškami. Ostatním třídám přečíst i hned, nejlépe na začátku první vyučovací hodiny, kdy lze na každém vyžadovat plné soustředění. Nečíst třídě 7C, která je na školní exkurzi v pivovaru. Třídě 7C přečíst v první možné vyučovací hodině po návratu z pivovaru. Žáci, v poslední době dochází na naší škole k nepěkným jevům. Ve všech třídách nacházím po odchodu tříd papírky v lavicích. Neplatí pro třídu 7C, která je na školní exkurzi v pivovaru. Členy učitelského sboru, zdraví žáci. Ledabile. No. Při odchodu ze školy se žáci strkají. Ve třídě 5A se ztratila cvička. Ve třídě 7E je v hodinách dějepisu nesnesitelný zápach. A v 8C postrádáme již 7. rok třídní knihu. Vidíte? Už si toho všiml. Každá třída nám nějak narušuje čistý štít školy jako celku. Jedině o třídě 7C, která je na exkurzi v pivovaru, nemohu říci nic pozitivního ani negativního. A to je opravdu málo. Posaďte se, ředitel školy. Tak, a teď už nechte všech hloupostí a dejte sem tu třídní knihu. Co říkáte? Že bychom to takhle smetli ze stolu? Co? Chlapi! Dobrá. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přilehavou přezdívku. Původně se mám ji nechtěl říkat, abych vás neděsil, ale když si o to doslova koledujete, tak já vám ji tedy povím. Víte, jak mi říkali? Říkali mi, strašný Láďa! Tak, teď to víte a já budu počítat do 10. Pouze do 10. 1, 2, 3. Přestává všechna legrace od teďka. Ano? 3. Chlapci, nehrajte si s Láďou. 3. Vstyk!
1: Pane kolego.
0: Ano?
1: Jeden žák se vám tam vzadu hýbe. Posaďte se. Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
0: No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
1: Ale, to je mi pěkné.
0: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
1: Co to slyším? Ve třídě, která se tak pěkně učí? To nemůže být nic vážného, ale na nějaká maličkost.
0: No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct.
1: Ale jděte, pane kolego, snad ono to nebude tak hrozné.
0: No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, zlý, pane řediteli, nepěkná věc.
1: Ale ne.
0: Už je to tak, pane řediteli.
1: Pane kolego, řekněte. že vy to trošičku přeháníte.
0: No, pane řediteli, nepřeháním, jen se zeptejte žáku, jestli přeháním. No, žáci, řekněte tady panu řediteli, jestli přeháním. Že nepřeháním.
1: Ale přeháníte.
0: Ale nepřeháním.
1: Ale přeháním.
0: Opravdu nepřeháním.
1: Ale přeháníte.
0: Tak trošku jsem si zapřehánil.
1: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak před třídou otevřeně, ale tentokrát to, teďte chlapci, trošičku, malinko přehání.
0: Hrozně, mě to mrzí, pane řediteli. Ale nemohu s vámi tak úplně souhlasit.
1: Trošku.
0: Ne.
1: Trošičku.
0: Ne, ne.
1: Docela malinko. Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlobte. Podívejte, jak jsou celý zaražení. Podívejte
0: ne,
1: se.
0: Ne, pane řediteli, já to nemohu brát na lehkou váhu.
1: Podívejte, jak se na vás dívají.
0: A takhle oni koukají pořád.
1: Vždyť ty jejich oči přímo říkají, už se na nás, pane učiteli, nezlobte. My už to, pane učiteli, víckrát neuděláme.
0: Ne, ne, pane řediteli, vy jste na ně příliš laskavý.
1: Udělejte mi to kvůli,
0: rád
1: pane
0: bych,
1: kolego.
0: Ale nejde.
1: No tak, pane
0: kolego.
1: Kdybyste
0: věděl, pane řediteli, co provedli, ani byste se za ně nepřimlouval.
1: Ale jděte, co pak?
0: No, pane řediteli.
1: Co pak provedli?
0: Přihořívá.
1: Ne!
0: Ano.
1: Skoro mi naháníte. No tak povídejte.
0: Mám. Mám to tady před panem ředitelem naplné... Naplno říci.
1: Tak už mě pro boha nenapínejte.
0: Tak, vzpomínáte si, pane řediteli, jak se nám před 7 lety ztratila třídní kniha?
1: Ano, jistě už je dávno na světě.
0: No, pane řediteli.
1: Cože?
0: No, pane řediteli.
1: Chcete snad říct?
0: Zde se ptejte.
1: No tohle to teď. Úroveň! Tak honem. Kdo z vás to vzal? Kdo vstane a řekne, já to byl, pane řediteli. Ale už se to nikdy čestné slovo. No, Zdeňku. Tak Zdeňku, snad alespoň vstaneš, ne? Pane kolego, jak pak to vychováváte své žáky, že ani nevstanou, když s nimi mluví ředitel?
0: Prosím, pane řediteli?
1: Jak se jmenuje ten drzoun?
0: To je Josef Říha.
1: A to je mi pěkné. Proč pak nevstaneš, Zdeňku, když tě volám? Co? Jsem tady snad pro srandu? Tak, ale teď už se opravdu žerty stranou tohleto. Už mě to na mou duši žádná legrace. Pane kolego, dejte mi seznam žáků. Brázda, Budil, Crha, Čepelák, Dejmek, Hošek, Hrdlička, Chalupa, Jech, Jirotka, Klásek, Klempera, Morávek, Nechutný, Nepevný, Netěsný, Neres, Řezní, Říha, Smolík, Svist, Ševel, Tvaroh, Uřídil, Veškrna. No jak chcete. Času máme dost. Pane kolego, sepište mi jména žáků, kteří odmítají povědět o třídní knize. Výchovná práce v této třídě se mi nelíbí. Za to, jací jsou žáci, odpovídá učitel, ne žáci. Výsledky jeho výchovného působení na třídu se také obrazí v mém závěrečném hodnocení. Za to, jaký je učitel, odpovídá učitel, ne já. Máte svého učitele rádi a tak tomu škodíte. Každý ať přičítá vinu sobě, ne učiteli. Pan inspektor je už na cestě sem. Je s vámi krajně nespokojen. I s tebou, Zdeňku. Jakže se jmenuješ?
0: Josef Říha.
1: Budeš zapsán do seznamu na první místo. Pane kolego, dejte mi seznam. Zde hleďte. Ustoupit není kam. Začněme znovu čistý list. No tak, jsme přece chlapi, víš, Zdeňku? No vida, tam se někdo hlásí.
0: Ne, pane řediteli, to je veškrna.
1: No a proč ne veškrna? Výborně veškrno.
0: Protože veškrna.
1: No. Náhodou ho potká pan inspektor na chodbě a jak to bude vypadat?
0: Až potom veškrno.
1: A nikdo jiný se nepřihlásí? Nikdo? Dobře. Přečtu vám oběžník pana inspektora. Oběžník pana inspektora. Připomínky k práci v kůlně a na pozemku. Co vidíme na poli na jaře? Příroda ožila. Zemědělci začínají práci na širokých lánech. Někteří orají a vláčejí. Jiní sejí čočovici. Jirka má dědečka v lihovaru. Dědeček vypravuje. Když jsem byl mladý, nakládal jsem bedny, sudy a klády. Bedny byly plny droždí, sudy byly plny lihu. Po cestě z roboty jsme zpívali koledy. Vypište z článku, co vidíme na poli na jaře, slova, která mají po měkké souhlásce měkké i. Vypište z článku, dědeček vypravuje slova z dytiny. Rozhovořte s žáky o tom, jaký význam přikládá naše škola učebnímu předmětu práce v kůlně a na pozemku. Inspektor.
0: No tak, chlapci, slyšeli jsme tady z úst našeho pana ředitele slova našeho pana inspektora. A já myslím, že teď už všichni chápeme a že se nenajde nikdo, kdo by pana ředitele z úst pana inspektora zklamal.
1: Myslíme to s vámi dobře, chlapci. Mluvím teď s vámi jako otec. Přijde pan inspektor a bude kravál. Máte to zapotřebí?
0: Já myslím, chlapci, že teď je to úplně jasné. Nyní jde vlastně o to, kdo z nás teď, ale teď, první vstane a uleví svému svědomí. Tak kdo to bude, chlapci? Kdo si uleví? Nech toho vyškrnul vlastně.
1: My se tady s vámi moc mažeme. A to je chyba. Člověk s vámi jedná jako otec a vy si toho nevážíte. Ano. Vždyť já vás mám rád! Proč myslíte, že tady na vás řvu?
0: Nezneužívejte dobrého srdce, pana ředitele. Jste přece rozumní chlapci.
1: Rozumní chlapci? Toto jsou rozumní chlapci? Říkáte to tady jeden vedle druhého? Samý debil nebo blbeček? Se podívejte do zasedacího pořádku. Debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček. Akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.

0: Tam se vám jeden žák hlásí.
1: Ne, pane řediteli, to je veškrná.
2: Sedejte, bytomče.
0: Prosím vás zeleně, prosím vás fialově, nebo to je možné všecko stejný. Pořád na tebe zírá stáro tupých obličejů. Herr Gotthimmel. A pan inspektor za dveřmi. No prosím. Styk!
3: Pane kolego, jeden žák se vám tam vzadu hýbe. Pokračujte, prosím.
1: Posaďte se, chlapci.
2: Co vy, Vicente?
0: Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
1: No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
0: Ale, to je mi pěkné.
1: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
0: Co to slyším? Ve třídě, která se tak pěkně učí, to nemůže být nic vážného. Leda nějaká maličkost.
1: No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct.
0: Ale jděte, pane kolego, snad ono to nebude tak hrozné.
1: No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, nepěkná věc.
0: Ale ne.
1: Už je to tak.
0: Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlob.
3: Pokračujte, prosím.
0: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správně.
3: Kolegové, ano. Podržte mi tady tu hadičku a klidně pokračujte, nenechte se rušit.
0: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak přetřídou otevřeně, ale tentokrát...
3: Už se to točí.
1: Netočí, pane inspektore.
3: To není možné. Opravdu se to netočí?
0: Netočí, pane inspektore.
3: Tak to tu máte nějaký zkažený vzduch.
1: Ale ještě včera se tu větralo.
3: Jako bych tu nebyl. Klidně pokračujte.
0: Tak co, kolego, třídní? Co vaše třída?
1: Učí se dobře, to nemohu říct.
3: Už se to točí?
1: Točí, pane inspektore.
3: Tak sláva.
1: Z ničeho nic se to začalo točit.
3: Sláva, pokračujte, kolegové, pokračujte. Jako bych tu nebyl.
1: Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
0: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct.
1: Ale, to je mi pěkné.
0: No, pane řediteli.
3: Tak, hotovo.

0: kamenní skříň, kterou zde vidíte, vyrobili při práci v kůlně a na podzimku žáci školy v Maleticích. A co vaše třída?
1: No, pane inspektore, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
0: Často se setkávám s tím, že se práce v kůlně a na podzimku na školách podceňuje.
1: Učí se dobře, pane inspektore, to nemohu říct, ale máme tady jednu takovou nepěknou, ošklivý případ.
0: A přitom je to předmět stejně důležitý, jako třeba psaní tvrdého a měkkého i.
1: Nechci ani pomyslet, co vám pan inspektor řekne.
0: Práce v kůlně a na podzimku se na školách podceňuje a najednou prsk, začnou se ztrácet čepice.
1: Také tu máme jeden takový ošklivý, a neváhám říci, pane inspektore, zlá, zlomyslná, ošklivý případ.
0: Ve Vyškově se během jednoho jediného týdne v jedné jediné třídě ztratili 4 čepice.
1: To sedlo, chlapci. 1-0 pro pana inspektora.
0: 3 vlněné pletené a 1 plátěná se štítkem.
1: A jsme na lopatkách. Pane inspektore, hledáme ji už 7. rok a nikdo se nechce přiznat.
0: No, to je mi hrdinství.
1: Tak.
0: Vždyť se mohou nastydnout.
1: Věnovali jsme se této třídě, jak jsme mohli, pane inspektore. Vyhlásili jsme například celý týden pravdomluvnosti.
2: Ano, včera nám to skončilo, už je o toho pokoj.
1: Nebo soutěž stále utřená tabule, ale po třídní knize, jako když se zem slehne.
0: No prosím, ke všemu ještě třídní kniha.
2: Teď jste to tady pěkně vystihl, pane inspektore.
0: Ve Vyškově se ztratili 4 čepice. 3 vlněné pletené a 1 plátěná se štítkem. Chlapci.
1: Vůbec nedivím, že se na vás pan inspektor zlobí. Na jeho místě bych se zlobil ještě víc.
0: Tak, kdo pak tu má jedničku schování?
1: No tak, vyskoč, Zdeňku.
2: Josef Říha má 2, pane řediteli.
0: No, to je 1. A co ti ostatní?
2: Ostatní mají 3.
0: 3 je přece také docela pěkná známka. Dokažte, že si ji zasloužíte.
1: Pozor, chlapci, teď jde o 6 třídy.
2: Tak, budilek, lásku, jechu. Hrdličko, ty také nic.
1: A to je mi pěkné.
2: Tak co je to dneska s vámi, chlapi?
0: Tak a teď si to spravte. Ve Vyškově zbudovali stravnatého pruhu před školou školní zahrádku. A předtím se jim tam ztrácely čepice. Všechno jde.

0: kolegové, nechci dělat předčasné uzávěry, ale tak slabou reakci na tak silné výchovné působení jsem nečekal. Hudební skříň, kterou vyrobili při práci v kůlně a na podzimku žáci školy v Maleticích, je to nejmodernější, co v kraji máme. Co byste po mně chtěli?
1: Přiznávám, pane inspektore, že jsem neodhadl dostatečně správně pedagogické schopnosti zde pana třídního. Povedu tuto třídu nadále sám.
2: Já jsem nikdy učit nechtěl, pane inspektore. Řekli, pojď mezi nás, tak jsem šel.
0: No tak. Tady máte kapesník, no pořádně. Nemělo by smyslu pro jeden neúspěch házet pana třídního do žita. Ve Vyškově se ztratili 4 čepice. No a vidíte, dnes mají před školou zahrádku.
1: Ani my se nenecháme zahanbit, pane inspektore. Přinesu z domova vlastní semeno.
0: Takovou pěknou školu máte, starostlivého pana ředitele, pečlivého třídního a po čepicích, jako když se zem slehne.
1: Tak, chlapci, dost hloupostí, nebo nepřejte si, jak vám pan inspektor zahraje.
0: Mám tu ještě zvony svatoštěpánského domu, ale to až za odměnu.
1: Slyšíte, chlapci? To si přece nenecháme ujít. Kdo bude první? Zdeněk?
0: Tamhle se vám jeden žák hlásí.
3: Ne, pane inspektore, to je Veškrna.
0: No a proč ne? Veškrna. Výborně Veškrna.
1: Pardon, já bych vám vysvětlil.
0: Totiž on
1: jak jste to říkal s tím Veškrnou? Jste poslal opěšník?
0: Tak to ne, to někdo jiný. A Veškrna ať nikam nechodí. To by nešlo tohleto, aby se nám tu žáci promenovali po chodbách právě ve chvíli, kdy má přijít sám pan zemský školní rada.
1: Veškrno, vydrž to ještě. Chlapci, mám pro vás návrh. Dejte sem třídní knihu.
0: A ty 4 čepice.
1: A já vám slibuju, že pana zemského školního radu uprosíme. Ani sem nevkročí. Pozveme ho do zborovny na malé pohoštění a nějak už to zařídíme. Co tomu říkáte? Plácneme si? No, konečně.
3: Stále Veškrna.
0: Nedá se nic dělat. Přečtu vám oběžník zemské školní rady. Oběžník zemské školní rady. Zemská školní rada upozorňuje všechny školské pracovníky, že nebude nadále možné poskytovat zálohy na služební cesty předem. Počínaje dnem 23. října vyplácejí se zálohy zásadně 5. den předchozího měsíce nebo 2 dny po následujícím týdnu. Klaus Václav, účetní.
1: No tak, chlapci, slyšeli jsme tady z úst pana inspektora hlas samotné naší zemské školní rady.
0: A já... Styk!
4: Posaďte se, chlapci!
0: Posaďte se, chlapci. No, žáci, řekněte něco tady panu zemskému školnímu radovi. Nestyďte se, nebo mu něco zaspívejte. Tak co? Kdo začne? No, snad nechcete, abychom vám pomohli, to by byla ostuda.
1: No, to by tedy byla.
0: Tak co? Neznáte nějakou? Že bychom jim pomohli, pane řediteli, pan učitel také jistě nezůstane pozadu. Tak? Okolo.
5: Okolo frýc, po celé zahradě,
3: Pane inspektore, přibližně okolo čeho?
0: Okolo Suče.
5: Okolo Suče voděnka teče.
0: Okolo Suče.
5: Okolo Suče voděnka teče.
0: Skázal mi můj milý, že už má nechce.
5: Skázal mi můj milý, že už má nechce.
0: Kdy? To je ale hanba. To jsme vlastně odspívali já s panem ředitelem. Tak zkusíme to jinak. Kdo je tu nejlepší zpěvák, pane učiteli?
1: Proč ta nemístná skromnost, Zdeňku? Pane zemský školní rado, Zdeňka já pamatuju už z první třídy. Ten chlapec vám vůbec neměl sluch. Při hodině zpěvu jsme z něho nedostali to. Zdeňka já pamatuju už z první třídy. Ten chlapec vám vůbec neměl sluch. Při hodině zpěvu jsme z něho nedostali tón. A vidíte, ve čtvrtém.

0: učí se dobře, to nemohu říct.
1: A také, jak jste ukázněni.
0: Jedině tak se na to musíme dívat, chlapci, jedině tak. Nevím, jestli teď se mnou pan zemský školní rada bude souhlasit. Možná, že teď něco plácnu.
2: Ale to snad.
0: Tak, kdyby náhodou, tak ať mě pan zemský školní rada laskavě popraví. Ale
2: pozor, jste řekl popraví?
0: Laskavě popraví? Myslím si, že to všechno děláme nakonec hlavně kvůli sobě.
1: Ano, nevím, jestli jsme to tak správně, pane zemský.
0: Možná, že se na to díváme jenom z našich uzoulince profesionálních, že nám chybí jakýsi takový ten váš, víte, takový ten širší, takový ten, abych tak řekl, celorakousko-uherský, jemně nakrájený.
3: Ano, ano, ano.
1: Ne, ne, ne. Bylo by snad nejlíp, kdyby sám pan zemský školní rada Mihulem mohl. Mohli, prosím.
0: Na co ještě čekáte? Pan zemský školní rada nám dal svou svačinkou pokyn, vytáhněte si také svoje svačinky a všichni pěkně na vzduch.

znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že? A jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná. Jsem. A máš jeho fotografii. No mám, ty ukáže tu fotku. Jseš pitomá, tě to netopír. A ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že? A ten doktor říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no, mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že ta paní kojí, jak je to takový menší, tak jí prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hamatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak skrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, tak vole. Tak malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? A říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. Tak proč si ho zežrala? Že? Tak vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, prosím, mladý muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. Se takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mi dejte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná pod prusenko, to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to... Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelévá jednu skumavku do druhé.

Ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. On říká, no to u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, jak ti to ukáže, jo? Ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč si přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutálili z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? On říká, nic. On říká, dobrý, beru. Taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo, že její starší manžel jí to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že jo, chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nechce, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že manžel se takhle na ní podívá, říká, no na to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit. Manželka doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš, a no, chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a byla tma, tak by mě někdo neznásilnil. Říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš? On říká, dobře, a co ty? No, budu mít dítě. On říká, s kým? Já nevím, asi nemůžu otočit, že? Tak tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že? A ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení. On říká, no, nedělá, kdo má ty blbý keci od rána večera poslouchat, že? Bezdomovec přiběhne zděšený doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, se vadí vám to nějak? No, nevadí, ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se, máš hrb? A říká, mám. No takhle, chrámst, už nemá žerb, on si šáhne, skutečně nic, tak jása, běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu, tak on se taky osmělí, jde tam, zase se mu zjeví ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš hrb? Říká, no nemám, tu máš. Takže nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že, a tam jenom manžel s dětma, on na něj nemíří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu, tak Bůh, první fakan mrtvej, že, tak už mi řekneš, kde máš manželku, neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu, Bůh, druhý dítě mrtvý, že, tak už mi řekneš, že máš manželku, neřeknu. Zastřelím ti to třetí dítě, neřeknu. Tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že, no tak manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. A mu říká, prosím tě, proč mi to neřekne? No já jsem nechtěl před těma dětma. Tak

0: Aleo, Lozaro Brito!
1: Okay.

0: Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti, a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují značením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda a nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlehl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamýšlený. Ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavěl a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světlo a nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval. Mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj. Řešení je jen jedno, pokračoval otec hlasem, který nesnesl námitek. Najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Zpívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem nerad loučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku k paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrh, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, hučel důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu, bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel. Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má na rozdíl od nás, kde bydlet.
1: U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterouž křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozhodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jim trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. A poučení? Nespoléhejte jenom na značky.

0: Miloši, prosím tě, já tím, že se vidíme málo kdy, tak já mám nashromážděno v šuplíku i v hlavě takovou řadu otázek, který bych ti rád položil.
1: Protože, pokládej.
0: Ano. Já tě totiž pokládám za člověka jediného schopného, který by mě na to mohl odpovědět. Mm. Podívej se, abych tě řekl, ty mě celý život, bych řekl, ležíš v hlavě, ne v žaludku, v hlavě. Jako takový příklad, jako takový, já nevím, jako od chvíli, kdy jsem tě poprvé potkal, už jsme tady probírali tu chvíli, ale mě by zajímalo, jaký vidíš ty. Byla to náhoda, nebo symbol, nebo
1: ne,
0: znamenalo
1: to
0: něco?
1: Náhoda.
0: Prosím, náhoda.
1: Já si myslím, že byla náhoda. Něco bychom našli na to, abychom vymysleli, jako, že to byl symbol a to.
0: Ano, ale, byla to náhoda, řekněme, že to byla náhoda. Ta psychiatrická léčba, to byla náhoda, ano. Dobře. Taky to zajímavý nějak náš.
1: Zvládne.
0: Ne.
1: Tam samozřejmě leží spisy o mě, já jsem se celkem proslavil především jako pacient.
0: Jo?
1: Já tak vejdu do dějin taky.
0: Jako pacient?
1: Ano, lékaři si na mě vždycky smrsnou. Vždycky smrsnou.
0: No vidíš, to já si počtu potom.
1: No co chceš vědět, řekni. No, ptej se.
0: Pokud
1: vím,
0: řekneš, jo?
1: Dobře. Není toho moc.
0: Ano. Takovou řadu otázek jsem měl, víš, jako třeba, kdy tě poprvé posedlo herectví jako běs? Kolik ti bylo?
1: Ty lišáku.
0: Kolik ti bylo, když tě to vzalo?
1: Nic mě neposedlo.
0: Ne.
1: Nic se neposedlo. Já jsem prožil mládí de facto, a teď to budete považovat za jistou, řekl bych, amorfnost vkusu, beztvarost vkusu. Jednak na druhé galerii Národního divadla na operách a za druhé vlastně, obraťme to, za prvé v Osvobozeném divadle na balkoně za 5 korun k stání. Ve spoutaném divadle, v dnešním divadle Rokoko, kam se přestěhoval po návratu ze Sovětského svazu a po přerušení, když jsem viděl poprvé Baladu Zadru.
0: To je zajímavý, že já je taky viděl poprvé Baladě Zadru, člověče. A to bylo v Plzni a byl Šturák a to jenom jako detail v sonu. Forbínu měli před oponou, spustili za ním takovou tmavou modrou plišovou oponu a najednou si Voskovec všiml, že Verich má kalhoty z téže látky, jako je ta opona. A říká mu, poslyšte, vy máte kalhoty ze stejné látky, jako tady mají v Plzni oponu. Verich na to řekl, ano, já jim prodal zbytek.
1: Ano, no, viděl jsem Baladu Zadru, viděl jsem skvělého Vericha a tak jsem se prostě zbláznil. To byl nádherný zážitek. Nádherný zážitek.
0: Já jsem jenom přemýšlel, kdy, ano. Divadelně se zbláznil, ano.
1: Ano. Já jsem vzal horečku.
0: Ano.
1: Jistého důvodu horečku, teda teplo měli, nemůže se znamenat. Prostě objev z něco v tom. Od té doby vždycky jsem viděl premiéru. Ano. A vždycky derniéru. Ano. Mezi tím bylo takových 8 představení, které jsem taky viděl. Ano, ale tenkrát sehnat 5 korun pro mě nebylo tak úplně snadné. Můj otec byl pedagog, rozený pedagog, a to na mě mělo strašný vliv. Druhá taková moje, byla to ta Galerie Národního divadla, tam jsem vystál důlek, kdo ví, není-li tam dodnes. Ale myslím, že by ta historie nebyla úplná, kdybych jak si neřekl, na jakém pozadí se to odehrávalo. To nebyly žádné umělecké běsy a umělecký přetlak a podobné věci, které ctím, ale sám jsem je nikdy jaksi nepocítil.
0: A ty jsi říkal tatínek pedagog. Já si myslím, že ty jsi tady nakousl jednu takovou věc, kterou o tobě třeba nikdo neví. Ty máš v sobě, a myslím, že to je po mamince, veliké hudební nadání. Víš, já myslím, že jo, nemyslím hudební aktivní nadání, že bys byl hudebníkem, ale pasivní, ty máš sobě, když jsem s tebou třeba dělal režii někdy, tak Miloš Kopecký měl takovou zvláštní věc, jestli bych si vzpomeneš, že jsi dělal třeba roli a do toho jsi dělal takhle.
1: Jo, ano.
0: Já jsem říkal, co to děláš, a on říkal, já si tím nahražuju metronom, abych ten rytmus do toho dostal. Ty máš sobě, člověče, zvláštní, zaprvé máš rád muziku, máš k muzice vztah, no ale ty jsi potom začal dělat divadlo jako ochotník?
1: Dodnes.
0: Dobře, placený
1: ochotník. Ano. Bylo to tak, že já jsem byl nakopnut svým rodinným prostředím. Malo měšťáci, já jsem syn kožešníka a Ve Smečkách jsme měli, můj otec měl. Kožešnický závod, ano, kožešnický salon. A to proto, že v tehdejší době bylo noblejší mít salon než krám. Ano, takže dejme tomu slavná firma Růžek a Levenstein, nějaká firma, tak ještě noblejší bylo si nechat třeba kožich u někoho v nějakém poschodě. To bylo u krejčích a podobně. Ano, to je zvláštní.
0: Ano.
1: Pro tu dobu, jo, huma a krejče.
0: Hierarchie v krejčí době, ano. No.
1: A já jsem neviděl rád prostě svého otce, kterého jsem měl rád a vážil jsem si, ale nerad jsem ho viděl, když obsluhoval a vycházel vstříc zákazníkům, uzenářovi a Radovi, protože si přišel koupit Viržinskou vidru. Něco se ve mně prostě zprotivilo se mi to a věděl jsem, že jestli něco ne, takže nikdy nebudu obchodník a nikdy nebudu prodávat, nabízet, dělat, zpracovávat kůžičky. To jsem věděl, že to nikdy nebudu dělat. Každý otec má svou projekci do svého dítěte, co bude a co by měl být a pokračování sama sebe teda, což je přirozené, správné a v pořádku. Můj táta si jistě myslel, že budu průmyslník, už viděl v duchu velkou firmu, Kopecký et Kampny kožešin. No, já jsem mu to nikdy nemohl splnit.
0: A učil ses?
1: Jo. Ano? Ano?
0: Já jsem...
1: No jistě, teď. Prosím tě, když se dělala kožešnická zkouška. No, ale nastala kritická chvíle. To už jsem strašně měl rád divadlo, že ano. A nějakou shodou okolností osud nás sehrál dohromady několik lidí. Stru Zázvorkovou, nějaký Novák, Mahler, Mirek Líva a tak dále. A v roce 1941 jsme založili kolektiv Tvar.
0: Tvar.
1: Ano, ze svazu českého díla. No, bylo to více než inspirováno, tak je to slabé slovo. Bylo to pod vlivem Větrníku, divadelka utopičů, divadelka pro 99, který dal Josef Šmída. Tam jsem rád chodil, že jsem nádherný věc. Mahenovou husu na provázku. Cervantes.
0: Němec soudničky,
1: Cervantes, hrajeme divadlo. A limonádový joje, původní limonádový joje, nikdy ničím nepředstižený a tvrdím nepředstižitelný.
0: Tlný, ano, tvrdím. Jsem rád, že to říkáš, protože já si myslím, že ten původní limonádový joje ve Větrníku byla nejlepší inscenace této Brdečkovy knihy.
1: Ano, no jistě.
0: Nepřekonatelná,
1: jistě.
0: Skutečně.
1: Jistě, no protože to nebyla žádný tam.
0: Neměli možnosti.
1: Musím
0: měli
1: o tom
0: jenom talent.
1: Ano, a vtip.
0: Ano.
1: Vtip. A to dost stačí vám, možná, že to je nádherný. No, já jsem se do toho jaksi tak zbláznil. Motivy toho nebudu rozvádět z určitých důvodů, protože já na to mám velice s prominutím přesný názor. To víte, že jít k divadlu je strašně svůdné. Strašidelně svůdný. Je v tom i několik procent narcisismu, je tam seberealizace, třeba s falešným vědomím, to je jedno, je to jistá seberealizace, ano, to je jedno. A je to sugestivní. My jsme najali takový sál s pomocí inženýra Cinka ve svazu českého díla na Národní třídě. A bylo to divadélko pro 66 osob. No jo, sál byl nevymalovaný sál, byly tam pak různý bedny, bylo to skladiště, to bylo v podzemí, to byl sklep. Sklep. A teď jsme stáli před tím problémem, co s tím. Tak jsme si ten sál vymalovali, neměli jsme, fidlátka jsme neměli. Chuť hrát a všechno, talent samozřejmě, ale fidlátka nebyly, nebylo nářadíčko. Někdo přines reflektor, říká, víš, štych se tomu
0: říká.
1: Chudičké vybavení. Teď jsme potřebovali židle. A já jsem šel k tátovi a říkal jsem mu, aby mě dal peníze na ty židle. Teď to přeskočíme, že když jsem už přestal být opuchlej, tak otec vyndal tu sumu, šli jsme do Vetery, v Palacké ulice bylo vetešnictví, nábytkářské vetřnici a v té veteře se koupilo asi 60 židlí. Těm židlím jsme uřezali ta opěradla, na to se dala laťka a udělali jsme prostě řady. Řady a měli jsme prostě...
0: A hráli jsme.
1: První premiéra byl Dykův Krysař. Já jsem hrál Krejčího Struma. Ano, Krysař je přenádherný. Já vůbec mám Viktora Dyka strašně rád. Strašně. A to je krásná ano. Hra. Trpká, krásná, nádherná. Pak jsme hráli adaptaci Ignáta Hermana, doktor Faust.
0: Znám Mefista větším.
1: S velkou námahou.
0: No, znám ho, ale vzpomíná třeba Vlasta Brodský, že se ho okouzel jedním gestem, jak se také zadu drbal na záde. Takový ty detaily, které někdy
1: rozhodují. Teď drbe o mě.
0: Na zádech.
1: Ano.
0: To je zajímavé, že tohle mi připomíná hochu. Já jsem teď četl tu ságu rodu Budilova a vzpomínky Eduarda Kouta a tak dále a to. A říkám si, to byly heroické doby divadla, co tenkrát vydrželi pro divadlo. Ale ono tohle to je v podstatě stejný. A já si říkám, Hrkot, jestli se nevrací ta heroická doba, jestli každá generace nepřinese něco. Mně se totiž moc krát stane, že za mnou přijdou mladí lidi a řeknou, prosím vás, pane Horníčku, máme sál, máme židle, máme reflektory, máme všecko a my nevíme, co hrát.
1: Jo. Jářku, jděte domů, chlapci.
0: Já ji posílám jinam.
1: Ano. No. Velice správně.
0: Ano, protože rozumíš, já nechci hrát roli starce, který zažil své, ví své a odmítá mládí, ale...
1: Já se vám přiznávám, vždycky jsem byl rád mezi mladými lidmi, to je pochopitelné. Nikdy jsem se necítil ve své kůži, ve společnosti, ano. Kde každou chvilku někdo může umřít.
0: Proto se se mnou tak málo
1: stýkáš. Mám strašnou radost, když za mnou přijde mladý člověk. Odmítám, jako odmítám ležet na břiše před stářím, odmítám se ležet na břiše před tím, že je mu 18 let.
0: To je tak, že bys ležel na jeho břiše.
1: Tak. To je pak jiná, jiná historie, jak se říká, ve sladké Irmě, že jo. Já si myslím tohleto, podívejte se. Nejčastější a nejběžnější námitka proti mládeži je, že mládež je nespoutaná, poušlivácká, že nemá kázeň, že to... Moje námitka proti určité části mládeže, určitá část dnešní mládeže je dobrovolně ochočená až běda, uniformní až běda, sedíte v lokále, otevřou se dveře, vejde 20 mladíků, mají stejně ušitý kalhoty, stejně střižené sako, stejný účel. Oni jsou zavanul móda zavelela, to je dobrovolná stádnost, to je strašidelný.
0: A teď mi dovol otázku, myslíš, že to třeba v naší generaci tak nebylo? Nevešli my jsme tenkrát do někam do kavárny stejně oblečení?
1: Ano, máš pravdu, jen... Asi jsem to tak nevím.
0: Já nechci,
1: máš pravdu.
0: Ano, já rozumím, já se ptám teď sám sebe.
1: Prosím tě, znovu ti říkám, že nepronáším žádný konečný
0: úsudek,
1: já ho nemám.
0: Jenom pocity, ano. Já třeba, já podívej se, když mluvíš o dnešní mládí, já třeba, mě se ptají lidi na besedách, nebo studenti na besedách, líbí se vám třeba dnešní tance, já říkám strašně moc. Strašně moc, pokud je někdo umí. I Valčík se mi líbí, pokud ho někdo umí. Ale já někdy vidím mladých lidi, kteří tancují a mají nacvičený 2-3 pohyby, které stereotypně opakují. A já mám dojem, že jsou u běžícího pásu jako Čeplin.
1: Ano.
0: Ale chybí mi tam radost, chybí mi tam sex s odpuštěním.
1: Ano.
0: Tanec má být romantická a sexuální záležitost.
1: Já si to myslím tak.
0: A ty dva se musí vnímat.
1: Ano,
0: a
1: mě jedno,
0: že tančí tango nebo bump. To je jedno, ale musí se vnímat. Ale já se dívám na parket a já ani nepoznám, kdo ke komu patří.
1: Ano.
0: Někdy. Některý dva k sobě patří, to je vidět. A pak je to krásný. Čili tím jsme odbyli, jak si bych řekl, ne.
1: Ale ono to má, je v tom, co si strašidelný, jo. Když někdo neumí odolat ani té pitomé módě, nebo... Teď se mluví určitým jazykem, zástupným, neřekne. Můžeme to fešáci, máme spolu spicha.
0: Ano. No tak to jsme měli taky tu
1: terminu. No dobré, 14 dní, upřímně řečeno. No. Pak jsme to snad nechali.
0: Asi,
1: to
0: bylo
1: ta ducha pro nás jako... Leden, únor, březen, buben. Jo? No to je puberta. To je puberta, kterou strašně nesnáším. To, já si jenom říkám, jak můžu očekávat od takového člověka, že by odolal vzdorová, že se postaví nějakému opravdovému nátlaku, když neodolá ani módě.
0: Ano, to máš pravdu, ano. No. Podívej se, Hecky, já třeba jsem někde psal něco o tomhle tom v nějaký tý knížce nebo to a tam říkám toto. Já si myslím, že mládí má být drzí, má odporovat, ale má vedle toho mít své úcty. Já jsem strašně rád, že něco nenávidí, ale musím říct, co taky miluje. Víš, musí být před něčím pokorný a pak má možnost něco absolutně odmítat. A když někdo jenom odmítá, anebo je jenom pokorný, tak to pro mě není mládí. To je pro mě jenom póz.
1: Tady není obraz, aby posluchači viděli, že s tím strašně souhlasí.
0: No, ale počkej, vraťme se, jak si... Tady si řekl velice pregnantně a přesně něco jako svůj vztah k mladé generaci nebo tak, ale podívej se, my jsme mluvili o našich společných cestách a ty se pak jako rozešli. Čili také si začal v Tvaru.
1: Ano, v kolektivu Tvar. Pak byla taková epizoda, byla okupace, že já jsem se na nějakou dobu jsem se vzdálil z Prahy do takového sanatoria.
0: To byla válka.
1: Na nacistické oddechovna.
0: Ano.
1: 49. rok, já jsem se vrátil a hubky, šupky, dubky, okamžitě do rokoka, neboť tam opět Šmída otvíral divadlo Větrník. No, já jsem samozřejmě toužil hrát. A on se na mě podíval, nevěděl, co se mnou. Řekl, jestli bych nepouštěl gramofonové desky.
0: Ne, na zem.
1: Ne, já jsem tam pouštěl.
0: Jenom, že Šrámek z Brezna.
1: Oni hráli obnovenou sentimentální romanci, k tomu byla reprodukovaná hudba, já jsem v zákulisí pouštěl desky. Vzpomínám si na otřesný zážitek, ale příšerný. Musíte se snažit trošku to pochopit, samo o sobě to není nic. Divadlo Větrník jelo do Českých Budějovic se sentimentální romancí, já tudíž jakožto
0: zvukař,
1: s nimi, ano. Byl červen, nádherný, počasí teplo, krásně, asi že bylo nádherný a to. Ve vlaku byla nálada, báječně jsme se bavili, všechno to, večer bylo představení a Šmída řekl, až dojedeme, tak všichni si dáte pohov, půjdete na pokoj, umyjete se, najíte se, odpočinete se a sejdeme se ve 3 hodiny v divadle. Já jsem přišel do hotelu, naložený, umyl jsem se a najedl jsem se to a jsem říkal, kde jsou ty desky? Já jsem je nechal v Praze. Teď si představte, že ve 3 hodiny jsme tam měli tu zkoušku. Už nevím, kolik bylo hodin. Někteří z nich šli dokonce na plovárnu a já jsem běhal po Budějících, po bytech a prosil, jestli náhodou nemají vejvedu tango. Smrtelná úzkost. Dopadlo to dobře. Dopadlo to. Představení. Nesehnal.
0: Některý věci si zpíval.
1: Dopadlo to dobře nakonec. Představení se odehrálo. Bez ostudy, bylo to velice hezké, ale byl to hrozný
0: nervák.
1: Nervák strašný.
0: No to jsou ty věci, které k tomu patří. No ale počkej, jdeme dál. Co bylo pak, kam jsi šel dál?
1: Z toho Větrníku?
0: No.
1: Z Větrníku pak...
0: Divadlo Satyry spolu?
1: Pak jsme byli v divadle
0: ano,
1: Satyry
0: samozřejmě. To jsme byli ještě spolu. To nám bylo hej.
1: To nám bylo hej.
0: Pak nám bylo rup.
1: Tak nám bylo počkej.
0: Ne, počkej. Ještě počkej, zatím, ano.
1: Tak, no. Divadlo Satyry, to bylo strašně. Drda.
0: Ano, to jsme nehráli.
1: Frda, Sirky, Země, Koule, hrál si hlavní roli. No. Pak bylo, co to naše,
0: no? No, řada věcí.
1: Akce Ajbiš,
0: Kajnár.
1: Kajnár, ano. Krásný doby. A na to jsem šel do studia Národního divadla, protože Jindřich Honzl mě napsal dopis, takovou nabídku, že ano, jestli bych šel do studia Národního divadla. No já jsem si říkal, v té chvíli jsem trošku myslel na budoucnost, říkal jsem si, třeba jednou budu mít taky rodinu a zodpovědnost, no. Že ano, není to studio Národního divadla, tak jsem šel do studia Národního divadla a to nebyl marný rok. Hrál jsem tam opravdu nádherný role. Smraďka nádherné role.
0: Smraďka.
1: Braďo, Marcel Paňol, Mášenka.
0: Ano.
1: Ano, Afinoginov. Labiš, případ v ulici Lursen. A tak, krásně.
0: A v Drdovi si hrál?
1: No jo.
0: Mě se ano.
1: Ano.
0: Že jo?
1: Ano.
0: No. Taky to bylo vynikající představení. A ty jsi tam hrál faráře tehdy.
1: No. Ano, ano.
0: Nevadil ti ten katolický názor?
1: Ne, já jsem to nebyl, já jsem to nepadl, klerikálně, víš?
0: Já vím, jako spíš lidské. Podívej se, co je třeba pro tebe, co je pro tebe třeba herectví?
1: Především nedostatek studu.
0: To je sice vtipné, ale ne přesně.
1: Ano, ano, jistě,
0: ano, já vím. To
1: ano, bude. Ano.
0: Jenom, aby to někdo nezal vážit.
1: Zasmáli, no, jsme opět tam, kde jsme
0: ano, byli. Ano, ano, tak, ano.
1: Jistě. Co je to pro mě herectví? No, je, nemám tak, jsem vyléčen z příliš velké úcty, neměl bych to říkat, není to taktický, jako z příliš velké úcty k pojmu herectví jsem dost vyléčen. Herectví, jakýsi jakýsi prazáklad, prabuňka, nebo je v každém člověku. Já dokonce bych řekl, že jsou i tací, kteří by nemohli hrát.
0: Ano.
1: Jo? To neznamená, ale pro Boha, abychom si rozuměli, to neznamená, že neexistuje velké herectví. Ano. Samozřejmě. Ale to jsou velké osobnosti především. Jaké je pak velké herectví? Prosím vás, co pak existují nějaká pravidla, jak se má hrát, co má hrát? První, kdo přijde, je poruší a je to ono. Co pak existuje něco takového? Jak dlouho o něm pro Krista Pána se říkalo, že vysoce inteligentní člověk, nesmírně duchaplný a chytrý a opice a já nevím, to všechno. Ano, vysoce muzické, no, herec, to je pro mě, dneska jsem dostanu husí kůži, když to slyším. Já už to nenávidím. To je tak strašný omyl, tak strašná nepravda, že vůbec druhá už není. Vůbec tak není. Já jsem byl na něm v Brně, když hrál ve své hře, věřte mi, nevěřte, to je jedno. To je koncert, že teď on má ještě tu výhodu, že má lepší nervy než já. Takže ta nádherná elegance toho projevu, toho opravdového, skutečného, nepředstíraného klidu, který nemůžete vylhat, nahradit, napodobit, to je něco, to je úžasné.
0: No, tak teď si už je to, čemu se ve spotu říká úder pod pás. Mluví o tobě a ne o mně.
1: No, taky to musí být chvilku zábavný, že?
0: Ano, aspoň chvilkama. Hele, teď úplně takový technický dotaz. Máš ještě dneska někdy trému?
1: Jo.
0: Nemyslím, nejvyšší, ne v životě, to vím, že?
1: Jo. Ano, před dvěma dny, když jsem točil tam s Lasicou a Satinským
0: v
1: Bratislavě, Turzonovová a já jsme měli největší trému, ona to tak nedala najevo. Já jsem víš, že jsem prostý chlapec ze Smeče.
0: Ano.
1: Já ani se zatajím. Já jsem prostý chlapec ze Smeče, který se vyšvihl.
0: Ano. Syn kožišníků.
1: Ano, syn kožišníků, správně. No, mám společného s Cortézem.
0: Ano.
1: Rudolf jediné, co spolu máme společné.
0: A ještě hlas.
1: To neříkej na hlas, ale prosím. Tak trému to mám.
0: Máš, a jak je tomu třeba to čelíš dneska? Zbavíš se toho.
1: Tomu se nedá čelit. To se nedá, s tím se prostě nedá dělat. S tím se nedá dělat, to se nemůže. To není věc volní.
0: Ano.
1: Nebo racionální.
0: Jistě, já bych rozumím. Na to nejsou recepty, ano, nebo přístupy, nebo tak. Prosím tě, Milo, kdo třeba jako ze světových nebo našich herců měl tebe jako v životě takový největší vliv?
1: Dopad nebo
0: inspiraci, nebo...
1: Hele, jmenovat jednoho nebo tam.
0: To ze světových
1: herců. Ze světových herců, no, to je dobře. No, to je mimo veškeru. To je až je to až banáně a hloupý, říká se ten Chaplin, to už říká každý den.
0: Já dokonce, když Chaplin zemřel, ty jsi mi napsal ten krásný takový téměř kondolenční dopis, za který ti dodatečně děkuju, tak jsem tě pak určitou dobu podezíral, že jsi to byl ty, kdo ukradl ty jeho ostatky. Já jsem říkal, to nemohl být nikdo jiný než Milda, jak ten ho miloval. A je zajímavý jedno, člověče, tak všichni máme asi tyhle ty lásky společně, Laurella Hardy a Buster Keaton a tak dále, to všechno a to, ale já vždycky říkám, Milda je jediný, kdo je dědicem těchto tradic. Ty máš v sobě kromě tedy toho, že dovedeš udělat postavu realistickou, absolutně výborně, to všechno.
1: Já jsem hrál na Smíchově v realistickém divadle.
0: To vím.
1: To bych si vyprosil.
0: Do dneška rád to, ano,
1: vyprosil.
0: Ne, já říkám vážně.
1: Já jsem tam hrál a nějaké postavy.
0: Do dneška rád to někteří lidé vzpomínají. Ano, Zikmunda.
1: Ano. Tak to pozor. No,
0: ale já bych řekl, víš, jako, že ty v sobě neseš takový zvláštní dědictví těch velkých klaunů, že vedle toho, že uděláš tedy realistickou figuru, vys Zikmund, anebo hrubý v Psohlavcích.
1: Ano, ano, no, ano.
0: Tak, jistě. Že
1: ano.
0: Dovedeš ještě v sobě nést takovýto dědictví, nejlepší dědictví těch Laurelů a Hardyů a Frigů a Haroldu Lloydu a tak dále a to. Čili to je zajímavé, že já třeba bych si s tebou strašně rád zase znovu třeba zahrál něco, jako byl Kačala, Šatala, i když jsem to s tebou nehrál, nebo...
1: Vždyť to záleží na tobě.
0: Jo?
1: No, fajn. Zavolej mě.
0: Jo. Ano.
1: Já se ozvu. Vy nic víc už nechceš vědět?
0: Já to chci vědět spoustu věcí. Prosím tě, ještě promiň, že teď zabrousím přímo do života, jo?
1: No, ale pozor, s tím napadne.
0: Prosím tě, já za ta leta, co tě znám, tak... Nerad to říkám, já tě obdivuju, anebo sleduju.
1: Aspoň no, spíš tě... sleduješ, no.
0: Tolik si už nemám, ale... Mám řadu otázek, které bych chtěl položit, jako tak... svému Komenskému.
1: Harry, mluvte, nejsem bez srdce.
0: Dobře. Prosím tě, třeba lidsky. Tak umělecky samozřejmě ti závidím, protože jsi herec.
1: Jo.
0: Ale lidsky ještě. Jsi například teď šťastně ženatý?
1: Já můžu poctivě říct, že jo.
0: Jo.
1: Opravdu. To já si myslím, že to je, že to je šťastný manželství. No, je žena je šťastná, já jsem ženatý.
0: To jsem chtěl slyšet, to jsem, ano, ano. No a co, co dál, jako co třeba teď?
1: To se ptám denně. A co dál? Ano, ano. Nikoli vstávají, lehají, vím.
0: Ano, ano.
1: Ale vstávají, dáš už se denně?
0: Ježiš, to si řekl krásně, já
1: ano,
0: taky, ano.
1: Dáš ty?
0: No.
1: Und frage.
0: Ano, ano, lehají, vím, ale vstávají, to je problém.
1: Ano.
0: Vstáváš rád?
1: To je nejstrašnější chvíle ze dne.
0: Já, hochu, já se probudím a musím se ukecávat k životu.
1: Tak, tak.
0: Já si dokonce ano. Se ti přiznám, já si ráno lžu. Já v polospánku si říkám, že jsi nadanej.
1: Promiň, promiň. No. A věříš si?
0: No, v polospánku jo. Já si ještě v polospánku říkám, že jsi nadanej, rozumíš tyhle ty věci, vstáň, dělej něco.
1: V tom zadrčí telefon a on má důkaz, že je.
0: Jo?
1: Protože, ano, protože vám. A pane Horníče, měl byste, prosím vás, přišel byste laskavě, měl byste odpoledne na chvilku.
0: No. No. No. Dobře.
1: No, jistě.
0: No a co kdybyste teď jako, ne, že bych na to chtěl nějaký schrnutí, nebo proboha nějaký krédo, na to máš ještě čas, nebo tak, ale...
1: No.
0: No.
1: Je rozhoděn.
0: No. Já nemyslím teď, já myslím v tvým věku.
1: Jo. To ještě horší.
0: No. Co kdybys teď jako se měl podívat dopředu, tak co chceš? Je něco, co ti uniklo, nějaká role, nebo... Co bys chtěl dělat teď, ještě dál?
1: Chtěl bych dělat to, co se mi chce, co mám rád. Co mám rád. Nebylo by toho třeba moc, ale... Chtěl bych si dožít to v klidu, v takové nějaké pohodě, že... A ty jako myslíš odkaz dědu?
0: Ne, na to máš ještě čas.
1: Já si myslím, že člověk má být strašně šťastný, že je. Že má k životu přistupovat bez předsudků, že mu to život nějakým způsobem, zaprvé to život pozná, to je blbá personifikace život, jako odpuste mi, no. Že se to pozná, že se nemá kalkulovat, že se nemá spekulovat.
0: Bilancovat.
1: Bilanca, podobné věci. Je jediná morálka. Vědět, že za všechno se platí, to je za A. To je vysoká morálka. Za všecko se platí. Kouřím, budu mít rakovinu. Piju koňak, musím zaplatit. Ano? A tak dále. Nechtít zaplatit je tam, to je přesně ta hranice, kde začíná nemravnost.
0: Ano.
1: Nechtít zaplatit. Já víc nevím.
0: Ano. Víš, ono se o tom dá mluvit, jak říkáš, velice složitě, a přitom marně, anebo velice jednoduše.
1: Ano.
0: A přitom jaksi velice naléhavě. Spencer Tracy, který asi máme v oba
1: No.
0: Tak jednou řekl takovou krásnou věc, víte, ono herectví, on spíše život, bolest, radost, štěstí, rozkoš.
1: Ano, kolébka, smrt.
0: Kolébka, smrt, ano, přesně tak. A tam to všecko vězí. A řekl, herectví to je čekat, až přiletne šláčkový dort. což může znít velice jednoduše, ale ono to v tom je v podstatě všecko, protože nezlob se, i Hamlet musí čekat, až přijedne Šáčkový dort.
1: Můžu ti něco říct? No. Nevysvětluj to.
0: Ne.
1: Jo?
0: Protože...
1: Ne, podívej se, víš, co řekl Armstrong?
0: No.
1: Na některé otázky, když se ptáte, tak vám neodpovím, protože kdybyste byl schopen je pochopit, tak už to dávno víte.
0: No a já, tedy jak si bych řekl, v závěru této desky, nebo v závěru této tvé strany desky bych jako ti chtěl poděkovat, nebo připít, nebo co mám udělat?
1: Připít.
0: Připít. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Milí posluchači, takhle já když mluvím, tak strašně prskám.
1: To nevadí, Jirko, aspoň na posluchače něco dopadne.
0: Aha. Au!
1: No a už tady máme pěkný kontakt.
0: Dík.
2: Tak co, děcka?
0: Jak je?
2: Jak je?
0: Co?
3: Taky tak.
4: Jestli pak víte, kdo to pláče? Ne, no já ne.
0: Ano, to jsem já. To je můj dětský pláč. Nedávno jsem slavil narozeniny, tak jsme vzpomínali na můj první porod. Já myslím, že každý, kdo má jenom trošku představivost, si mě dovede vybavit. Takže si uvědomí, že porod to byl velice, velice těžký.
4: To tedy byl. Ale nechme mluvit porodní asistentku Marii Kváčovou.
0: Dobrý den, pojďte dál, paní Kváčová, pojďte.
5: Dobrý den.
0: Ano, pojďte.
5: Já si vzpomínám...
0: Nepřezouvejte se, to je nesmysl tady.
5: Ano. Vzpomínám, jak si přišel otec tady pana Lábuse do porodnice pro syna.
0: Ano.
5: Přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis Hezké děti.
0: Ano.
5: Zaklepal a povídá, dobrý den, já mám tady na oddělení syna.
0: No a vy jste...
5: Ne, aha. Na našem oddělení ne. To musíte vedle, povídá mu já.
0: Hmm.
5: Tak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis děti.
0: No a to...
5: Tam pan Lábus taky nebyl.
0: Aha.
5: Ne. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti.
0: A tam...
5: tam taky nebyl. No a pak přistoupil k dalším dveřím a tam bylo napsáno Lábus. Ale promiňte, musím letět. Právě se nám rodí nový člověk.
6: Vážení přátelé, nyní bych vám chtěl předvést takovou věc, kterou vlastně poprvé před větším fórem předvádím. Nemyslím jenom teď na vás zde v naší manéži, v hledišti naší manéže, ale myslím též na naše televizní diváky doma u obrazovek. Vážení přátelé, jde o takový prvek, žonglérský prvek. Prostě jednou, když jsi v Jižní Americe, jsem viděl domorodé žoldáky, žonglery, žonglovat pingpongový míček na nose. Já jsem se to učil a teď bych si dovolil vám to předvést. Musím čekat, až mě vychladne nos.
7: Enga.
6: Já jsem se to učil velmi dlouho, vážení přátelé, velmi dlouho, ale pak jsem pochopil, že to musí být jakási vrozená k tomu schopnost. A sice taková malá ploška, takový malá náhorní plošina na nose. Rozumíte, že na každém nose to prostě nejde. Nešlo by, nevím, jak se vyvineš. Možná by šlo, vůbec nejde, samozřejmě, že ne. Proč ne, můžeme zkusit. Ano, no. Vůbec ne. Pane! Podívejte se, kdo tady je. Karel Gott. Jo, co nádherně. To zkusíme.
8: Dobrý večer, pane Polívku, a vůbec dobrý večer všichni, ale já nejsem Karel Gott, já jsem Pavel Bobek.
6: Já říkám všem zpěvákům Karel Gott, to by nemělo nikoho urazit. Zkusíme. Pavle,
8: prosím, jestli tomu dobře rozumím, to, co jsem viděl, že bych měl jako předvést, ano, to ne.
6: Ne, postavte se do žonglerského postoje. Já si myslím, že ten nos je nadaný. Tady na tenhle druh žongláře. Zkuste, postavte
8: jako
6: se
8: vy.
6: Jako já. No, takhle jsem snad nestál. Já jsem takhle... Nestál.
8: No, pravda. Tak takhle nějak asi.
6: No. A seriózně jsem se tvařil. Tak, já musím najít tu plošku. Nejde. Nejde von. Víte, ono taky záleží na lehkosti toho míče. Míčku. Teď jde, drží.
8: Bota džunglerem.
6: Tak. Ne. To nesmíte, Pavle, ty jste všechno prozradil, Pavlíku.
8: To jsem udělal velikánskou chybu.
6: No jistě.
8: Takže vlastně vy jste to měl taky nalepený, jo? No to jsem ještě tuplem neměl říkat.
6: Ale vůbec jsem to neměl, to nemůžete se takhle... No nic, obrať mi list. Já jsem prostě myslel, že velký nos velkého ducha značí. Nemusí být pravda. Ale máte stejně, má krásný nos, co? Má krásný nos. Podívejte se, nejsme my si trošku podobní? Co? Podívejte se, tady. Originální verze podtitulek. Podívejte se, jak se na nás některé z nich dívají.
8: Myslíte?
6: Já tam.
8: Pan doktor.
6: Ne pan doktor, pan doktor se dívá konkurenčně. Jo? Ale tam. Krásně. My se musíme totiž, abychom byli třeba přitažlivější, my se musíme hyzdit. Znáte to, náš problém hezounu. Já třeba v hospodě, když jsem, já mám metodu na děvčata, když jsem byl mladší ještě, tak jsem mýval metodu. Teď už. Mám takovou metodu, já tomu říkám nevšímavý hezoun. Nevšímavý to, co ke mně jde. V hezounu mám rezervy, ale... Ale stejně, když my chceme udělat se sebe takový jako... Ošklivce.
8: Ano.
6: My se musíme uměle hyzdit. Strašnou práci.
8: A vy na to máte nějakou metodu?
6: Já mám na to takový přístroj. Hyzdič. Hyzdič.
8: Váš vynález.
6: Uměle hyzdit.
8: A vy na to máte nějakou metodu?
6: Já mám na to takový přístroj. Hyzdič. Hyzdič.
8: Váš vynález.
6: Můj vynález nebo dvojhyzdič.

0: jsme ale oblodní.
1: Oblodní.
2: Kdysi dávno se mi opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
3: Hudební koncert? To je pleonasmus.
2: To není pleonasmus, to je jaký pěvecký koncert. Že?
3: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
2: To netvrdím, ale hudební.
3: No tak mluv,
2: koncert
3: dá,
2: je to terminus technik.
3: Tak povídej, no povídám.
2: No nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce jaksi náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
3: Žinantní,
2: ta vstupenka propadá. Najednou koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídám, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože ne, a že má důležitější věci.
3: Měl jsem důležitější věc. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
2: Že má něco kulturnějšího.
3: No.
2: A nakonec jsme, jo, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
3: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
2: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
3: Ano.
2: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
3: Tedy ne proti České filharmonii.
2: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
3: No,
2: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
3: Tak jo.
2: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši.
3: No.
2: Co bych vlastně nešel, a šli jsme.
3: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
2: No to neříkám, no. Tím,
3: já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznej, čeče. Když se otvírají Petr Klíča, kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
2: To je a takhle to šlo pořád. Já jsem bez chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva, tak to je duo.
3: Ne, že... duel?
2: Ne, duel, to je duel, je, když zpívají dva v opeře.
3: A takhle, tak, a pardon.
2: To je duo.
3: Duo.
2: Když hrajou tři, je to trio. Uh-huh. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Uh-huh. Kvintet, to už je pět.
3: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
2: Proč?
3: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
2: No to už musí být dávno.
3: No jo, to bylo. To jsi ještě ty nebyl na světě.
2: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
3: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo si ho dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to.
2: No, takhle to šlo pořád.
3: Jo.
2: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
3: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho oba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
2: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
3: No ne, ale já si musím říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
2: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
3: Ano.
2: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má, na co...

0: pamatuju, že to na ty lidi zholí.
1: Ano.
0: On jim hrozí.
1: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
0: A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
1: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho zpátil. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informovala, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No tomu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Faunový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo fort tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
1: Nehráli, já jsem si všiml.
0: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu. Ano. Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý hosty, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
1: upravit. Na práci, ano,
0: že? Ano, ano, no.
1: Který si nevrz za celý večer. No.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
1: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
1: no,
0: nebo
1: čelo, nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiže jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až po cestě domů.
1: Dobře, to...
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
1: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
1: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
1: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
1: Jak vynášeli.
2: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře, šlo by to?
3: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
2: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
3: Ano.
2: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
3: Ne, to bude asi nějaký omyl.
2: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
3: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
2: Jak jako vůbec?
3: No já myslel jako, že se mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit. Jestli...
2: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
3: No, to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
2: Hlejte se tomuhle, já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
3: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
2: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
3: Ale já jsem u moře nebyl.
2: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
3: Byl, ale to nebylo letos.
2: No a umíte o tom povyprávět?
3: Umím.
2: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
3: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
2: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
3: Jo, on to nikdo asi nepozná.
2: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
3: no,
2: ne?
3: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
2: Tak jste připravený.
3: Ano.
2: No, tak točíme, kamera jede. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
3: Ano.
2: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
3: Ano.
2: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
3: U moře.
2: U moře, ano. A u jakého moře?
3: Já jsem byl u Velikého moře.
2: Ano, moří je víc, že?
3: Ano, moří je hodně.
2: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
3: Kde?
2: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
3: Ne, to bylo modré.
2: Ano, jaderské?
3: Modré, takové modré.
2: No modré, modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
3: Ano, ale bylo modré.
2: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
3: Převážně bábovky a ryby.
2: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
3: Ano.
2: Sami jste si vařili?
3: Ano.
2: Bábovky a ryby?
3: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
2: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
3: Ano.
2: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
3: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
3: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
2: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
3: Ano, spolupracovníci ze stanu.
2: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
3: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
2: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
3: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
2: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
3: To snad jo.
2: A to se nikdo nepohoršil?
3: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
2: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
3: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
2: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
3: Ano.
2: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
3: Ano.
2: Máte klobouk, jak vidím.
3: Kde?
2: Na hlavě máte klobouk.
3: Aha, ještě ho tam mám.
2: No máte, samozřejmě.
3: Jestli mě neslí vítr, jestli
2: ne,
3: ho
2: nesfouk. Ne, nikdo ho nesfouk, je tam.
3: Je tam.
2: Máte taky baloňáček přes ruku.
3: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
2: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
3: Ano?
2: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
3: Pěknou koženou vepřovici.
2: Ano, co máte v té aktovce?
3: Bábovky a ryby.
2: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
3: Nic, že ne.
2: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
3: rozhovor. Tak vám děkuju.
2: Naschánu, můžete jít.
3: Jo, můžu jít přímo za nosem.
2: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
3: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
2: Můžete dopředu, a rychle.
3: Děkuju.
2: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
3: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
2: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
4: Ano.
2: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
4: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
2: Bábovky a ryby.
4: S bratrem. Tamhle jde. Luďku.
2: Stop, stop, zastavte. To je to ztracený. Zastavte se. Ten domů.
5: Poklona, poklona uctivá. Pardon, jsem zde dobře v kasárnách?
6: Ano, ano.
5: Aha, a vy tady radšíte být vrátné, že ano?
6: Dovolte.
5: Cože?
6: Dovolte, já jsem přece důstojník.
5: Sakra, a co jste provedl, že vás šoupli do vrátnice?
6: Mám přece službu dozorčího posádky.
5: A tak to sloužíte lidu, víte?
6: Samozřejmě.
5: To je bašta, to mě taky posloužíte, já jsem taky lid.
6: Ovšem, ovšem, ovšem. Vy jste návštěva?
5: Jo, ale s tím si nedělejte starosti, já už jsem obědval. Můžu si sednout u vás, děkuji vám za pozvání, děkuji cívě.
6: Koho jdete navštívit?
5: Ale já nikoho, já jen tak jdu kolem, tak se tak jdu optát.
6: Na syna.
5: Co?
6: Na syna.
5: Sakra, vy jste chytré, jak chcete uhát. No ne, na dceru se budu ptát do kasáren, že?
6: Jak se jmenuje?
5: Kdo?
6: Váš syn.
5: Syn se jmenuje Máňa.
6: Já jsem se ptal na syna.
5: Jo, se jmenuje Máňa, Mánička. On si nechá narůst ty dlouhý moderní vlasy, tak mu říkáme Máňa. Ten má tak moderní vlasy, že už skoro ani neslyší. Ale jinak ve skutečnosti se jmenuje Bohouš, víte?
6: A jo, Bohouš.
5: My mu říkáme Máňa.
6: Bohouš.
5: Ano. Dceru máme taky.
6: Máte dceru?
5: Jo, jo, ta se zase jmenuje Bohouš. Ona se nechala ostříhat nakrátko na kluka, víte? Taky říkáme Bohouš, ale ona se vlastně jmenuje Máňa.
6: A jak se jmenují oba dohromady příjmením?
5: Máňa Bohouš.
6: A, no ne, příjmením.
5: Jo, příjmením Hlustvisihák.
6: Hlustvisihák.
5: Máňa Hlustvisihák a Bohouš Hlustvisiháková.
6: Tak moment, moment, Hlustvisihák, tak toho jo. Tady nemáme.
5: No bude tě, to je unikum, pane, to jméno máme všichni po dědovi.
6: No, u které je roty?
5: A to pak není už žádný do roty.
6: Já se ptám, u které je roty?
5: Jo, u roty, on je doma u roty. On je doma teda.
6: No tak proč ho hledáte tady?
5: No já ho nehledám, já se tak jdu jen tak omrknout, jak to tady vypadá.
6: Že se jdete podívat, jak tomu mám no, rozumět?
5: No helejte, jsou různý rodičové, že ano? Některým je úplně jedno, v jakým prostředí jejich dítko žije. Nám zruženou hoď to jedno není.
6: No já vám pořád nerozumím.
5: No já vidím, že koukáte jako vyvoraná myš.
6: Vy říkáte, že váš syn je doma.
5: Jo, teda je doma, jestli nešel na fotbal.
6: On má dovolenku.
5: Na ten fotbal?
6: Ale ne, s kasáren.
5: A to musí mít dovolenku, když jde na fotbal?
6: No ovšem, a jak to, že vůbec není v kasárně?
5: Hlejte, pane inženýr Štávní, to je tak. On náš Máňa, on vyštudoval zdravotnickou školu, jo? Takže je z něj teďka zdravotní sestr. Ale já mu říkám ty mu zdravotní synu, pochopitelně. A kdežto sestra jako Bohouš, tak tam mu říká ty můj zdravotní bratře, to je logické, že ano. Kdežto úřady mu zase píšou soudruhu, zdravotní soudruhu, jo. Kdežto zase dcera jako Bohouš, tak ta se vyučila holičem, jo. A Máňa jako syn, tak ten kolikrát...
6: Co mě to tady vykládáte?
5: Safra, vy jste na ně nějaký přísnej. Na chudáka, to jde teprve poneděli k odvodu.
6: Cože? On není voják?
5: De fakt, ale on za to nemůže. On se narodil kapánek později. On je chudák přenošený.
6: Posekněte, co si tedy vlastně přejete?
5: No, helejte, pane Štěle, já se jdu s dovolením informovat, že ano. Jak to teď na vojně chodí, tak s ubytováním a tak.
6: No, s ubytováním přece normálně, jako v kasárnách, ne?
5: Jo.
6: Vy jste nebyl voják?
5: Já byl, u konů. Ale víte, já myslím jenom, jestli taky u vás nešel náhodou pokrok mílovými kroky vpřed.
6: Pokud je mi známo, pane, tak tady žádný pokrok v tomto směru nebyl nařízen.
5: Jo.
6: Kavalec, slamník, prostěradlo, přikrývky.
5: Přikrývky? Tak. No tak vidíte, jak to pokročilo. To my jsme na vojně ještě mývali deky. A poslyšte, co takhle peřiny z domova, ty by si mohl přijít, víte? On je náš kluk, je strašně náchylný na housera, pane poručík.
6: Já jsem kapitán, jo. Jen tak mimochodem.
5: Aha, to ještě nemáte ze zhora schválený, že ano? A poslyšte, pane inženýr. A co takhle strava, pane kapitán, jak strava?
6: Strava je normalizovaná.
5: No jo, to je to, náš kluk je zvyklý spíš na čerstvou.
6: Ale to je přece čerstva s patřičným obsahem kalorií.
5: No to je to, právě náš kluk je spíš takhle na knedlíky. On na kalorie není.
6: Knedlíku může mít, co chce.
5: Jo? No tak to je výborný. Safra, to byste mohl někdy přiknat na návštěvu, víte? A vzít nějaký sebou. Naše rodina strašně má ráda tyhle vojenský blbouny.
6: Naše?
5: Jo, knedlíky.
6: Jo, knedlíky, jo.
5: A co když takhle, pane přednosto, když ho přepadne...
6: Nepřítel.
5: A co nepřítel, ale žížeň.
6: No žížeň. No tak.
5: To je kolikrát horší než nepřítel.
6: Čaj, minerálka, sodovka, voda z vodovodu a tak dále.
5: Jo, a poslyšte, ale co když takhle dostane vycházku a půjde ven, tak...
6: Podívejte se, když má vycházku, to je jeho věc, jak si ji užije.
5: Aha.
6: Ovšem, do kasáren musí se navrátit. Absolutně střízlivý.
5: A to jo, to kluk vždycky do třídnu vystřízlivý.
6: A pak také otázka, jestli tu vycházku vůbec dostane, nejdřív si musí zasloužit.
5: Jo, a helejte, co jako musí dělat, pane inženýr?
6: No musí mít všechno v pořádku. Třeba lůžko.
5: Lůžko, a to jo, tomu máma vždycky odskočí uslat.
6: Zdejte, vy stále předpokládáte, že váš syn zůstane tady ve městě.
5: Jo.
6: Ale co když bude odvelen třeba... Do Olomouce.
5: Jezus, Valkote, co by dělal v Olomouci? Díky, on tam chudák nikoho nezná. A akorát ty syrečky. A ty se dělají stejně ještě někde jinde. No, a co jako musí mít tak ještě v pořádku?
6: No třeba vozidlo.
5: A my auták nemáme.
6: Ale já myslím třeba tank.
5: Jo, ten taky nemáme. Jo, tak služební, aha. A vy na to nemáte svoje lidi?
6: Jak to smí lidi? Třeba to bude právě váš syn.
5: Jo, dejte pokoj, cizí věci mu vůbec nesvěřujte. On je strašně neopatrný.
6: No tak neopatrný nesmí být. Co když dostane na starost takové dvojče?
5: Ježišmarja, děti, kormu nesvěřujte. představte si, zrovna nedávno mu sousedovi svěřili 5letýho kluka na dopoledne na opatrování. A on se vrátil až kolem půlnoci se 17letou holkou.
6: Jo, musíte okamžitě opustit kasárenský prostor, budeme mít poplach.
5: Co, poplach?
6: A žádnej poplach, poplach!
5: Jo, ale jehej, to jste kvůli mě nemuseli. Mě stačí naznačit a já jdu. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Je to krásný, když si dvě uniformy takhle krásně rozhovárají.
6: Naschledanou.

0: Pane Brašnáři, to je dobře. Už jsme mysleli, že nedorazíte. Pěkně vítám.
1: Pojďte. Jsme se zapovídali ve vrátnici. Vrátný je taky chovatel, tak jsme se zapovídali.
0: No, hlavně, že jste tady.
1: My jsme se zakecali.
0: Ano, ano.
1: Párek zrovna svačil, nabít mi nožičku, jsme do toho řízli, jsme se celý zakecali.
0: Jo, takhle. No, tak co pak bychom dnes divákům měli nabídnout? Co pak jste to přinesli?
1: No, já jsem vám přines ukázat Michala, že kdyby byl zájem, že bych ho ukázal.
0: Pane Brašnáři, necháme si ho na závěr, ano? Že bychom nejdříve dali do pořádku tu poštu. No, dejte ho třeba chcete na ten druhý stoleček. Přišla zase řada dopisů na vaše vystoupení, já jsem je rozdělil zase na záporné a kladné. Tak z těch kladných bych vám přečetl dopis od Františka Bláhy ze Stupna. Píše, on se zajímá o vaše povolání. Píše, kde jste toho člověka vyhrabali, čím se asi živí, to by mě teda zajímalo.
1: No, tak já jsem vystřídal řadu povolání, já se zajímám prakticky o všecko. A na pracovišti mi vycházejí vstříc. Já vždycky, když někam nastoupím, tak mistr už tak po týdnu, po 14 dnech se mě zeptá, jestli bych to nechtěl zkusit někde jinde. Abych to jako nejvíc poznal, že jo. Přímo takhle oni mi jdou na ruku.
0: A kde pracujete teď? Nebo kde jste všude pracoval, kdybyste nám ten přehled řekl?
1: No tak pracoval jsem například v podniku Les a lov. Teda nejdřív v lovu a potom v lese. Tam jsem vymyslel jeden zlepšovák, sušák na piliny. A hned po tom lesním požáru jsem nastoupil v obuvnickém průmyslu.
0: Kde?
1: V obuvnickém průmyslu. Tam jsem dělal boty do rakve.
0: To jsou nějaké speciální boty do rakve?
1: No, to jsou, těch se prakticky nechodí, v těch se prakticky jenom leží. A tam jsem taky vymyslel jeden zlepšovák, šití horkou jehlou. Oni to používají doteďka i na boty na chodění mimo rakev.
0: To jsem si všiml.
1: Hned po tom požáru jsem nastoupil do papírenského průmyslu.
0: Do papírenského průmyslu? A tam jste pracoval v kterém oboru?
1: Tak tam jsem lepil pytlíky. 2 roky. A když mi to skončilo, ten výkon, tak jsem nastoupil ve školství jako školník. To bylo krásné místo. Bylo to i s bytem, proto jsem to bral. Až na to neustálý zvonění, tam se prakticky nezdřívnete. I pěkná škola to byla. Teď, když ji postavili znovu, to už není moderní. Krabice moderní.
0: Tu školu, kde jste působil, tu postavili znovu?
1: No, hned na tom spáleništi postavili novou. Taková moderní krabice, mně se teda osobně nelíbí.
0: Pane Brašnáři, nezlobte se, ale mně připadá, že vy máte na ty požáry nějakou smůlu, ne?
1: No, tak to teda mám. Tohle to bylo třeba kvůli mým vousům, tenhle poslední požár. Já mám totiž strašně...
0: To je asi ten králík, ne?
1: No jo, to je Michal, on dupe, protože on by je nervózní, už by chtěl ven.
0: No, kvůli vousům jste říkal? Jak může kvůli vousům vzniknout požár?
1: No, já mám totiž strašně tvrdý vousy. Jestli chcete, můžete si šáhnout.
0: Teda sám.
1: Jsou drátky, co?
0: To je teda ale neuvěřitelné.
1: No, já se normálním elektrickým strojkem neoholím, protože ty planžety to úplně roztrhá. A
0: prosím vás, to vám rostou po celém obličeji, tak tvrdé vousy?
1: No ano. No tak jenom tady pod očima mi nerostou. Na čele taky ne.
0: No a čím se tedy holíte, tady to ostatní?
1: No tak jeden můj kamarád z toho podniku Les a lov mi opatřil elektrický strojek na kance.
0: Na štětiny.
1: No, ne, normální elektrický strojek, kterým se holí kanci. Jo, to bylo jediný, s čím já jsem se oholil. Ovšem, ten strojek měl jednu jedinou nevýhodu. On měl takový vibrace, že když já jsem si ho přiložil k obličeji, tak jsem se tak rozkmital, že jsem se v tom zrcadle vůbec neviděl. Teda viděl, ale rozmazaně. No a když se při oholení nevidíte, já teda nevím, jestli vy jste se někdy holil, nebo jestli... Máte ty fousy takhle od malička?
0: No od malička ne, už jsem se taky holil, takže vím, co to je. No a jak to dopadlo?
1: No a tak já jsem tedy přemýšlel, jak bych to udělal, abych se v tom zrcadle viděl, i když kmitám. Jo, a přišel jsem na to, že nejlepší je dát stejný vibrace i tomu zrcadlu, víte?
0: To je dobrý nápad, to by mě nenapadlo. Zase se hlásí.
1: No to je Michal, on už je nervózní, on totiž by pořád ven.
0: Tak dočká se. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tím zrcadlem.
1: No tak já jsem to udělal tak, já jsem to zrcadlo uložil do pryžového lože, který bylo z gumy. A připojil jsem na něj vibrátor. A ještě jsem ovšem na to musel připojit usměrňovač kmitu UK23, aby to zrcadlo kmitalo stejně, jako kmitám já, že jo? Když to zrcadlo kmitá jinak, než kmitáte vy, jo, tak no, tomu se pak nevidíte vůbec.
0: No a výsledek?
1: No tak já jsem se oholil, vypnul jsem ten strojek a šel jsem solit chodník. Jenže jsem zapomněl vypnout to zrcadlo, jo? To, jak vibrovalo, tak za chvilku z něj začaly padat takový ty skleničky a flaštičky, co tam má manželka na obliče, že jo. Jedna padla na UK23, udělal se kraťas, to víte, ten líh to hoří hned. Pěkná škola to byla. Postavili znova, to už není ono, to no, moderní.
0: Aha, a potom jste asi nějaký čas zase pracoval v papírenském průmyslu.
1: No tak tam už jsem nastoupil jako předák. Předáci ty pytlíky volizujou a zadáci si na ně sedají.
0: No. A teď máte v plánu co?
1: No tak teď rozvazuju pracovní poměr s barvama a lakama a navazuju pracovní poměr s asbestiárnou.
0: Tak to je, myslím, rozumné. A pane Brašnáři, v místě bydliště už pominuli ta závist, že jste v televizi často...
1: No jo, to už se uklidnilo, jenom švagr mi to pořád závidí. On by totiž rád v televizi soutěžil ve znalostech, jo? Takže závidí.
0: Ale proč se nepřihlásí, vždyť je řada soutěží ve znalostech?
1: On by se přihlásil, ale žádný znalosti nemá, ten by dopadl.
0: Ale to by se jistě nějaká oblast našla, ne, které rozumí.
1: Prosím vás, teď on je to úplně... Ta nenašla.
0: No a teď snad, že bychom ukázali toho králíka.
1: Tak já jsem vám přines ukázat jednoho samce ze svého chovu. Je to králík beraní francouzský a jmenuje se Michal.
0: Tedy Michel, ne?
1: No tak může být Michel. Oni mají ty uši takhle
0: ten je krásný.
1: Od přírody splihlý a prostě za živýho boha je nevstyčej nebo ano. S nima nezastřihaj. Ale tady Michal, to je úplná rarita, na toho se chodí dívat celá ulice, protože on ty uši zvedne. Aha. Já jsem ho naučil na určitý slova, to já teď nebudu říkat nahlas, protože on kdyby to slyšel, tak on by hned špicoval. Já vám to teď pošeptám, jo, a takže když já mu řeknu,
0: jo.
1: Tak
0: jo.
1: On hned ty uši zvedne.
0: No to jsem zvědav. Tak prosím vás, je Michal v záběru?
1: Michal, pojď, no.
0: Je v záběru?
1: Hodnej.
0: Je, aby tam byl takhle dopředu. Tak, aby bylo vidět, jak je zvedne.
1: Michale, je ten...
2: Vážení občani, zase k vám hovorí predseda. Jako nišť ubehol rok a místní rozhlas zase funguje jako nišť. A do našej obci zase prišlo jako nišť radošínské naivné divadlo, které je všetkým nasmít. Dneska prišli s kusom o našom papagájovi, čo bude asi smíšné, lebo papagáji sú už takí, a ľudí o nišť lepší. Ďakujem za pozornosť. V každom prípade mi však prindite povedať, najmä tí bližší bývajúci, či ma bolo očuť, lebo volá, ako sa to tuto fúr všetko sem. Celé sa to volá, že tuto. Alebo tuto? Alebo možno aj tuto? Aha, počkaj, nebude toto tuto? Asi nie. Už vinde je to. Lojzo! Podaj mi hentomu rázke kladivo a uvidíš, po chvíľu to pôjde, alebo to nepôjde.

0: princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy, fuj, nesnáším Uhry. Taký tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také nikdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, do princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali, ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle, mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány. A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších, a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude vidět i posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojovým zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problému uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný den matek. Tento svátek mohly oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych, třeba si veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na tři. Tři. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou hubatou, já mám holku z úzenářství pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si jsem chytil. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vyspat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtaria, tramtara, bojujem. Přátelé, pokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni tramtaria, tramtara, trara, Tramtaria, da, da, da, tramtaria, da. Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například, krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, když se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel, a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli tzv. Kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vyklonovali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomoci vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila... slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jenom jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník! Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sekezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, kterým tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli 1 dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů. Tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota takzvaných tchořích ninžů ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho Kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím přátelé obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na Havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: Vážení pozůstalí, smuteční hosté, před pár minutami nás navždy opustil plechový a velmi drahý výzkumník americké výroby. Byla to rána.
2: Hlavně to třetí balvanem na palice.
1: Nesmějte se.
2: To říká ten pravej.
1: Během svého dlouhého provozu viděl věci jako nikdo na zemi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď, daleko od domova, spočinul k zaslouženému odpočinku. Budíš mu lehkej Mars.
2: Ale než se rozejdeme, odpoj mu kabel od baterky. Ještě se trochu mrská.
3: Prepáč, robot. Pomýlil jsem se, no. Tu máš pár nicu na pamiatku. Štefan.
1: Ale tak jdeme, musíme navrkat vejtřesku. Musíme najít nějakou jinou fungující sondu, ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Dostaneme, nedostaneme. Do vejtřesky se všichni v těch skafandrech nedostaneme. Někdo musí na korbu k modulu.
3: A tak já půjdem, cisterna už nežmurka, anteny zabehly a já lepší uvidím na cestu.
2: Počkej, já se takto... Tak...
3: Ach. Budem mať celý oštěpok pre seba a vám dám figu borovu, hovida.
1: Hele, na první cvaknutí, čeče má úplně jiný zvuk. To je asi kvůli jinému atmosférickému tlaku, ne? Zní jako nadupaný závodák. Možná, že taky pojede pořádnou kudlu.
2: No tak pouštěj spojku s citrem a tě skončíme na Jupiteru. Je tady malá přitažlivost. Nerad bych se doprdlal na Mars, abych se takových kiláků od českých silnic zabil právě tady ve zdechlý vejtřasce.
1: Tak to je hardcore. Každý se šlápnutí plynuje skok tak 2 kiláky dlouhý. Ale takhle si prohlídneme Mars za odpoledne. To není těžká nuda jako v muzeu. Hele, jsem rád, že jsem se tohohle dožil fakt. Jako, ale tomu se ještě dostaneme.
2: Bacha, brzdě!
1: Co to bylo?
2: Přejeli jsme druhou sondu.
3: Co to bylo, Štefan 2?
1: Chudák Starky. Pojďte se podívat, chlapi, tohle je nádherný pohled, hele. Tamhle je země.
2: No ta červená barva tady, to je spíš jak scéna ze 7 statečných. Jenom škoda, že je tady tak debilní ticho.
1: Pusti muziku, myslím, že budeš na měko.
4: Na malé straně u zámeckých schodů je malý výčep piva. Jednoho dne seděli tam v šeru vzadu 2 muži. Jeden voják a druhý civilista. Nakloněni k sobě šeptali si tajemně. Vyhlíželi jako spiklenci z dob Benátské republiky. Každý den ve 8 hodin, šeptal civilista vojákovi, každý den ve 8 hodin chodí s ním služka na roh Havlíčkovýho náměstí k parku. Ale on je potvora, kouše o všechno pryč, nedá se pohladit. A nakláněje se více k vojákovi, zašeptal mu do ucha, ani bursta nežere. Smaženýho? Ani smaženýho. Oba si odplivli. Co tedy ta potvora žere? No, pánbu ví co? Oni jsou některý psi rozmazlený a rozhejčkaný jako arcibiskup. Voják s civilistou si ťukli a civilista dále šeptal. Jednou ode mě jeden černý špic, kterýho jsem potřeboval pro psinec tam nad Klamovkou. Ten nechtěl taky vzít bursta. Chodil jsem za ním 3 dny. Až už jsem to nevydržel a přímo jsem se zeptal ty paní, co s tím psem chodila na procházku, co vlastně ten pes žere, že je tak pěkný. No, paní to zalichotilo a řekla, že co vlastně ten pes žere, že je tak pěkný. No, paní to zalichotilo a řekla, že má nejradši kotletu. No tak jsem koupil řízek.

0: Ostatní psi, a že jich bylo hodně, všichni šli na smaženého koňského busta. Ty bys udělal taky nejlepší, kdyby si se jich voptal, rozumíš? Co ten pes nejradši žere? Ty jsi voják, postavu máš a ona ti to spíš řekne. Ne, už jsem se jí ptal, ale ona se tak na mě podívala, jako kdyby mě chtěla propodnout a povídala, no co je vám do toho? Ona není moc hezká. Je to opice. No ale s vojákem bude mluvit. A je to opravdu stájovej pinč. Můj obr lejtnant jinýho nechce. A fešák, stájovej pinč, fešák. Pepsa sůl. Doopravdy čistokrevnej. No jakože ty jsi švejk a já bláhník. No mě dej jenom o to, co žere, tomu dám a přivedu ti ho.
1: Oba přátelé si opět ťukli. Ještě když se švejk před válkou živil prodejem psů, blahník mě dodával. Byl to zkušený muž a vypravovalo se o něm, že kupoval pod rukou z pohodnice podezřelé psy a zase je prodával dál. Měl dokonce už jednou vzteklinu a v Pasteurově ústavu ve Vídni byl jako doma. Nyní považoval za svou povinnost nezištně vojákovi švejkovi pomoct. Znal všechny psy z celé Prahy i okolí a mluvil proto tak tiše, aby se hostinskému neprozradil, poněvadž mu před půl rokem odnesl pod kabátem štěně jezevčíka, kterému dal cucat mléko z dětské láhve, takže ho to hloupé štěně patrně považovalo za mámu a ani nedutalo pod kabátem. Kradl ze zásady jen čistokrevné psy a mohl být soudním znalcem. Dodával do všech psinců i soukromým osobám, jak se to dalo, a šeleli po ulici, tu na něho vrčeli psy, které kdysi ukradl, a když stál někde u výkladní skříně, často nějaký mstivý pes vyzdvihl u něho za zády nožičku a pokropil mu kalhoty. V 8 hodin ráno druhého dne bylo vidět dobrého vojáka Švejka chodit na rohu Havlíčkova náměstí u parku. Čekal na služku se stájovým pinčem. Konečně se dočkal a kolem něho přeběhl fousatý pes, rozježený, ostnosrstý, s moudrýma černýma očima. Byl veselý jako všichni psi, když si odbili svou potřebu, a hnal se k vrabcům snídajícím koňský trus na ulici. Pak přešla kolem Švejka ta, která ho měla na starosti. Byla to starší dívka se způsobně do vědečku zapletenými vlasy. Hvízdala na psa a točila řetízkem a elegantním karabáčem. Švejky oslovil. Dovolte, slečno. Kudy se jde na Žižkov? Zastavila se a podívala se na něho, myslili to upřímně. A dobrácký obličej Švejkův jí řekl, že opravdu ten vojáček chce asi jít na Žižkov. Výraz její tváře změkl a ona ochotně mu vykládala, jak na ten Žižkov půjde. Já jsem teprve nedávno do Prahy přeložený. Já nejsem zdejší, já jsem z venkova. Vy taky nejste z Prahy?
2: Já jsem z Vodňan.
1: Tak nejsme daleko od sebe. Já jsem z Protivína. Tato znalost místopisu českého jihu, nabitá kdysi při manévrech v tom kraji, naplnila srdce dívky krajanským teplem.
2: No tak znáte v Protivíně na náměstí řezníka Pejchara?
1: No já pak bych ho neznal, to je můj bratr. Toho tam mají u nás všichni rádi. On je moc hodnej, úslužnej, má dobrý maso a dává dobrou váhu.
2: Nejste vy Jarešův?
1: Otázala se dívka, začínajíc sympatizovat s neznámým vojáčkem.
2: Jsem. A kterého Jareše? Toho z Krče u Protivína nebo z Ražic?
1: Z Ražic.
2: A ještě rozváží pivo?
1: Pořád.
2: Ale on už musí mít hodně přes 60.
1: V 68 mu bylo letos na jaře, odpověděl klidně Švejk. No teď si zaopatřil psa a to se mu to jede. Pes mu sedí na voze, zrovna takovej pes jako tamhle ten, co oni ty brabce. Hezkej pejsek, moc pěkný pejsek.
2: To je náš. Já sloužím zde u pana Obršta. Vy neznáte našeho pana Obršta?
1: Znám, to je pěkný inteligent. U nás v Budějovicích taky byl jeden takový Obršt.
2: Náš pán je přísnej a jak posledně se říkalo, že nám v Srbsku natloukli, tak přišel celý steklej domů a scházel v kuchyni všechny talíře a chtěl mě dát výpověď.
1: Tak to je tedy váš pejsek.
2: To je škoda, že můj oberlejtnant nemůže žádného psa vystát. Já mám velice rád psy.

Švejk se odmlšel a náhle vyrazil. Každej pes ale taky všechno nežere. Náš luk si strašně vybírá, jeden čas nechtěl vůbec jíst masáž, teďka opět. A co žere nejradši? Játra, vařená játra. Telecí anebo vepřový? A to mu je jedno. Usmála se krajanka Švejkova, považujíc poslední otázku za nepodařený pokus o vtip. Procházeli se ještě chvíli, pak se k ním přidal i stájový pinč, který byl uvázán na řetízek. Choval se k Švejkovi velice důvěrně a pokoušel se roztrhnout mu alespoň náhubkem kalhoty. Vyskakoval na něho a náhle, jako by vycítěval, co si o něm Švejk myslí, přestal skákat a šel smutně a zaraženě, dívaje se úkosem na Švejka, jako by chtěl říct, tedy to na mě taky čeká. Potom mu ještě řekla, že chodí též každý večer v 6 hodin sem se psem, že nevěří žádnému mužskému z Prahy, že se dala jednou do novin a přihlásil se jeden zámečník za účelem sňatku a vylákal na ní, prosím, 800 korun na nějaký vynález a zmizel. Na venkově jsou lidé rozhodně poctivější. Kdyby se vdala, vzala by si jedině venkovského člověka, ale až po válce. Válečné sňatky považuje za hloupost, poněvadž obyčejně taková ženská zůstane vdovou. Švejk jí dal mnoho nadějí, že přijde v 6 hodin a odešel, aby sdělil příteli Blahníkovi, že pes žere játra jakéhokoliv druhu. No, pohostím ho hovězíma, rozhodl se Blahník. Na ty jsem už dostal Bernardína továrníka Vidry. Náramně věrný zvíře. Zítra ti psa přivedu v pořádku. Blahník splnil slovo. Když byl dopoledne Švejk hotov s uklízením bytu, ozval se za dveřmi štěkot a Blahník vtáhl do bytu vzpírajícího se stájového pinče, který byl ještě více rozježen, než ho rozježila příroda. Koulel divoce očima a díval se tak posupně, že připomínal hladového tygra v kleci, před kterou stojí vypasený návštěvník zoologické zahrady. Cvakal zuby, vrčel, jako by chtěl říct, roztrhám, sežeru, roztrhám. Uvázali psa ke kuchyňskému stolu a Blahník vylíčil postup odcizení. Tak jsem šel schválně kolem něho a držel jsem zabalený vařený játra v papíru. Počal čenichat a vyskakovat na mě. Nedal jsem mu nic a šel jsem dál. Pes za mnou. U parku jsem se otočil do Bredovské ulice a tam jsem mu dal první kousek. Žral to v chodu, aby mě nestratil z očí. Zabočil jsem do Jindřišský, kde jsem mu dal novou porci. Pak jsem ho, když se nažral, uvázal na řetízek a tak jsem ho přes Václavský náměstí na Vinohrady až do Vršovic. Po cestě mě vyváděl pravý divy. Když jsem přicházel elektriku, lehl si a nechtěl se hnout. Snad se chtěl dát přejezd. Jo, a přinesl jsem sebou taky čistý rodokmen, který jsem koupil u papírníka Fuxe. Poslouchej, ty umíš padělat rodokmen, víš, Švejku? Ale to musí být napsaný tvou rukou. Napiš, že pochází z Lipska, z Přince von Bilov. Počkej. Otec by mohl být Arnheim von Karlsberg, matka Emma von Trautensdorf, po otci třeba, počkej, Siegfried von Busenthal, ne? Otec obdržel cenu, napiš, na první výstavě stájových pinčů v roce 1912 a matka vyznamenaná zlatou medailí Norimberského spolku pro chov ušlechtilých psů. Poslouchej, jak myslíš, že je starý? No, podle zubů 2 roky. Napiš, že je půl druhýho. Je špatně kupírovaný, Švejku. Podívej se mu na uši. A tomu se dá pomoct. Zastřihneme mu je po případě, ale až se na nás zvykne. Teď by se ještě víc zlobil. Ukradenec vrčel v stekle, funěl, zmítal sebou a pak si lehl s vyplazeným jazykem, unaven, čekal, co se s ním stane dál. Pomalu stával se klidnějším, jen občas žalostně zakňučel. Švejk mu předložil zbytek jater, která mu předal Blahník. On však si jich nevšímal a vrhl na ně jen trucovitý pohled a podíval se na oba s výrazem,
A už jsem se jednou napálil, sežerte si to sami. Ležel rezignovaně a přetvařoval se, že dřímá. Pak mu najednou něco vlezlo do hlavy, vstal a začal panáčkovat a prosit před níma tlapkama. Vzdával se. Na Švejka tato dojemná scéna nikterak neúčinkovala. Lehneš? Zakřičel na ubožáka, který opět si lehl kňuče žalostně. Jaký mu mám dát jméno do rodokmenu? Otázal se Blahník. Jmenoval se Lux, tak něco podobného, aby tomu hned rozuměl. Tak ho nazveme třeba Max. Podívej se Blahníku, jak zvedá uši. Vstaň, Maxi! Nešťastný stajový pinč, kterému vzali i domov, i jméno, vstal a očekával další rozkazy. Já bych myslel, abychom ho odvázali, rozhodl se Švejk. Uvidíme, co to bude dělat. Když byl odvázán, první jeho cesta byla ke dveřím, kde zaštěkal třikrát krátce na kliku, spoléhaje patrně na velikomyslnost těch zlých lidí. Vida však, že nemají pochopení pro jeho touhu dostat se ven, udělal u dveří loužičku, přesvědčen, že ho vyhodí, jako to kdysi dělávali, když byl mlád a plukovník ho učil řízně po vojensku být cimrajn. Místo toho poznamenal Švejk, ten je chytrej. To je kus jezovity. Přetáhl ho páskem a namočil mu v loužičce čumák, že se nestačil olizovat. Kňučel nad tou potupou a počal běhat po kuchyni, čenicha je zoufale svou vlastní stopu. Pak zčista jasna šel ke stolu, sežral na zemi předložený zbytek jater, lehl si ke kamnům a usnul potom celém dobrodružství. Co jsem ti dlužen? Otázal se Švejk Blahníka, když se s ním loučil. Nemluv o tom, Švejku, řekl měkce Blahník. Pro starýho kamaráda všecko udělám, zejména když slouží na vojně. Zbohem, hochu. A nevoď ho nikdy přes Havlíčkovo náměstí, aby se nestalo nějaký neštěstí. A kdyby spotřeboval ještě nějaký obsah, tak znáš, kde mě najdeš. Švejk nechal Maxa spát hodně dlouho a koupil zatím u řezníka 1/4 kila jater, uvařil je a čekal, až se Max probudí, dav mu k čenichu kousek teplých jater. Max se začal ze spaní olizovat, pak se protáhl, očichal játra a zhltl je. Pak šel ke dveřím a opakoval svůj pokus s klikou. Maxi! Maxičku, Maxi, pojď ke mně. Šel s nedůvěrou. Švejk ho vzal na klín, hladil a ponejprv Max zbytkem svého kupírovaného ohonu zavrtěl přátelsky a jemně chňapl po Švejkově ruce, držel ji v tlamně a podíval se moudře na Švejka, jako by chtěl říct, tady se nedá nic dělat, já vím, že jsem to prohrál. Švejk ho dál hladil a počal mu vyprávovat něžným hlasem. Tak to byl jednou jeden pejsek, jmenoval se Lux. A ten žil u jednoho obršta. Vodila ho služka na procházku a přišel jeden pán a ten toho Luxe ukrad. Lux se dostal na vojnu k jednomu oberleitnantovi a dali mu jméno Max. No. Max, dej pac. No dej pac. Tak vidíš, hovado, že budeme dobrýma kamarádama. Jestli budeš hodný a poslušný. Jinak budeš mít vojnu jako řemen. Max se skočil Švejkovi z klína a počal na něho vesele dorážet. Do večera, kdy se vrátil nadporučík z kasáren, byli Švejk a Max nejlepšími kamarády. Díval se na Maxe, pomyslel si Švejk filozoficky, když se to vezme kolem a kolem, je vlastně každý voják taky ukradený ze svého domova. Nadporučík Lukáš byl velice příjemně překvapen, když uviděl Maxa, který též jevil velikou radost, že opět vidí muže se šavlí. Na otázku, odkud je a co stojí, řekl mu Švejk s naprostým klidem, že pes mu byl darován jedním kamarádem, který právě narukoval.
Dobře, Švejku, řekl nadporučík, hraje si s Maxem. Na prvního dostanete ode mě 50 korun za psa. Nemůžu přijmout, pane oberlejtnant. Švejku, řekl přísně nadporučík. Když jste nastupoval službu, vysvětlil jsem vám, že musíte poslouchat na slovo. Když vám říkám, že dostanete 50 korun, tak je musíte vzít a propít. Co uděláte, Švejku, s těmi 50 korunami? Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že je propiju podle rozkazu. A kdybych, Švejku, snad zapomněl na to, přikazuji vám, abyste mě hlásil, že mám vám dát za psa 50 korun. Rozumíte? A nemá ten pes blechy? Raději ho vykoupejte a vyčešte. Zítra mám službu, ale pozítří s tím psem půjdu na procházku. Zatímco Švejk koupal Maxa, plukovník, bývalý jeho majitel, strašně doma láteřil a vyhrožoval. Vyhrožoval, že postaví toho, kdo mu psa ukradl, před válečný soud, že ho dá zastřelit, pověsit, zavřít na 20 let a rozsekat. Der Teufelsohn, der Kerlbuzerin! Ozývalo se v bytě plukovníkově, až se třásla okna. Mit solchen Möchnen werde ich bald fertig! Nad Švejkem i nad nadporučíkem Lukášem znášela se ve vzduchu katastrofa.

0: bych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
1: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
0: To je náfad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
1: Nemůžeš.
0: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
1: Jo.
0: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
1: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
0: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
1: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
0: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku Slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
1: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
0: No tak, dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
1: Právně.
0: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
1: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
0: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá... To jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu. Ona byla tak na cemr.
1: Víš, že s tebou docela souhlasím.
0: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá. Oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
1: No. Samozřejmě.
0: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
1: Ovšem.
0: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
1: No dobře, byl nejvyšší čas.
0: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
1: Ano. Já bych...
0: Dost to už přestává všecko, naloženej do novin jako pokurka do háku. To už já se z toho zblázním,
1: Prosím tě, aby ses nezbláznila. Ať já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
2: Dovolte, abych se vám představil. Jsem Pepi Merlička, tohleto kulatý to je míč a tohle zahnutý až semle to jsou nohy. Ty měli cenu bratru 220 tisíc korun, ale kupovali mě celýho, ten zbytek dostali jako přívaže. Víte, že já jsem stál kilo přes 3000 bez lístků. To bylo víc než za války nejlepší vepřový, ale já měl ránu, pánečku. Po mých hře To bylo jako po Žižkovi smrti, samej sirotek. Jo, víš, já hrál na Spartě, to měla pohotovost i sanitka na Zbraslaví. A právě to nebylo jako dneska samej závodní sokol. A víš, to zaměstnání by se mělo v té hře odrazit. A odráží se? Neodráží, no kde pak? Kousek řemesla z toho není cejtit. Ako vej, sokol masna například. Kdyby oni použili těch odborných grifů, uděláme z vás cekanou. Chceme osekat kosti, pořádný nářez, dva bořty, prosím. Jo, teď oni by museli nejmíň vyhrát lígu. Co pak by si proti ním kopnul takovej třeba tenhle ten sokol pohostinství s tou svou utěrkou přes ruku, než takovej číšník by ani nestačil říkat. Pán Ráčí, nahrávačku, tamhle volná brančička, prosím, jelibo si střelit, jelibo desítku nebo dvanáctku, a zatím hrají si jako slečinky z penzionátu. A divák si přitom nepřijde vůbec na svý, žádná možnost v tom není. Pane, a víte, že mě do ty masty nechtěli vzít, že jsem prej moc libové, že bych jim kazil firmu. Já, že bych jim kazil firmu? A nás měj vidět v Argentíně. Pane, my tam připluli, droužičky, hasiči, bráčnici, všecko v pozoru, muzika hrála, my kynuli jim, oni kynuli nám, pak jsme kynuli navzájem, a jak jsme tak rozkynutí, uvítal nás velitel těch bráčníků, totiž, abych vám to vysvětlil, ty bráčnici to nebyli bráčnici, ale armáda, ten velitel, ten měl tak široký klobouk, jako všechny tři mušketýři dohromady. A lampa si, pane, i měl tak dlouhý, že to coural po zemi. A krásnou řeč měl. Ja. Jenže jsme mu hodně nerozuměli. No ale já jako kapitán jsem mu musel odpovědět, no tak jsem začal. Señores, Čechos, přijelos do Argentinos, Rosecatos, vás do Bustos. Rio Grande, Buenos Aires, Puerto Rico, Bonaventura a Žijo z Plzeňsko z Pívoz. Stejně mi nerozumí, jsem dodal. Jen slezem z můstku a už. Zvláštní vydání. A na první stránce ta moje řeč i s fotografií v životní velikosti. Jo? V životní velikosti? No jo, v životní... No, jestli tam nějaký ten milimetříček scházel, ale víc neslevím. A reportéři, jo, v tyhle zemi mají víc reportérů než komáru. A bylo pořád... Ten to přikládal, sníte z kopce na posezení, dáte přednost blondýnkám nebo těžkému vínu, chtěl byste sousedit s Ceylonem, jak často si myjete uši, chtěl byste mít pleš a tak dále a pořád. A opravdu moc šikovní lidi tyhle reportéři a pozorovací talent měli. Říkali, krásný Apollo. A pořád vám mě fotografovali, mě párník, mě nábřeží, mě s párníkem. No, já byl prostě na všem, já byl i na pastě, na zuby, na dámskej punčochách. Já nevím, jestli mám to říct, ale víte, že mě dali i na konský konzervy. Moc hezký říkání tam bylo, já nevím, jak komu se líbí, ale mně se moc líbilo. Nejlepší brankář, nejlepší koňské, zaručeně není loňské. Jenom to mě mrzí, že jsem na té fotce nebyl s koněm. Ale oni říkali, že já to stačím tam. Jináč je to ale moc divná země. A horko. Tam je hic a ty stavby. Tvoj stadion. Pane, to není k vědění. Tam mohlo být nějak, počkat. Abych vám to tak řekl, tak cirka, to máme 4, to máme také tady v tribuny, jo, to si tak vzpomínám, někde dole byli lidi, tak les nahoře byly ty tribuny, a kolik tam, kdy tam, tak oni stáli tak hustě vedle sebe, 1, 2, 3, 4, no, co bych vám to rozpočítával, no, nějakých 70 tisíc lidí a mohlo bych tam být ještě víc, kdyby tam byli vešli. A teď se vyběhlo na hřiště, já první, diváci bouřili, Apollo, já pohodím Ofino a tak skromně jim pokynu, pane, to byl zápas. A já v tom horku vypotil 3 žejdlíky a když běžel útočník proti mně, tak ten pod na mě stříkal z něj jako z kropicí konve. A teď to zašlo. Joška přehrá na pravý křídlo, odtud Franci z voleje až na levou spojku Oldovi. Olda zaváhal, nečum mesku, křičela na ně jedna taková černovoká seniorita. Já zalomím rukama, co tam medituješ, ty pítie, ale to už na něm byli tři. Ten nejmírnější mu stál na hlavě, soused to přehlídl, Argentinci jdou dopředu, Carlos takový veliký, černý, vypadal jak lokomotiva, on tak legračně funěl. Pobešel zálohu, Klička Standovi, prohazuje Domingovi, ten si nadhodil patičkou sám před sebe. Soudce píská offside. Vykopávám až na levý křídlo Toníkovi, Tonda patičkou na Oldu, Olda hlavičkou dopředu Joškovi, Joška uvolnil Francio, probuď se ty vospalej lenochode, povzbuzoval obranu jeden stařík. Musel to být náramně vzdělaný člověk, co ten znal zvířat. To Argentice, co se tam připlet, takový vlasatý kluk to byl, vzal Franci sebou, jenže ty vlasy se mu nějak zapletly do špuntu a tím se to pokazilo. A zase! Soudce odpískal surovost, ačkoliv si Franci mohl docela dobře zlomit nohu. Trestnej kop, Argentinci jdou dopředu, klubko hráčů před brankou, že se to tam jako uvatrlo, skočím po míči, minul Domingo jde dopředu, já za ním nemůžu, někdo mi stojí na ruce, zařvu, pomoc! Vosolte ho, složte ho, Jarda jde na něj, říká si, mám ho zmasit, nemám ho zmasit, mám ho zmasit, nemám ho zmasit, pak mu přišlápne patičku. Tím mu vzal těžiště a bez těžiště se kopat nedá. Domingo letí, ten mám pane, letěl a vyryl příkop jako buldozer na Letný. Cítím úlevu, ale ruku necítím. Desítka, střílí Lopez, koukám do očí, dívá se napravo, skočím tam. A on mě dal šoráka, dole mi ho rohu, on ten chlap šilal. Lidi žvou. Jeden takovej u nás, tomu říkáme preslika, tak prodává tak, ty studený párky a teplý pivo. Tak ten značení po mně hodil táckem, já se uhnu, dostal to Lopez, běžím k němu jako dobrý sportovec, mu chci potřást pravici, ale asi mě nerozuměl a chce utéct. A to mě namíchalo, křičím, to jsi sportovec? A skočím po něm. Nějak se tam připlet souce a představte si, dostal taky pár facek. Spojku jsem složil levým hákem, ale křídlo bylo na mě moc rychlý. Ale co vám musím říct? Pěkný nemocnice tam mají. Jo, pane, to byl zápas. A tejci přijdou s tou sjednocenou tělovýchovou. Já bych nebyl proti tomu. Ať sjednotí třeba vodní skauty a boxery. Ale na profesionalismus mi šahat neměli. A víte, co mi ještě udělali? Prohodím ve společnosti, že umím kopat. Někdo mi tam poradil, abych šel do stavebních závodů. Přijdu tam a povídám, že bych u nich chtěl kopat. Tak mě poslali do slab. Plat za hodinu 15 a prémie mi řekli. Za já sám a jedu. 1500 za hodinu, no to by šlo, myslím si. No to budou mrkat na posilu. Jo, ale mrkal jsem já. Hlásím se v kanceláři a povídám, jedu si zakopat. Ale napřed bych si dal něco pro zahřátí, jak jsme na to zvyklí. A on pá, co jako budu chtít? Já pám, no tak já bych si dal třeba zborovičku. No tak povídá, tak si jděte naštípat. No ve mně vzkypěl a žlutý, že jsem byl žlutý jak harský kanár. To jsou ale vtipy, povídám, já chci kopat. No natáhnu ruku, jak jsem to vždycky dělal před každým zápasem, povídám nonšalentně. Kolik? A víte, co mi do té ruky dali? Krumpáč!
3: Podej. Popelník nikde. Nějaká divná porodnice. Oh. Máňo, dělej. Já už tady se s tím doma sukničku máš spíchnutou na to tata, vygruntováno za půl hodiny a tady s porodem se ňáňáš půl dne. Tohle už mi vadne celý. Ty mě vzali na hůl. Tohle to je za 630 korun, to je materiál. Si uvědomím, že to mohlo být 9 plzeňský, no tak taky. Není to půl hodin.
4: Pan Brejla, prosím.
3: Prosím? Ano.
4: To jste vy?
3: Už je to.
4: Blahopřeju.
3: Ano.
4: Máte holčičku.
3: Co mám?
4: Holčičku, jako andělička.
3: To jakýho andělička? Co si škoda, Olek, už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka.
5: No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk.
3: No počkejte, no chcela chyba příště, protože já nemůžu dát furt děti. Já mám 6 holek, proto potřebuju kluka a teď hned.
5: Já to chápu, tak ale...
3: Ne, asi to dost dobře nechápete, jestli to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk by měl dědice, teda ne, že bych něco měl, no ale to si tak říkal, že jo, tohleto, najednou mám mít holku, ono, jestli jste se nespletla. Ne, na tom sále je, že jo, tohleto fofra, tak dál. Ono totiž mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělejma, ale přece jenom mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrný jistý rozdíl tam je, tak jo. Co?
5: A víte, že mě nemusíte poučovat, já o tom něco vím, já už jsem tu hezkých pár let.
3: No tak ono, tak je to na vás vidět. To není, ve zlým, koukám. Nějaký ten křížek máte, že jo? Brejle nenosíte, tak přiznejte. Mohla jste se přehlídnout.
5: A víte, že jsem se nepřehlídla? Ne, ne. Ono nás u toho bylo víc.
3: Chudák, Máňa, tam
5: no,
3: je tam.
5: No, nebylo to tak strašný. Ono se to stejně nakonec musí protokolovat, jestli je to holčička ano. Nebo chlapeček. No prostě v 17.35 se vám narodila holčička.
3: Ano, ano. Já prosím vás. No. S tou holčičkou nic vezlím, ale já mám rád jak kluky, tak holky, a když už těch holek mám, já holku nechci, nedalo bys to nějak, nebyl by tam nějaký chlapeček.
5: Ne, nebyl, chlapečkové jsou vyprodáni.
3: No počkejte, vyprodáni, vy mě nerozumíte, sestro. Jestli by to nešlo nějak vyměnit, já to nechci zadarmo, škodná, nebudete
5: počkejte,
3: to
5: vám jako, říkám. Jako co vyměnit?
3: Jako co vyměnit, jako vyměnit tu moji holku za nějakýho chlapečka. No, někomu možná by přišla vzhodka, holčička zase někdo čeká, najednou, rozumíte, já syna nechci, chce holko, tohle
5: no, a víte, že to nejde.
3: A proč by to nešlo? No, to ale říkám, já bych to nechtěl zadarmo.
5: No, počkejte, co byste nechtěl zadarmo?
3: Je to velmi jednoduchý, zaplatit vám, podívejte se, jsou to nervy, to já nepodceňuju. Tam spousta lidí, jak jste řekla, protokolujou tohleto, teď tam musíte motat, něco pozvednout, něco upustit, že jo? A koukat, až nikdo nekouká, vyměnit a je to. Já zas takovej nejsem, že bych vám to nezacvakal, no.
5: Co to děláte, že okamžitě to schovejte, no to jsem neviděla tohle.
3: Co to neviděla, počkejte, vy máte za někoho podvodníka, nebo co? Co to je?
5: No voda.
3: Ukažte, no, ještě nic jiné. Já mám nervy v kýblu, podívejte se. Řekněme si upřímně. Můžu mít chlapce nebo ne. Tady se děl nějaký mužský. Podívejte se, máte syna, druhej, máte syna. Vedli tam 3 rodičky, z nich nejméně 2 už porodili. Aspoň 1 syna, vyměňte mi to.
5: Podívejte se, to nejde. A nebuďte jako malé dítě, v tom to přece není. To přece není vaše vina nebo zásluhy, jestli máte syna nebo dceru. Nebuďte jako malé dítě.
3: Ale já nejsem jako malé dítě, prosím vás, mě nechlácholtele. Pochopte jednu věc, u nás v ulici bývá nějaký vávra. Tindítko, normální, ta semnice. Na to, když skočí blecha, tak mu zlomí 3 žebra. On má 3 syny, no. A já mám 6 dcer a teď tady mám víc 7. Já vím, že to, já to nemyslím na vás rovnou. Já to myslím na celý podnik. Pač on je v balíku, víte, mohl zacvakat. Já toho tolik nemám, ale jsem ochotný to taky něco to. Co? Ale počkejte, proč mě se nebavila. No, já vám říkám, prosím vás, můžete to pro mě udělat pro otce 6 dcer? Že mě vyměníte syna za holku?
5: Ne.
3: Ne? Ještě jednou, ne?
5: Ne.
3: Tak prosím, k němu přání a stížnosti.
5: Tak to nemáme, tady nejste v krámě.
3: Vy nemáte? To je známá praktika. Jsou dva ředitele.
5: Tady žádný ředitel není.
3: Ukaž mi váš občanský průkaz.
5: No tady zrovna nemám u sebe, ale můžete nevěřit.
3: Vy nemáte tím a stížnosti? Vy nemáte ředitele?
5: Nemáme ředitele.
3: Vy nemáte chlapičky na skladě? Ne. No tak to nejste, porodnice máte domů, to jste pěkný, vy se o toho neplete.
6: No dovolte, co je, sestro, co je, se tady děje?
5: Promiňte, pane primáři, tady...
3: Ježi, promiňte, jste, já jsem si to nás...
5: Tady pan Brejla má námitky proti práci naší porodnice.
3: No ne, to jsem řekl.
5: Nechce se spokojit s holčičkou.
3: To jsem řekl. Taky se nemůžu spokojit. Já tady courám půl dne, nohy mě bolej, 6 holek už mám a mám mít 7, já chci kluka. Doktore, pochopte mě jako chlap chlapa.
6: Podívejte se, tatínku, za to přece tady sestra nemůže.
3: To je vaše sestra?
6: Co?
3: Jestli to je vaše sestra?
6: Tohle to?
3: No, říkal jste sestra.
6: No ano, to je přece naše sestra.
3: No, říkám, vaše sestra, no. No nedivte se tak, já do toho vidím. On to byl asi pěkný rodinný podnik, víte? Všecko pod pokličkou, nikdo nezazba. A já na to mám doplatit.
6: Podívejte se, pane. Přece v tom prsty nemáme, ani sestra, ani já, prostě někdy se narodí chlapec, někdy se narodí děvčátko, no to je přece věc přírody, ne?
3: No, všecko svěďte na přírodu, ale to mě zaujalo, poslíš, tak jste říkal jednou, chlapec jednou děvčátko, že jo, no. Na střídačku. A jak to, že u mě se nestřídalo, a furt holka, holka, holka, holka, holka, a 7. holka, to mi vysvětlete, vy přírodo. Jak to je?
6: No dobře, ale co my s tím můžeme dělat?
3: A teď, ty nevinný poměnkový oči, já, to já vám nezbaštím. Já vás vidím jak dohubený kozy.
5: No dovolte.
3: Vy se toho nechytejte, když se na sebe podívejte. Poslyšte. Já jsem velmi klidný člověk. Ovšem, když se rozčím, doktore, nepřejte si mě. Já vám něco povím. Vy si myslíte,
7: Že já tady stojím takhle obyčejný. Vy jste si navlíkli tyhle bílý pláštičky, tady poletujete jak lufťáci, já že bílý pláštík nemám, takže před váma padnu na zadek. To ne! Proč bych nádemo mít syna?
6: Vám říkám, to přece není naše věc, to je věc přírody.
7: A vy furt jsou přírodou? Co vás nějaký zoologický zahradě nebo co? Podívejte se upřímně. Vy máte děti?
6: Mám.
7: Tak, a teď, bez přemýšlení. Holku nebo kluka? Nepočívat se. Holku nebo kluka?
6: No já mám náhodou
7: syna. No to jsem chtěl slyšet. Ani jste mi to nemusel říct, kdybyste se zastavili mě, abych řekl, má syna. A ne náhodou, pač u toho sedí, pač si to mohl sám zařídit a potom na mě už se nedostalo.
6: Prosím vás, uklidněte se, a jakým právem vůbec si tady otvíráte?
7: No řekněte hubu, jo, víte, že mám trošku náladu, tak si tohle to je. Pozor, já když piju, já myslím, víte? Já můžu říct, co chci, já vím, co dělám. Já kolikrát se probudím v noci, koukám, já myslím, já furt myslím, pane, tak dají opatrně, pokračujte. No pokračujte.
6: No co chcete ode mě ještě slyšet?
7: No tohleto, že pro mě nemáte odpověď. A tak je to vždycky. Vždycky to vyžere chudák. A já si na vás budu stěžovat. Mě těma pláštičkama neoslníte. Já si na vás budu stěžovat na uličním výboru. Majo, slyšíš? Ani ty se tam nedej. Nebuď hloupá. Postav se jim. Já si budu stěžovat v novinách. Já mám známého v Černý kronice. Míchá černou barvu. Co?
8: Pan Brejla je tady.
7: To jsem já.
8: Blahopřeju, máte kluka.
7: Kde to?
6: Sestra.
7: To jsem sestra, víte. Opakujte to?
8: Máte kluka.
7: Ajejejeje. Vy na mě válíte betle. Jak to, že vy říkáte, že mám syna a tady starší sestra, že mám holku? Vy nejste domluvený.
8: No jo, nejdřív se narodila holčička a pak kluk. Jsou to dvojčátka.
7: Ha! Já! Tohle já vám mám zbodnout! Já vám řeknu, jak to je! Vy jste ze mě dostali strach! V tom to je! Hol, jak si člověk nedupne a nezarve, když by to tak nemělo být, tak nic nedostane! Máňo, vydrž, já si musím jít na prcka!
9: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce téměř puritánské... Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím... I do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím a že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli, nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl, rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, když se neznámý muž objevil ve váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě. řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy nočňátka, zasmál se Balouna. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balou je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Micis Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
10: Tak tě vítáme, Karle, u nás v divadle. Podmínky znáš, tak jak se těšíš, kamaráde?
11: Černoch. Pojďte se. Vy naučíte lidi zpívat.
12: Jaký lidi, jak zpívat?
10: No, neboj se, Karle, my jsme si mysleli prostě, že by si tady naučil publikum v divadle zpívat nějakou písničku. Refrén stačí, ano.
11: Ale pozor, Černoch.
12: Ano.
11: V jiném jazyce.
12: Ne, třeba anglicky bych mohl, nebo francouzsky by mě to taky šlo.
11: No to ne, v jiném jazyce. No to už je na vás, Černok. No tak něco dělejte, ne, pane se pána?
12: Jo.
11: No tak.
13: Maďarsky.
12: Co je to za nesmysl, maďarsky? Já neumím maďarsky ani slovo.
10: Ale jak to, že neumíš maďarsky, Karle, no tak prosím tebe.
11: Černochu to nám nevykládejte, tak se snažte.
12: Aaron Koňak akorát.
11: Co to sem pletete, Aaron Koňak, co?
12: Ne.
11: No tak se snažte, Černoch, ne?
12: Ne, no já...
11: No tak dělejte. No dělejte, že se došlo teď něco, my ztratíme trpělivost.
12: Jo. Já kdybych to tušil, jak jsem chodil na hodiny a učil bych se, ale takhle, já nevím, já bych potřeboval nějakého překladatele, teda jestli tady vidím.
11: No tak prosím.
12: Prosím vás, nehovoří zde někdo maďarsky?
10: Ovládá zde někdo maďarštinu.
11: Mluví zde někdo maďarsky?
14: No tak je tu někdo!
10: Já jsem přihlásil.
15: Dobrý večer. Jsem Vimr.
12: Ano.
15: Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný. I když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
16: Esmegel orot meget nődes. Esmegel koros os negedet nődes.
15: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do, bonjour. How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
16: Ale esmegel arot ne, des összes arot, ebeget ne, des aras as atmad ne, ne, meret ne, des alaja, eleget ne, ged arot. Takhle umí pozdravit jenom správný Maďar.
15: Takhle, o jakou píseň půjde?
12: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
15: Počkejte, něco, co zná každý.
12: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
15: Co?
12: Cikán, černý cikán.
15: Neznám. Kdo to byl?
12: No cikán, černý cikán.
15: A to je spirituál nebo country?
12: To je spíš taková jihočeská country, byste nevím.
15: A to má refren?
12: Ano, ano, kdo to byl právě, tam je ten
15: refren. Aha, tak to bychom mohli, já to neznám, ale můžeme se držet toho refrénu.
12: Ano, ano.
15: Kdo to byl?
12: Ano.
15: No, no je to oříšek. Kdo to byl? Kdo to byl? Es, es, es, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne Estnes dekit retne.
12: Estnes egeret.
15: Ne.
12: Tak ještě.
15: Estnes, ne.
12: Estnes,
15: temnější to, temnější. Protemněte to.
12: Estnes, ne, estnes, ne.
15: Estnes, ne, trik, ne, ne.
12: Estnes, ne, trik, ne, ne. Ne.
15: Vy to moc hrkáte ze sebe. Maslete se s tou maďarštinou, když to je tak krásné. Estnes, ne, ale ne, ne.
12: Estnes, ne.
15: Ne, vy tam... Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E, jako co chcete, co děláte, jako estnes, tetr, ne, estnes, tetr, ne. Jak totiž užijete to české E, jako estnes, tetr, to nabývá úplně jiného významu, ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak no, já bych šel od toho.
12: Ano.
15: Jinou,
12: dobře, tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práši.
15: Neznám.
12: A co takhle na tu svatou Kateřinu? Na tu svatou.
15: Počkejte, to je to. Na tu svatou. To taky neznám.
12: A co 16 tun?
15: 16 tun. To je příliš těžké.
12: Tak, co takhle padla facka na sále? Padla facka...
15: Pro maďarštinu příliš emotivní. Sakra, člověče, neznáte něco, co znám já?
12: No tak, jo, moment, já mám nápad. Teď jsem si vzpomněl. A co Matildu? Matilda...
15: Počkejte, to je nápad. Ale já zas neznám tu verzi, ale znám ten refren. Můžem se držet toho názvu, ale... Musím upozornit, běžný Maďar nezná jako jméno Matilda.
12: No,
15: ale kdybychom se vžili do pozice Maďarů, kteří chtějí slyšet jméno Matilda, znělo by nám to asi jako Matildej. Jo? Matildej. Zkuste to.
12: Ano. Matildej.
15: Ne. Jen to protemněte, nebojte se zase zastavit. Matildej. Tam to má takový, to je takhle graficky, kdyby to měl. To je taková křivka. Matildej. A tam je ten ocásek. Ten bych tam chtěl slyšet. Nesmějte.
12: Matilde. A už.
15: Počkejte, já vám ještě prozradím takovou pomůcku,
12: ano.
15: Kterou jsem si cvičil jako malý chlapec, když jsem před zrcadlem si takhle pomáhal,
12: ano.
15: Jo?
12: Ano.
15: Takhle, ano. Já vám to napřed ukážu
12: ano.
15: Sám, jo?
12: Ano.
15: Matilde. Jo? Ty mluvidla přizpůsobíme takhle. Matilde, jo?
12: Matilde.

0: Vy pouštíte. No, tak jsem vám to ukázal a teďka si už držte hubu sám. Špulte, špulte, špulte. Jako ty ústa si dejte jako do korýt.
1: Jo. Ne, tak. Ne, počkejte, měli bychom to naučit obecenstvo.
0: Právě, musím, právě.
1: Já bych rád, kdyby si to zkusili, úkol. No, ten úkol, abych splnil, no.
0: Čili, prosím vás, pomožte mu, ne, za chvilku to máme z krku. Jak se nepřehoupneme přes ten název, tak dneska nejdeme domů. Já jsem tady ochoten hodinu po představení zůstat, to si můžeme pilovat, ale teď, jo. Kdo chce, hungaristé nemusí, že? Pojďte si to zkusit.
1: Ano.
0: Já řeknu 3, 4, jo.
1: Ano, ano, ano.
0: 3, 4.
2: Matilde.
0: Ten vocáse.
1: Jo, jo. Ještě jednou teda.
0: Balkony.
1: Ano, ještě jednou. Jedem.
2: Matilde.
0: No. Takže můžeme to zkusit.
1: Teď to už to šlo teda, že jo?
0: S tou verzí.
1: A já ano.
0: A potom, až to skončí,
1: tak budeme zpívat.
0: Jako víc zahrměte, ano. Ono se tam ztratí ty chyby.
1: Ano, ano. Jo? Tak já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
0: Jako pro formu ano, přeložím tu verzi.
1: Ano, jo? Dobře. Tak já jedu, jo? Bylo léto, byly prázdniny. A v trávě zrály maliny. Vyrostly ve sladký a zdravý voňavý, jak jsem si všiml.
0: Hrajte to pomalé. Se tam nevejde do toho, no.
1: Tak já jedu pomalejci.
0: Tam se to říká zrálý maliny.
1: Tak jedem pomalejci, jo. My černoši to cítíme jinak, no. Jedem pomalejci, pomalejci.
0: Čekal a rad na gebe, na má kolos, to si to nadání. Čekal a poslala na má malino.
1: Bylo léto, byl...
0: Hele, trekeš a rad na gebe, a rad na gebe, a rad na tak spírejte. Ale se se me gebe.
1: Já nemůžu.
0: Já můžu.
1: Hele, bylo léto,
0: já už nevím, co mám.
1: Já
0: si to zase nadežeňte vy, no.
1: Já dám druhou sloku.
0: Já
1: radši,
0: jsem
1: jo.
0: Těch dalších krásných.
1: Na šumavský louce pod kvilnou.
0: Šumavoš, koko, ne, ne.
1: Trhali jsme tenkrát s Matildou. Vyrostli ve sladký a zdravý voňavý, jak jsem si všiml.

0: welcome.
1: My dear day. La la la la la la la la la la. Jeszcze jedną.

0: Moment. Jak to, že neumíte maďarsky slovo? Ani slovo. Jak to, že neumíte? Vždyť jste se hlásil, ne?
1: No, protože chtěl někdo přeložit něco do maďarštiny.
0: No dobře, počkejte, no proč jste se hlásil, ale?
1: No protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny.
0: No počkejte, no tomu já rozumím, ale proč jste se hlásil?
1: Sakra, teď vám to říkám. Protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny. Co pak mluvím maďarsky?
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Dobrý večer. Vítáme vás, vážení posluchači, u 312. pokračování úspěšného seriálu Nestalo se, stalo se. Dovolte. Ano. Dovolte, abych přivítal patrony dnešního večera. Jsou to pracující, kteří momentálně nepracují. Vybrali jsme několik z nich jako typovací tým. To jsou ti, co mají ty vkusné plácačky. Na ty plácačky pak plácnete, tedy napíšete číslo, které se vám bude nejvíce líbit. Kdo správně úhodne dostane žeton, který pak můžete vzadu odevzdat. Kdo by tak neučinil, bude stíhán, protože žetonu máme na rozdíl od nápadu málo. Ještě je tady porota, kterou vám snad ani představovat nemusím. Kdo by neznal tyto populární tváře? Komik českých reklam Venouš Špunt. Šampion ve volném stylu vyvojí Slavíčíček.
4: Nazar Kucí, nazar.
3: Nazar. Ano. A tohle není nikdo jiný než populární psychiatr doktor Narcis Mňouk.
5: Dobrý večer, děkuji.
3: Ano. A konečně tady jeden normální občan, důchodce Bernardin z Prahy, kterou jsme vybrali kvůli jedné jeho známé.
6: To jsem já. Ne.
3: To jsem já. Promiňte, já to nedopověděl, kvůli jeho známé vlastnosti. Teď tedy víte všechno a můžeme začít. V sále gong a v režii ticho, prosím.
7: Kdo jste a jak se jmenujete?
8: Jmenuji se Josefa Krčná.
9: Jmenuju se Josefa Krčná.
8: Jmenuju se Josef!
3: No snad Josefa, ne?
8: Ne, totiž ano, Josef.
3: Viděli jste, co dělá tréma. Josefy se tedy uklidní a vaším úkolem je poznat, která z těch Josef je Josefa. Poslyšte, ano, poslyšte tedy příběh. Jako malá jsem byla dost malá, až se mi všichni smáli. Pak jsem ale povyrostla a smát se přestali. No. Stal se tento příběh Josef je krčné číslo 1. Či Josef je krčné číslo 2? Mohl se ale také stát Josef je krčné číslo 3. Prosím, ptejte se, máte na to 8 minut a dost. Tak náš komik Venouš, ano, Venouš, prosím.
10: Co? Já bych se chtěl zeptat, jestli mě znáte. Číslo 1, 2, 3 po pořadě.
8: Ano.
9: Ano.
8: Ano.
10: Tak to mi stačí.
3: Bivoj! Ano, bivoj Slavíčíček.
11: Mě zajímá jedna věc. Když jste byla malá, tak to dá rozum, že jste nemohla být velká, že jo?
3: No počkejte, koho se ptáte?
12: No vás asi ne. Tadyhle vy, číslo jedno.
8: Já jsem jako malá byla strašně malá. Já když jsem se narodila, tak mě nemohli dávat do kolíbky. Já jim propadala špršlema.
12: Dvojko, vy jste taky propadala?
9: Taky, v obecný.
12: A teď ta trojka, jo? Jak vy jste se jmenovala za Svobodná?
8: Josefa Krčná a propadala jsem špridlema u postýlky.
12: Aha, vy nejste vdaná?
8: Jsem, ale manžel si vzal moje jméno. On měl předtím takové neslušné.
12: Jo, a jak se jmenoval?
8: Josef Lalo.
3: Prosím, ještě otázku?
12: Ne, už jsem se vyčerpal.
3: Tak, doktor Mňouk, prosím.
5: Tedy prosím, já bych chtěl poznamenat, že příběh je dosti komplikovaný, že u jmenované Josefy jde zřejmě o komplex malosti, který vyrostl do velkých rozměrů, prosím. Je to, řekl bych, patologický stav, který odráží

0: S tou rozpolcenost, jak na ní upozornil ve své knížce můj přítel profesor Bernard.
1: Je to jistě velice zajímavé, ale no. Máme poměrně málo času, pane doktore. Kdybyste se mohl ptát.
0: Prosím, ano, a já se ptám, proč ta kniha vyšla tak malým nákladem, když jsem ji překládal a upravoval já?
1: No, kdybyste se mohl zeptat, která je ta pravá Josefa, prosím.
0: A tak prosím, tedy která z vás je ta pravá Josefa?
2: Já.
0: No prosím, tady vidíte, že ženám nelze věřit ani slovo. Jak jsem to konečně napsal ve své populární knize Se ženou se nežeň. Je to svůj dostání.
1: Se... Hlásí se náš důchodce, prosím.
3: Já bych se rád zeptal ty Pepky jedničky. Máte vlastní byt aspoň pro dva, a když jo, tak jak je velký?
2: Já jsem v podnájmu.
3: Jo, tak to pro mě nejste ta pravá, to je mě líto.
1: Ne, prosím, k věci. Čas, jak bychom tak řekli, nezadržitelně ubíhá.
3: Tak k věci, jo. Pepina číslo 2. Já bych se rád zeptal, jestli taky nemáte kvartet, tak máte třeba chalupu nebo aspoň chajdu, která by stačila pro dva.
4: Že jo?
5: Ani byt, ani chajdu. Vůbec ne. Nic.
3: Tak co chodíte soutěžit, ženská?
1: Pane Bernardín, tahle soutěž nemá nic společného s osobními zájmy. Je to taková inteligentní hra.
3: Ale jděte, tak to už mlčím teda. Já už se na nic neptám, bez tak ta třetí má taky nic nemá.
2: Ale, já mám, že byste mi nehádal 39.
3: A sakra, tak to by mohla být ta pravá malininka. Ale krásně jste se z toho vybavrala, paní krásně. Teda dneska už byste těma špriclema u postýlky nepropadala, víte?
1: No čas tedy nemáme, jak bych tak řekl. Snad má ještě někdo dotaz, prosím.
6: Co myslíte? Vadí u velkého komika, že je malé postavy a že má dokonce takové malé jméno Venouš Špunt. Po pořadě jednička, dvojka, trojka.
2: Ne,
5: vůbec ne, zvlášť u vás.
2: Je to rostomilé, pane Špunt.
6: Děkuji.
1: Tak prosím, ano. Čas uplyne, až uplyne, jak říkal ten, co to řekl, čas uplynul. Tak se nejprve podíváme, jak usuzuje typovací osma. Ano, jaká vzácná schoda, všichni typují číslo 1. A nyní naše soutěžní porota, co soudí náš populární komik Venouš Špunt a proč?
6: Jsem povahy veselé, ale jak se tak dívám na ty tři Josefy, tak bych se přestal nejdříve smát Josefě číslo 1. Můj tip jednička.
1: No a šampion bývojí Slavičíček.
7: Dvojka, kluci, dvojka. U dvojky člověk přímo hmatatelně cítí, jak ten prcek chce povyrůst, aby se mu lidi neřechtali. Jak se těší, až některý tej vochechuli nasadí dvojitýho Nelsona. Dvojka, kluci, jasně, dvojka.
1: Ano, a prosím, a co soudí psychiatr doktor Narcis Mňouk?
0: Tedy prosím, já jsem neměl možnost pozvat dámy jednotlivě do ordinace, že... Nebo ještě lépe do soukromí, jak to činím u zvlášť choulostivých případů, že tedy chybím, jak si řekl bych, experiment, základ to vědecké expertízy. Ovšem nicméně soudím na Josefu číslo 1. Neboť když tato Josefa číslo 1 procházela před programem nízkou dírou v kulisách, nesklonila se, nýbrž se bacila do čela. Zůstal v ní pocit malého jedince, i když je už velká, prosím.
1: Ano. No a nakonec, abych tak řekl, delegát za normální občany, důchodce Karel Bernardín z Prahy, co soudíte vy?
3: Trojka, pro mě je to jasný jak slunce. Mrkněte se na ní, takhle pěkně se může vybrat jen mrňavá holka, kolohnát nebo šťoudlička, nikdo až ne. Co budete dělat, gospodě, až tohle skončí? Že bysme těch pár pětek, co nám za to dají, někde spolu promentili?
1: Ano, teď prosím. Ano. Důchodce Bernardín, který soudí na Josefu číslo 3. A nyní prosím Josefu Krčnou, aby vstala.
6: No prosím.
1: No, gratulujeme, pane Špunt, gratulujeme, pane doktore Mňouk, gratulujeme, pane Slavičíček, no, gratulujeme, pane Bernardi. Ne, klid, prosím, ano, přátelé, je to správné, vstali všechny tři. Nechceme do našeho seriálu Nestalo se, stalo se vnášet dřevnivost ani závist. Všechny tři ženy jsou Josefy Krčné. Když byly malinké, všem se smály. A když všechny povyrostly, všem se smát přestali. Ano, přátelé, ať jste hádali Josefu číslo 1, či Josefu číslo 2, či Josefu číslo 3, vyhráváte všichni. Kromě mne. Ale já se za to mohu těšit na shledanou v příštím 313. pokračování pořadu Nestalo se, stalo se. Na shledanou.
4: Vážení a milí přátelé, milí posluchači. To, co teď uslyšíte, jste ještě nikdy v životě neslyšeli a nebýt sponzorů, věřte mi, že je to pravda. Celý tento pořad byl natočen autenticky s lidmi, nikoli ve studiu, proto zvukoví fajnšmekři mají smůlu. Řeknu vám, že vám závidím, že jste to ještě neslyšeli, protože je to bezvadný. A pokud si vzpomenete, tedy, počkejte, na co si vzpomenete, jo, že mám sklerózu, tak to šiřte dál. Přeji vám příjemný poslech. Váš Jiří Krampol.

0: Dámy a pánové, děvčata, chlapci, teďka se do toho dáme a já vám začnu hned s tou sklerózou. Pokud sledujete pořád Nikdo není dokonalý, tak je tam... Sledujete to?
1: Ano!
0: Líbí se vám to?
1: Ano!
0: Tak to je skvělý, to rád slyším, to se hezky poslouchá. Já jsem tam měl spoustu zajímavých hostů. Joška tady se svou kapelou tam byl už několikrát, vždycky měl velký úspěch. Proto jsem se rozhodl, že na CDčko, které právě tady točíme, pozvu právě Jošku Šmukaře a Petra Olivu, kteří vytvoří tu krásnou atmosféru. A začal bych tím, že vám řeknu o lidech, kteří v tom pořadu byli, jako třeba byla Helena Růžičková, Uršula Kluková, Josef Pousek a další. Helena Růžičková říkala, když jsme se bavili o stáří, o skleróze, říkala, jednoho dne jsem přišla přes zrcadlo, ráno, koukla jsem se na sebe a řekla jsem, neznám tě, ale umeju tě. Já jsem si celý život myslel, že skleróza je věc, která se týká pouze mě. Jo, že ty ostatní, že všichni jsou naprosto geniální, že si všichni všechno pamatujou. Tak jsme jednou v divadle, ještě když jsem byl v divadle na Zábradlí, tak přišel jeden kolega, všichni ho znáte, nebudu ho jmenovat, je to Pavel Zedniček. Přišel a byli u nás doma ty, dělali tam, co? No, Hergot, dělali do toho, a do čeho, no, myslím, okno, tam dělali ty, taky, těsnění. Do toho přišel druhý kolega, Slávek Jandák a pánové, byl jsem v Bijáku teďka, takový americký film, jaký, no ten, že je tam takový ten frajer, ten chlap, ten americký herec s tím knírkem, s tou blondýnou takovou, tu znáte ji všichni, víte kterou, ne. A kde jsi byl v Bijáku? No na tom, na tom náměstí velikým Praze tady, jak je, který náměstí? Ježišmarja, no všichni to znáte, jak tam sedí ten chlap na tom koni a čeká, že až bude nejhůř, že zavolá OSN a že přijedou ty jednotky z toho, z té jeskyně na pomoc. Blaník, Ježíš, Blaník, kurník, já jsem si nespomněl. Takhle to pokračovalo a tam seděl třetí kolega, nejstarší, který takhle koukal, Zdeněk Procházka, který už bohužel mezi námi není, a takhle měl v ruce nožík a krájel si pomeranč do takové růžičky a povídá, pánové, řeknu vám teda, já vás poslouchám, relativně mladí lidi, ale vy teda máte sklerózu jak čepici, to snad není možný. A jak to řekl, tak z té kůry vyndal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Jo, já jsem... Přišel na to, že mám sklerózu, asi před 3 lety jsem jel v autě, zazvonil mobil, tam se ozval nějaký chlap, zjistil jsem, že to je můj spolužák, producent z televize, který dělá dubbing. Povídá nazdar, já říkám nazdar, hele, mám pro tebe super kšeft v dubbingu. Jsem říkal, to je skvělý, prosím tě, jenom můžu tě poprosit, mohl bych tě zavolat tak za 20 minut, za půl hodiny, já tady nemám ten diář. Samozřejmě, tak jsem přijel domů, vzal jsem si ten diář, povídám, zavolám ho zpátky. Koho zavolám zpátky? Ježíš, Mariary, jsem s tím chlapem chodil do školy. No, má takový ptačí jméno. Drost, strnat, koňadra, orel, sup. Čejka, ježišmarja, všechny ptáky, na který jsem si vzpomněl, se jmenoval, víte, jak se jmenoval? Kučera. Tak jsem to vyprávěl Stele Zázvorkový, s kterou jsem tý době dělal nějakou televizi, ta se tomu šíleně chechtala, povídá, z toho si nic nedělej. Já jsem zase hledala 2,5 roku hodinky a nikde jsem je nemohla najít. Víš, kde byly? Byly v lednici přilepený na mase na mrazák. Tak jsem to povídala v divadle jednou stejně starému kolegovi, ten se smál a pále, kde pak jste lůž? To ještě není skleróza, to je teprve prostěkanost. Já mám čistou sklerózu. Mě povídala manželka Tondo, podívej se do koupelny, jestli hoří karma. Tak jsem přišel do koupelny a povídám, no jo, Tondo, ale co je to karma? A tenhle ten Tonda říkal ještě taky krásný pohled, jak povídá, člověče, já jsem se probudil a teďka já už mám takovou sklerózu, že jsem si za živýho Boha nemohl vzpomenout, jestli jsem sameček nebo samička. Jeden známý zpěvák jménem Milan Drobný byl na Letný a to prý je pravda, je to, jak vám myslím, je to vymyšlený, ale nicméně je to hezký. A plakal a přišel k němu takovej mladý kluk a povídá, pane, co se děje, proč pláčete? A on říkal, víte, já mám doma takovou mladou, krásnou ženu. A už to nejde, jako to šlo za mlada, co? Ale to jo, s tím já problémy nemám, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. Potom jeden můj kamarád, který se na starý kolena zbláznil, oženil se, vzal si krásnou mladou holku, má s ní malou holčičku, s holčičkou chodí na procházky, přišel do toho bystra, co chodí na kafe, tak ty dětkové, dědek vyrazil s vnučkou na procházku. Pávi kretení, to není vnučka, to je dcera. Jo, dcera, aha. A jak pak se jmenuje? Ta kurva, počkej, no se. Počkej, nespomněl, jak se ta dcera jmenuje. No tak takhle to je a za chvilku já vám řeknu fóry, které na to vznikají. Joško, zaspívejte nějakou.

0: Kamaráři, dejte tam ještě jednu a přátelé, prosím vás, buďte tak moc hodný. Zpívejte všichni, když jsme na Moravě, tak ať to má trošku grády. Ať to nemusíme pouštět normálně z CDčka.
1: Já jsem si přátelé, my jsme se právě tady s Petrem Molinou a s panem Hovorkou domluvili, že vám zaspíváme na těch panských rukách. To by se mohli znát, že jo? Aspoň nějakou takovou tu sloku, aspoň když tak mezi, když ne první, tak tu druhou. A co budete znát, tak zpívejte s námi.
0: Když nebudete vědět text, tak dějte la la la nebo brr brr brr.

jak jsem hovořil o té skleroze, že na základě to, co všichni poznáváme v životě, jak se ta skleroza přece jenom k nám dostala, vznikají krásné fóry, které jsou bezvadní v tom, že ty fóry jsou pravdivé. Proto jsou skvělé, protože vtipy, které jsou vymyšlené, dobrý, ale ty, které vznikají z reálných situací v životě, jsou nádherné. Já vám řeknu třeba, že se hrozně líbí ten, jak se potkají ty dva kamarádi, ten jeden pohá, nazdár, já tě neviděl, člověče, snad 2 měsíce. Pohá, to jsi mě nemohl vidět, protože já byl měsíc teď v tom. V čom? To v tom. No, lidi tam pijou vodu z takových těch masáže, tam dávají takový ty koupele bublinkový. Pa, nebyl jsi vlázník, pa, vlázník, no jasně, vlázník. Kterých? Je to tadyhle u toho. U čeho? No zatím tadyhle. Ježiš, to jsem si vybral, no to je ještě větší vůl než já. Zatím tadyhle. No já nevím začím, já tam s tebou nebyl, tak to můžu vědět. Ježiš, to jsem si vybral, člověče, takhle to bychom se nikam nedostali. Hele, jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Nemyslíš růže? Pa, růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam byli? Pak je druhej. To je v podstatě obdoba, to je stejná situace, jak jdou ty dva chlapi, taky se potkají na ulici, tepa. Jseš to ty? Pa, jsem. Nazdár, nazdár. Jsme spolu chodili do školy. Pa, no jo, toto uteklo, člověče. Ježíš, teďka, teď si zaživýho Boha nespomenu, jak ty se jmenuješ. Ten druhý chlap povídá, hele, a dokdy to potřebuješ vědět? Skvělej pohled, jak ty v hospodě sedějí ty dva dětkové, ten jeden pá. Čověče, to nám, já neusnu, kdybych se zbláznil. Ten druhý dědek pá, s tím já problémy nemám. Já přijdu domů, jdu si lejnou v 11 hodin, počítám si do 3 a spím jako dudek. Tak Tomáš, kamaráde teda, Tondo, to máš dobrý nervy. No, dobrý nervy. Abych nekecal, někdy si počítám do 3:45. Pak je další. Ten si myslím, že je vynikající, jak jde ten dědek nakupovat a ta babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Máš sklerózu, zapomeneš to, koupíš 2 věci. Chleba a máslo. Takže pane, dělej ze mě idiota, prosím tě. Já si nepamatuju chleba a máslo, jo, nebo co? Já ti říkám, napiš si to. 2 věci, chleba a máslo. Vydaj, dej mi pokoj. Asi nepotřebuji nic psát, já si to pamatuju. Dědek odejde vztekle práskne dveřma, vrátí se za 30 minut a pod paždíma takovou velikou roudu od kamen. Babička, páno, to jsem přesně věděla. To jsem přesně věděla, sklerotický dědek, já jsem ti říkala, napiš si to. Měl si koupit 2 věci. Kde máš kamna? Držím. Tak. Dejte, chlapci, zase něco hezkýho.

0: přátelé, to je ono, to je krátká. A tak teďka, prosím tě, dej nějaký opravdu.
1: Jako bys už něco rychlého?
0: Nějakou pecku, něco rychlého, ať jsou lidi trošku.
2: Přátelé, my jsme právě, jestli jste viděli ten poslední díl s Jirkou, jsme dělali, měli jsme tam toho pana Skotského prince, no tak ten se nám povedl, že? Ten.
0: Já si myslím, že to bylo bezvadný, princ byl nadšený, to je skutečně princ Edvard IV., který kdyby bylo ve Skotsku království, tak by byl skutečně král. A mě hrozně potěšilo, že přišel mezi nás, Jožka ho pozval, on byl u Jožky ve sklípku a byl nadšený. Takže to je hrozně hezký, je to podsta, když takovejhle potentát je spokojený na Moravě, dostane krajíc chleba, škvarky a chutná mu to. Celý krocany hodí někam do háje, takže já myslím, že to bylo velice pěkný. A Jožka tam právě s Péťou tady a s klukama tam hráli tohleto, co teďka.
2: Já jsem chtěl samozřejmě Jirkovi za to poděkovat, přátelé. My jsme teďka tady spolu vybrali takovou písničku, kterou určitě všichni dobře znáte, to jsme si právě domlouvali. Čerešničky, čerešničky, známe, že jo? Tak jsem tě mi přidáte, aby to krásný zbor, tak jo.

Je to skvělý, jsem rád, že zpíváte, že se bavíte. A já ještě budu pokračovat, když už jsme u toho, že nám není 20, tak bych vám řekl, krásný jsme tady na Moravě. To je nádherný fór, jak u doktora je ten 93-letý dědek a ten doktor povídá: pane Javůrku, kolikže vám je? Povídá: 93 roků. Pijete? Ano, tak ten litřík toho červeného, ze dva, tak až pět těch slivoviček, nějaké to pivo, no tak cítím se dobře, no tak, tak. No ale to byste neměl ve 93 letech. A kouříte? No tak těch 20-30 malborek červených. Ano, to je taky hodně ve 93 letech. Podívejte, pane doktore, já vám něco řeknu. Můj brácha nekouřil, nepil a zemřel ve 2 letech. Také. Druhý fór, taky dobrý, taky 93 letý dědek. Je u rozvodového řízení a ten prokurátor povídá: pro Krista pána, prosím vás, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek pá: pro nepřekonatelný odpor. A když jste ho pocítil? Hned po svatbě před 72 lety. A proč jste tady s paní odpůrkyní těch 72 roků byl? Pá: kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli, tak... No pak je skvělej, jak přijde ten dědek do bordelu a ta bordel mama povídá: máte nějaký speciální přání? Ano, jestli by tato dobře narostlá slečna vzala sebou na pokoj konev vody a 2 kila krup. Bordel, mama, pá, v bordelu 2 kila krup, konec vody, no prosím, nakonec náš zákazník, náš pán, holka vyběhne na pokoj, dědek se tam dobila, vleze do sprchy, vysprchuje se, holka se vysprchuje, dědek si vleze do postele, holka chce do postele, pá, ne, ty pojď na skříň. Holka vyleze na skříň, on jí podá tu konec vody, ty 2 kila krup, a budeš házet ty kroupy a kroupy tou konví. Tak holka hází kroupy, kroupí konví, za chvilku jí to přestane bavit a povídá: hele, co takhle trochu sexu? A ten dědek z tý postele povídá: neblbni, máš rozum tomhle počasí. Potom vám řeknu jeden o doktoru Radimovi Uzlovi, o tom budeme pokračovat za chvilku, ale ještě tenhle ten na to volně navazuje, jak dělali to školení o tom, jak jsou naši spoluobčany na to se sexuálním životem. Tak tam bylo 500 lidí a doktor Radim Uzel, známý sexuolog, který hrozně rád chodí do našich pořadů, protože říkal, že z toho jeviště to je jediné místo, odkud se svým pacientkám může konečně taky dívat do očí. Tak doktor Uzel říkal, že měli to sexuální, takový to školení o sexu. Bylo tam 500 lidí a on povídá: tak si uděláme, přátelé, takovou anketu. Je tady někdo, kdo má sexuální poměr každý den? 282. Je tady někdo, kdo jednou za týden? 114. Jednou měsíčně? 36. Je tady snad někdo, kdo jednou za rok? Tam nějaký dědek se hlásí a říká: já! Já! A doktor Uzerpa, můžete nám prosím vás prozradit, proč se přitom smějete? Pane doktore, již zítra! Již zítra! Je pas.

0: někoho hledáte. Ne, já jsem tady kvůli daně. Počkejte, moment. Vy potřebujete nandat danu. Ne nandat, sundat. To vyprávěl to Růzel. Pak vyprávěl krásný podek, tam přišla k němu nějaká dáma. A pane doktore, já mám problém. Sexuologický problém. No jste, madam, u lékaře, jaký máte problém? Zkrátka, pane doktore, když jsem nahoře, jo, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. Tak si, madam, zkuste lehnout na bok. Pane doktore, to jsem zkoušel, ale to zase nevidím na televizi. Je dobrý jeden, jak dva ožralí jsou v baru a ten jeden ožralý jde k tomu barmanovi a pá, barmane, namíkáš mě tadyhle koktejl, já jednu slivovici, jednu bechorovku, trochu bílýho, trochu červenýho, trochu vermutu, trochu vaječního koněku, trochu tadyhle pepře, jeden žloudek, pepř a zamíchej to. Tak barman to namíchá, zamíchá to, jak to zamíchá, tak to nalej do takový veliký sklenice, ten chlap, ten první ožralej to pije, a jak to pije, bo ježišmarja, to je svinstvo, to mě bude zle. Ježíš, to mě bude zle. Ten druhý ožralej, pá, pojď sem ty vole, co to piješ? Pá, to je dobrý na péro. Pá, jo, ježišmarja, barmane, pojďte sem, namíchejte mě dvojitýho, dvě slivovice, dva koněky, víc bílýho, víc červenýho, víc vermutu, dva žloutky, víc pepře. On to namíchá, ale to do ještě větší sklenice, ten druhej ožralej to pije. O ježiš, to je hnus. Fuj, to je svinsto. Ježiš, to mi bude zítra ráno zle. Ježiš, to je svinsto. Já jsem ale kretén, proč já to piju? Vždyť já ani nikomu nepíšu. A pak je skvělý. Ten je opravdu dobrý, jak se potkají ty dvě holky a ta jedna pá. Hele, Libuno. Když máš orgazmus, říkáš to manželovi, jsi asi zešílelo, ne? Přece mu furt nebudu volat do práce. A na to navazuje to samý, že z druhé strany, jak ten doktor Uzel povídá, prosím vás, no a paní, co manžel při souloži říká? Nic neříká, křičí. On křičí, pano, on mě budí. A pak je obdobně, to jsem jak říká. No a prosím vás, co vaše paní při souloži povídá? Vůbec nevím, to, že by něco povídal. No když jste naposledy měl sexuální poměr, co vaše paní dělala, co povídala? No, když jsem měl naposledy sexu, když jsem měl naposledy... Stála ve dveřích, kroutila hlavu a říkala, no Tondo, tohle snad není možné. A na závěr, než pustím zase pozvu mládence, aby zahráli, tak po Praze jde nádherně narostlá dáma, takový vyvinutý, krásný poprsí, takový mlsný kocour, chlap na ní čumí, pa, Ježíš, pani, to je krása. Ježíš, to je nádhera, kdybych vás mohl do nich kousnout, já bych vám dal snad 20 tisíc. Ta ženská, pá, nechte si ty keci, nebo zavolám policii. Říká, paní, já bych vám dal 40 tisíc. Ona, pá, nechte toho, nebo vám dám přes držku. Říká, paní, já vám dám 200 tisíc. Ženská, jak slyší 200 tisíc, pá, no to je něco jinýho. Pojďte vedle tadyhle do baráku, podíváme se, jestli tam nikdo není. Ženská se rozhlídne, nikde nikdo. Tak si rozepne bluzičku, chlapí čapne za prsa a dělá jo. Už to trvá 3 minuty, ta ženská kouká, on furt. Ta ženská pá, tak co je? Kousnete mě, nebo co bude? No a ten chlap pá,
1: když já nemám peníze.
0: Tak mladí si, pojďte.

Přátelé, když byl Joška asi před 2,5 lety hostem pořadu Nikdo není dokonalý, tak jsem ho požádal a požádal jsem televizní diváky, aby si zapálili cigárka, nalili si víno a že budeme všichni hezky brečet, protože si zaspíváme, když jsem šel z Hradiště, a já si myslím, že to by byl důstojný konec, že to byste měli zaspívat všichni, nejenom vy, ale i my tady, samozřejmě hlavně mládenci. Takže prosím vás, zpívejte všichni, je to krásný.

0: Přátelé, děkujeme. Já si myslím, že to byl krásný, důstojný konec. A je to radost, když lidé v téhleté příšerné, uspěchané, hysterické, hektické době si najdou chvilku a zaspívají si něco takhle krásného. Já si myslím, že to bude moc hezký. Doufám, že až to vyjde, že se to dostane do vašich rukou, kde se taky uslyšíte. A já bych chtěl, aby jsme se rozešli jako... Já vám řeknu for na závěr, který se vám určitě bude líbit, jak do prodejny Mercedesu přijde chlap a povídá:
1: máte Mercedesy?
0: Prosím?
1: Jestli máte Mercedesy.
0: No, když jsme prodejna Mercedesu, máme Mercedesy.
2: Kolik stojí takovej nejdražší Mercedes?
0: 3,5 milionu. Mamut.
2: Mamut? Mamut či Mercedes? 3 si vemu.
0: 3 Mercedesy mamuty, to je 10,5 milionu korun.
2: Pro mě, pro bráchu a pro kluka.
0: Pane, 10,5 milionu. Jste musel někde vyhrát, ne?
2: Saska. 27 milionů jsem vyhrál.
0: Pačeče, já vyhrá 27 milionů, tak mě raní mrtvice.
2: Mně to jen tak štrejšl.
0: Přátelé, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.
3: Přátelé, na všeobecné psání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, a ano, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, kterým já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle asi bylo, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, 4 stěny to mělo, 4 stěny, takový 2 delší a 2 kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu. Jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela.

0: No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Panež, ta by tam nedržela samozřejmě. Ta by těma nicama unikala, víte? To bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhej a zase z druhého na různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece.
1: Jsem již několikrát požádán, abych, až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě, abych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo.
2: Mě upadly klíče.
1: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod.
2: Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny.
1: Směnný obchod, obchod na směny, jak na směny?
2: No jak na směny, no, šel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
1: No, kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směnný obchod, to byl obchod výměny. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
2: No, chtěl bych.
1: No, prosím, máš. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase?
2: No, to bych neudělal. Já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
1: No, tak prosím, tak nedostaneš mléko z mojí kozy.
2: Já ho nechci, já kozí mlíko nepiju.
1: No, to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoc a napít se trochu kozího mlíka.
2: Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase.
1: Pochop, že já ti to mlíko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ.
2: Aspoň se domů musel přemáhat.
1: Přátelé, vidíte, že směnný neboli výměnný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku, takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Kolego, tady byla ta mince. Kam zmizela?
2: Co to?
1: Tady byla ta mince.
2: Kolik?
1: No teď tady ležela, nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel říct.
2: Co?
1: No, tak kde je ta mince, kolego?
2: Kulatá?
1: Kulatá byla, no, hnědá, tradičně,
2: hnědá,
1: no.
2: Tak to je ona.
1: No.
2: To je ona.
1: A jak se přestěhovala do kapsy?
2: Pardon, kolego, to je zvyk.
1: Trapný zvyk.
2: Trapný zvyk.
1: Trapný zvyk.
2: Trapný zvyk.
1: Trapný.
2: Ale zase to vynáš.
1: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel.
2: Že? Jak to, kolego?
1: Nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá. teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod půl. Vyjděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je stýstý, nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den.
2: Nemáme.
3: Čekajte, to tak rychle. Se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
2: No vidíte, jak jste se strefil, nemáme.
3: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
2: No až to byla moje známa.
3: A takhle.
2: Co to kecáme? To byly její soukromí ze zahrádky.
3: Jo, její soukromí no. Jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
2: No až mi je přinesla ukázat, abych jako prodávač zelení je viděl, jak jablka vypadají.
3: No, s tím jsem se nepočkal. To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte?
2: No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde
3: bychom byli. Práci, no, jsem tady v krámu sám, ne?
2: No, sám se tady zde v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
3: Jo, rovnat jablka.
2: No, to jste neviděl, že se rovná jablka někdy,
3: aha,
2: nikdy, víte, no.
3: Takže vy máte jablka.
2: Jdete
3: rovnat, že?
2: Já jsem si to splet s bramborama.
3: No, takhle, splet si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory.
2: No, prosím pěkně.
3: Já nechci tady ty z krámu. Půjdete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
2: To nejsou brambory, to jsou jabka.
3: Tak, já jsem vás definitivně chytnul na švestka.
2: Švestky taky nemáme.
3: Já nechci švestky, já chci jabka.
2: Vy nevíte, co chcete, člověče. Chcete švestky, jabka nebo brambory?
3: Samozřejmě jabka.
2: To by mohl říct každej.
3: Protože já to začínám jít od vás do.
2: A ještě byste chtěli jabka chamtivče.
3: Co jste to řekl chamtivče?
2: Ne, já bych chtěl šťastlivče. Já jsem jako šťastný člověče chtěl se vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
3: Vždyť jsem je nesehnal.
2: No ale málem.
3: Vy mě provokujete. Přineste mě k ní upřání a stížnosti.
2: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že se vám nechtěl prodat jabka.
3: Přinesete ji.
2: Nepřinesu.
3: Přinesete.
2: Nepřinesu, to kdyby šlo tímhle tempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
3: Já bych ji zavolal stejně.
2: To se vám dovolá, když jsem vám to poradil.
3: Helejte, říkám, že bych ji zavolal stejně.
2: Čestný slovo?
3: Čestný slovo.
2: To vám radši prodám ty jabka, oni mi mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko.
3: Vy máte manko?
2: No, čerství, kolik chcete?
3: Dejte mi dvě jabka, co se tady
2: bavíme. Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, čověče.
3: To je moje věc, kolik si jablek,
2: ne? To jste mohl říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
3: No jaký hotovo, snad je zvážíte,
2: no, ne? No teď je vážím, já mám tři v rukách, pane. Jabka to je 80, 95 a 120.
3: Vy to neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
2: Za dvě jabka 13,60.
3: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
2: No je, nějak to manko uhradit musím, ne?
3: No prosím, hlavně, že jsem se na jabka.
2: No, buďte rád, že jste rád.
3: Říkáte 13,60, uděláme no. To jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
2: Se švestkou to bude za 16.
3: Jak to za 16?
2: Já počítám zálohy na pecky.
4: V roztoužení se to jmenuje. A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka, kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl tak... Zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skrovných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jednak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Prostoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela. No zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama. Divadlo. Prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano? To je ta vazba. Ten hrudní koš. Plná armatura. A ten, když se chce umýt, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje, ty svaly, ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopech přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak proto, že jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak proto, že jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Prostouženém zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačím. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné. Ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Ej, prostouženým zadumám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to prostouženém zadumání.
5: To je
4: to je ano, to je ano. Taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
5: Ano, ano.
4: Takové to obrácení do sebe, že ano?
5: To je tohle.
4: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
5: Já,
4: umíte?
5: Já.
4: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.

0: ještě to trochu přiláknem, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Cibulička.
0: Že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před 3 lety?
1: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako by si byla před důchodem. Jenom, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš? Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
1: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pác.
0: Ale no tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím mít.
1: Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
2: On je myslivec?
0: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale...
2: Tak řezní.
0: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
2: Jo, takhle, povídám,
0: víš, ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucnici.
2: Ale nepovídám, to mi musíš povědět.
0: Že tady se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě. To nechtěla ani slyšet.
2: Co?
0: Dvakrát v týdně drží v kyně za ručičku takhle, že jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
1: Ale podívej se, z toho si nic neděli, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu.
2: Chlapi jsou na žrádlo. No samozřejmě, podívej se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešno,
0: Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby žralotčí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
1: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
2: Ale...
1: No ne, no prej i takový mužský existujou.
0: Tady?
1: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou, no.
0: A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce. Sedne, co? Stuhne.
1: Stuhne?
0: No.
1: Není on mrtvej? Zkus do ní vrazit dřebí. Ne, počkej, ale vážně, podívej se.
0: No.
1: Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
0: No.
1: No to už jen do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy. To může všechno být věc komplexu.
0: A víš, že máš možná pravdu.
1: No jistě.
0: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit, že bys mnou jako
1: no jistě, no. Já tě ho zpracuji jako těsto na štrůdl, ten si jenom potáhne, rozumíš? No to skočí rovnýma náma, holka.
0: Jsme se zapovídali, sedm, já už tam.
1: Jo,
0: no tak, měla být někde jinde. Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chviličku, já ti zavolám a pojď to domluvím.
1: No, no,
0: a tohle to...
1: Vyrovnáme to až potom na jedno.
0: To nespěcháme, no, tak ahoj. No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říkala?
1: 7. Je to možný?
0: 7.
1: No jo, a na všech. To asi bude 7. Ha, a Fanda nikde. Pochopitelně. On je výročí svatby.
3: Malinko se uklidní, já byl překvapený. Čepelko, se nemusíš zouvat, pan dopojí, jeho slava u nás se musí, může, co je zase s tebou?
4: No, nic.
3: No, už jen ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď tam. Uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smoku, to nevidíš na krok, my jsme si, víc, spetli 2 baráky s hospodou. Dva baráky. No.
2: Dýchni na mě.
3: No, já tady budu jichat ten smok, já ti budu usilat o zdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska nesežené žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Pando. A sedni si, Fando, a ty dávej něco na
5: svůj. Pojď maličko z Lucínku.
2: Si byste neschánili nějaký kočičky.
3: To vůbec ne. To je zajímavý, já ztrácím rovnou.
2: To nevadí, Fando. Hačni si, hačni.
3: Venoušku, sedni si. Naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění. Už to mohlo být maminku na stole. Venoušku, prošlo to dobře. Tak, kuk, děti.
6: Tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
3: To byl Hošťák, ten grad.
6: Ano, dovolte, tak, aby ho pozvedl na vaše šťastné 3leté manželství.
3: Tak,
6: Lucinko, panoušku.
3: Ale tohleto ex, ať to zahučí, maminko.
2: To já nemůžu, abych se opila. Venou, hey, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
3: Venoušku, moc ti děkujeme.
2: Tehdy si nám odsvědčil tu naši svatbu.
3: Boj.
2: A my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba
3: děkujeme.
2: Nesmírně, viď, Fando?
3: No za tu svatbu, vděčný.
2: No, no, no ta, tak, děkujeme, už jim to nepovědět,
3: ne? Sedneme si, budeme mít přečo vyříkliš dole. Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo?
0: No.
3: Mně už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
0: No. Jak to myslíš?
3: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
0: Je ten první rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě býval nejradši samou láskou. Ham, ham, smět,
3: vič. Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hledem, Miláčku.
0: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtip.
3: No jo, jo, jo.
0: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne?
3: Nějakej...
0: Nech to.
3: No.
0: Vyhládneš, viď?
3: To jo, to vyhládneš samozřejmě, no, že
0: já
3: ano.
0: Jsem teda,
3: že bych si taky nějaký hrabíček nebo něco.
0: Já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom semlbávu a falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to Fanda, víš,
3: za to já, no.
0: Ten neuměl vůbec nic.
3: Ne, já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do postýlky snídaně. Tohle to, támhle to, šunčičku, vočka, okurky vláku, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
0: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozcvičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
3: To je pravda. To no. Má pravdu. No. Ona poskakovala, růžový župánek, pantoflíčky, bambulky na pantoflíčkách. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost, to se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
0: Motýly taky jenom lítaj, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
3: Ano, to je pravda, každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
0: Co tak křičíš, co je Vendovi do toho Venušku? Papáte vy jinak, proč nepapáš? To je jenom tak,
3: taky přece...
0: děláme, viď, takhle.
6: Ale víš, Lucinko, nějak mě to všechno přišlo líto.
3: Tak nejedz to líto.
6: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
3: Kdo?
6: A já chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kušku a hrají ferbla. A představte si, že švindluje, i když jde jenom o sirky.
0: Vendo, nikdy není pozdě. Udělej to jako my, viď? Božence.
3: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozvíst, ale...
0: Ty ne. Von Božence.
3: No, von Božence, no.
0: Ale Božence!
6: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje porad říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holce jí do vdávání nechce.
0: To nevadí, hele, ty musíš přivíst k nám, víš? Až tady na ní u nás dýchne.
3: Až tady u nás na ní dejchnem.
0: No, ty ne.
3: Proč?
0: Vyšla k zemi.
3: Ale prosím, že jsem plný smogu.
0: Já dělám takový legrace, víš? Až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
6: A víš, že máš pravdu? Luci?
0: No.
6: To je, jako bych jí vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
0: Ty jsi to řekl vlastně.
6: Na mou duši.
3: To musí vidět. Takový vlastně nepíšící básník.
6: Ne,
3: růžemi.
6: Ne, ta moje kočička, no. To musí vidět, to vaše štěstí.
0: No.
6: Na
0: mou duši. No,
6: podívejte se, já bych... Je, počkej, Lucí.
0: No.
6: Já bych si zavolal.
0: Já bych ti to tady.
6: Je, děkuji ti, Lucínku.
3: Zavolej si,
0: se vůbec ptáš.
3: Až uvidíte naše štěstí, že byste nad náma dělali takový výhlídkový lety. Jak se do toho hrne? Když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
6: Haló? Tady Venda. Nejenda, Venda. Kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě pěkně.
3: To má zkusku mě nezakomínat.
6: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak pa, kočičko, pa.
0: Je to dobrý?
3: No tak konečně. Budeš za kočičko.
6: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
0: Ano.
6: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
3: Jsi strašně roztomilý.
0: No.
6: Jenže já už budu muset...
0: Já bych ti nalila ještě...
6: Já už budu muset skutečně jít.
0: Jen si vem, Vendo, jen si vem.
6: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak.
0: Já bych si to...
6: Ne, děkuji mnohokrát. Tak, fanoušku, nejsem moc dobře. Nazdar, neschledanou. A Lucinko, na mou duši. Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči, to vaše štěstí. Tu lásku. Tak pá, Vendo, nazdar, Lucinko.
3: Pá. Kouká se, myslím, až po něj nechlebíček neupad, ty.
0: Ty se schoval.
3: Vy, baba.
0: Ty si budeš číst?
3: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
0: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
3: Ja, baba. Cowboy James Lowe.
0: Fanousy. štěstí.
3: Já jsem tě jednou pro vždycky prosil, Lucinko, aby tohleto s mě už nikdy nedělala.
2: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani
3: Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
4: Blámusku, tohle jsi měl vždycky rád.
3: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný ratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima.
2: To je fakt.
3: Já jsem inženýr.
2: Ratlík nejseš. Ty seš spíš...
3: Co? To sváně
2: vidíš, reklama na pneumatiky.
0: Pondo, mě to jen tak ulítlo. Pondo.
3: Pane Cowboy Lucíko. James Lowe si připíjal pištol
2: pane
3: a išel na raně.
2: Pane Lucíko, pojď sem, dej mi dokonce můj javinku. Šamle, šamle, dáš mi sem tu javinku a vám mi vyvěří.
3: Dej mě pokoj, Lucie, přece kvůli tomu, že máme výločí, tak ty mě neudomí se javím tu, ty.
2: Sprosťáku.
3: Já jsem sprosťák, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostej.
2: Dá se ti na tvojí javinku
3: no,
2: šišatou.
3: No.
2: A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
3: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
2: Jen se moc nehoň. Začne se ti tady dělat pleš. Tak mě blásek po blásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku od dveří. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planelem, poský bleskovce, celý ani vlásek tam nevrát, jak mě se rozcvičí.
3: Hola, halo? To jsou bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
2: Víš, co je výborný?
3: Ano, mám tady takovou paní, který...
2: Trošku vodičky, vodičko.
3: Pane doktore, mám tady takovou paní, která bývá strašně hodně.
2: Já tě nenávidím. A budeme špatně, pak já se opiju, pak já se nenávidím a opět je medice špatně. Všechno vypiju.
3: Podívejte se, Červenková.
2: Venta.
3: Na Svobodna Červenková. Na tohle to pouští. Na celém světě. Na celém světě z vojny a mezi náma je
2: nebudeš
3: konec.
2: Špatně.
3: Že k těmhle výročím, Hergot, nevyrábějí gumový knihy. Teď mě se to střelecko rozložilo.
0: Pando.
3: Doktor James Lowe si...
0: Fondo, pojď. Nebudeme se už hádat.
3: Už jo, no.
0: Hele, panoušku, co, řekni si, co chceš. Tvoje holčička ti všechno udělá. Pojď, pojď, panoušku.
3: Holčičo, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
0: Fondo.
3: Hele!
0: Panoušku, hele, budeme si číst jako oba.
3: Prosím tě, říkám ti dejně pokoj a číst nemůžeš, přece detektivku od prostředka. Tak sedni si, laskavně, dej mě pokoj!
2: A budeme si číst časopis. Oba! Od začátku! Pojď, tady.
3: Dělám to jen kvůli tvý mamince, nebo co?
2: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
3: Od koho?
2: Od Kuželky.
3: Ty si půjčuješ časopisy od toho zprostějáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
2: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
3: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot. Tak si už, prosím tě.
2: Fanoušek nám na Kuželku žádný.
3: Oh, to by měl na koho, na Kuželku, na fešáka vycmrdlý, jo. Čti.
2: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
3: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak, to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaký šuňačínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Čti.
2: Líba, ne, počkej, tadyhle první. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
3: Kde?
2: Zeměměřičů. Ano,
3: no,
2: šest bodů,
3: šena,
2: dva body.
3: Volovina, ale proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
2: No to tady nestojí, prosím tebe, tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
3: Kdyby ano, tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
2: Ne, tak to máme. Dva. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je nula bod. To je nula bod.
3: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý vzákaný.
2: No ne, to pro tebe není moc příznivý.
3: No, proto to není příznivý, mám nula bodu, no tak prosím, co mám. Pokračuj dál, jsi tak laskavá.
2: No, prosím, dva. Líbáte svoji... To je hezký.
3: No, pokračuj.
2: Líbáte svoji ženu rád?
3: No.
2: Ošinkám, počkej, dávaj poslouchat.
3: No, poslouchám.
2: Líbáte svoji ženu rád za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne 0 bodů. Co? To je hezký.
3: Co? Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Po 3 leté manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
2: Třeba to mám ráda.
3: Třeba to... Je.
2: Co je?
3: Je.
2: Tak ty...
3: A moment. A co si od jak živa říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
2: No.
3: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělalo dobře, kdybych tě líbá za uchem?
2: No,
3: jak
2: no.
3: Víš, že ti dělá dobře, když tě někdo líbá za uchem?
2: Já povídám třeba.
3: Vždyť je třeba. Ty jsi říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
2: Já jsem řekla třeba.
3: A je to takhle, mlč.
2: Třeba z ruky.
3: Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma. Kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další
2: to udělal.
3: Já jsem si
2: to vypučila,
3: pojď sem,
2: tak já ti teď něco řeknu.
3: Pověsk, buželka.
2: Facka. Ne, 6 bodů. Jedna, za ucho, třeba, to budeš mít rád, třeba. A to je dalších 6 bodů, že za 6 je 30 bodů mám.
3: Když se na mě.
2: Já mám 30 bodů.
3: Viděl
2: já tě zakryl.
3: Rozběsněnýho mufloně. Já tě ten... Já bych chtěl být tvé
2: foto.
3: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželé, tak tady tančíme. Že jsem sákanej, nekoukejte, my jsme prali.
2: My jsme prali. No,
3: podívej, kdo přišel.
5: Tak to je Boženka.
2: Ježiš. Vende.
3: Nazdále.
2: Božka. Tak to jsi si ta kočička?
5: Ano, to je kočička.
2: A ty jsi ten dobrák od kosti, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji svědka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
7: Ty mi dosvědčí, co?
2: Proč to bude tomu tyranovi? To bude tomu... Au! Tyranovi, který ve mně...
8: Božko, ty to znáš.
2: Ty mě znáš. Který ve mně 3 roky ubíj veškerý, ale to tam ještě rozumíš.
5: Já mám pocit, že jsme přišli nevhod.
2: Nevhod! Maška, pojď.
8: Ano, kam?
2: Já mám. V kuchyni. Ulitou. Trašku božele. A tam já ti vysvětlím, co jsou to musky. Žádný si to kvartíru neber. Já ti jedno řeknu. On nejezdí vůbec v panu. On to si nešmarec mě zůkom. On nejezdí vůbec v panu.
3: Uklidni se. Máš kliku, že jsi to poznal včas. Ať si jenom jdou, ať tam mají ulitou v kuchyni flašku božolé. Já to dávno vycvak, budou chlastat vodní sklo. My máme taky tamhle ve špajzu ulitou flašku, ale francouzskýho koňaku. To si myslíš, my máme tu druhou. A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežeň. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný a šup do špajzu.

0: Vážení přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
1: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
0: No to by bylo dobře.
1: Já myslela, že jste z rozhlasu.
0: Ne, my jsme právě z televize.
1: Pozor, ukážu se. Bacha, abyste se mi nebáli.
0: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
1: Tak co? Jak se ti líbím, živáčku?
0: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon, zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
1: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
0: Jo, myslím. To jo, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Ano. Naše diváky by zajímal váš původ.
1: Ano.
0: Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická.
1: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
0: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská.
1: No.
0: To je výborné.
1: Slečna.
0: A, bílá slečna Malostranská.
1: Já jsem se ještě nevdala.
0: Nevdala, ano. No tak za 611 taky nemohla...
1: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
0: Ano.
1: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
0: Ale.
1: Ano, takže on mi neměl ani čím dát zásnubní polibek a on ani neměl čím říct ano.
0: No jistě, že? Takže no. Bílá stará pana.
1: To jsem neřekla. Jsem řekla, že byl bezhlavej.
0: Ano, jistě.
1: Tak jsem dělala taky známost s jedním upírem. Podívej. Taky nám to neklapalo.
0: Ne.
1: Já jsem na bílý. A on byl jenom červený.
0: No jo, no tak jistě.
1: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
0: No, tak.
1: Co? Ten mi ale chudák utonul.
0: Ale vodník, to je divný.
1: No, on neutonul ve vodě.
0: Jo, tak.
1: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
0: Sexy.
1: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
0: Ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
1: Prosím.
0: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
1: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
0: Ale?
1: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
0: Ale co pak to?
1: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
0: Jo.
1: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý objížďky, nečekaný díry, že...
0: Ano, já bych se zeptal...
1: Telefonní tak... budky ano, bez oken, přeplněný popelnice.
0: To stačí, já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
1: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
0: Jak jste to poznala?
1: Byla z ní cítit minerálka. A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám,
2: jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
0: Jo, no. A co on na to?
1: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá. Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
0: No jistě.
1: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
2: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
1: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
0: No,
1: ale hochu, no. To lešení je tam furt.
0: Ano, já ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
1: líp. No a co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
0: Ale jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají duchy v lásce.
1: Aha.
0: Televizní diváci jsou na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
1: Vlastní? Ano.
0: Říkáme mu Silvestr.
1: Neznám.
0: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
1: Není za nic.
0: Ale je za nic, je za nic.
1: Přijď zase, ale no, nejsem.
0: Ne?
1: Ne. Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
0: Ale?
1: Na té strojírenské výstavě, víš?
0: Ano.
1: Tak čau.
0: Čau. To je ovšem velmi naivní zjevení. Ona to chce zkusit v Brně. Tam teprve nemá šanci, že, milí přátelé? Tam straší zahraniční konkurence.
3: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scenárista a vynikající režisér.
4: Pane režisére, já už jsem připravený.
5: Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
3: Ano.
5: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou v Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne. To je herečka, to je velká herečka. Ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
6: Tak. ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme spolu točit na zdarej. No.
4: Ahoj. My tady zrovna o tobě s panem Rejzerem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte?
6: Ty jsi k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
3: Pojďme pracovat,
6: čím začneme?
3: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
6: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
3: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
6: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
3: Jo. Teď mi to došlo.
4: Takovej ještě dneska bude.
3: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
6: No, víš, to je
3: ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
6: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
3: ano,
6: co?
3: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaděnka. Irmičko, svaděnka, jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
6: ano.
3: Tak tu scénu točíme až zítra.
6: Jo, zítra, tak vidíš, a já už to umím dneska.
3: Irmičko, jsi výborná, miluji tě zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usměřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom aby jsme si to oživili, ten dialog, začíná on.
5: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
5: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
6: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
3: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
6: Ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat. Já vím, že je to na zítra.
4: Pojďme točit, pane režisére.
3: Ano, už...
4: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
6: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
3: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
4: Bude 18 hodin.
3: Ano, já vím, ano, spěcháme. Takže se připravte, ano. Pozor, zapnu. Kamera jede, klap. Akce!
6: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid, rozumíš, a soustředění.
4: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, já potřebuji stihnout to představení.
3: Já vím.
4: Tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jiránsek, je to Lucerna, no mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
6: No a proč to nehraješ s tímhle?
3: Prosím tě.
6: To se mi povedlo. A to ti jen tak zapadlo.
3: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Akce.
5: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
6: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
3: Stop!
6: Co?
3: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
6: Maria, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. Ne, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
3: Irmičko, prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Já. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
6: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já. Přece nebudu číst ty druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. A teda, ale že tam hraje taky kanár. No promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment. On včera byl nalitej.
3: Jo.
6: Jo?
3: No.
6: No ale proč otvíral okno?
4: Já to řeknu rychle,
6: Irmičko. Abych byla ve obraze.
4: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal jsem mi špatně, odevřel jsem okno.
6: On to má v roli,
3: on hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
6: No moment, ale před chvíli jste říkali, že to hodil z okna.
3: Irmi. No,
4: pojďme točit, pane režisére, čas letí.
6: No dobře,
4: Kuku, čtvrt na sedm.
3: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
5: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Slyšíš?
6: Cože?
5: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
6: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
3: Stop.
6: Jsi daleko.
3: Ale já ti napovím, že vidím, že ten text neumíš.
6: To... Já neumím text.
3: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
6: Ano.
3: Takhle budu blízko u tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
5: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
4: Co není možný, že se na mě kouká takhle.
6: No a jak se mám koukat?
3: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu Lucernu.
4: Já na nic jiného nemyslím.
3: No.
6: A já se na něj koukat
3: no,
6: nebudu
3: teda. Trošičku. No, tak klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
5: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
6: Slyšíš?
3: Tam v dálce hučí ráno splav.
6: Jak v dálce bučí stádo krav.
3: Stop!
6: Co?
3: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
4: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
6: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
3: No, ale...
6: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
3: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
6: No tak vidíš. Jo?
3: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No, si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav. Tak, pojďte, děti, jo?
4: Půjde.
3: Teď už to máme, tak.
4: To půjde.
3: Klap. Akce.
5: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
6: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy.
7: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
6: nevěděl bych pak.
7: Uletěl mi pták.
4: Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
3: Ten kanár přijde až potom.
6: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no to.
3: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol.

0: 这也学你的。
1: 毕竟那时候
0: 毕竟啊那你你要不要提 speech man 起阿拉是那不明白故事那么什么特别必要的Kamila, bez vadná, to vidíš, kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Taková.
2: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelnej. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie ta je teďka špatnější, hele nulu. Tam bych dal nulu, nula je jako remíza. Remízu.
0: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sásková kancelář? Já teď nevím.
2: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Diener in Herr Schustermeister keine dál. Vos kann ich dir sie machen.
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to ovšem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého šprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak.
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán. Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbějí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.

0: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogénní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
2: Mají recht, herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
0: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. To je tedy du basetl, wenn du mir nur einmal einen Scheiß-Tschechen in mein Haus herbeiführst.
2: In mein Haus herbeiführst.
0: Mám s nima potíže. Mastínková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zděděla po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne? Je to Němec jako poleno.
0: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že on je Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
0: Prej je to jeho domov, herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to máče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastínková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřil. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
0: No, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
0: No moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Ausgerechnet včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samej Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, to já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi voni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává 2 zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný zachovej nám, hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymno. I když by tou hymnou mohli průfnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslím.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet. Spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak s Bohem, pane Mareš.
1: S Bohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister. Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist doch der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
3: Du Scheißkerl, du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
3: Du Krüppel, Fadenspuler.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Gäste bringen.
5: Jak je to dál?
1: Gäste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
5: Co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil. Aber warten Sie. Sofort skoči, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak copak, copak. Also was? Also was? Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
1: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkorn.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singt die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich Strohsack za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloubního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
5: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr, Freddy?
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: A v krku?
2: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek.
6: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
5: Musíte jí entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, ich gehe za ní a dám to do Orlingu. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
2: Na ja, ich gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš. Vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až později mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková šacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No, dejme tomu.
1: On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Že v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
5: Sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
5: Wirklich?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
5: Pátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
5: No to je tedy i brašu. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
0: To se spolehněte.
5: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzí, Josef, co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
0: Mně by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
5: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
7: Josef.
8: Gertrudo!
7: Brzy!
8: Co? Co bude brzy?
7: Jazyk!
8: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, víš?
7: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
8: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
7: Být. Bíty, kobila, být.

0: Batty.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrúdu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
3: A šustemástr Kajetán. Náda si šem. Voni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Voni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou vyset na mladý kůzátko. Voni se domšajne jeden kůrkaj sebrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nestou?
6: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte, mělo asi být.
5: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerweiler dává 4 zlatky, ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů, to dodávám jen pro útok.
6: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena jedné zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po jedné zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na jedný. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý jedný zlatce přihodit jen 1 zlatku. To by se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelní posteli velmi levně prodal.
6: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.
6: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemskej ráj. Na pohled.
5: Mohli by být trochu konkrétnější.
6: Já konkrétnější?
5: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
6: Co pak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
5: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
6: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
5: To v Puhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
6: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
5: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Mareš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pohem.
0: Au wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwald, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwahe. Vítám, Josef. Tak co, už jsi to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No to bene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
1: Gertrudo! Gertrudo!
4: Josef!
1: Gertrudo!
4: Ž!
1: Ne!
4: Ž!
1: Ne!
4: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
1: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třebíček.
4: Václav.
1: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
4: Josef, ich verstehe nicht.
1: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
1: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
1: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ř...
4: Ř.
1: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
4: Ř.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
1: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne.
0: Ne, tak už to nechám. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. A to budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopit a německy on neumí.
3: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
4: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
3: Cože?
4: Einkaufen gehen lassen müssen.
3: Aha.
4: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
3: Ano.
4: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
3: Aha. A když se zase uvidíme?
4: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
3: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
4: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
3: Fajn, tak v úterý.
4: Auf Wiedersehen, Liebling.
3: Naschledanou, miláčku.
1: Nazdar, pane Mareš, tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
1: Tak ukažte tu hudbu, je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
1: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist
1: mein... Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to budeme učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci pláčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlatých. Tak, nashledanou, pane Mareš.
2: Zápravmostilek, Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Já ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schleidermaster, tedy ve, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist ja nett von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. 5. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Jakubou?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kák, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Osobová, neboli modální slovesa, nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen. Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u, dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
0: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeči našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče. Učím se německy. Učím se německy. Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik, zdírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich Mírnix, Dírnix je vlastně německé Mír, Nichts, Dír, Nichts. A to nemluvím o slově šoufr.
4: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
3: Nezaměňujou obojetnictví s univerzálností. Prosím.
4: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
0: Nikdy.
4: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
0: Nikdy.
3: A mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžu vidět, když se mu to hodí.
0: Nikdy.
5: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
0: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
0: Nikdy.

0: co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetán.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přeložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná

0: pro mě podstatný bylo, že my už jsme se začali opravdu tenkrát poohlížet po tom, co se tady v divadle dělo a že se toho tenkrát tady v Brně nedělo málo. Celý 60. léta to byla jedna velká slavná epocha brněnského divadla. Na to, abych já ji rozebíral nějak seriózně, na to si netroufám, na to jsou povolanější. Já bych se na to, když dovolíte, podíval spíš trošku z té legračnější stránky. My jsme tam v tom divadle statovali opravdu v kdečem a zažili jsme kdeco. Viděli jsme takové titány, jako byl pan Schläger třeba. Pan Schläger už byl tenkrát starší pán, už zapomínal, měl už na to právo, já už dneska zapomínám taky, už vím, co to je, ale on zapomínal krásně, on chrčel u toho. Já, jestli dovolíte, tak to předvedu znovu. On postavil se, on měl jako postoj, že jo, a teď... A teď se pomalu sunul k portálu, kde byla nápověda, jo? Nahoď! Kus matčiny minulosti, řekla ta nápověda, jo? Tak se tam sunul zpátky, jo? Nahoď! Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře! Kus matčině času dosti! No, to nás strašně povzbudilo, že jo, protože jsme si říkali, když i takovýhle titáni, jo, no to bude velká sranda, to divadlo, to nebude jen tak úplně vážný všechno a taky to tak bylo, že jo. Tam, ono taky se říká, víte třeba, že herci pijou, no pijou, samozřejmě, pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. A já jsem zažil i takovou chvilku, kdy šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia, se bavil s jedním ze svých kolegů, který přišel před představením a říkal mu, promiňte, že dneska jsem se dostavil, že trošičku jako mírně teda... A můžeš ti do tě upozornit, že na tom jevišti ty lidi nic nepoznají. A ten šéf mu na to odpověděl, to si potom vyřídíme. No a jak se tak bavili o těchto uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že ho tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že ho takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, mi vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. No a to dál nešlo, že jo, no a navíc jeho to stálo asi 15 000, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku se chce jít podívat a ten mlynář jí má půjčit Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom mi tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet. A ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chudinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 2:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? No a to už nevrátíte, že jo, to už tam jednou sedí a ty lidi prostě najednou jim to do ty lucerny nějak nepasuje, že jo. Ale stalo se. No a to jsou horší věci, protože ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebreptnutelné. Třeba vyjadřuj mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás mín. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno musím říct, já nevím, co je na tom říct. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso hl. Hl nebo nehl. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že? No ale říkám, nás to bavilo hrozně. Já se ještě jednou vrátím k té situaci, kdy herec na jevišti pije, což by neměl a taky to nedělá. Z 90% si to nikdo nelajzne. To jsou opravdu jenom takové výjimky. Ale viděl jsem herce, který dokonale odříkal monolog krále beze slov. On skutečně byl tak namol, že on nemohl ty slova najít, ale on byl dobrý herec, výborný herec to byl, takže to odříkal tak, že skutečně sdělil obsah toho monologu. Ty lidi nic nepoznali, spíš naopak, to vypadalo tak, že on tam stál v takovém vytržení prostě a teď A lidi koukali za chvíli.
1: Kouzlo životopisu. Dosáhnu věku mladého muže, seznal jsem záhy, že život je pln strádání a nepokojů. Doma mi odpírali krajíc chleba i laskavé slovo. Nutili mě, abych si zaopatřil zaměstnání a notný díl peněz z výdělku zasouval do rodinné pokladny. Nějaký čas jsem se tomu bránil a živil se koledou, ale když jsem obcházel s mošničkou věřící v průvodu na 1. máje a žádal tu minci, tu polévku, tu žemličku z ošatky, střetl jsem se se zákonem. Dali mi přezdívku příživník a také oni mě vybídli, abych začal pracovat. Ještě jednou jsem zkusil štěstí a podal žádost o důchod. Leč zkostnatělé úřady listinu moji prosebnou, k níž jsem veškeré naděje a tužby upíral, zamítli. Nemá je čeho jísti ani píti, odebral jsem se, osudem zaskočen a zdeptán, na Národní výbor a ptal se po práci. Práce máme dost, soudruhu, nech nám tady životopis, řekli. Životopisu nemaje, sedl jsem ke stolku a drobným písmem napsal. Můj životopis. Jmenuji se Jaroslav Brož. Narodil jsem se, se napsal. Můj životopis. Jmenuji se Jaroslav Brož. Narodil jsem se 7. dubna 1945

že bude správné, když pojmu životopis z trochu jiné stránky. Půjčil jsem si od bratra pero a papír a psal jsem. Moje životní strádání, zasvěcené boji o lepší zítřek. Jmenuji se Jaroslav Brož, ale kamarádi mě přezdívají Timur a jeho parta. Narodil jsem se ve vsi Tažovice, místě to selských bouří, 7. dubna 45, tedy v roce vítězství. Už v kolébce jsem tušil, kde je moje místo. Jen stará buržoazně smýšlející chůva mi zabránila, abych nevyrazil na barikády. Mé dětství bylo neradostné. Otec byl kulak a já jsem se s tím nikdy nesmířil. Dětskou lopatkou rozorával jsem meze a v noci potají poponášel mezníky a krátil tak ocovi lány a zvětšoval drobným rolníkům kamenitá políčka. Nejraději jsem měl pohádku o červené karkulce. A když mi otec zakázal nosit rudý pionýrský šátek, jedl jsem aspoň zelnou polévku, abych měl rudé tvářičky. Vzpomínám si, jak táta vyháněl od našeho Prahu žebráky a já pak za nimi vybíhal do polí a rozdávali Marxův manifest, který jsem tajně rozmnožoval s kamarády buřiči z blízké Pazderny na Sýpce. Otec, jakoby tušil moji ilegální činnost, mě nenáviděl a spálil mi obrázek Pavlíka Morozova. Ale já jsem se nezlomil. Nakreslil jsem si Pavlíka z hlavy přesně tak, jak jsem ho stále viděl před sebou, uhlem z ohniště a malůvku tuto nosil jsem na svém srdci. Dnes, soudruzi, drahou rytinku přikládám k životopisu, aby svědčila. Když jsem se dověděl, že otec čidí stát v dodávkách obilí, založil jsem dětský dělnicko-rolnický spolek Spodní Proud. Protestní průvod jsme neuspořádali, protože jsme věděli, poučeni dějinami, že by do nás otec kulak neváhal nechat střílet. Ale nasadili jsme otcovi do obilných lánů krtky a syslíky. Ano, tak jsme se mstili. Matka je dcera obuvníka, soudruzi. Je mi stydno. Živnostníka z dratví. Ale co dělat, kdyby po mém bylo, vybral bych si matku jinak. Častokrát běhával jsem do maštala, prosil prostou zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Odmítala a já ji nenáviděl. Dnes s odstupem doby vím, že to nebylo možné a prosil bych jí touto cestou za odpuštění. Vždyť měla svých vlastních 23 dětí a všem sehnat do hrnéčku u mého oce lakomce nebylo lehké, soudruzi. Dědou kapitalistou snažil jsem se také pohnout. Říkal jsem mu, děde, zanech živnosti, přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka a rozdej boty a tkanice chudákům. Ale nedal se obměkčit, ba ještě více vysával svého dobrého zaměstnance, nutil ho za stejný peníz najet na dvě kopita a dělníkům i rolníkům dál šil boty malé, aby je noha tlačila, a on ušetřil na kůži. Však jsem se za všechny pomstil a jednoho sobotního večera, zrovna když rozhazoval vysáté peníze v místní harendě, na štít krámku se mu napsal: Ševče, prťavče, zúčtujem spolu. A on pak nemohl v pondělí vykořisťovat a celý den musel štít omývat, ale vlnu odporu, která se vzdouvala, stejně nesmil. Soudruzi, po únoru s mým otcem i dědem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali verpánek. Slzu dojetí měl jsem tenkrát v oku. No nedivte se, bylo to i moje vítězství. A pak se, soudruzi, všechno nějak zamotalo. Jako bych já kulačil, jako bych já na kůžích okrádal. Do škol mě nepřijali a svazáci vyloučili mě ze středu svých her a radovánek. Kam vlastně patřím? Reakční domov mi vyčítá každé sousto a navíc kapitalistický děd zaslepený nenávistí sype mi do postele ševcovské hřebíčky, které neodevzdal státu. Mohu to dále snášet, když kolektiv Ta oáza slabých odpírá mi pomoc? Soudruzi, žádám vás o radu a o práci, které buď čest. Váš Jaroslav Brož. Životopis tento nový

0: zalepil jsem do obálky a poslal příslušným místům. Již mám zaměstnání. Sice zase nepracuji, ale peněz mám dost.
1: Halo, moment, kapa, zpátky.
2: No nahoru.
1: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
2: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
1: Ne, ona teď děsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
2: K soudru Vejmelkovi.
1: Jak?
2: Soudru Vejmelka.
1: Tady žádný Vejmelka není.
2: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
1: No moment, Vejmelka, jo?
2: Ano.
1: Z technického.
2: Ano.
1: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
2: K Vejmelkovi.
1: A ne k Půlpitlemu.
2: A ne k Vejmelkovi.
1: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
2: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
1: No a máte návštěvní lístek?
2: No vždyť právě tady na něj čeká.
1: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
2: No to vím.
1: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
2: No ovšem.
1: No, až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
2: Ano, to vím.
1: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte?
2: Ten lístek, ano.
1: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
2: Ano, to všechno vím.
1: No.
2: Už jsem byl na úřadu.
1: No tak, no.
2: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
1: no,
2: tak ho nejdřív musí mít.
1: No to je pravda.
2: Vy mě musíte vyplnit.
1: No, vy jste nějaký netrpělivý.
2: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych chtěl, kdybyste ten lístek už začal psát.
1: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
2: No prosím.
1: Tak já vám to vyplním teď.
2: Buďte tak laskav.
1: Máte tušku?
2: Nemám.
1: Co?
2: Nemám.
1: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
2: Lustvý Sihák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Lustvý Sihák.
1: Žiž prchny v Čechyš?
2: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvý Sihák.
1: Co, hustý?
2: Ale ne, hustý. Hlu,
1: jo?
2: Ne hlu, jenom jednou. Lustvý.
1: Ježiši, člověče, s takovým jménem pojďte hned ráno, dokud má člověk hlavně. Přijďte zítra v půl devátý.
2: Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
1: Tak to zkuste.
2: H jako hajné.
1: H, jo?
2: Jo.
1: Jako hajné, jo?
2: Hajné.
1: Hajné, ale s velkým H.
2: Pravda.
1: Dál.
2: L jako Leon Cavallo.
1: Jako co?
2: Leon Cavallo.
1: Hláskujte to.
2: Není moje jméno.
1: No tak proč neřeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo. Hájte se, přijďte zítra v půl osmi.
2: Ukažte, já vám to napíšu sám.
1: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
2: A kam?
1: Tadyhle na stůl.
2: To není úřední?
1: Ale já to potom nechám ohoblovat.
2: Lustvý si hák. No a je to.
1: Už je to hotový?
2: Ano.
1: To je vaše jméno tohle?
2: Ano.
1: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
2: Ne, to je moje.
1: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takový jménu přišel?
2: Zdědil jsem je po otci.
1: A to je rána, co?
2: Ne, to je jméno.
1: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
2: No, buďte tak láskav spěchat.
1: Moment, nepřenesu.
2: Proč ne?
1: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. To bych se tady měl půl hodiny žít nadarmo, ne?
2: No prosím.
1: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
2: Ne, to je Emilkovi.
1: Jo, Emilka. Který je to? To je technický oddělení.
2: Technický.
1: Nevíte tam číslo?
2: Nevím.
1: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1.40. Tady vrátnice, u telefonu ucho. Jindřich ucho, vráty. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpuste, to je omyl. To byla kotelna. Haló, to je zase kotelna? Tak odpuste soudru náměstku.
2: Co tam dělá náměstek?
1: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
2: Aha.
1: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
2: Luství si ha.
1: Ha? Tak přesní tohleto.
2: Luství si ha.
1: Jak to bylo?
2: Luství si ha.
1: Luství si ha. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
2: No,
1: hláskovat. H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenom, že má na začátku. Slanina.
2: Nechte to, mě už pálí žás.
1: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hoďte se, přijďte se trafu šestý.
2: Já se budu hláskovat sám.
1: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
2: To nejde?
1: To nejde, jde pak. Přijďte zítra půjčety.
2: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
1: Ježiš, já vám dám sám 50.
2: Láskujte.
1: 50, byl jako pišišvol.
2: Láskujte moje jméno.
1: Moment. Haló, jste tam ještě, jo? Je tam.
2: Ještě je tam.
1: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. Jako hlustný slihák.
2: No, teď to bylo správně.
1: No, teď to bylo správně.
2: No.
1: No. Jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No tak vidíte, že to jde, když se chce.
2: Tak mou náru.
1: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
2: No dobrá.
1: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
2: Růstvi si hák.
1: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudrou ti tam bez lístku.
2: No to jsem rád, už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím soudru. Vejmelkovi doufám, že tam to bude rychleji.
1: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
2: Proč?
1: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
2: Já!
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Mně Víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne, teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaných, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. Jo. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, dělají vítr, teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený v oči, že jo, tady ten Cyrano jde pomalej k tím vratům, jo, za těma vratama. Tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že jo. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i-e-e. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne. Jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo. A vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. Pane, a nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičej tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá. Ale on takovej chudák nejenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomdlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku, doma dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, no, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň pokaždý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení takhle, viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstal, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on potom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě, tak já říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?

0: umění zdar a divadlu zvlášť, jak říká Vít Holubec. Vítám vás do druhého poločasu dnešního večera. A ještě prosím, než začneme číst vaše dotazy, bych se rád zmínil o jedné věci, na kterou jsem zapomněl, a sice problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč, lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajuplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanděn v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem, je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislej čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téc nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš. No, před válkou v osvobozeném divadle, kde se dopoledne vždycky v neděli dávaly slavné pohádky, ve kterých vystupoval neméně slavný kašpárek Vojta Merten, který byl velice známý tím, že si rád jako přihnul a přišel takhle v neděli ráno, tam se začínalo v 9:30, přišel do představení, byl jemně podroušen, aby to vyspravil, tak si dal nějaký pivo a nějakého toho prcka, aby si zdvihl hladinku a povídá, když se líčil, povídá představiteli zlého čaroděje Václavu Treglovi, povídá, hele Vašku, nakonec, až tě jako přemůžu, tak nalep si, udělej si z čokolády nos, hezky to zalič, aby to nebylo vidět, já ti ten nos ušmiknu a sežeru ho. To je veliká srandička, to mají dětičky ohromně rádi, tohleto. A ono se tomu Treglovi do toho nechtělo a pak si řekl, no tak principál to chce, tak dobře, no tak srandička sem, srandička tam. No a skutečně zařval potom pomoc, zlomena má síla, Merten vytahl nůž, ušmyk mu ten čokoládový nos, strčilo do pusy a začalo žrát. Dětičky řičely, mohli zbourat divadlo, ale Treigl prostě páč mu ten Merten vzal i kus kůže z jeho vlastního nosu, tak se držel za nos, vypadl z role a začal řvát na toho kašpárka civilně. Vidíš ty vole, porád srandičky, srandičky a hovno z toho. No, a už tady máme Jindříška Pokorného. Z dotaz je toho hodně, Jindro.
1: Moc toho není, ale bože, stejně si myslím, že těch pár dotazů pěkně zamotá hlavu.
0: Tak se do toho podíváme. Tak, ježišmarja. Co říkáte současné produkci Národního divadla? No tak od té doby, co jsem tam odsaď odešel, tak tam nechodím, takže... Tomu nemůžu nic říkat. Ale byl tam zrovna Jindra Pokorný, říkal, že tam byl. A od té doby mluví s cesty. Co bych říkal současné produkci jinak? Co soudíte o televizi a o jejich programech? Argo, to jsou otázky. Tak co soudím o televizi? Tak televize, co to je? Televize, to je kulturně vyrovnávací zařízení mezi venkovem a městem. Takže díky televizi se už dneska v posledních vsích dívají na stejný voloviny jako my v hlavním městě. Že? A co soudím o jejich programech? No tak programy v televizi jsou dobrý, pak jsou špatný a pak jsou z Brna, že jo? To je tak všecko, co by se dalo o tom říct. Dále, prosím. Znal jste se s mistrem Zdeňkem Štěpánkem a jaký byl osobně? No tak jistě jsem se s ním znal. Prvně jsem ho viděl mimo jeviště za války na konzervatoři, kde učil. Chodili jsme kolem něj s posvátnou úctou a hrůzou. Byl to vynikající herec a byl taky to, na co jsem přišel později, byl to, čemu se říká bezvadný chlap. Pak jsem se s ním seznámil, jsme chodili statovat do Národního divadla a potom samozřejmě velice zblízka v divadle samém. Štěpánek, možná, že vás překvapím, byl člověk s obrovským komickým nábojem, když většina jeho rolí o tom nějak nesvědčila. Někde tu a tam měl možnost se blejsknout třeba v cechu pan Kutnohorských nebo v Bakaláři, ale mám dojem, že je škoda, že to s ním někdo neskusil s něčím větším. Takový Falstaff by mě třeba býval zajímal. Mě jistě, že by ho hrál moc dobře. No tak Štěpánek byl, jak říkám, člověk příjemný, člověk společenský, velice družný, rád se napil, rád zpíval. Byl to báječný táta mimochodem. A já jsem chodíval k Štěpánkům hrozně rád. Jak tady do Ostrovní ulice, tak potom na Malou stranu do Míšeňský. Tam byly krásné Vánoce a ohromně zábavný Silvestry, kde se za noc sešla celá kopa lidí. Chodíval tam i jinak seriózní a důstojný univerzitní profesor, akademik Josef Charvát, to byl starý kamarád Zdeňkův, který nám hrával na kytaru a zpíval starý študentský odrhovačky. Pamatuji se, vidím ho, jak před sebou Bouška Záhorského, vždy elegantního, jak držel svou skleničku koňaku v dlani, ohřejval si, jak gurmánsky k ní přičuchával Vlastičku Fabiánovou, vždy s nezbytným šátečkem okolo krku Eduarda Kohouta, Emila Bolka, Vláďu Ráže, malíře, sochaře, básníky, muzikanty, samozřejmě Soničku, teda ženu Zdeňkovu, no a děti tenkrát. Bylo to krásný a Štěpánek, říkám, měl komický náboj v sobě a měl postřehy a glosy k pohledání. Taky v divadle jsou pracovní aktivy a na jednom takovým se přihlásil jeden z pánů režisérů Oslova a pouštěl se nekřesťanský do herců. Soudruzi solisté se mýlí, protože vidí věci jenom jaksi z úzkého úhlu svých rolí, kdežto my, režiséři, musíme věc vidět jako celek. Soudruzi solisté jaksi to zajímá jenom pokud jde o ně, když to my musíme komponovat celé plátno a tak dále až do úplného zblbnutí byla pauza. Předsedající vyzval k diskusi, dlouho bylo trapný schůzovní ticho, pak se zvedla jedna ruka, Štěpánek pomalu vstal, napřímil se, opřel o stůl a řekl tím svým typickým hlasem: soudružky a soudruzi. Udělal mistrovskou pauzu, pak zapích oči do pana režiséra a řekl: režisér a maminka mají vždycky pravdu. No a vidíte, bylo hned po aktivu. Nebo jsme hráli na Slovensku, takový propagační zájezd to byl víceméně, byli jsme tam měsíc a jeden čas jsme bydleli v hotelu v Trenčanských Teplicích, kde současně probíhalo školení barových mixerek. Krásný holky to byly. Ale mělo to jednu vadu. Bylo to školení barových mixerek na mléčné koktejly. No a my jsme se na to tak koukali, Štěpánek stál takhle poblíž toho pultu a ten starý pán, ten profesor vedoucí toho kurzu, tam přilejval do toho šejkru a teď s tím třás a obracel to. Potom to slil do takový to a tomu Zdeňkovi pán majstre, prosím pěkně, ráčí tě okoštůvat. Výborný koktejl. A teď Zdeněk se na něj podělal a prosím vás, co to může být? Z mlíka. Pani, nebojte se, nič majstre, len okoštujte, prosím pěkně. To je nejpěknější a nejkrajší koktejl, jaký já v životě poznám. A mě můžete verit, já stojím za barovým pultom vyše 50 rokov. A ten Štěpánek se na něj podíval útrpně a povídá, vy stojíte 50 let za barovým pultem, ale já stojím 50 let před barovým pultem. Tak, moc pěkně děláte pana pivce. Děkuju za uznání. Umíte taky pana Záhorského? No tak to ne, to neumím, nehněvejte se, ale rozhodně tedy je to příležitost, abychom si právě o panu Záhorském pohovořili. Tak můj dojem, já ho znal dlouho, byl to ten nejelegantnější, nejlaskavější a nejmilejší člověk, se kterým jsem se snad kdy u divadla sešel. Byl to skutečně, říkali jsme mu poslední barón. A on skutečně byl takový grovský vystupování, nafoukaný nebyl, naopak to nenáviděl, ale prostě byl takovej příjemný, hovořil vybraně a noblesně, rád dobře jet a dobře pil a lidem dobře činil, jak praví Neruda o rytíři Palečkovi. A celé divadlo ho milovalo, titulovalo ho těch nejstarších až po ty nejmladší důvěrně, Bohoušku. No, on byl ze starý pražský patricijský rodiny, jeho tatínek byl profesor na vysokém učení technickém. Boušek taky jako byl vyhlédnut pro nějakého inženýra nebo něco takového, začal studovat tady Věční ulici reálku, ne s nějakým větším úspěchem, odešel velice brzy za svým snem, šel na konzervatoř, kde se seznámil s Ladislavem Boháčem. A tyhle ty dva kluci jednou zatoužili, poštamprli a šli do kavárny Luxor, která stála tam, kde je dneska dětský dům, na štamprle Becherovky. Tam měli totiž soudek na pultě, hodil se tam padesátník, nastavilo se štamprle a ze soudku vytekla příslušná dávka tedy té Becherovky. No a tak tam přišli ten Boháč s tím Záhorským, hodili tam padesátník, nastavili štamprle, štamprle nateklo, ale tec to nepřestalo. Nějaká porucha nebo vada, tak přistrčili decku, pak další decku, pak dvou decky, nakonec půl litr, ale ono to furt teklo. No tak mladí kluci, švorcáci, študáci, tak konečně přijde to, jak se zadarmo pořádně napít, jenomže následky, no Becherovka. Následky byly strašlivý. Když odcházeli, tak jim ty lítací dveře, ty Luxorky nestačily. Měli dřevěný nohy, dřevěný ruce, o jazyku to vůbec nemluvím. Boušek říkával s odstupem let, že v životě už nikdy nebyl tak zcákaný. A že těch 200 metrů z té Luxorky na Václavák mu trvalo několik světelných let. Boháč se ztratil někde ve tmě, takže Boušek v životě už se nedověděl, jak se dostal domů. A u Záhorských byl takový zvyk, děti měly absolutní volnost, jenom večer v 7 hodin, na tom starý pan profesor trval, museli všichni být u stolu a společně s rodiči večeřet. A ten večer se Boušek vlastně probral k vědomí až u toho rodinného stolu a teď zdvihnul ty kalný oči a viděl, jak ten tatínek do něj zapích jak kobra v oči nejet a pozoroval ho s určitým podezřením. Na stole byla mísa kouřících párků a Boušek měl ten den na sobě, jak říkal, fumplnový šaty. A teď koukal na ty párky a měl dvojí možnost buď jíst, což mu žaludek naprosto nedovoloval, a nebo to předstírat. Takže vždycky uštíp kousek toho párku, podíval se na toho tatínka, strčil si ten párek takhle jako ústům, dělal, že ho žvíká, aby odvedl pozornost, a mezi tím strčil ten kousek do vestičky u těch nových šatů, takže je úplně promastil a zničil. Ten tatínek furt do něj měl zapíchnutý ty oči a musím říct, starý pan profesor Záhorský nosil celý Rakousko-Uhersko, nosil knír a plnovous. A s ohledem na módu, na novou módu v první republice, se nechal už před 10 lety dohladka oholit a od té doby chodil hladce oholen. A Bohoušek, když furt cítil ty oči, tak najednou oplatil tomu tatínkovi ten pohled a povídá mu, jako přišel na objev, jak Kolumbus na Ameriku, povídá: oče, vy jste se oholil. A to bylo poprvé, kdy starý pan profesor vstal a zařval: a ven! Tak říkal jsem, že Bohoušek byl velice zábavný, velice družný, milý člověk, hovorný, povídavý, společenský, ale nějak tak v poslední ty leta ochaboval, byl takovej zasmušilejší, nebyl ve svý kůži a jednou se mi svěřil. My jsme si vonikali, říkal: jestli pak ví, co mě je, já špatně spím, jsem porád unavený, mám žízeň. A pak za nějaký čas mě povídá: představil si, já byl u doktora v nemocnici a ví, co mi tam řekli, že prej mám cukrovku. Já povím: tak to musí držet dietu, že jo? A nesmí pít tvrdý alkohol. Velice smutně přitakal. Vám a může aspoň pivo, měl hrozně rád plzeňský. Vytřeštil oči, jak kdyby ho uštnul a povídá: pivo? Pivo na cukrovku? On se zbláznil. Pivo na cukrovku, to je jed. Já pám, a co teda pije? No, pivo.

0: Tak pokračujeme. Mám vaši desku, kde nazýváte pana Pivce nejlepším vyprávěčem. Mohl byste dát k lepšímu něco, co v legrecitálu nebylo, nebo co tam nesmělo být? No já nevím, proč by tam nesmělo to být. Pivec byl svéprávnej, plnoletej, neměl chatu, takže si nemohl krást materiál. Do ciziny nejezdil, takže nemohl nic pašovat, ani nakupovat na černo devizi, prostě trestní rejstřík čistý. No tak mohl bych dát k lepšímu. Pivec i při důvěrných osobních sděleních měl vždycky jako plno humoru. On na světský požitky Honza moc nebyl, decinku, dvě, nic moc. Hodně kafoval a kouřil, ale s tím kouřením tak v 53 přestal úplně a byl z něj vášnivej odpůrce nikotínu a každému vykládal, jak je to svinstvo. No, vždycky, když jsem přišel k němu v posledních letech, když jsme dělali spolu tu knížku, tak ke mně čuchal, já přišel rovnou ke zkoušce, vždycky mě čuchal a říkal, ty jsi zase kouřil, že jo? Ty jdeš rovnou ze zkoušky, tam muselo být pěkně radus a nahuleno. A já zase, já vám, Honzíku, co je z tebe najednou takovej fanatický nekuřák? A on říkal, totiž to je tak, já pil to kafe a kouřil. Já myslel, že ty dva jedy, ten kofein a ten nikotin, že jdou proti sobě, že se potírají. Ale oni se podporujou, oni se spojejí a škodějí tuplem. Nebo jsme si sedli v klubu, dali jsme si každý decinku vína a on se vysvěřil, on zapovídá, doktoři mi zakázali pít, vůbec já bych neměl. A poslouchej, kolik litrů vlastně tak ty ledviny za den přečerpá. Já pro mě to přesně nevím, ale to víš, pěkných pár litrů to bude. Tak to jsem klidnej. To se tam ty mý 2-3 deci ztratěj. Tak proč jste v legrecitálu nemluvil vůbec o panu Vojtovi, ačkoliv z toho, co jsem od vás četla, vysvítá, že jste byli velcí přátelé. A jak to bylo s těmi jeho anekdotami? No tak to je taková obvyklá otázka, ale podívejte, já to vysvětlím, je to pravda, jak je to tady napsaný. Já jsem si myslel, že jsem toho Vojtovi už napovídal a napsal až a čeho je moc, to, jak se říká, je příliš. A na druhé straně uznávám, že Vojta, pokud je o divadelní humor, je taková, byl taková osobnost, že prostě se pominout jednoduše nedá. No a ty anekdoty, no tak to není většinou pravda. To na Vojtu vymýšlelo jeho okolí. Jestli vás to zajímá, tak zakladatelem těchto vojtovských anekdot nebo Vojtou zvoraných anekdot byl Hugo Haas, který když přinesl do divadla novou anekdotu, tak měl současně připravenou druhou verzi, jak by ji vypravoval Vojta. A prototypem, takovým vzorkem je anekdota, že někdo je v horách, v Tatrách třeba, a zaspívá F a ozvěna mu vrací Fis. A pak se řekne, že na té hoře byl křížek. Jo? A Haas to vypravoval a říkal, ona tam, jako Vojta říkal, ona tam nahoře byla kaplička. No, tak, ale něco, proč není šprochu, aby na něm nebylo pravdy, trochu něco pravda je. To byl takový typický Vojtův znak, vždycky si postavil, šel v obráceně, nepřidával, vždycky si postavil maximum, pak z něj odbourával a ubíral. Třeba jednou u nás hostoval mladý herec z oblastního divadla, měl hned začátek, že všichni jsou zvědaví, co to jako koho pozvali, kdo bude budoucí člen. A Vojta se šel podívat na ten začátek, přišel nahoru do šatny ve staváku a byl nadšený a říkal, ten chlapec, co tu dneska hostuje, to bude platná posíla. Hezky mluví, je mu rozumět, je ho dobře slyšet. Je takovej, má uvolněný takovou chůzi, elegantně vystupuje. Bez křeče je. A někdo přišel ze spoda za chvíli a povídá, tomu klukovi nemůže být rozumět v druhý řadě. A Vojta hned slevil, říkal, no tak jen si vzpomeň na sebe, když jsi sem přišel. Za ten prostor na tu ratejnu, na to Národní divadlo se musíš zamluvit nejdřív. On je chudák zvyklý na ty malý sálečky někde tamhle na venku, ale chodí krásně a je uvolněný bez křeče. Za chvíli zas někdo přišel a říkal, on nějaký takový nahrblej, nebo co, on chodí takový, jako když každou chvíli má upadnout, říkal, to má staženou prdel s trejmy. Vždyť si to pomyslí, on tamhle odněkaď z Hořovic přijde a najednou je v Národním divadle. To pochop, ale je uvolněný a křeč žádná, takovej hezky to všecko jde. Za chvíli někdo přijde a teď se mu podává, jaká pak křeč, teď se mu podával na jevišti ruku, to byla, když držím rampou. Ten nemohl otevřít prsty a on tam podával, máš pravdu, je to hovado. Já se tý zprávě divím, že každý jde do chůče, nechaj tady hostovat. Nebo možná, že ponesu dříví do lesa, že to znáte, já jsem to někde taky napsal už. Ale myslím si, že ten Vojtův portrét by nebyl úplný, kdybych tohleto vynechal. Někdo přines takovou latrínu, jak se říká, špek do divadla pro ty druhý, že prý republika koupila z Ameriky nový druh amerických kamen, že je to něco jako servírovací stolek, prostě na kolečkách, že se vytopí jeden pokoj, pak se přejede do druhého pokoje, do třetího, prostě vypravuje se tomu, kdo to poslouchá tak dlouho, až se ten, komu se to vypravuje, zeptá, kam jde ten kouř. No a pak se řekne, hold kam, že jo. No, tak nás to pár, jak se říká, sežralo a těšili jsme se na Vojtu, bylo to opravdu zimě, on přišel v tom ovčím kožíchu bulharským. Všichni se na něj sesypali, jako vosi, Jardo, Vojto, to by bylo něco pro tebe, čověče. Nový typ amerických kamen, jako dětský kočárek, má to kolečka, zatopíš v tom a jedeš, vytopíš jeden pokoj, podíváš se na teploměr, jedeš do druhého pokoje, do třetího a najednou ten Vojta, my byli v desátém pokoji, nadměrný byt, jako prase, ten Vojta nábožně poslouchal a pak se zeptal, ale na něco úplně jiného povídá, a čím se v tom topí? Tak jsme samozřejmě lhali dál. A to je jedno, dříví, uhlí, koks, antracit, brikety, co máš, to tam dáš, hlavně musíš zatopit a jedeš do prvního pokoje. Vojta povídá za chvíli, no jo, to dostali pár kousků. To ani na ten ksicht už nic nedostanu, to si rozebrali prodavači mezi sebou. Tak mu radili, říkali, ne, zaplatíš 14 stovek, zavoláš si dodávkovýho taxíka, dojedeš domů a hlavně musíš zatopit a jedeš. Do prvního pokoje, pak druhého pokoje, až jsme ho dohnali do toho kouta, ten Vojta skutečně říkal, počkat, a kam jde ten kouř? A teď celá ta šatna zařvala to do prdele zborově, že jo. Všichni se smáli, nejvíc ten Vojta, který mu tekly slzy. A když ten smích dozděl, tak ten Vojta povídá, to byl fajn vtip, chlapci, ale teď vážně, kam jde ten kouř? Tak tohle je Jiřinková polka Bedřicha Smetany. A přicházím k poslednímu dotazu, který teda je... V legrecitálu jste říkal, že umíte dělat státníky. A pak jste dělali jen Antonína Zápotockého. Umíte také jiné... A nebojíte se je dělat? No tak umím a bojím se. No a kdo se nebojí, ten nesmí do lesa, totiž na jeviště, že jo? Dneska nesmí na jeviště. No tak samozřejmě, podívejte se, já jsem začal dělat si srandičky s kolegů, napodoboval jsem je, pak jsem dělal i první představené režiséry. Dělal jsem je v Buriana.
1: Naschledanou, milí přátelé, příští neděli ve 8:45.
0: Dělal jsem Frejku, že jo, tou Fajfku. Spadněte ze sudu, aby jsme se tomu zasmáli. Dělal jsem prezidenta tehdejšího Beneše. Volám vás všeckého Čumavý Tatrán. Dělal jsem samozřejmě taky toho Antonína Zápotockého. Dělnická třída se svým avantgardním předvojem. Dělal jsem Williama Širokého. Je to síly, které vytvořili tak úspěšné předpoklady, aby se slovenské národné povstání a tak dále, že jo? No a dělal jsem taky Zdeňka Nejedlýho, všem já jsem to nedělal opravdu nějaký zlý vůle, já jsem to dělal jenom proto, aby byla legrace. No a Nejedlý, jak víte, ten vždycky v neděli v 9 hodin měl takový ten pořad v rádiu čtvrthodinovej Na okraj dne, nebo Živá slova. A to chodil natáčet vždycky do toho vládního studia už v sobotu odpoledne. A jednou se stalo, že před jeho těmi živými slovy dávali taky ty předehry a skladby Smetanovi a všecko možný. A najednou se zjistilo, když běžela ta poslední skladba, kterou měl ten hlasatel v plachtách, tak zjistil, že chybí 1,5 minuty. To se stává, když ty pořady jsou z těch pásků spočítaný, že to tak přibližně vychází, ale stane se takováhle díra 1,5 minuty. To je moc, tak 1,5 minuta by byla do signálu. No, za malou chvíli, nebo to natahujou všelijak těma kecama. A hlasatel vzal sluchátko, zavolal do inspekce, inspektorovi a povedal, hele, Franto, schází 1,5 minuty, něco tam vraž z rezervy. No a ten inspektor to, co tam měl, po ruce vzal jeden ten pásek, dal to tomu technikovi, teda úmysl znamenitej, ale výsledek katastrofa. Poslechněte si, jak to dopadlo. Tady to máte zrekonstruováno takřka v originále. Skutečně to byl Eduard Haken a vypůjčil jsem si i Vladimíra Fischera, hlasatele, který to tímto způsobem pohlásil, že jo. No tak já ještě k tomu Nejedlýmu. Nejedlý byl nesmírně zábavný, vzdělaný pán, výborný klavirista. A to byl jeden z lidí Zápotocký taky například. To byli muzický lidi, kteří chodili do divadla z upřímného srdce a z vlastního zájmu. A dovedli taky radou a někdy i skutkem ve vážných situacích a v případě potřeby dovedli pomoct tomu divadlu. Vždycky, já dodnes vidím Zápotockého Nejedlýho, že se vždycky ptali, kde vás tlačí pata a skutečně tenkrát, jak si tady byli lidi, Kopecký taky, dovedli pomoc, krátka. A tenkrát v 50. letech ještě Smetanova Litomyšl vždycky koncem června a začátkem července nebyla výlučně operní podnik. To byla taky činoherní záležitost a my jsme tam v 50. nebo v 51. roce hráli Jiráskovu Vojnarku. Je to strašně dávno, já jsem hrál Martina Mladýho tenkrát a Vojta hrál starýho Vojnara, Marička Glázrová hrála Vojnarku a bylo to v Přírodním divadle v Litomyšli, bylo to v neděli a celý den lilo, jako včera, prostě jako z konve zima a páč herci jsou líná a pakáš jako celý národ, tak jsme se těšili, že představení pro déšť odpadne, jenomže jako z udělání v 6:30 přestalo pršet, pořadatelé košťatama vymetli vodu z toho Přírodního divadla, ty kaluže a my jsme hráli, říkám, pára šla o tu, zima byla, jen to praštělo a vedle ředitele, to byl Láďa Boháč, tenkrát seděl, v zimníku seděl Nejedlý, takhle v první řadě. A po prvním jednání přiběh Boháč do šatny dozadu a povídá, mám pro vás radostnou zprávu, po představení jsme všichni pozváni do hotelu Modrá hvězda na Pstruhy. No tak radost veliká, po druhém jednání přišel Boháč trošku schlíplej a povídá, jo, co jsem vám to chtěl říct, po představení si chce s náma všema pohovořit soudruh Nejedlý. Tak to byla rána do vazů, až ten mluvil vždycky dlouho a hodina dvě. A skutečně po představení, tady to myšlete jenom cesta, silnice, hlavní baráky po obou stranách a vzadu jsou pole, ten jedný nás zavet někam do polí, my jsme tam stáli v tom bahně, tma, kouřit se nesmělo a ten jedný říkal, tady právě v těchto mítech, tady stával pivovar. Tam pivovar, že se narodil Bedřich Smetana, velikán, přímo Lénin české hudby. Já si to pamatuju moc dobře, když ještě byli pamětníci, kteří tady Smetanu zažili. Já se s tím i několikrát. Teď mluvil dlouho o tom Smetanovi, Vojráskovi, pak s Vojráskovi jsme přetěli na Boženu Němcovou. A my jsme se na ty pstruhy dostali před půlnocí do té Modré hvězdy. Ty pstruzy byly jak z latexu, panč, jak je sušili v troubě, jak na nás čekali. Každý dostal dva takový modrý brambory k tomu. Nejdy ho posadili do čela, vedle něj po jeho pravý ruce Vojtu jako seniora, jako vojnara, že jo. A ty všichni čekali, až ten jedlý píchne do toho pstruha, aby mohli, my jsme od oběda nic neměli v hubě, tak všichni se jako už na to těšili, když to tak špatně už vypadalo. A ten jedlý držel takhle tu vidličku a nůž a koukal do toho talíře a říkal, to je to u pstruzy. To snad ani nebudu umět jíst. Je to upřímo zloucné a protéká nedošínským hájem, který jak mistrovský popsal právě Alois Jirásek ve své filozofské historii. To nejsou duhový truzy z chovu, to jsou potoční, mají červené tečky. A ten Vojta to nemohl vydržet už a povídá, pane ministře, dovolíte, abych vám ty pstruhy rozdranžíroval? Nečekal vůbec na souhlas nebo nesouhlas. Popad ty dva pstruhy, takhle vytrh ty zvední ploutve a vedle těch modrých brambor ležely ty čtyři takový řízečky z těch dvou pstruhů a ty všichni čekali, že ten nejedlý se konečně na to jídla pustí. Ne, furt držel vidličku a říkal, já se pamatuju, my jsme chodili jako chlapci do nedočnického háje. My jsme tam pytlatili. Jste měli špendlík a nit a chytali jsme ty pstruhy. Někdy byl malér, když nás porybnej chytil. Přišlo hlášení do školy, ale my jsme si z toho nic nedělali. My jsme tam byli druhý den znova. Chce jsme pýtat, a tomu Vojtovi luplo v hlavě a povídá, pane ministře, na menší kousky vám to už dělat nebudu, to byste z toho měl korhovno. Ovšem ten nejedlý to vzal naprosto noblesně, přijel přes to a povídá, tak vám všem přeju dobrou chuť. A my jsme konečně jedli. Přátelé, čímž bych končil a chtěl bych vám hlavně poděkovat za vaši pozornost a za to, že jste přišli spolu se mnou vzdát hold mým divadelním láskám. A jak jsem to říkal v Legresitalu, nedejte se mýlit, těch pár legrací z divadla, to je jenom takové nepatrné koření, nepatrné zrníčko soli, aby ten všední, ujišťuji vás, naprosto všední divadelní chleba dostal vůbec nějakou chuť. Konec konců, jak na vás tak koukám, všichni jste dospělí, plnoletí, každý jste asi taky někde zaměstnán, že? Takže, co si budeme povídat, dej vám pambu, dobrou noc, naschledanou.

Přátelé, v Římských reáliích se dočtete, že po skončeném představení vylezl ještě jednou protagonista, což jsem dneska já, není tady ani deutera, ani tritagonista, já jsem monotagonista. A řekl obecenstvu surgite et plaudite, což znamená vstaňte a tleskejte. Vy jste zatleskali, zbývám vstát a popřát si dobrou noc. Je 10:30.

jak jsem prožil ty vajcové svatky. V pondělí ráno jsem stanul celkem brzo, abych zajel za mamu a segru trochu jich pošmigrustovat. Čím jsem starší cip, tím je mi to protivnější, ale mama trvá na tradicách a kdybych raz nedorazil na šmigrust, bez tak by mě vydědila a já se tak těším na ten její moderní nabytek. Karabač jsem si kupil na Masary kaču od jakéhosi ťamana. Je to rok od roka dražší a dražší. Nejlepší s tím vydrbal foter. Ten před 20 rokami přivazal na vařech už 4 mašle a od té doby to používá místo karabača. Pravda, ty mašle už jsou prožrané molami a ta vařecha vypadá, jak by ju právě vytáhnul z hrnca, ale aspoň každý rok nemusí uvalit půl sta, tak jak já. Z kvartyra jsem se vyplížil krok sun krok, jak Munk Volker, bo ta věčně nadržená susedka každý rok na šmigrust hned ráno odemkne a nechá pootevřené dveře, aby koho si ulovila. Raz jsem viděl jedného nešťastníka, který šel vybuchať dceru od druhého suseda na patře, jak u ní zaklepal a zavolal na ňu, že má otevřené dveře. Chudák. Jak ho lapla a zabuchla dveře, radši jsem valil pryč, abych nic neviděl a neslyšel. Naším jsem dorazil za chvíli, bo jak víte, bydla 4 ulice ode mě. Symbolicky jsem mamu jebnul přes řiť, dýchnul na ňu trochu pitra lona, co mi zůstal od Vánoc, a lapnul v obyvaku s fotrem na štamperlu. Už mi odpustil tu zdrbanou helmu a tak jsme fajn pokecali o Vítkovicách, o Zlíně a tak. Jestli Vítkovice postupia do finále, tuž kupím listky a vemu fotra po dlouhé době do haly. Tuž ale jestli budu zítra hrať ve Zlíně tak jak dneskaj, tak ušetřím. Stejnak nechápu, jak to mohli z 3-1 na série tak pokaňhať. Po třetí půlce už jsem musel fotra zarazit, bo jsem chtěl ještě za segru a nerad by jsem usnul v lokalce. Dalo mi to robotu, bo on jak začne slopať, tuž neví kdy přestať. Ještě jak jsem se v předsíni obuval, dones mi ještě jednu prý na cestu. Rozlučil jsem se, slíbil jsem mamě, že přijdu v nedělu na oběd a valil pryč. Druhý bud jsem si radši zavazal až ve vytahu. Dole u schránek jsem potkal starou Maralíkovu. Ptala se, jestli nechcu štamprlu a už mě dlouho neviděla a že jsem vyrostnul. Kura, ty baby jsou na šmigrust jak jeble cihlu. Cestu k segře jsem z lokalky sledoval a počítal koledníky. Pobavil mě jeden přikuřený chachar, který se s karabačem v ruce přimotal ku škodovce, nastupil, nastartoval a odjel. Kura, kryšoti, kaj jste? Na šmigrust byste měli fajné kšefty. Segra mi odevřela, chvíli hrala překvapenu, ale jak jsem ji hodil do vany a pokropil sprchu, prokrela mě do 9. kolena. Celou vodní akciu doprovodila mala neteřevem, pomoc, mamku topí nějaký uchyl. Bo mě s tými mini vlasami ta mala trubka nepoznala. Jak ju segra uklidnila, lapla v obyvaku na křeslo a celou dobu si mě podezřívavo prohlížala. Segra mi potom donesla vajca, ale cosik se mi na nich nezdalo a hned jsem se zoptal, bo si mě podezřívavo prohlížala. Segra mi potom donesla vajca, ale cosik se mi na nich nezdalo a hned jsem se zoptal, co je to za divnou barvu.

tu letos poprvé vytáhnul malého na šmigrustový tah po známých babách na sídlišťu. Jak jsem pil čtvrtu štamperlu, cvakli dveře a ti dva dorazili z nadílku. Ten starší měl očiska jak saček skleněnek a tahlo z něho jak z prostějovské vratnice. Malý hned šel sekře nabonzovat, že brácha se nějak divně motá. I když je větší, tak mu segra jebla přes pištisko, skleněnky se mu orosily a valil trucovat do pokojíka. Cestu ještě vykřikoval cosi o tým, že už je dospělý. Zbalil jsem si vajca a karabač, nechal jich v té příjemné rodinné pohodě a odmotal se na lokalku. Jak segra za mnou zavírala dveře, ta malá kopia segry vystrčila palu ven a prý, jestli jsem byl v Krymu. Už nezabili byste ju? Venku na dvoře jsem viděl bandu 4 koledníků, všetci tak okolo 14 roku, jak vycházali z kteréhosi vchodu. Ten největší z nich hrabnul do igelitky, vytáhnul 4 vajca, řekl cosi o ženským centru chlapského potěšení a jebnul s nimi o zeb. Potom hrabnul do kapsy a dal ostatním po pajsce. Kura, tuž ti dnešní fagani si neumí vážit tradic. Místo vajec beru chech taky. Tuž kaj to jsme? Asi jsem cosi z toho řeknul aj nahlas, bo jak jsem šel pryč, jeblo mi jedno vajco do hřbeta. V lokálce jsem chvíli schrupnul, ale zbudil mě jakýsi pajtaš, kterému jsem chvíli rozespali do ksichtu tvrdil, že žádné oznaky na vyběru nemám, než mi zecvaklo v pale, že je to revizor. Doma jsem se nemohl trefit do dňury od kluča a asi jsem trochu halasil, bo dveře od susedy od rana pootevřené se odevřeli naplno a ona v nich se mě zoptala, jestli bych nezašel na pokec a kafe. Tuž kafe jsem u segry neměl a proti susedkovské obranné mechanizmy byly oslabené tím zastupem štamperlí, co ve mně demonstroval, tuž jsem šel. Asi jsme fajně pokecali, bo jsem se zbudil okolo 5 odpoledne v křesle u ní v obyvaku u rozpitého zimného kafe. Tuž jasné, že jsme jenem kecali, bo ona tež chrněla v polosedě na gauču a byla oblečena. Opatrně, abych ju nezbudil, jsem se zdvihnul a přesunul o kvartr vedle. Jak jsem si šel doma oplachnout pisčisko, oblel mě zimný pot. Do štajgrové řitě, od čeho mám na krku ten cucflek.

0: Dobrý poledne, vážení diváci, vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilek pro nejlepší novináře a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přidal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, minister zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, je třeba říct si, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad řaknu v palici Semtex. Nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď odybičku docela zežral, pane. Teď to byla zakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebrečte, na pohádky už jste velký. Houby, jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
0: No tak já musím reagovat. Oje, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Masáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce

0: Pády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci ČSSD, ne, ČSSR, prostě socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
1: Ano, ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem pane Klausi, ne?
2: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
1: Ano, ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
3: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: Jo, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
3: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ano, ale zároveň třeba říci. Teď ne, pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux člen koalice celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
2: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezilux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste se včera asi nakapal do strojku, co?
1: Ano, ano, na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
3: Prosím vás, jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Anal Delon, jo. Najednou bum prásk a dva bolševici je vládě. Teď vy ty bolševiky taháte i do partaje, jo. Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč, teda, to byl, z toho jsem mi dělal pěkně šloufl, jo. Dřív dělal poskok a Štěpánovi.
3: Ano, prohrál jsem hlasování, prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Alespoň je vidět, že v naší straně je svoboda.
0: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano? Všech bolševiků velitel, to je teda fakt nářiz.
3: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
0: A prozradíte mi, no?
3: Soudruh Lubomír Štrougel.
0: Ježišmarja, to snad. Ano, ano, ale současně je třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je to, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhé, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tříkolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
4: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své sofačnosti protahla do časných ranných hodin.
0: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledviny. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
4: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprotáme my, protáje někdo jiný. Ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
0: Ano, ale proč to nešlo? Na to se ptám.
4: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné. Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni. Lidovci chtěli schrapnout profesí a nám nedat nic.
0: Pane Klauzí, proč furt kopety pana Žilince pod stolem?
4: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
1: No tak to prr teda, prr.
4: Ano, málem bych zapomněl, samozřejmě PR na druhou.
0: Ano, tak z toho chápu PRD na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
4: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
0: Aha, takže i pivo?
4: Ano, i pivo.
0: A víno?
4: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
0: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo. A fernit?
4: No taky.
0: Čili všechno, co se dá pít, jo. Hele, a co nájmy, elektrika, voda?
4: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
0: Ale vždyť já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
4: Já nevím, zdám letáčky z obrázky mandelinky s nápisem Mandelinka Brouk Imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
0: Ale copak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
4: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé, dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po párech.
0: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
3: Samé kraviny, kraviny, zas jen kraviny. Na rozdíl od balíčku našeho.
0: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofr jak na poště, hli, s těma balíčkama.
3: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
4: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
3: Já ten váš ne.
4: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze 2 výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou 2 slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či tamhle. Ale jsou zbytečné výroky
2: pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
3: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současné vlády neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopa.
0: Ona zdar teda, to jste to narovnal. Pane Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ale páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral se a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo, to by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithart a on je takový šťavňaťoučkej, takový pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
2: Prosím vás, zpátky do reality.
0: O, nakonec toho Luxe bych taky stláskal, že? Ale takový Ransdorf, ježiš, to bych plil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už děsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pánové, díky, příští týden naslyšenou, nashledanou.

0: Reklama.
1: Ty motyl, motyl, motyl, zálog 73, jsme u restaurace, bojíme se dovnitř, nějaká strašná rovačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily. Chlapce, mám ani jeden volný ús. Co máme dělat?
2: Hele, koukej.
1: Oříšková deli a je po prdeli.
3: Ty, já se na to opravdu...
0: Eurotel vás najde všude.

0: pozor, jdou k vám kůžátka.
1: 0609-363600.
0: Štlejdo, zavolej nám do školky.
1: 100% živý rozhovor.

0: V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 v pořadu Tanec s vlkem.
1: V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda.
2: Ahem.

0: Zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se níž.
1: Nezapomeňte, v sobotu na Prima televizi ve 20 hodin Caruso Show.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým. Vážené poslankyně,
1: vážení poslanci, jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináři ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partíny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním či bdím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernítkem.
2: Pane kolego, fronta je tamhle, nepředbíhat.
1: Ti dám kolegu ksichte, ježiš, pardon, to jste ví, prosím, račte, dáte si něco na mě?
2: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou dvojku bílého.
1: A jaký to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
2: Ne, dvojku bílého rumu.
3: Pardon, já si dám prosím vás Red Bull. Rumu Semtex a pro Udel Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým.
2: A přidejte k tomu kapku vitriolu s gutelaxem.
1: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíc rozvíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já na žhavým štěnicí, tak, a hrnaně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pano, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 nějak legrační nepřijde.
3: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselá je.
1: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného předcházelo.
3: Uhďáku, vysvětli mu to.
4: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
1: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
3: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipes. Sest. No tak to je dobré.
1: No tak já radši půjdu vodům dál. A safra. Lidovci usrkávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo pišingry.
3: Odčenášenci na nebesíhu.
1: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidný je snad jenom pan Výborný, ale neklidný z něj jsem já, páč má kulomet, maskáče a černý brejle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívaj se, častušky, Ransdorf chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
5: A ty znáš je tu, tavariš Čorný, rozcvětala jablona i gruša.
3: Ale neprovokujte to.
1: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner na stole pečený salátko, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře uděná hosteska a tamhle přichází Kriste pane, to je Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Ha, Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na grose. Krejza, Jičínský, Uhde, od Uhdeho na Klauze, Klaus na Ruml, Wagner! A je to tam, ano, rozhodnuto! Stav 101:99, vláda vítězí a teď bleskem do kantýny. Spláchnu to napětí, celý si klepu. Už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdí na dny Wagner, za ním Zeman.
2: Wagner, ty Chris, hnusné Chris.
1: Bitva je vyhraná, válka však ne. Tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno. Svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavujícím. Díky, naslyšenou.

Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

0: Dobrý večer, vážení posluchači, je tu přehled nejzajímavějších událostí dnešního dne. Připraveny jsou zprávy, ale nejprve jejich stručný přehled. Česká republika byla přizvána ke vstupu do NATO. Blízkovýchodní rozhovory pokračují. A ve sportu se podíváme na boje našich hokejistů na turnaji Izvěstí. Z domova. Společnost GVS, obchodující s LTO, neplatila státu DPH ani CLO. Zatčen byl její majitel, mimochodem agent STB, a při domovní prohlídce u něj BIS našla větší množství USD a LSD, za což mu hrozí 5 let v NVU a vyloučení z KSČM. Dnes v noci neznámý pachatel pronikl do pražské zoo a poškodil několik klecí, ze kterých uprchlo značné množství zvířat. Speciálnímu komandu se již podařilo většinu zvířat vrátit do jejich klecí. Pouze do výběhu hrochů bylo omylem umístěno 5 bezdomovců. Policie však varuje veřejnost, že v ulicích Prahy se stále pohybuje nebezpečný a vyhládlý levhart, gepard a přežraný pithart. Česká republika byla přizvána ke vstupu do Severoatlantické aliance. Jak je naše armáda připravena na vstup do NATO, o tom dnes s námi bude hovořit bezcenný důstojník české armády, podporučík Imre Kryváň. Pane podporučíku, jak se na vstup do NATO dívá řadový voják?
1: No tak všichni máme přirozeně radost, někdo víc, někdo menej, ale v každém případě je to výzva k daleko větší robote. Je třeba zvýšit připravenost vojáků a predovšetkým postupně odstranovat jazykové bariéry mezi jednotlivými členskými armádama.
0: A co technika, splňuje vysoké nároky na vstup?
1: Je třeba rozlišit technika a technika.
0: Jinak, já to nakreslím. Podívejte, toto je tank. Máme?
1: No tak máme, ale jezdí v Alžirsku. Byly predané a za usporené prostředky nám Omnipol slíbil 2 taktické vetrone a 1 jadrovou ponorku Trident.
0: Dobrá, větroně. Tím se dostáváme k aeroplánům. Achillovou patou našeho letectva je letectvo. Létá se vůbec? Vím, že byly problémy, snad špatné palivo nebo co?
1: No tak veškeré palivo nám zožrali voláky chrobáky.
0: No tak to je hezký příběh. S takovou to si na nás troufne i pár 6letých harantů s prakama. Funguje alespoň něco? Radary, co ta vaše slavná Tamara?
1: No tak to by jsem teď raději nespomínal, lebo tam je odešla s vojákem základní služby.
0: No když to tak poslouchám, vojáci asi nejlépe střílí do trenýrek. Jestli si myslíte, že my jsme zrovna rovnocenný partner třeba Americe, no myslím, že z nás na to bude mít radost. Takže já vám, pane podporučíku, děkuji za velice zajímavý rozhovor, no a my pokračujeme ve zpravodajství. Ze zahraničí. Blízkovýchodní mírové rozhovory opět pokračují. Dnes k jednomu stolu zasedl izraelský premiér Netanyahu s předákem palestinců Yasirem Arafatem. Prostředníkem v jednání byl egyptský prezident Hosni Mubarak. Sport. Náš hokejový tým bohužel ani dnes výrazně nepromluvil do bojů na turnaji Izvěstí. S reportáží z místa bojů je již připraven náš kolega, bývalý sporták Ota Černý.
2: Dobrý poslech z mojí reportáže z turnaje Izvěstí. Naši postupovali, šlo to jako po másli, výš a výš, ano, stáli, postupovali výš, dokonce jsem poznal, kdo s kým hraje, ale pak přišla nedělní pohroma se jménem USA, ono USA. Nedalo mi to a tak jsem vyrazil na vlastní pěst za prachy televize do dění turnaje. Po strastiplné cestě, páč turnaj se hraje v Moskvě a to jsem se dozvěděl až na Madagaskaru, jsem se konečně sešel s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Ivan na mě neměl moc času, nicméně prohodili jsme pár vřelých slov. Jsme kámoši, prosím, kratičký záznam. Dobrý den, pane Hlinka, jsem Ota Černý, Česká televize, chtěl bych...
3: Teď nemám čas, jdi do prdele.
2: Trenér tedy čas neměl, ale už mnohem vstřícnější byla setnická jednička na postu brankáři Roman Čechmánek.
3: No tak, atmosféra je vynikající, celá vlastně Moskva, celý hokejový svět žije hokejem, tak je to úplně jiná atmosféra než v extralize.
2: A co ty zbytečné a laciné góly, které jste lovili z branky?
3: No tak vy jste slíbil, že se budete ptát na prostředí a ne na ty branky, tak víte co, tak jděte do prdele.
2: A vzhledem k tomu, že mě zbytek mužstva neměl čas, uchýlil jsem se k drobné lsti. Vloupal jsem si do šatny, omráčil jsem ochranku, čtyři skřínky jsem vypáčil, pak jsem se převlekl do získaných dresů. V masci Romana Čechmánka jsem proklouzl na ledovou plochu právě ve chvíli, kdy trenér udílel pokyny našim hráčům. Prosím záznam, jenom upozorňuji, že některá slova jsou nepublikovatelná, pročež velmi jemně zasáhla cenzura.
3: Oj, k***i, hraje to úplně hovno. Místo vás tam může být jakýkoliv jiný k***ák. Kurva, tak jedu, tou z***nou hokejkou si ohodím nějakýho z k***a míka, ne? A nasedu to do té branky. Ne, oni se s tím k***u takhle osrát, to skončí 4-3, vole. No. A já vím proč, k***a, hele. Místo tréninku v hlavě samý p***ny sehnat na večer nějaký k***y, jo. Celou noc s nima p***at ráno, jo, tam všichni stojíte jak p***. Jo, a když říkám p***, tak myslím kurva takhle velký, hele. Jo. Já se pak mám nechat jebat mě od někoho na hokejovém svazu, jo, a od nějakého se nechat srát na hlavu. Co je tohle za srandistů?
4: Já jsem Roman Čechmánek.
3: Jo, víš jo, na ledě v polobotkách adresu Sedergren, jo, sundejte mu tu masku.
4: No ne, já jsem fuk.
2: Dobrý den, Ota Černý, Česká televizi.
3: Hele, seber se a táhni do prdele.
5: Ale vystřel z toho ledu, dělej, vypadni, růže natáhni mu jí. Pěkný.
2: A jdu, kurva, ne? Jde se na mě. Myslím, že i přes drobné úpravy náš rozhovor nestratil smysl a šťávu. Doufejme, že se mé geny sportáka nesplašili naposled. Díky za poslech. Naschánu.
0: Končí dnešní zprávy. Těším se na vás u další zpravodajské relace, ve které si pro vás naše sekce Hyena připravila dva přímé vstupy z překrásně tragických autonehod. Děkuji za pozornost a naslyšenou. Reklama.

Bon Bon Home Video zve do kina na nový americký film. Po snímcích Terminátor a Predátor je tu nový film Traktor. Arnold Schwarzenegger. V hlavních rolích v českém znění Jaroslav Moučka, Sylvester Stallone, Petr Haničinec, Sharon Stone, Ljuba Skořepová, Tom Cruise, Lubomír Lipský, Julia Roberts, Stella Zázvorková, Kevin Costner, Alfred Strejček, Kim Basinger, Libuše Havelková, Pamela Anderson, Miroslav Moravec. Uvádí letní kino Slivenec, květen, červen, červenec a srpen.

0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u pokračování pořadu Humory zlá.
1: Pardon, pane Černý, tento pořad se jmenuje Hovory zlá.
0: Pane prezidente Hlity, toto je můj pořad, takže tu diskuzi musím řídit já. Když budete chtít něco říct, zvedněte laskavě ruku a já vám dám slovo, jinak se tu budeme překřikovat jak v židovských kole. Možná posluchače překvapilo, že se setkáváte v tomto pořadu se mnou, ale rádio mě oslovilo s přáním, abych trochu pozvedl upadající úroveň tohoto pořadu. Takže vítám tady na zámku v Lánech mé hosty. Pan prezident Václav Havel, jeho kolega z Charty, nyní člen Rady pro národnosti Petr Uhl, pan premiér Václav Klaus a člen Romského kongresu pan Arpád Demeter. Na úvod si pustíme reportáž, kterou jsem natočil v Bratislavě na úřadu předsedy vlády. Je to reportáž, která se týká osobně vás, pane prezidente, takže prosíme, režii. Jsem na úřadu vlády, kde hledám dveři pana Mečiara. Snad to najdu, protože potřebuju jeho vyjádření k výroku našeho prezidenta, že pan Mečiar je paranoik. Je tu klid, nikde ani noha, snad tady ve sklepě je nějaký neklid. Stoj. Prosím? Stoj, nebo ti hlavu odstřelím. Ruky hory, mikrofon na zem, zatvor do čeho toť se. Tosti, mě na adresy. Klid, já jsem Ota Černý, Česká televize, jsem váš přítel, víte ve vlasech. Nejsem ozbrojen, že nemám ani kapesní nožík, já vám neublížím.
1: Jsi sám?
0: No jistě, já vám chci položit jen pár otázek.
1: Tu se pýtám, je. Už došel?
0: No ano, ano, už jsem tady.
1: Mě ty ho vedu. Napoleon. Mali se podpísat smlouvu o vzájemném obchodu. Já mu dám tovar, on mě vraj korálky. Dobrý kševně. Počuva Černý, ty jsi Čech však?
0: Ano, od narození Čech jako poleno.
1: Slovenský majetok máš? A kně tak tě dorupím Valeškou. Lebo dlho usadili. Chceme rozdělit ne majetok federální, ale veškerý a i veškerný.
0: Oh, tu pana prezidenta moc nepotěší. On ani teď skoro všechno přepsal.
1: A ten Havel, nech sem radši nechodí, lebo mi oči výkolím za to, čo mě povedl.
0: A na to jsem právě se přišel zeptat. Proč jste byl označen za paranoika, když je to trošku zbytečná otázka právě, když vás vidím.
1: Kebyže o mě Havel pově, že jsem chuj, tak to je normálně, to je běžné. Používáme to i na našeho prezidenta. Kebyže o mě pově, že má nakopy do gulí, to je čist normálně. To je celkom normálne, všetci to používajú, aj naši ministri, aj verejne. Ale on ma kľudne, tiež verejne, označí za paranoik.
0: No a proč vás vytáčí z rovinka ten paranoik?
1: Lebo ja neviem, čo to je.
0: Aha, tak to sa nedivím, že o vás na to príliš nestojí.
1: Na to? Na čo? Na hovno. Mám lepších spojencov, Napoleona, Čingis Chána a Vinetua. A teraz vypadne, lebo začína mať pocit, že som bulteriér, aby som ti neodhryzol riť.
0: Přáteli, já si loučím v běhu. No, v běhu. Díky, Ota Černý, Česká televize Bratislava. Takže, slyšeli jsme ukázku. Pane prezident, co vy na to?
2: Ano, já už jsem se k celé situaci jaksi vyjádřil a nehodlám se k tomu vracet.
0: Aha, no tak to je blbý, páč. Já jsem si skoro celou debatu připravil v tomto duchu a teď musím nějak improvizovat. To z vás mám radost, pane prezidente. Děkuji, fakt hodnej, moc hodnej. No nic, dobrý novinář položí otázku jinou, která se týká i mě. Co vás přimělo k rozhodnutí, že budete opět kandidovat na prezidenta?
2: Ano. Velmi dlouho jsem zvažoval veškerá pro a proti. Vzal jsem protokus papíru, vypsal jsem si všechny argumenty, ať už kladné, že, či záporné. Výsledek byl zajímavý. 3/4 argumentů byly proti kandidatuře, ale polovička byla pro.
0: Lity, já teda nikdy nebyl na poště nějakej Eisenstein, ale 3/4 a polovička, to už je 1/4 jablíčka. To máte někdy chybu, ne?
2: Shledávám, že kromě počtu vám asi nešla moc ani čeština. Za A nikoli Eisenstein, ale Einstein byl matematik. Za druhé, ona je polovička a polovička. Že? Existuje polovička matematická, to je 50%. A pak je polovička drahá a to je 100%.
0: Hala, chápu. To mě ta vaše kandidatura teda moc netěší, páč. Mně už důchod klepe na dveři, ano, tak jsem si myslel, že bych snad to prezidentování vzal, že bych na to měl i čas, třeba by mě to i bavilo. No nic, můžu to ještě zkusit v Jihoafrické republice, protože tam je ústavně zakotveno, že prezident tam musí být černý. Prosím, pane Klausi.
3: No tak já bych reagoval.
0: No tak reaguj.
3: Já na rozdíl od vás, pane Černý, toto rozhodnutí prezidenta velice vítám. Pro mě a pro ODS je jeho osoba zárukou stability a demokracie pro další léta.
0: No to jo, ale to já bych byl taky. Já si myslím, že ale všecko nemůžete nechávat na prezidenta. Myslím si, že to je věc vlády, aby se nedělali maléry, a když už se stanou, aby za ně byl někdo potrestaný. Myslíte si, že budí důvěru, když nápravu mají prosazovat tamtíž ministry, ty vole, to je mluva, pardon, já jsem trochu vedl, já jsem včera do noci u počítače surfoval na interfernetu.
3: Já bych to negeneralizoval. Je rozdíl, zda je špatný základní směr a já trvám na tom, že ten je dobrý a mezi tím, zda ten či onen ministr pochybí, v tom či onom udělá to tak či onak, nebo vůbec nic, zda se to stane tomu či onomu tam či onde.
0: No já si myslím, že veřejnost dávno tuší, kteří politici měli být dávno v ondy, ano. Já teda osobně docela trnu hrůzou, co se tu bude dít, jestli se splní ty příšerní prognózy a příští volby vyhraje Zeman a jeho parta. On si sice hraje na českýho Tony Braila, ale s bolševikama je jedna ruka.
3: Já bych to tak neviděl. Do řádních voleb zbývá ještě mnoho času a za tu dobu se může stát to či ono.
0: Ano, já vím, že tu či ondy, ale já žiju tu, ano. Vám by byl hoj, kdybyste byl ve opozici. Ano, páč, kdyby se něco dařilo, tak byste říkal, to jsem vymyslel ještě já, jo. Kdyby byl průser, tak byste řval, že Zeman je vůl, ano, že vy byste to dělali jinak, ano, přišli by prázdniny, vy byste si odjel na dovolenou, mohli byste si odpočinout, na všechno se vysadit, ano, vysadit. A měl byste za to stejný ranec jako ten Zeman, jo. Jenže, co řadový občan. A co, když ty volby dopadnou tak, že tu vládu nebude schopný sestavit nikdo. Co pak?
3: Já vidím právě v tomto nenahraditelnou stabilizující funkci prezidenta.
0: Aha, takže ten horký brambor vybil na vás, pane prezidente. Co byste dělal v této situaci?
2: Nejspíše bych použil můj osvědčený recept z minulého roku, kdy probíhala velmi dramatická jednání při sestavování nové vlády. Tehdy jsem pozval premiéra, tady Václava, k Vltavě a krmili jsme labutě skvělými rohlíky.
0: Já vím, že ty volby přece jen vyhrála ODS, i když to teda byla bída.
2: Řekl jsem skvělé rohlíky. Slovo skvělé používám v zásadě pouze pro rohlíky makové.
3: Ale Václavé, to by tu nebyla žádná vláda.
2: Je s podivem, že labutě potvory nepohlednou ani kublíšky.
3: No to snad ne.
2: Ano, samo sebou lze nabídnout i strouhanku. Ona v zásadě není tak dobrá, ale nažerou se i ryby. Víte, já mám dvě velké záliby, že jednak krmit vodní havěť, labutě jsou velmi pěkné a za druhé projíždím šraňky. Samozřejmě krmit ptáky mě baví více, ale z vláčky je větší prča. Takže stručně, rohlíky, koblížky a strouhanka.
0: A jeje, rohlíčky, strouhanka, koblížky, ježiš, abych žral, abych brečel. Ale pojďme dál, ještě tu máme dva výtečníky, kteří ještě nedostali slovo, takže téma pro ně. Rasová nesnášenlivost v České republice a s ní související český odchod Romů do Kanady. Otázka zní, dvojtečka, to je jedna tečka dole, jedna nahoře, dvojtečka, není tato romská reakce trochu přehnaná? Prosím, pane prezidente.
2: Ano, já jsem nejen politik a prezident, ale také dramatik především. Umím se tedy vžít a vcítit do pocitu jiných lidí, komunit a národů. Při rozdělování Československa jsem se vcítoval do pocitu Slováků a chápal jejich potřebu se jaksi osamostatnit. Takže jsem se cítil v té době být více Slovákem než Čechem. Dnes, zejména v těchto dnech, že Romy chápu a cítím se být Cikánem.
0: A tak to je zvláštní pohled na věc. Jak to vidíte vy, pane Úl, prosím? No tak já musím říct, že moje názory k této problematice jsou veřejně známy, neboť já jako novinář na tyto a jiné problémy poukazuji dlouhou dobu. Ano, vy jako novinář, ano, jste byl také proti rozdělení Československa. Na truc jste vyfasoval slovenské občanství a když vás ten rapl přešel, tak jste si málem prošoupal cvičky po úřadech, aby vás uznali zpátky za Čecha. Ano, ale je třeba říct, že rasová diskriminace u nás je. Vy jste novinář, mluvíte o romské otázce, ale přitom dáte slovo nejdřív rodáčům a Rom je diskriminován. Ještě mi řekněte, že já jsem rasista, jediť, já jsem černý od malička. A mimo to, první dostal slovo tadyhle pan prezident a ten se cítí být Romem, takže je všecko OK, že jo. Tak a teď vy, pane Demetery. Já jsem hrozně diskriminovaný. 8x raz jsem byl diskriminalizačores, i přesto, že jsem vyučený invalidní duchoce o 22 let. Ježišmarja, když jste zdravý jak řípa. V čem jste diskriminovaný? Ve všem! Tady celý ta kultura jenom pro byli. Jedu autem a vidím bylina, bylovec, bílý kostel, bílá hora, bílá pod Bezdězem. No tak to je bílá, no ale dobře, ale taky máte Černou horu, že jo? Nebo Černá pričopě a tedy. Ne, a co pohádky? Bílý tesak, bílá vedliba, bílá paní. Ježíš, tak bude Černá paní, no. Taky tam byl černokněžník, že jo, nebo loupežník Černovous. I když to teda nebyly zrovna moc kladní postavy. Je, zapnu radio, zpěvačka Bíla. Aha, a kterou myslíte, páč? Oni jsou dvě, Lucie a Věra. A pokud vím, tak obě dvě jsou, pojďme raději dál. Je, nemůžu jít ani do lesa. Bílej hříbek, bílá bříza, rostou tam léčivé byliny. Ježíš, to mají kořenářsky sbírat léčivé dyliny, nebo co? Je, provokujeli. To už by vám mohl vadit taky Bilak, že jo? Ačkoliv byl také černík a ježiš, to je debata dneska.
2: Prosím vás, mně se zdá, že se všichni díváte na tuto problematiku příliš černobíle.
0: No tak já bych se na tu problematiku rád koukal barevně, ale ježiš, to je zbláta pod oka, to v tom hezky šlapu. Vy to vidíte moc příkře, já proto uvedu příklad. Byl jsem svědkem dokonce dvojnásobné diskriminace, když jsem se vypravil se svým romským přítelem na pivo. Za prvé, výčepní obsloužil pouze mě, dal mi dokonce dvě piva a Roma obsloužit odmítl. A za druhé, se to stalo v hospodě u Černého vola. Aha, takže za prvé, si ten výčepák asi myslel, že to jedno pivo podáte svému romskému příteli. A za druhý mám pro vás jednu radu. Víte co? Vemte si tady vašeho Kanaďana, ano, pane Úl. Otevřete si hospodu, vykašlete si na tu novinářinu vaší, ano. Točte si pivo v hospodě a jako název bych vám doporučil Hostinec u Bílého vola. Náš čas zaplať pánu vypršel, takže dámy a pánovi, díky. Příště naslyšenou s pořadem Humorizla.
4: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
5: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?"
4: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl se malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím. Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, a díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. V Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval. Kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí. V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil, vyjezdíte na šodo? Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu.

Raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul. Od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně. Oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. Na poučení. Nespoléhejte jenom na značky.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva úplně.

Má krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká. Spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já jí během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

0: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokršpaněl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kam si do dáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?
1: Mistře, kdybyste dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav.
2: A jo, jistě.
1: Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času?
2: To nic. Mě to v šatnách už ukradli víc.
1: Dobře.
2: No, prosím.
1: Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích.
2: No, tak vás... jak to běhá.
1: No, jo, včera jste prý byl v Rokycanech. No, čím bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky?
2: Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá.
1: Rád to píšu. Ano.
2: Krutá,
1: ano.
2: Tenkrát nebyly žádný školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takovýho, ne. Víte. Amu, tenkrát, kde pak Amu? A muselo se žít.
1: Tak.
2: Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi.
1: Rádi.
2: Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez škol. Rekvizita, bez kostýmů.
1: Prosím vás, pomalu já stenografuji.
2: No. Ano. Bez rekvizit, bez kostýmů, si kostýmu, napište to.
1: Bez kostýmů?
2: Ano.
1: Co jste hráli?
2: No tak většinou adamity, víte? No a zas nás hnali dál a dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně...
1: Čili i neúspěchy se dostavili taky.
2: Taky, vždycky nebyl úspěch právě.
1: Ano, ano.
2: Někdy po nás diváci také házeli rajčata, vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi.
1: Vydrželi.
2: A zas aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pytlikovalo, to si dobře. Ale já se budu pomalu připravovat.
1: Samozřejmě, mistře, samozřejmě.
2: Já si všechno dělám sám, víte. Na to mi nesmí nikdo šáhnout. To je moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem, víte. Nezbytné kafíčko. Uj, to jsem si spařil držku. Takhle horký, jo. Sakra.
1: Ale to nic, mistře, můžu. Mohl bych si taky trošku připařit držku s váma.
2: Jen pašte, když vám to udělá dobře.
1: Takovej doušek.
2: No, prosím.
1: Logr. No, oni vás diváci znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval?
2: No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život.
1: Tíhnul, to já to napíšu.
2: Ano. Začínal jsem rolemi zvířat.
1: Aha.
2: Ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek,
1: ano.
2: Víte. To byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk, nebo krásný režisér a velký. Tento režisér mě především mi vychválil na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte?
1: Je.
2: Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži, on vstal a jako dnes ho slyší, řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér. Ale porád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži, víte?
1: Ano.
2: Taky blechy porád do vás skáčou, takhle to porád po čtyřech kolena otlačený, víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě.
1: Na lidské nohy.
2: Ano, homo erectus,
1: ano.
2: Jak se říká.
1: Jak to, homo
2: erectus.
1: Ano, já si to poznám.
2: Ale hlavně ta krása projevovat se lidskou řečí, to je to fajno,
1: víte? A co jste tehdy říkal?
2: No tak první moje role byly bez textu, víte? Ale bože, co jsem si všechno myslil.
1: Co jste si všechno myslil?
2: Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl. A kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění.
1: Ano.
2: Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny, jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otello. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk. Pinda. Či čurža, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí.
1: A není? Nebo je?
2: No není.
1: Není, já jsem teď nevěděl, jak to...
2: No. Však ním také cesta nebyla snadná.
1: Ano, není.
2: Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky,
1: jo.
2: Na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí.
3: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat, ale to ne, to ještě vyžehlila. A pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další čtyři lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzlině. Samozřejmě to mě vpravilo do nový rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, který se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kol mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známý internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.
4: Dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima, a v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí jak kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkal o tom cirkusu. Jenže tentokrát I když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Hučel do mě jako beran, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se věčně dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry a ruce má, jako já jsem celý. Mně je totiž 14, ještě chodím do školy, mám brejle a jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Bylo tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No, konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, párkrát už, jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co vidělá, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě. A vážně dodal, žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že má strach. Neměl smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou, spal 10 hodin denně a pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřený hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude von. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se to ale provést rychle. Hlavně v dobrých botách, rozumíš? To je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan plní lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na úzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil. Pak se znovu objevil, tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochraptělý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto bylo jasný, že hláska H to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili dva světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravej, všichni jsme to viděli. Jedinej, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzostrašně chrastili ty řetězy. Principál mával v ruce třema stovkama a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Arthur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbili, pak tlesknul rukama a uskočil stranou. Stan stichnul. Marina se nárbil. Díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: ty ses na to vyparádil, komediante. V prvních řadách to zašuvnělo, ale Marina pokračoval: vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku? Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu, hrozil mu Marina dál. Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez. Principál znejistěl, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal: souboj medvěda Artura se zde přítomným Athletem prohlašuji za otevřený. Marina vykročil, šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arturovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné lejně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se žen v obyčejná veš. Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arturem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlapu. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Artura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj, a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmelec. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Artura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim s vděčností kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhl a řekl, tu kůži se mu nemohl za živýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, člověče. Nepoužívají samo sebou žádné nitě, povídá mu. Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma. Marina se zamyslel. Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby ses vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátím medvěda. Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou se mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obličeje. Věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrovej pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Marini jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval, a pak jsem šel domů. Od maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

0: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek, se když ta dotej nepřičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem, mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nebo ti,
1: jo.
0: No,
1: ale, ne,
0: ano, víš, co mám na mysli, jo, tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
0: no,
1: se.
0: Jo,
1: pojď, mám milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem s tebe blázen. No, no, hele, ty jsi genius, teda, vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovný, nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej,
0: no,
1: moment,
0: tím,
1: moment, no. Moment, moment, moment,
0: no,
1: tady, stoh už dohasíná.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikal, počkej. Stoh už dohasíná, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek. To obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, jo, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
1: No tak, nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ejte pokoj, nejste. S tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
2: Kdo sledoval naše prvé návštěvní dny, které tady vznikaly jako posezení s přáteli vždycky v sobotu v nočních hodinách asi před dvěma lety nebo před rokem a půl, tak ví, že měli v podstatě dva konce. Jeden takový pěkný, krásný, hezký konec, asi takový, jako nám dnes postarala paní Eva Olmerová. A potom druhý konec, řekl bych, pro takové drsnější publikum, na mzlevištěné, které zůstávalo na svých sedadlech a sledovalo scénky ze života spisovatele Kupáka a jeho věčného soka i přítele Čendy Krchova. My jsme v těchto příhodách vlastně dali průchod své dávné touze hrát klasické drama, které nám nikdo nesvěřil, tak jsme si museli psát předlohy sami. Je pravda, že role jsou tam jenom dvě a to dost podobné. Ano, tam je blb číslo jedna, Dušan M. Pupa, Jiří Grossman. To snad ani nehraje. Pak je tam blb číslo dvě, Čenka Krchov, kterého hraje Miloslav Šimek, aniž by se přetvařoval. No a Pupák prošel mnoha situacemi, dokonce celovečerním dramatem, Večer pro otrlé tady prošel, ale to se nehrálo dlouho.
3: Ne, to se nehrálo dlouho. On tady někdo služebně omdlel při tom, se to stahlo.
2: No a upadne teď drahný čas v emigraci, on byl ve Vídni, my jsme mu telefonovávali do Vídně a Čenda Krchov jej přiměl, aby se navrátil zpět do vlasti.
3: Navrátil. On psal totiž Kupák, že by se rád zapojil do politického života.
2: Vidí, že
3: my jsme mu to rozmlouvali, říkali jsme mu, že hladina se čeří.
2: On říkal, ne, že jeho místo je zde a takže...
3: Takže přijel a my tady uspořádáme volební schůzi.
2: Já se jdu nalíčit, protože Pupák je intelektuál.
3: No, ten se líčí vzadu, ve volební místnosti. Vystáváme s Čedou Krchovem, který nemá před lidem co skrývat. A proto se před lidem také líčí. Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, Tribuny, Rozhlasu a televize, dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Soudruzi, dneska nám do všeho mluví každej. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak, než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementi na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana, či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel. Dušan M. Pupa z Vídně se vrátivši, tady poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupák předstup před voličí zraky. Usedni, Pupák.
2: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
3: Soudruh Pupa, promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Soudruh Pupák, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani vám nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
2: Čedo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
3: Pupák, nech sexuality a stoč se k programu schůze. My Krchovové jsme maniaci v politice.
2: Soudruzi, já jsem se dnes přišel, aby jsem vám zodpověděl vaše dotazy volební. Ovšem já na vás vidím, že vy vidíte, že do mě nevidíte. A proto by se vám především odhalil své vnitro.
3: Takže můžu to vzít z kraje.
2: Ano.
3: Pořád. Jmenuješ se Pupák, abychom měli jistotu.
2: Jmenuju se Pupák, ale kamarádi mi přezdívají Pavka Korčagina.
3: Čím byl tvůj otec?
2: Musím to říct?
3: Samozřejmě. Nechceš mít před voličema tajnosti.
2: Kulak voliči.
3: Kulak. Konstatuju, já myslím, že mluvím za všechny, to není zrovna nejlepší původ.
2: To by jsem netvrdil, David Dunkrchov. Aspoň jsem poznal třídního nepřítele zblízka. Já jsem na tyho všem dětskou lopatkou rozhrával meze a kráčil takocově lány a zvětšoval drobným rolníkům a bezzemkům kamenitá polička.
3: Takže můžeme konstatovat a zapsat, že názorově jsi se s otcem rozešel.
2: Dokonale, jako málo v Leonidem.
3: Já to zapíšu.
2: Zapíš. Hezký písmo, jemný.
3: Tak dál.
2: No, ano.
3: Co žena, která tě porodila?
2: Co?
3: Co žena, která tě porodila?
2: Nezesměšťuj se před voličem. Děvce se přines čáp?
3: Samozřejmě mě taky, soudruzi. Ale maminku si snad přeci měl, někdo tě převinoval.
2: No jistě, to jsem měl. To byla dcera obuvníka Ševce.
3: To jsem chtěl slyšet, no. Čili živnostníka.
2: No, co se dalo tenkrát dělat, Jendo? Já jsem často prosil zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Nešlo to. Jednou kapitalistům snažil jsem se taky pohnout. Říkal jsem mu, děde, nech živnosti. Přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka. Nedal si říct ty rám. A vysával takový zůl.
3: Kde se koukala? Nejsi poesen?
2: No. Po únoru s mimocemi dětem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali kladívko. Zapiš to. Slzu dojetí jsem měl tenkrát foku, protože to bylo i moje vítězství. A těch vítězství bude ještě moc. 6, 16, 16.
3: Zajdeme popa. Podruzi. Já jsem rád, že jsme slyšeli, že Pupák má ledaco za sebou a není to žádný idiot, jak se před schůzí říkalo všeobecně, já to vím. Mně se například líbilo, promiňte, že odbočuju, ale i na schůzi je dovolený se někdy zasmát. Mně se například líbilo, jak si Pupák líčil, jak si líčil na dědu. Takových míst je tam bezpočet. 2.
2: No. Já vám ještě neříkal, jak strýc továrník pořádal pro místní honoraci fialkový ples. A já mu ho předčasně ukončil, vpustiv do sálu skoře.
3: Tak dost, Pupa. Legrace bylo dost. Jseš poslanec. Hej, seš klaun. Ty se nám to nezvrhlo.
2: To je sporný, Čendo. Ono, politický kolbiště je dneska jedna velikánská manéž. Pravdou je, že klaunů je v ní dost. Poslední dobou dostali i kročitele. A v tom duchu jsem taky sestavil svůj volební program, s kterým vás nyní seznámím.
3: Napřed by bylo dobré, kdyby si soudruh Pupák zodpověděl dotazy volební, které se tady schromáždí.
2: Ano, prosím, Mirada. Čendo, ještě než k tomu přejdu. Jmenuje se pořád Krchov, jo?
3: Bych se nemenoval Krchov. Tohle věku nepůjdu k vyřmování.
4: myslel, jestli jsi nezměnil jméno?
5: Myslíš, že tady se mění jméno jako politický názory?
4: No já třeba se jmenuje Cintorín.
5: Cintorín, soudruži.
4: Já blesknu hlavou takový. Tak, ptaj se tady, ptá se soudružka P. Co je to zřízená demokracie? No tak, soudružko P, to je demokracie, kde si lid vládne prostřednictvím svých volených orgánů.
5: Ano, ano, takhle bych to... Abych to doplnil pouze, když dovolíš, soudružku P, že ty volené orgány jsou potom řízeny orgány jmenovanými a jmenované orgány jsou řízeny orgány spřátelenými.
4: No, je zde druhý dotaz, jestli v socialismu platí ještě heslo hlas lizu...
5: No? Tak mě píše, soudruhte.
4: Jestli platí heslo hlas lidu, hlas boží v socialismu. No tak samozřejmě, že platí, soudruhte, toto heslo. Ovšem, všichni víme, že komunisté Boha neuznávají. Pak je zde, na tenhle dotaz, ten se mě bude těžko. Já jsem tady dlouhou dobu nebyl, jíte voliči, já nemám ten správný přehled. Jestli by si ty, Čendoho, nemohl odpovědět, jak se, já to budu říkat na tebe, ale upřímně, prosím tě.
5: Prosím,
4: jak se soudruh Krchov dívá na pobyt přátelných vojsk u nás, ale upřímně.
5: Děkuji ti za ten dům. Upřímně. Druzi, upřímně, já jsem rád, že jsou vojska tady, protože se aspoň v noci nebudím strachy, že jsem vlítnul.
4: Jaký jsem napsal díla v emigraci? No tak napsal jsem pouze jeden román o životě inteligence v Československu za posledních 20 let s názvem Doktor Podvyživák. Všem, to mi asi nevydají, takže bude lepší, když vám přečtu rovnou svůj volební program. Za A. Vymítit negramotnost na úřadech a ministerstvech. Za B. Zamezit návalům v podzemní dráze tím, že nebude. Za C. Zvýšit čistotu vodních toků zavedením kruhové kanalizace bez vyústění. Za D. Přemístit měsíc přátelství z listopadu na leden, ať to máme hned z kraje za sebou a nemusíme se tak dlouho těšit. Neodklízet v zimě na ulicích sníh, aby kontrarevoluce při plížení nastyla.
5: Na to už se najelo tady.
4: Ano, já vím. Chybou nemocnej.
5: Asi nastyl.
4: Tak je. Změnit heslo se Sovětským svazem na věčné časy na se Sovětským svazem dočasně, protože je to kratší a znamená to totéž. Aha. Zavést pro přátelé umístěné na našem území kurzy čínštiny, aby se po návratu domů mohli domluvit.
6: Vážení přátelé, já vás vítám na dnešním představení. Opět se tedy scházíme nad dílem českého velikána Járy Cimrmana. Tentokrát se chceme podívat na jeho činnost kriminální a kriminalistickou. Nejprve mi dovolte, abych vás jako předseda komise pro zbudování Cimrmanova pomníku v Praze informoval, jak jsme s celou záležitostí daleko. První impuls vyšel, jak možná víte, od doktora Bičíka. Doktor Bičík to je rodilý malostraňák. A ten už 20 let trpělivě přesvědčuje úřady, že malostranskému náměstí, jinak docela pěkně řešenému, něco chybí. Na jedno zasedání naší komise pro Cimrmanovy oslavy přinesl doktor Bičík dvě pohlednice. Ta první pohlednice byla stará, ještě z doby, kdy malostranské náměstí neslo jméno maršála Radeckého a kdy mu také vévodila mohutná maršálova socha. A ta druhá pohlednice byla soudoba. My jsme pečlivým porovnáním obou snímků museli dát doktoru Bičíkovi za pravdu, že malostranskému náměstí na té nové pohlednici skutečně něco chybí. Ano, byla to socha. Postavit na místě pomníku maršála Radeckého, tohoto českého pomahače Habsburku, pomník našeho Járy Cimrmana, který Habsburkům nikdy s ničím nepomohl, to se nám zdálo logické. Ovšem, při vlastní realizaci jsme narazili na nečekané potíže. Tak hned třeba materiál. Je známo, že když Cimrman opouštěl naposledy ve svém životě v Bohnicích Prahu, že řekl svému příteli Trefnému: Trefný, bude-li Praha pomýšlet na můj pomník, ať je prosím tě z bílého mramoru. V bílém budu nejlépe čelit holubům. Ovšem, naše cimrmanologická společnost nemá sama dosti prostředků na zbudování sochy z takhle kvalitního materiálu. A proto jsme hledali spojence. Našli jsme ho v organizaci, která stála před podobným problémem. Totiž redakce časopisu Kůň, přítel člověka, by zase ráda věnovala hlavnímu městu sochu koně. My se domníváme, že to je myšlenka celkem chválihodná, protože konec konců porozhlédněte se po pražských sochách. Kdo z našich velikánů je na koni? Počítejte. Svatý Václav, svatý Jiří, to jsou všem svatí, že? A teď si vezměte ty ostatní. Palacký sedí na židli, Jungmann sedí na židli, Jirásek sedí na nějakém pařezu nebo co. No a některé velikány, jako například Mánesa nebo Němcovou, nechali sochaři prostě stát. Čili bylo rozhodnuto, že Cimrmanova socha bude jezdecká. Námitky takzvaného pěšího křídla naší společnosti, to pěší křídlo tady dneska, jak vidím, reprezentuje profesor Vondruška, totiž námitky v tom smyslu, že Cimrmanova jezdecká socha je prý ideově pochybená, protože Cimrman na koni nikdy neseděl, ba dokonce se koní bál, tak tyto námitky jsme zamítli. Většina z nás se domnívá, že kůň je v tomto případě uměleckou licencí v mezích normy, no a profesor Vondruška to nakonec sám rád musel uznat. Projekt jezdecké sochy na dvoumetrovém mramorovém soklu však narazil na něco jiného. Na trolejové vedení. Dopravní podnik hlavního města Prahy, já už budu přímo jmenovat, je to náměstek inženýr Brabenec, nechtěl o rekonstrukci trolejové sítě ani slyšet. No a v této pro nás kritické chvíli přichází doktor Bičík s originálním kompromisním řešením. Aby mohl Cimrman sedět na koni a přitom nepřevyšoval úroveň trolejí, navrhuje doktor Bičík takzvanou variantu Brod. Co to bylo? Podle této varianty by socha představovala Cimrmana, brodícího se na koni přes vodní tok. Co to bylo? Podle této varianty by socha představovala Cimrmana, brodícího se na koni přes vodní tok.

0: je zakrytý. Respektive byly by mu vidět jenom holinky. Takže to nepřipadalo v úvahu a my jsme se museli porozhlédnout po jiném místě, než po tom, kde původně stával maršál Radecký, totiž na tom nástupním ostrůvku tramvaje. A skutečně jsme našli vhodné místo v tom svahu, jak je parkoviště automobilů. A měli jsme štěstí, hlídač parkoviště pan Josef Landa proti našemu návrhu nic nemá. Jenomže si netroufá sám o celé záležitosti rozhodnout. Odkázal nás proto na doktora Priznického z Pražské parkovací služby, no a tam se chystáme zajít teprve příští úterý. Takže taková je tedy situace s naší sochou. No a teď už tedy k tématu dnešního představení, totiž k Cimrmanově činnosti kriminální a kriminalistické.
1: V roce 1913 byla Vídeň vzrušena odvážnou loupeží. K 50. nám následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este chtěla Vídeňská obchodní komora věnovat arcivévodovi zlatý přívěsek k hodinkám v ceně 6 000 zlatých. Z dnešního hlediska se zdá možná neuvážené. Investovat tolik peněz do člověka, jemuž tehdy v roce 1913 zbýval pouhý rok života. Ale nezapomínejme, že tehdy o chystané návštěvě Sarajeva ještě nikdo nevěděl. Přívěsek zhotovil zlatnický závod Straka a syn. A ten dostal také povolení po dobu jednoho týdne skvost vystavovat ve výkladní skříni. Přestože výklad střežila sehraná dvojice policistů, ječný cígler, krádež se podařila. A to v pravé poledne. Celá akce začala srážkou dvou fiachrů, bez pochyby inscenovanou. Dvojice tajných ječný cígler neměla zájem na nějakých skrumážích před střeženým obchodem a proto koordinovaně rozháněla zvědavce tím, že cígler volal: rozejděte se a ječný nezhlukujte se. K tomu se přidali Klaus a Bernard, dva mohutné zvony z chrámu svatého Štěpána. A v tomto hluku zcela zanikl skřípot diamantu, kterým pachatel s obdivuhodnou zručností vyřízl otvor ve skle výkladu. S přívěskem pak okamžitě zmizel. Laborant Jara Cimrman se o případ zprvu nezajímal. Jeho proti habsburskému cítění husarský kousek zloděje přívěsku v jistém smyslu imponoval. Ale jen do té chvíle, než arcivévoda zatelegrafoval z Konopiště, že chtěl přívěsek darovat na dobročinné účely. Když vyšla v tisku výzva, aby pachatel zaslal svůj lup na adresu dětské útulny svaté Barbory, starající se o sirotky po dělostřelcích, Cimrman vyčkával. Když viděl, že se výzva minula účinkem, ihned se do případu vložil. Sledujeme teď jeho postup ve srovnání s postupem rakouského bezpečnostního aparátu. Zatímco revmatická policejní mašinérie z pukřelého mocnářství ztrácela čas obvyklým vyhledáváním podezřelých osob v kartotékách, Cimrman začal odjinud. Jeho výchozí úvaha je prostá. Koho podchycují policejní kartotéky? Zločince, kteří již byli dopadeni. Jsou však tito delikventi skutečnými esy ve své branži? No, co je to za eso, přátelé, když se dá chytit? V policejních kartotékách, tvrdí Cimrman, jsou kriminální živly podřadné. Druhá, třetí sorta. Prvotřídní kapacity oboru žádná policejní kartotéka nemá. A přece jsou jejich jména někde obsažena a dokonce archivována. Ptáte se kde? V třídních knihách. Už ve školních škamnách se pozná, píše Cimrman, kdo roste pro šibenici. A tak v době, kdy armáda policejních agentů pošetile ohmatává lebeční kosti 230 koní vídeňských drožkářů a hledá boule, aby zjistila, které dva fiakry se to srazily, před zlatnickým krámem osamocený amatér Cimrman listuje zažloutlými stránkami třídních knih. Protože pachatelů.

ruka nevyřízla ve skle jakýkoliv otvor, ale pravidelnou čtvercovou tabulku, jakou byla zřejmě denně zvykla vykrajovat, zajímal se Cimrman jen o sklenáře. Na koncesním úřadě si vypsal jejich jména a pak se podíval do třídních knih, jak se sklenáři chovali ve škole. Po 14 dnech se mu vyloupli dva podezřelí, Josef Zeithaml a Josef Rolný. Pohleďme nejprve na rejstřík Josefa Rolného. Přečtu vám zápisy ze třetí třídy. Říjen. Soustavně zapomíná hubku. Prosinec. Při hodině počtů si kreslí čtverečky. A ještě to drze přiznává. Únor. Úmyslně vlákal do třídy opilého popeláře. Duben. Škrtil Wiednera. Květen. Škrtil červenku. A nyní zápisy ze čtvrté třídy. Září. Vysmívá se příkladům s dvoucifernými sčítanci. Listopad. Kousl učitele do ruky, když jsem jej káral. Prosinec. Rozbil okno, závorka skleněné, a ještě to drze přiznává. Leden. Zamkl dveře třídy tak, že nešli odemknout. Únor. Odemkl dveře třídy tak, že nešli zamknout. Březen. Soustavně zapomíná hubku. A jako vždycky v květnu škrtil červenku. A teď, co říká třídní kniha o Josefu Zeithamlovi. Zápisy ze třetí třídy. Září. Je zádumčivý. Říjen. Je zádumčivý. Listopad. Přinesl do školy benzín. Únor. Je zádumčivý. Duben. Přinesl do školy sirky. Květen. Navádí Kuncovou, aby zítra nechodila do školy. Další stránky třídní knihy jsou bohužel ohořelé. A tak Cimrman kráčí Mozartovou ulicí do čísla 7, aby usvědčil Zeithamla. Nachází však už jen jeho ženu. Od níž se dovídá, že Zeithaml, pracující naposledy jako sklenář na stavbě Pražského národního divadla, je od roku 1881, kdy divadlo vyhořelo, nezvěstný. Na poslední pohlednici napsal své ženě větu, které nerozuměla. Ten můj prokletý koníček. Ale však oni si Češi, jak je znám, brzy nastřádají na nové. Jakmile tedy zjistil, že svědomí Zeithamlovo tíží hřích jiný, šel už Cimrman najisto za Josefem Rolným. Po několika dobře volených otázkách Rolný zjistil, že nemá cenu zapírat a drze se přiznal.

0: ve své kriminalistické praxi využíval Cimrman bohatě té skutečnosti, že byl sám mnohokrát vyšetřován. Dokonalá znalost psychologie vyšetřovance mu umožnila vyvinout zcela nové postupy. Mám zde na mysli například takzvanou metodu gumových hadiček. Cimrman nasazoval tuto metodu ve chvíli, kdy cítil, že vyšetřovaný je zralý pro úplné přiznání. Postup byl následující. Cimrman předložil vyšetřovanému soupis jeho činů a dal mu je přečíst. A zatímco byl obviněný plně zabrán do četby, Cimrman mu nepozorovaně zastrčil do bot gumové hadičky a otevřel přívod vody. Delikvent měl tak před očima podrobný popis vlastních činů a přitom se nemohl zbavit pocitu, že mu teče do bot. Snad největším výbojem ve výslechové technice je Cimrmanova metoda zhudebněného přiznání. Je to vůbec první a na dlouhá léta bohužel zatím i poslední pokus, jak zapojit múzu do služeb policie. O této metodě se můžeme dočíst v zápiscích Cimrmanova oblíbeného žáka, policejního praktikanta Jindřicha Hlaváčka. Jemuž Cimrman postavil nesmrtelný pomník právě ve své detektivní hře Vražda v saloním kupé. Dovolte mi, abych ocitoval z jeho ohmataného deníčku. Cituji. Po dvou hodinách bezvýsledné námahy usedá pan inspektor ke klavíru a jakoby už neměl o další výslech zájem, začíná preludovat. Vilda Bílek skupně se usmívá. Ale jak se pan inspektor hlouběji a hlouběji noří do podmanivého světa tónů, jaká to proměna. Spupnost z Vildovy tváře mizí, jeho zločinecké rysy měknou. V tom okamžiku sklapne pan inspektor výkonástroje a promluví k vyslíchanému. Poslyšte, Bílku, zde je papír a tuška. Sedněte a všechno dle pravdy napište. Rozhodl jsem se, že vaše přiznání s hudebním. Na ta slova Vilda Bílek, bratrovrach, otcovrach, strýcovrach a tetovrach vyskakuje ze židle a líbá panu inspektorovi ruku. Je nám líto, že neuslyšíte ukázku z pera Otakara Schwangmajera, známého ve světě zločinu pod přezdívkou Šílený Otto. Ten napsal do přiznání jen tři slova. Trh se mi. Cimrman s tímto jednoduchým textem naložil nesmírně zajímavě. Když jsme však skladbu začali studovat, zjistili jsme, že byla původně zřejmě určena pro vězeňský sbor kastrátů. A tak jsme až na několik výjimek v našem souboru narazili na nepřekonatelné překážky.
1: Všimněme si tedy Cimrmanových pokusů uplatnit detektivní žánr v poezii a dramatu. Objevili jsme celý dokument tohoto hledačství, fragment Cimrmanovy balady Maralík. Je komponována pro recitační sbor chovanců státní věznice v Salzburku. Dovolíme si vám báseň přednést v původním Cimrmanově rozvržení pro hlasy.
2: Jára Cimrman, Maralík. Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá. Náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá.
3: Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být.
4: Ruce vzhůru sice střelím.
2: Jde to jako na drátkách, již má v tašce lup svůj celý a již mizí ve vrátkách.
5: Hleďme trachtu detektiva.
3: Na místě je co by dub.
5: Moudrou hlavou moudře kývá.
0: Je to starý,
4: ostřílený,
0: policejní
5: sup.
2: Žádné strachy, slečno tichá, však my si ho najdeme.
3: Žádné strachy, slečno tichá, my mu tipec zatneme.
5: Dva, tři hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava.
4: Podívejme na čmuchalku.
5: Pach stopy již nasává.
4: Dopadla už jinší ptáčky, vlastní řadu diplomů.
0: Však co to?
5: Hned u zatáčky čichá Fena ke stromu.
3: Čile za ním.
5: Velí trachta, ale zvíře nevnímá. Kolem stromu v blátě čvachtá, povelů si nevšímá.
0: Sekeru a pilu, chlapci, nestůjte tu nečině. Lupič zřejmě přichystal si úkryt v stromu dutině.
5: Přešou dubu tělo sporé.
3: Náhle slyšet volání.
2: Dostal jste.
3: Náhle slyšet volání.
2: Dostal jste mě, inspektore. Sedím přímo nad vámi.
5: Na větvi byl lišák jeden.
1: No, ten si to odpiká.
2: Důmyslem a psem svým veden již ho trachta.
5: Již ho trachta zatýká.
3: Slečna tichá štěstím vzkvétá, vesel skáče chytrý psík.
5: Lupič dostal 4 léta.
0: Jmenoval se Maralík.
3: O švédském spisovateli Augustu Strindbergovi se dočteme, že byl přistižen, jak vyfukuje kouř z dýmky do umyvadla s vodou, zkouše, zda touto cestou nevznikne zlato. A my si říkáme, hle, jak podivínský nápad se zrodil v geniální mozku. Ale není správnější říci, nebyl to Strindberg, kdo experimentálně zjistil, že vypouštění tabákového dýmu do vody zlato nevznikne? Někdo to totiž vyzkoušet musel. Někdo musel slepou uličku lidského poznání ohledat a ohlásit světu, tudy ne, přátelé. Dá se říci, že pravým pionýrem slepých uliček byl Jára Cimrman. Alespoň v oblasti filmu to platí takřka totálně. Je však pozoruhodné, že i v této oblasti předběhl svou dobu. Už v roce 1883, tedy celých 12 let před otevřením prvního kina bratří Lumière v Paříži, píše Zimmermann francouzskému geologu a paleontologu Barandovi a navrhuje mu, aby spolu založili Barandov. Z projektu tehdy sešlo, ale když Zimmermann po létech spatřil ve Vídni první němé filmy, byl unesen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském Prátru kultury a oddechu promítací společnost Vrchlický, protože Frída byl mimo jiné básníkovým bratrancem. V jednom z Zimmermanových filmů ve snímku Kde jste byli pobudové objevuje se vůbec poprvé postava detektiva Trachty, která od té chvíle hraje hlavní roli ve všech jeho detektivních hrách a románech. Postava inspektora Trachty vznikla šťastným spojením dvou existujících osobností. Zimmermanova přítele Kašperského, sokolského přeborníka na bradlech a hrazdě a doktora Hugo Myslíka, proslulého polabského veterináře. Dá se říci, že Trachta je tělem Kašperský a duší Myslík. V dopise nakladateli Vilínkovi Zimmermann vzpomíná, že původně měl být před obrazem Trachty pouze Kašperský. Záhy však autor poznal, že Kašperský je výjimkou z pravidla ve zdravém těle zdravý duch. Příroda jako by u něho všechno spotřebovala jen na tělo. Vždyť po 10 letech úspěšné činnosti v Sokole Nepamatoval si tento borec ani číslo své skřínky v šatně a neustále se převlékal do cvičebních úborů jiných bratrů a sester. Doktor Myslík byl pravým opakem Kašperského. Jeho zdravý duch, který vynalezl elektrický ohradník a plnotučné mléko, sídlil v těle prohlodaném snad všemi existujícími chorobami. Doktor Myslík onemocněl dokonce anaserpentní spinózou. To je nadměrnou kučeravostí vlny. Která jinak napadá výhradně ovce. Spojení nejlepších vlastností obou vzniká tedy monumentální inspektor Trachta, tento James Bond přelomu století. Sokolských prvků najdeme v jeho chování hojnost. Tak v románu Stín v Maštali dopadne Trachta vraha tak, že ukryt ve žlabu pod falešným senem se v rozhodující chvíli švihem v závěsu v podkolení ocitá na žebřinách a odtud dostihuje pachatele skokem přes děšeného koně na dél. Okénka selských světnic proskakuje Trachta zásadně s krčkou. Široká okna boháčů odbočkou vpravo. A často zmate Trachta soupeře tím, že se k němu blíží ve stoji o napjatých pažích, takže zločinec ho považuje v první chvíli za odraz ve vodě a střílí vysoko nad něj. Konečně představu o výjimečných schopnostech Cimrmanova detektiva Trachty vám nejlépe dokreslí hra Vražda v salonním kupé, kterou uvidíte v druhé části našeho představení. Ke hře samé jen tolik. Jedna z dramatických postav má hovořit maďarsky. Cimrman však tento jazyk neovládal, slovník neměl, měl jen jídelní lístek hotelu Petőfi a jízdní řád. Vy, kteří maďarsky umíte, musíte tento nedostatek laskavě omluvit. Stává se nám, že diváci nepoznají, kdy tato hra končí. Zůstávají na sedadlech a často ani nezatleskají. Aby k tomu nedošlo, prozradím vám konec celé detektivky. Inspektor Trachta řekne, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Opakuji, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Děkuji vám za pozornost.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Je, dobrý den, pane Šmajda.
8: Ale dobrý den, pane Leib.
7: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
8: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leib.
7: Jak to?
8: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
7: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku.
8: No samozřejmě, si začněte, no.
7: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
8: Ke mně?
7: No ano.
8: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
7: No ano, k vám domů.
8: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
7: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
8: Já vás na večeři?
7: No ano, vy už to nevíte.
8: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu lety nějakou blbost, ne?
7: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte?
8: No já se zeptejte, no.
7: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
8: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
7: Jo, toho syna, myslím.
8: No jo, poby ho neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo,
7: no toho já myslím právě.
8: No jo, toho já
7: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
8: No jistě, jako, no.
7: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
8: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo, nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
7: No, no, no. No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
8: No tak vidíte, teď vám to říkám.
7: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil? Nebo?
8: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
7: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
8: No tak natolik ho zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
7: no,
8: že jo?
7: No právě.
8: Oni jsou různý hochštapleři.
7: No já.
8: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
7: No tak já po téhletý stránce jsem informován. Žoudlička dělá statistiku.
8: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně?
7: Vy nevíte, co je statistika?
8: No počkejte, statistika to je...
7: Statistika.
8: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo ne?
7: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
8: A nebo to ne, ne.
7: On dělá statistiku.
8: Jo, takhle, aha, jo.
7: Vy nevíte, co to je statistika?
8: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
7: no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
8: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
7: ne. Ne, to jsou určité výpočty, víte?
8: Jo, takhle, aha.
7: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
8: Jo, jo.
7: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
8: jo,
7: jo. To počítá, jo?
8: Litr a dvě deci, jo?
7: No, dejme tomu.
8: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
7: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
8: No jo, no.
7: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
8: Jo.
7: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
8: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
7: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
8: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
7: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
8: no,
7: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
8: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
7: Já to říkám jako příklad jenom.
8: No jo,
7: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
8: No jo, to jo.
7: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
8: jo.
7: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
8: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
7: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
8: No, to je jedno,
7: někteří
8: to...
7: tam jezdí denně přece.
8: No jo, někteří a tam ne ještě ani jednou, prosím vás. No,
7: pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
8: no?
7: Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
8: Prosím vás.
7: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
8: Jednoho člověka?
7: Představte si to.
8: A přímo přejede takhle?
7: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
8: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
7: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
8: Cože?
7: To není jeden jediný člověk.
8: No jo, proto. Se střídaj, že jo? Nebo...
7: To je všechno statistika, víte?
8: Jo, takhle,
7: statisticky
8: jo,
7: jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
8: Jo.
7: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
8: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
7: Jak to nesmysl?
8: Jo, mám už dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
7: Jo.
8: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
7: No dobře, to je náhoda, že?
8: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost kouřením.
7: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
8: No jo, co je?
7: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No.
9: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
7: 101 slaneček denně?
9: Ano.
7: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
7: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
8: No jak si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
7: No a...
8: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
8: Že to bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pan Šmajer.
8: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
8: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
8: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
8: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.
10: Co jede? Hovno jede.
11: Kolik máme?
10: Kolik zbývá? Produkce, kolik zbývá? 15. Tohle tady bude takhle, jak?
11: Nebudem se hádat dneska, ale bude ostrý.
10: Ne, ať to má klidnou takovou hladinku, ale občas... Chcete něco k pití, rychle?
11: Dvojku se tak.
10: Dvojku produkce.
11: Přineste, prosím. Panáka, nech si dopšit.
10: Dobrý a ještě mnohem krásnější večer vám všem, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Řmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
12: Dobrý večer.
10: Jirka.
13: Dobrý večer, ahoj.
10: A David.
12: Dobrý večer.
10: A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
12: No, my děláme teď takový seriál o městě.
10: Dobře, Jirka.
14: Já jsem navštívil jednu vernisáž,
10: blahopřeju a Jirka.
13: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase ukazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší. No, tak...
12: To je přesný docela.
10: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá.
12: Parabola určitá.
10: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
13: Spíš taková hyperbola možná.
12: Ale necháme toho.
14: Sinusoida to můžu.
10: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stánci knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš, nebo...
12: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších, potom se tady nevyšlo věc. Mě hlavně na tom rozčuluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí, jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová, jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom, jo. Já mluvím k tomu kritickým...
10: zaujalo na tom, co jsi říkal, to bylo ohromně zajímavý. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará ta část.
13: Podívejte, to je pod vás. Jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. Ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Já bych tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví. Na co...
10: Tady náhodně. Také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, ubyl, sloveso, pardon, tady je.
11: Já už nevím vůbec nic.
10: Doda, Šama, Charot, Eles, v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury a to jméno zní Sekora. A tamhle Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko, tamhle ten nese mršinku, bosičky, tamhle zase.
12: Navíc je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda, je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj. A tomu není blízký Ferda, pro toho je tam Pytlík samozřejmě.
11: Pytlík Ferda. Je tam třeba, já nevím, Beruška.
10: Ano, já můžu se vyvíjet s těma postavami.
12: Evoluva.
10: Ven s těma.
11: Kobylka.
10: Potápí. Jo, Hlemíždo, já věřím.
11: A ta se vyvíjí.
10: To prostě svatej Ferda, já mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohu ilustrovat Sekora.
13: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pytlíka a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
10: Já musím potvrdit, že tady jmenný rejstřík není. Tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných, možná zaplať pánu, že prázdných nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený. Vzal jsem si tu knihu včera před spaním, dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. Ale po 2-3 stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
13: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
10: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí. Takže
11: bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové. Že já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku a když potom srovnáte, přátelé, tohle, s tímhle. Tady to, v tom nejsou slova, v tom jsou znaky. Když to tady je množství prázdných slov. A spodek, pánové.
13: To je ďábel. Přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc. Já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy, o jakési židovské anekdoty. Ale musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál. Tam prostě...
10: Já namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nech vytřepe Bůh.
13: No. To je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
10: Ne, ale takhle se anekdota nestaví.
13: No, přesně takhle.
10: O rouchách, to není vtip o rouchách.
13: Ani o záhybech.
10: Ne.
12: No. Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před půl rokem grant.
13: No to jsme ti dali.
12: Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se rozstoupí, tahle ta část, jo, a on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... Já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čekám, že se roztoupí a nic, já tam zahučel po krku. Vlastně tady neplatí ty fyzikální principy základní.
13: To je jasný, ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak po tohle bych se tam napsal. Takže...
10: Já mám z celý té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad říkám, nerad to říkám.
12: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.
10: No já myslím, že se David trošku unáhlil v tom hodnocení. Já si nemyslím, že ta kniha je špatná, rozhodně ne. Já myslím, že maximálně snad vyšla v nešťastnou dobu, to je všechno.
13: Koukám, že i Tomáš se trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná, nebo co?
15: Malí kluci hádali, kdo má bojácnějšího tátu. Ten jeden říká, kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.

No a to byl příběh ze života, teď vám řeknu anekdotu. To... Ono je to strašně těžké vyprávět anekdoty, že? Přišel Jarmil Hňáca, vedoucí drůbežárny za promovaným zootechnikem a povídá: podívej, Kadlíku, já už si s tím nevím rady, chcípají mě slepice. No počkej, chcípají slepice. A mají takhle ty hřebínky tak a nebo tak? Povídá: hele, jedna tak a ta třetí štajf. Pravíš co? Dávej jim do mlíka rum. Přišel druhý den Jarmil Hňáca a říká: zootechniku, je zle, já to zkusil, chcípají klidně dál. Ale nevadí, když to nepomohlo. Víš co? Ty je na den zažeň do kurníku, přikryj dekou. A v noci je pust na dvůr. Přišel další den, říká: ty zootechniku, já to zkusil, chcípají klidně dál. A nevadí, vem koště, honí je po dvoře, až začnou takhle vyplazovat jazyky, tak je postříkej studenou vodou. Přišel další den, říká: zootechniku, já jsem uhoněný, víc než ty slepice, ale nic platný, chcípají dál, dneska chcípla poslední. Zootechnik říká: tak to je škoda, já měl ještě tolik krásných nápadů.

No a můj kamarád, ten má ze Sasky teda mění. Ten, ale krásnýho mopeda. Než to začal sázet, tak měl 3 domy, ale jemu jde o ten španunk. Já vím, je to lákavé, proč dělat, když by to šlo takhle nějak, že? 200 000 a nemusím nějaký ten týden dělat, že? Ale nedělejte to, víte? I ten, kdo pracuje od houkání do houkání, ohrožuje přímo svůj vlastní život. To si nedělám legraci, protože jsme měli strejčka, Zedník, Lojza Kobr, neznáte? Krásný, to víte, Zedník, to byly svaly, než tu cihlu, takhle sem a teď tu five a takhle, to jsou svaly. Toho unesli 2,5 litry. Teda Zedník, jel jednou na lodi, já vám chci zdůraznit, jak je to nebezpečné pracovat od houkání do houkání. Jel na lodi. Ta loď z neznámých důvodů něco narazila, že? A začalo se to potápět. Na té lodi byla směsice různých národů a různého náboženského vyznání. Tak to víte, začal fofr, to víte, co dělají lidi, když jim teče voda do bot. Byl tam Mohamedán, roztáhl kobereček. Allah, Allah, v životě už nebudu jít vepřu, Allah, záchraně, skočil do vody, utopil se. Byl tam křesťan, říká, pane Bože, já mám auto, kdo by v tom jezdil, já mám chatu, kdo by v tom bydlel. Pane Bože, takovouhle svíčku budu posílat do kostela, pane Bože, jenom mě zachraň, skočil do vody, utopil se, že? Jenom strejda, Zedník, ten se nemodlil, ten se spolehnul na ruce, tak jak to má být. Skočil do vody a plaval. A plaval a plaval. Už vám byl 150 metrů od břehu. Už viděl na břehu, jak lidi schánějí rum s čajem a lodičku, aby mu jeli naproti. 150 metrů, takový cancor jako fotbalový hřiště, že? A plavala, plavala, najednou loď, než sklouzla pod hladinu, naposledy bolně a táhle zahoukala. Strejda, Zedník, zařval, padla, přestal plavat, utopil se tady.

Václav Potůček. Povídá, u nás v Opravicích máme teda takovou patálii, máme tam nějakého ventilšlauška. Já říkám, ventilšlauške, co blbneš? Vždyť ty tu svoji starou vlíkáš všude sebou. My jedeme na služební cestu, ty vemeš sebou. My jedeme na služební cestu do Prahy, do divadla, ty bereš sebou. Co blbneš? Ventilšlaušek říká, Potůčku, nezlob se, ale teda moje stará je tak vošklivá, že než bych jí dal pusu na rozloučenou, tak ji radši vemu.

0: Kamarád můj, není tady. 20 let šťastně ženatej, přišel domů, říká: miláčku, miláčku, drahoušku, miluj mě jako psa. Říká: Toničku, co tě to napadlo? No vážně, miluj mě, aspoň dneska večer mě miluj jako psa. A jak tě mám milovat? No dej mi nažrat a pust mě ven.
1: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
2: To je dnes krásně, Toníčku.
3: No.
2: Tak pojď, co se tak vlečeš.
4: Sedneme si tady třeba, ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
3: No, ale a proč si chceš porád sednout?
2: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
3: Ježíš Maria, Majko, co oni na to?
2: No, tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
3: Ježíš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
2: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
3: Co to je, jako jo a ne? No,
2: uznej, Antoníne. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
3: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
2: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě být.
3: Co by jinej?
2: No!
3: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
2: A kdyby?
3: Já bych s ním.
2: Podívej se na sebe.
3: No co?
2: Jsme tu sami. Sami, no.
3: No.
2: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
3: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
2: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
3: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
2: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebudu domů.
3: Tak jo, pojď.
2: Sedni si, jo. Nebudu domů na věky.
3: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
2: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
3: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
2: Okej, víš co?
3: No.
2: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
3: Je, ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostane. Já mám polobotky a regma.
2: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
3: No.
2: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
3: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
2: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
3: Ale ona brečela?
2: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
3: No, jde to.
2: Takže bychom to zkusili, ne?
3: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
2: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je lehký.
3: Je 3:30 odpoledne.
2: Jako, rozumíš?
3: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
2: Koukaj, no ty straka pout, dívej se mě do očí. zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal jej orosené oči.
3: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
2: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
3: Schvacuju tě!
2: Těsně lechcáš.
3: No a kde máš orosený oči?
2: Na to vedro to je až.
3: Co je fakt?
2: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
3: Co?
2: Víčka.
3: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
2: Já už to nevydržím.
3: Co?
5: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě dětě udusíš.
3: Ježíš na Maria, ocečinku. Udělal vám něco?
6: Právě, že nic.
3: Jaj.
6: Když on byl takovej nesmělej.
3: No, takový jsou najhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
7: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební. Ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva. Psycholog a sexuolog.
8: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
7: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak... Proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
8: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svadební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
7: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování slavnostní reprízy.
8: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
7: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později?
8: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně, tohle to už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
7: Děkuji vám za rozhovor.

0: Barry Odyssey.
1: Báječně.
0: A?
1: Báječně jste mě doprovodil, je to skvělý.
0: Ne! Ne!
1: Kdo to je?
0: To je můj kamarád, Karel Cohn. Neviděl jsem ho 10 let, najednou za klavírem sedí Cohn.
1: To chcete říct, že mě doprovázel on?
0: Ne, my jsme hráli spolu. My jsme hráli 4 rukama, takzvanou 4-ruč.
1: Můžete mi to předvést?
0: 4-ruč je, prosím? No jistě, Karle. To vzniklo tak, že jste jednou měli jednu hitli, kdysi dávno, viď, Karlíku? No, tak já jsem si sedl tak, on si sedl za mě, on už tam vlastně seděl za mnou. No a takhle vyhrajeme 4-ruč, jenomže nemáme ruce vedle sebe, ale nad sebou, rozumíte? Jo? Jo, já ho takhle vodím po těch klávesách. Jo? On se mě někdy rozjede, jo? A jinak jako jde nám to, viď, Karlíku? No.
1: To je ale podvod.
0: Ale ne.
1: Je to lež.
0: Ale ne. To není lež, to je profesionální taková finta profesionální, jako je třeba diplomatická řeč. Rozumíte, znáte Saturnina?
1: Znám.
0: Tam to je řečeno. V Saturninově je to řečeno. Rozumíte, diplomat neřekne lžete, pane, nebo kecáte, pane. Diplomat řekne obávám se, pane, že o vašich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat.
1: Obávám se, Boleslave, že o vaší hře na klavír by se dalo s úspěchem pochybovat.
0: Marie, proč? Proč? Protože oni obrátili ten klavír. Kdyby neobrátili klavír, tak prostě tam už já nemohu. Já se rozčiluji, pánové, máte hodinovou výpověď.
1: No tak to snad ne, to jste trochu přehnal.
0: Pánovi, za hodinu se vraťte. Ne, moment. Pánovi, mě za hodinu. Měním lhůtu, pánové. Vraťte se za minutu. Ne, vraťte se hned. Marie, máme, vemte to a pěkně, tak a jdeme, Marie, máme pro vás pamětní medaily. Nešklepte se, pánové. Ne, já nemyslím tlemit se, já myslím seriózně, ano? Marie, pamětní medaile naší manéže bolí?
2: Trošku
0: by mělo, ano. Marie, já vám děkuji a já vám přeji, aby z hrdla drali se písně krásné vaše stále. Blanklet.
1: Co s tím?
0: Ty takhle si dáte na nos. Takhle? Blanklet.
1: Co s tím?
0: Ty takhle si dáte na nos. Takhle?
1: A to vypadám stejně jako vy?

0: Praze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem?
1: Jiřím Lábusem, no. My ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
0: Tak já nevím, ne?
1: Hezky se uvolni.
0: Jak se mám uvolnit?
1: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
0: Takhle. Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
1: no
0: je dobrý.
1: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
0: Tak dobře, no.
1: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
0: Ale ne, jsem si ráno blbě ufikla o finu.
1: Aha, no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
0: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a ty takový blbý.
1: A, tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
0: No ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
1: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom si můžeme říct někdy potom, až to, jako dotočíme tu desku, ne? To jako
0: takové soukromé věci, že jo? To je jasné, no. Jsem věděla.
1: A máš ještě nějakou jinou duchaplnou otázku?
0: No tak pak bych teda měla teda ještě jednu. No. Čistě jako za sebe teda.
1: Ano.
0: Budu jako mluvit před sebe, jo?
1: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to...
0: To je jasný, to je taky, že to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla,
1: Tak kam jsi to dala?
0: Ale ne. Takhle, máte psa?
1: Psa?
0: No.
1: Ne.
0: My jo.
1: Máte všecko?
0: Tak zatím jo, no.
1: To máš tedy bohatou fantazii, Růženo.
0: To mi taky holky říkají.
1: Jo. No a Růženo, mohl bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
0: Tak
1: co?
0: Dobře, no.
1: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
0: Pracák, jo. No. Tak já nevím.
1: Tak kdo to má vědět?
0: Jako teda od začátku?
1: No to víš, že ne od konce. Že?
0: Tak ráno vstanu.
1: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
0: To ná, no, akorát mám lišej, no.
1: Aha.
0: Tak teda ráno vstanu.
1: Ano. Pak teda... Ty vstáváš na dvakrát?
0: Co?
1: Ty vstáváš na dvakrát?
0: Ne, jak můžu stávat na dvakrát jedno? Teda to je show, jste mě úplně odjel. Tady na dvakrát.
1: Tak pokračuj.
0: Tak jsem teda vstala.
1: Jako jsi teda vstala, ano.
0: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní hygošku.
1: Ano, ranní hygienu teda, ano.
0: No hygošku, no, a to teda fest. No,
1: to radši přeskoč.
0: Pak jdu teda do práce, ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No když třeba, nedělám, tak ano. Třeba kecáme, ano. Třeba s Dušanem, nebo s Květou, vždycky prokecáme hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no, ale třeba dříve třeba kecali.
1: No vy se s Květou už nekamarádíte, vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
0: Jako s Květou, jo.
1: No.
0: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Aha. Ona je kráva.
1: A tak prosím tě, Růženo, je to na desky, tak se ovládej no. Trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
0: No, tak pak teda zavřu krám. Ano. No a když prší, tak jsem doma.
1: No a když je hezky?
0: Jsem taky doma.
1: To máš tady pestrý. No a Růženo, máš nějakého koníčka?
0: Tak mám, no.
1: A ty co?
0: Sakra, to je ofina. To jsou diskošky, no.
1: Jo, diskotéky.
0: Ne, diskošky. Aha. Se prostě jako domluvíme, prostě jdeme celá parta, se sebereme, třeba... Posledně jsem sebou sekla na parketu, teďkon prostě Dušan na mě úplný halo. Si fakt nevím, ale já prostě, jako když jsem třeba na parketu, tak prostě na všechny tyhle... ty konvence, prostě jako fakt jako kašlu, jo. Prostě v tu chvíli jako mě nic nezajímá absolutně. Prostě jedu a... Já nevím, pojďte třeba rozlákat mekrák.
1: Ale počkej, Růženo, to je studio, ale to není parket. No a máš nějakou figuru?
0: Tak mám, no.
1: No jako myslím, jako taneční figuru speciální, kterou nejradši, tak jako.
0: Tak těch mám několik.
1: Tak nám nějakou předveď tady.
0: Já nevím, jako.
1: A tak nedělej drahota, vybal figuru, Růženo, no.
0: Já nedělám drahoty, ale nevím, jako.
1: Tak, Růžo, no tak.
0: Jste... Tak prostě takhle, no, prostě jako... Takhle vrhnu rukávy, prostě tady to si podkasám,
1: jo, jo,
0: jako, abych jako se cítil jako volňajc.
1: Ano.
0: A jako povytáhnu takhle, jako...
1: Ano, no to stačí, nemusíš třeba, být. No, dobře,
0: no. No prostě začnu, no, takhle no. Jako pomalinku kroužen. Pak jako se dostávám jako víc do varu,
1: jo,
0: třeba...
1: Jo, jo.
0: Jako takhle.
1: No.
0: Počkej,
1: Růženo, tak... No, tady jsou pulty, neblázni, Růženo, prosím tebe. Už jsi dobrá, už se uvolně, no, stejně. No, ty ses nám dostala do atmosféry, víte.
0: Jsi úplně dostala, no. Fakt, najednou mě to vzalo, prostě
1: no jo.
0: Padlo a nevím
1: počkej,
0: co.
1: Tady. Počkej, já tady musím zvednout ty věci. Dobrý, tak, pořádku. No.
0: Dobrý, ne?
1: Hezky. To je moc hezky. A máš nějakého oblíbeného zpěváka nebo skupinu, koho ráda posloucháš?
0: Lábuse.
1: No tak.

0: no tak sa uvoľnil. Naopak sa skrinie, chce říct. No, tak, máš nejakú obľúbenú speváka?
1: No, tak mám speváka, no. Teda skupinu, teda speváka. Teda, ne, takhle. Jsem úplně... Speváka se skupinou, no. A on teda zpívá teda jako před skupinou. No,
0: tak pochopitelně zpívák nebude za skupinou, že ho zpíváte, no.
1: To je jasný, tém, takže to nejde.
0: No, tak kdo?
1: A to je Saglantofy. Uh-huh. Prostě nevím, ale... Já prostě, když ho slyším, tak... Tak prostě najednou se celá absolutně otevřu a...
0: No, u to bych teda být nechtěl.
1: Fakt nevím, no. A jsem asi blbá, nebo co prostě...
0: No, nejsi sama. A z vážné hudby, koho máš ráda, myslím, ta z klasiky?
1: Odkud?
0: No, z klasické vážné hudby.
1: Jo, takhle. No, tak když jsem mám možnost vybrat, tak teda... Tak teda ABBA.
0: Ano.
1: A jinak teda Tofy. Vlastně Tofy, Tofy. A mě Janči, mám...
0: Tofy, věřím. No, Růženo, ještě jako na závěr by mě zajímalo, proč jako zrovna se mnou se chtěla sejít. Proč zrovna já?
1: Tak mi se strašně líbil Serioš, Nemocnice.
0: Cože? Seriál Nemocnice?
1: No.
0: No počkejte, omyl, tam jsem já nehrál. Že tam hráli, že Vladislav Chudík, Miloš Kopecký, Oldřich Kaiser, já tam nehrál.
1: Ne, jo.
0: Ne.
1: No tak oni teda všichni měli roušky, takže bylo prd vidět. A vy jste kdo?
0: No, já jsem Lábus.
1: Vy nejste Kaiser.
0: Ale ne, já jsem Lábus.
1: No, vy jste Lábus. To jsem se radši mohla projet na horský dráze.
0: Tak ahoj.
2: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drát. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. a přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará klamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Teprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahrahodil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. Ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.
3: Já měl totiž jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt takové tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje... Perpetuum mobile tomu říká. A ten pápas, jakovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmanic tam z týhle věci vůbec jako neproběhlo. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile to jo, ale... Lompá, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. Lompá, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje, lompá? V tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. A ten pá, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda byl chytrý člověk, to byl... A tak ještě čet po večerech, že jo, já se... A ten pá, podívej se. O takovouhle věc vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vlih život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy. Sami od sebe. Jen nás stačilo požduchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častic a častic zavírat do dílny, napřed ze svýho materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle... Já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. Takže by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak se říká Franta, tak už od toho nic nečeká, ale Claudius, tak to ale pač tam, Pitzmaus všecky přebil, tak se mu říkalo Meluzínem. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A... On vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky, co napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to neměl jít tak... Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále, dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten stricovce dostal místo v PO tam pažby, domovníka udržbáře v domě kolegia dnes herce v Brně Milana Vase, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, velice tichá ulice, jednoposchodový výlky, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu výlku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, že ano, se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala. V oběd on se najed, vyklonil celý ty přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady, tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách, protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka, pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato, to jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce, prostě něco překrásného. Ovšem, za tou před zahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemístěval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracovala fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme z toho prvního poschodí, až půjde jiný náš kamarád. Nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít, a koukáme a vidíme, že Steve Spitzmausu si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Kouk na nás, pojď jsme pozdravili a páni, abyste mě kuci plivali do piva, my říkali, jde pát, prostě laškovali, ale my daleko dřív než on jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. Toho psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale. Víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho zná do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho taky jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevenej tím, že ho nenakop asi, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Spitzmaus zaznamenal tohodle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi neroděj. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Ten už se musel takhle, podívej se, jak mu to v těch očích a to všecko, takhle já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu. Ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali takhle všechno dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného, běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovlivého strýce Spitzmause stalo něco. Leopard! Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhoný macešek, abyste mě chodili a tady byte na takovýhle svínstva pod oknama? Do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodný! Ten duchoce se chytí takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. Pompá, komu jdímu? Ten ducho se povídá, prosím pěkně. V prvé řadě ten tón si vyprošuju. Potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví. A strýc povídá, vidíš ho? Tam se s ním cicmal. A teď, že mě posraješ zahrou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá. Tomáš pěknýho pána, nemá tváři. Povídá. A toho nás zmizí. Ten pes vyhnanej tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu psovi rozstřílil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v baráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hajzle udělal, že ho okopáváš? Dáš mu někdy žrát, abys do něj bušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všetky zdravil, rozpřál ruce jako ve filmu, který jsem měl později, z Belony ve Sedmým kříži v Osegrzovi, ten, co udělal to salto, dvojnásobný, když jsi věděl, že nikam nemůže, tak tenhle pán rozpřál ruce a povídá, tadle celá ulice mě může můj být prdel. Namontoval tam i lidi, co byli nadovolený, z ty ulice všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Bez poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tešku, vyšel strýc Claudius Spitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá, vidíte? Pak se člověk diví, že se tamhle nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostej Čech s Čechem a hodil to hovínko sousedovi do růží.
4: Když jsem byl dotázán v takové anketě na nej nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč akvakoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
5: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky, to byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptyluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let. Co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje z pout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hraběten Zeppelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt, manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince, českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích, Edisonovi potom předělá pupík na obínce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljan.
6: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách činžovních domů sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka s titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
7: Vážení poslucháči, hlásím se vám z milánskej Laskaly. Stej to velké a možno bez roztakou povedať aj slávnej. Celkom slávnej opery. tu na v skale je veľa ľudí. Možno povedať jedným slovom, ako hovoria biletári, povedzme vypredané. Vypredané do posledného miesta. A to ešte mnoho ľudí čaká u pokladni s nádejou, že sa volá čo uprázdni. Keby volá kto s divákou bol odvolaný k svojej rodine. Alebo keby v priebehu zrazu ochorel. Pravda, stáva sa aj to volá kedy. Ale nie je to tu vlaskale tak častým zjavom, ako by si možno želali tie davy divákov, ktoré stoja vonku v takom, možno povedať, naozaj milánskom dažde. Teraz sa už podrieme na javisko. Beží nám už 38. minúta. Naozaj vzrušujúcej inscenácie predanej nevesty nášho skladateľa Bedřicha Smetanu. Hej, tak sa volá tento náš chlapec Smetana. Prepáčte, vážení poslucháči, kecal spieva. Poďte, ľudia. Poďte, ľudia. Tak on rýchlo spieva. Na to priebieha zbor. Teda o neho asi počuli. A teraz to vypadá tak tu v Laskale, že Jano podlahol a predal svoju Marienku. No Janko, Janko, to si zle urobil. To si zle urobil. No nedá sa nič robiť. No milí poslucháči, je to naozaj aj podľa libreta nášho chlapca Karla Sabínu. Počul som tu na v kuluároch, že Sabína bol takým externistom u tajnej policie. No, neviem, čo je na tom pravdy, a aj keby. Teraz možno vidieť aj pána dirigenta. Taký vysoký, trocha sivý je ten Karajan. Tento chlapec má také osobitné krstné meno. Herbert von sa volá. Hej, tak sa volá tento sivý Herbert von a dává teraz znamenie. Povedzme taký predem nacvičený signál takým klasikom. No chlapče, teraz nemôžeš ladiť. Na to si mal čas pred uvertúrou, teraz sa dá na ostranu, zobuď sa. Prepáčte, vážení postukáči, na scéne zmetok. Neviem tu v reportérskej kabine čo skôr počuť. Tak sa to sype zo všetkých stran. Kecal spieva, zbor mu to vpadá, orchester hrá takú produktívnu hru. No neviem, nevyzerá to dobre. Možno aj vy počujete, ako to povestné, temperamentné talianské obecenstvo, ako ono povzbudzuje Janka. Aj predovšetkým, aj početná skupina našich turistov so zástavkami. Volajú na ňoho, never mu, ale komu? Joj, teraz aj predmety dopadajú na scénu. Nevyzerá to dobre. Ako sa mi kecal zosmolil takú zmluvu a bude sa podepisovať. Naozaj, Janko, Janko, takto si sklamal Marienku divákov. Povedzme aj vás všetkých, vážení poslucháči, nevydržal. Teraz aj podpisuje. Chládne, ako si odmerane, ale predsa len podpisuje. Márne sa otáča až po zbore. Čo je psané, to je aj dané. Predal si svoju Marienku, predal. Nedá sa nič robiť. Tak to chodí v opere. Keď predáš, predáš. Keď čardáš, tak čardáš. Joj, teraz aj Krušína podpisuje. Pomalučky, neponáhlá sa. Tak by som povedal sedliacky, rozvážne váži každé písmeno. To šumu dává, pravda, trocha viac zabrať. Už je tam aj háčik nad písmenom, už spracováva aj i. Teraz už tam Kruší, teraz trocha odpočíva. Otačia sa pokesel, ako by vyčkával, zbieral sil. Naozaj ostalo ešte 3 písmena. Jo, už tam aj sú, už to aj platí. Je hotovo, je hotovo. No, vážení poslucháči, a to je zlaskali všetko.

0: Necháš to ty ksindly? Ježíš, to jste i pane Halík. Ježíš, já vás vůbec nepoznal. Posaďte si, dneska jste tady jako první. Nedáte si skleničku, já jsem tady lepší než lahvinku.
1: Ne, já už jsem měl sklenku mešního vína.
0: O, to já si dám, páč, já mám dneska den blbec, no.
1: No tak snad nebude tak zle, synu.
0: Já si myslím, vole, že už hůř být nemůžu. Jo, pardon, já jsem se trošku rozjel, já jsem zapomněl, že nesedím s kamarádama. Jo, omlouvám se, ale mám opravdu plnou hlavu problémů. Za A tady se mu dneska nebude Zuzana Bubílková jako vždycky. Protože jednak dělá v rádiu frekvence 1 a za druhý je prej v jiném stavu. No. Vy řekněte, co to do ní vělo.
1: Zanechte stesku, synu. Stavte se za mnou na diecezi nebo v kostele po bohoslužbě, případně v ordinaci, no a nebo budu určitě večer doma.
0: No to ne, já si radši posku hrám hned, já vás zase budu nahánět po všech čertech. Vy teď máte fofr, že jo, to připravujete velká sláva, přijde papa mobil, že jo, v něm papa, papež teda. No teď, že jo, další dva svatý budete kanonizovat, jednak Zdislava z Lemberka, už se těším, že jo, pak ten svatý skafandr.
1: Sarkandr, pane Černý.
0: Já vím, no tak, je to podobný jméno, že jo. Ale opravdu v posledních dnech se mi skutečně teda ukazuje, že platí, když už se něco nedaří, tak se to holcere všechno. Protože včera odpoledne dopis od kluka z vojny psal, že z toho běhání dostal nějaký záhul, jo, teď já ani nevím, co to je za nemoc.
1: Jenom klid, já jsem lékař. A pokud vím, tak na záhul ještě nikdo neumřel.
0: Dobře, no tak kluk je z toho venku, ale co můj pes, že jo, Azor, včera v 8:30 najednou apatický, uši dolů, ocas mezi nohama a úplně mi vomarodil.
1: No tak to je nepříjemné. Co má za nemoc? Snad ne psinku?
0: Ne, chcípnu. No hlejte, už se nám to volno krátí. Jak vás mám uvést, pane Halík, že jo, Halík, abych necancel zase nějaký voloviny, protože co vy to vlastně máte za šajbu v té vaší církvi? Já znám akorát feldkuráta z vojny.
1: Já jsem páter, pane Černý.
0: Aha, Noster, to jezdí ve večerníku Praha, já tam docela často chodím. Víte, v té budově, myslím. A ostatní hosté, pane Klouzi, vy zase vypadáte, jste se zrychtovali jak rugbysti. Šest práci, dukám klid, pane Ortmann. Pan Kalvoda, dobrý den. Pánové, prosím, posaďte si. Já jsem tadyhle na začátek, aby jsme měli trošku volnější jazyky. Přinesl lahvínku, nedáte si někdo, pane Klouzi?
2: Ne, já radši tenis.
0: No ne, ale je to docela dobrý, jsou to domácí hruštičky, máslovky. Oni totiž ty vosy potvory, oni to vždycky naděbou u těch šťopek, že jo, ty hrušky padají, je jich plná zahrada, děti v tom hamtají, že jo, jak to je rozmačkaný, že jo, rozešračkovatelí úplně ty hrušky, tak těch vos je tam potom 3x víc, že jo. Takže já vždycky vytlačím MBčko z garáže, víte, a pálím to tam.
2: No, máte na to nějaké povolení, pane Černý?
0: Ne, no samozřejmě na černo, že jo, to je rovnou výmluva pro berňák, jsem černý, pálím na černo. Dobrý for na začátek, ale nedáte si opravdu nikdo, pane Kalvoda, neurazte mě. Kdo pije, nepije s náma, pije proti nám, se říká, že?
1: No tak já bych si tady skleničku malinkou ochutnal.
0: No prosím, dejte si, není to ani moc silný, to se nebojte, má to asi 85. Například soused si ode mě koupil takový kanistříček, asi 10-litrovej, a už týden na to do práce jezdí s multikárou, to byste neřekl.
2: No, pane Černý, vy to normálně pijete takhle?
0: No jistě, já to mám jako medicínu na spaní, víte, já poslední době špatně spím, mám toho moc, tak si dám vždycky 3-4, ano, a spím jak mimino. Jo? Akorát minulou neděli teda přišla paní Mondráčková, no je to zpěvačka, tohle je taková bezcenná bába, odvedli jí asi 90, sklerózu jak řemin, víte, ona mi už říká, vždycky přijde, zazvoní, říká, nazdar mi Vašku, že jo, nazdar Venco. Tak já říkám, nazdar ty stará to, pojď dál a tohle kecáme, že jo, v neděli, pustil jsem si Formuli 1, vyhrál Gerhard Berger, ona se jim ptá, tak co pane Černý, vyhráli naší, kolik to je, že jo, prostě úplně blbá a tak jsme spolu kecali s paní Mondráčkovou, říkám, není to ta zpěvačka, tyhle, ty je asi o 3 roky mladší než čert. No a s tou jsem si nedal 3-4, ale nebudete tomu věřit, 1 a v 3:30 odpoledne v pondělí hasiči vykopali dveře. Ano, mysleli si, že jsem umřel, teď tam lítali s těma sekerkama jak blázni, že jo, tak já jsem vlít, pánové, kafíčko někdo, nebo že jo, teď jsem to snažil se uklidnit. A jak tak koukáme po té cimři, Vondráčková tam leží, našponovaná po smrti na zemi. Ta to nevydržela. Takže na začátku taková veselá historka, no a můžeme se, myslím, hned vrhnout do té debaty, kolik nám tu ještě zbývá, ano, kousíček, zbývá nám 10 sekund do začátku, 10 sekund, 3, 2, 1, teď. 9. Do prdele, já jsem z nich viděl včera. Baterky, oni nejdou. Dobrý den, dámy a pánovi. Já vás vítám při sledování našeho nového publicistického pořadu. Nevysíláme v neděli, ale v sobotu. Nemenujeme se Debata ani co týden dál. My jsme převzali název od naší konkurenční televize Nový. Oni se jmenují naprosto nesmyslně 7, čili 7 dní. My se jmenujeme naprosto logicky 7 dní, čili týden. Já hned v úvodu představím dnešní hosty. Je to premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
0: Za levobočky, pardon, levý bok, je to pan Ortmann.
2: Dobrý den.
0: Ostatní hosté vidíte, takže ani nemusím představovat. Pánové, vrhněme se střemhlav do debaty. Prosím, reží o první příspěvek. Církevní restituce. Tolik tedy ukázka. Církevní restituce. Prosím, pane Ortmann, vy se hlásíte už ještě před ukázkou?
2: Prosím vás, jaké církevní restituce? Skutečně církev dostala už takové statky. Stále chce prostě další. Jo. To jsou tisíce prostě hektarů. To jsou opravdu kostely. To jsou půdy. Jo. Teď
0: prohlás, nebylte, vás se to ani moc netýká, protože ten majetek jste vy nakradli. Prosím, pane Kalvoda.
2: Já jsem jednoznačně pro dialog na jakékoliv bázi. Co je však palčivější problém, je sledování politických stran.
0: Pane Kalvodo, ovšem vyšetřování komise pro kontrolu BIS ovšem tvrdí opak a špiclování politických stran naprosto zamítá.
2: Já mám ovšem indicie budící podezření.
0: Ano, já mám zase indicie, že téma je úplně jiné, ano? Prosím.
2: Dobrá, tedy, jak mi tedy vysvětlíte fakt, že včera za mnou z Pavláku až na Karlák běžela borovice, v metru za mnou celou cestu postával pan Tau a listonožka si přes noc nechala narůst plnovous?
0: No tak to já nevím, ale pánové, prosím vás, zpátky k restitucím, pane Noster, prosím.
2: Prosím vás, byl tu jakýsi majetek církve, který byl uloupen komunisty. Přišly restituce a vláda měla morální povinnost přijít a říci, milá církvi, my ti dlužíme tento majetek, nemůžeme ho ovšem vydat celý. Vezmi si tedy to, co nejnutněji potřebuješ. Církev měla morální povinnost na toto říci státu, milý státe, církev to chápe, vezmeme si skutečně jen to nejnutnější. To se, pánové, nestalo.
0: Prosím, pane Klavoda. Pane Klauzi, prosím.
2: Prosím vás, přestaňme už konečně restituovat, protože jinak se tato republika skutečně urestituje k smrti.
1: Dobrá, pokud to posadíte takto...
0: Prosím, pane Halíkano.
1: Pokud to posadíte takto, v tom případě církev je nucena říci, milý státe, vetkni si svůj milý majetek do prdele.
0: Pane Ortmanne.
2: Prosím vás, myslím, že opravdu ta církev začíná tak nějak vystrkovat rohy.
0: Tvoje. Pane Holík, klid, zachovejte klid.
2: Jaké stále restituce, prosím vás? Už dostali tolik majetku, že opravdu je to asi třetina národního majetku, jo, opravdu, ta církev. Na co ho bude využívat, jo?
0: Pane Ortmanne, já vám něco povím. Vy jako bolševik byste tady měl být takhle malinký, ano, a nebejt ještě drzej jako lázeňská veverka. Já vám něco povím totiž. Já když se znova narodím po smrti, ano, až teda umřu samozřejmě, tak se znova narodím. A co bych chtěl dělat, je opoziční politik, protože vemte si to, že koaliční politik sedí, potí se, vymýšlí nový zákony, dá to na papír, přinese to do parlamentu, tam to přečte. Opoziční politik sedí, držkuje a bere stejný peníze jako ten, co to vymyslel. To si myslím, je docela dobré, pánové.
2: Prosím vás, já bych teda rád uklidnil tuto debatu a řekl bych jednu velice důležitou věc. Skutečně Češi strašně rychle zapomínají, co moje vláda dokázala po 40-letém rudém teroru. Jaký rudý teror? Já jsem tady za levý blok, skutečně rudý teror, nepřichází...
0: Pane Ortmanne, ještě jednou vás důrazně žádám klídek. Ano, prosím, pane Klausi.
2: Prosím vás, já jsem to byl, který prosadil rozděl měnovou odluku. Já jsem nesl největší rizika a zodpovědnost za Českou republiku. Já jsem šel skutečně hlavou proti zdi. A nesl svou kůži na trh, prosím vás. A to je vlastnost, která se mi na mě nejvíc líbí.
0: Pane Klausi, vy jste mi nahrál malinko na smeč, tenisově řečeno, váš žargonik. Dovolte mi malý novinářský vtípek. Ano, víte, jaký je rozdíl mezi Klausem a Bohem?
2: No tak to nevím.
0: No tak Bůh si nemyslí, že je Václav Klaus.
2: No tak to byl dost impertinentní for teda.
0: Jaký?
2: Debilní, pane Černý, debilní. Skutečně vy, novináři, dokážete z písmena A udělat písmeno B. Já když někde řeknu, že mám nejraději teplou snídaní, tak se druhý den prostě v deníku národ dozví, že jejich premiér je snad buzerant.
0: Pane Klaus, já o tom popřemýšlím. Pánovi, díky a příští týden opět. Na viděnou.

0: Úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Tipy TV na příští týden.
1: Ano, a je tu pondělí. Pondělní vstup do nového týdne nám zpříjemní svými písničkami Josef Laufer.

0: It's an aklacesibura. Je můj svět, který někdo zmapoval. Svět ty léků skoupí na parády. S bohem lásku já je tu tam. Plnou nádrž, kamaráde. Je tady někde telefon?
1: Haló?
0: Haló, to jsi ty, láska. Čeho? No ne, mluví z nalaz, tady je hovno slyšet. No je, stojím na rozvadově, takže dneska nepřijedu. Takže s bohem lásku já jedu dál. Jo? No, tak ty mě taky.

0: Na úterý je připraven nový dětský seriál, který už po dvou dílech je velice oblíben nejen mezi mládeží, ale i mezi jejich rodiči.
1: Mami, kdy přijde strýček Štěpán zase na návštěvu?
2: Já nevím, hloupý. Možná příští týden.
1: A myslíš, že mu nevadí, že byl táta takovej bolševik?
2: Ale kde pak, hloupý? On je dodnes.
3: Já jsem samozřejmě byl stranek, ale snažil jsem se řešit problémy občanů, které nejvíce trápí a palí.
0: Ano, možná jste poznali ukázku ze třetího dílu seriálu Adamcova rodina. Na středu je připravená sexologická poradna Radima Uzla.
4: Samozřejmě sexualita u každého jedince se vlastně vyvíjí už v lůně matčině. Je potřeba prostě k té sexualitě, aby jsme vedli ty občany vlastně už od raného věku. Já jsem si na dnešní den připravil malinkou ukázku, jak se vlastně nenuceně a nijak vulgárně dostaneme do povědomí vlastně malých dětí v předškolu. Já jsem si vybral takový malinký vzorek vlastně z toho kolektivu, je to Jeníček a Mařenka, děti, posaďte se. Já vám budu klást v takové jednoduché, velice jednoduché otázky. Děti, jak dělá kočička?
1: Mňauká.
4: Ano, správně. Teď ty, Jeníku, jak dělá pejsek?
1: Štěká.
4: Ano, velice dobře. Děti, jak dělá cvrček?
1: Cvrká.
4: Ano, Mařenko. No a děti, jak dělá prcek?
1: Co?
0: Pátek. A na páteční odpoledne jsme připravili 17. lekci angličtiny pro pokročilé, která má název V cizí zemi.
5: Lesson 17.
6: Lekce 17.
5: Hello, John.
6: Ahoj, Jana.
5: Hello, John.
6: Ahoj, Jana.
5: Hello, Mirek.
6: Ahoj, Mírku.
5: Hello, Mirek.
6: Ahoj, Mírku.
5: What is this?
6: Co je to?
5: What is this?
6: Co je to?
5: This is a small streptokok.
6: To je malý streptokok.
5: This is a small streptokok.
6: To je malý streptokok.
5: What does he eat?
6: Co žará?
5: What does he eat?
6: Co žará?
5: You, Mirek.
6: Tebe, Mírku.
5: You, Mirek.
6: Tebe, Mírku.
5: Is it dangerous?
6: Je to nebezpečná.
5: Is it dangerous?
6: Je to nebezpečná.
5: Only a few hours.
6: Jen pár hodin.
5: Only a few hours.
6: Jen pár hodin.
5: And where will I sleep tonight, John?
6: Kde budu dnes večer spát, Jana?
5: And where will I sleep tonight, John?
6: Kde budu dnes večer spát, Jana?
5: Tonight you will sleep deep in a strange land.
6: Dnes večer již budeš spát hluboko v cizí zemi.
0: No a na sobotní poledne je připraven další pořad Volejte řediteli. Hezké poledne, vážení diváci, já vás vítám při sledování oblíbeného pořadu Volejte řediteli. Těšil jsem se na vás skutečně hodně. Vrátil jsem se totiž ze služební cesty ze Spojených států a už se mi moc stiskalo po dnešním sobotním pořadu. Takže se vrhneme hned na vaše dotazy a já budu hned odpovídat, jak to bude možné. První dotaz. Pane řediteli, je pravda, co prohlásil ředitel ČT, že oni vysílají 6x více pořadů pro handicapované spoluobčany než vaše komerční televize? Ne. Četl jsem údaje, ty čísla jsou zavádějící, ať už vás pan mate, my zrovna tak jako televize veřejnoprávní dmáme i o to, aby tato skupina spoluobčanů si skutečně přišla na své, a to dokonce ve větší míře, než je tomu u televize veřejnoprávní. Vysíláme nejen pro občany neslyšící, ale i pro občany nevidomé. Zrovna dnes večer je pro ně připravena nová soutěž Jana Rosáka Nevideostop. Další dotaz z té kategorie osobních dotazů. Pisatelka z Tábora píše, pane řediteli, líbíte se mi nejen jako muž, děkuji, ale nejraději sleduji pořady vaší komerční televize. Ano, správně, my jsme televize komerční. A pokračuje. Vysílejte konečně horší pořady, neboť kvůli televizi nemám čas na nic jiného. Dopis je anonymní, stejně jako jejich drtivá většina. A je zajímavé, že pisatelé nepodepíší jen ty dopisy, které nás chválí. Nevadí, já poznal rukopis... Jak by také ne, když to píšu sa. Další dotaz se týká repríz úspěšných pořadů. Na opakování. Pan Váňa z Brna píše, je to podnikatel, budete opakovat například ženu za pultem, nebudeme. Divačka z Plzně se ptá, jsem ráda, že opakujete i dobré filmy z let minulých. Nebudete opakovat například ženu za pultem, nebudeme. Znovu pan Váňa, žena za pultem, inženýrská odysea, pan Váňa dokonce žádá okres na severu, nebo rodáky, ne, nebudem. Ten týž divák, tak si trhni nohou, ano, to je velice zajímavé. Vezmeme další tady dotaz z té kategorie akčních filmů. Chystá se vysílání nějakého akčního filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem, ano. Zítra večer je to nejakčnější film Komando. Budete vysílat nějakou starou českou pohádku? Ano, pozítří je to nejpohádkovější pohádka, ačkoliv ne česká, ale skutečně nejpohádkovější Mrazík. Dočkáme se nějakého významného sportovního klání na obrazovce vaši TV? Ano, dnes večer je to nejsportovnější přenos, fotbalový, dokonce nejfotbalovější. Real Madrid, první FC Blšany. Dostáváme i dárky, nevím, jak to pojmenovat. Je to takové malé prasátko, zřejmě pro štěstí. Říkejme mu tedy Novátko. Vy to na kameru nevidíte, ale je to velice milé. Tady vzadu má i cedulku železný, děkuji. Vážený pane řediteli, píše pan Havlena, moc se mi nelíbí, že televize v Čechách používá tolik cizích slov. Pane Havleno, já jsem o tom mluvil již minule. Vysvětloval jsem, proč je lepší říkat například newsroom a ne místnost pro zprávy. Pokud máte na mysli cizí jména, my je těžko můžeme vyslovovat jinak, než jak se správně anglicky vyslovují, že? Například Arnold Schwarzenegger, Steven Spielberg, Bruce Sprachstein, že zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílá Prachstein, že zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílaný horor Noční můra v Elm Street.

Blíží se závěr, takže ještě rychle. Pane řediteli, zlí jazykové tvrdí, že jste měl narozeniny. Ano, měl. Z jakého dárku máte největší radost? Já bych nerad zapomněl na někoho, kdo mi dal hezký dárek, ale patrně největší radost mám z tohoto saka, který jsem dostal od firmy, která obléká i naše moderátory. Takže největší radost mi udělal secondhand Jeřábek. Půjdeme dál. Pan Váňa z Brna, podnikatel, patrně tentýž, jako již několikrát předtím. Pane řediteli, je pravda, že vaši televizi sponzoruje americká židovská obec? Poslechnou, Váňa. Hleděj si svýho kvelbu a nedržkujou pořád. Poslední dopis pan Váňa z Brna píše. Pořady Novy sleduji jen zřídka, ale váš sobotní pořad, volejte řediteli, nevynechám nikdy. Konečně, pane Váňa. Děkuji. Čím déle vás sleduji, tím více mě utvrzujete v dojmu, že jste samolibý, nafrněný pane Váňa. Vážení diváci, končí dnešní vydání pořadu Volejte řediteli. Už nevolejte naše krásné spojovatelky, už nebudu zvedat telefony, mám velice důležitou služební cestu, jedu si něco vyřídit do Brna. Děkuji vám, nashledanou příští týden. Neděle. Možná jste se všichni těšili, jak si v neděli vydychnete u televizních obrazovek. Já vás zklamu, protože v neděli bude výluka všech našich vysílačů. Pondělí, úterý.

0: Dobrý večer, vážení televizní diváci. Jistě jste se těšili, no a tak se scházíme u dnešních posledních večerních zpráv. Jako vždy je přečte Zbyněk Merunke. Alarmující je vzestup kriminality nejen v okrese Bruntál. Zde stoupl nejen počet závažných trestných činů, ale také jejich brutalita. Bývalý komunistický režim manipuloval nejen s oblastmi tělovýchovy, školství a kultury, ale snažil se podbízivě vnutit i dětem předškolního věku. Jak vyplývá ze zprávy vyšetřovací komise, soudruzi Bilak a Jakeš prosazovali, aby se známé dětské postavičky Jů a Hele jmenovali Je a Hůla. Pražské prodejny hamburgerů McDonald byly opět na 1. máje terčem útoku anarchistů, kteří požadují zastavení vybíjení zvířat. Mezi demonstranty s hesly konec kácení deštných pralesů, maso znamená vraždu a kráva je můj bratr, se dostavil manažer firmy Jindřich Karboš a demonstrantům přislíbil, že již v polovině příštího měsíce firma uvede na své pulty novinku. Výrobek zcela ekologicky čistý, schválený ministerstvem životního prostředí. Duchovním otcem nové lahůdky je současný ministr životního prostředí. Takže vedle McFile a McBůčku je tu McBenda. Škoda, že náš štáb, který je přezýván sekce Hyena, nestihl dodat obrázky k velice pěkné, tragické nehodě v Praze 5. Nemám pravdu, Evo?
1: Jo.
0: Ano, tolik tedy Eva Jurinová. No a jsou tu zprávy ze zahraničí. Krvavý konflikt na Balkáně nejenže pokračuje, ale dochází i k hrubému porušování mezinárodních úmluv o používání chemických zbraní. Předák bosenských Srbů Radovan Karadžič tuto zprávu potvrdil a na vysvětlení dodal, že obyčejný dělostřelecký granát naráz usmrtí až 25 lidí. Zatímco účinnější chemický jich usmrdí dvojnásobek. V zápětí požádal generálního tajemníka OSN, aby byly zrušeny veškeré sankce pro bývalou Jugoslávii. Dostalo se mu odpovědi, kterou raději ocituji. Z výšky na vás kálí Butrus Butrus Gálí. Včera úspěšně vyvrcholilo společné cvičení našich a nizozemských vojáků.

0: Souběžně s tímto cvičením probíhá i výcvik vyšších důstojníků s názvem Guma 95. V důsledku dvojího výkladu rozkazů našich a nizozemských generálů dvě nizozemské divize obsadily nejen cvičnou osadu, ale vzdal se i Hradec Králové. O průběhu bojů vás ještě budeme informovat v dalších relacích. V souvislosti s územně správním uspořádáním republiky se včera v Dolních Věstonicích sešel sněm Moravské národní strany. Před závěrečným usnesením byl také svý moravský kabinet v sestavě Dřímal, Kopčem, Kryčer, Mamutík a Veverčák. A na podnět amerického prezidenta včera kongres schválil zvýšení kontingentu amerických vojáků v Somálsku. Operace na dopadení generála Aidida s krycím názvem Černý dědek má být úspěšně dokončena v nejbližších dnech. Asi. Možná. Generál Aidid velice vřele poděkoval americkému kongresu za tuto potravinovou pomoc Somálsku. Ano, a ještě jedna zpráva ze Somálska. Somálská vláda vrátila OSN 3 tuny léků a jejich humanitární konvoj prohlásila za provokaci. Neboť v návodu na užití léku stojí užívat 3x denně po jídle. Zatímco u nás lustrační aféry postupně utichají, v zahraničí pokračuje odhalování agentů naší neslavně proslulé STB. Bílý dům je otřesen zjištěním, že i současný americký prezident Bill Clinton. Při včerejším zasedání spolkové vlády v Bonnu neznámý vandal zcela zdemoloval 4 vládní vozidla. Zničil i automobil spolkového prezidenta von Weizsäckera. Útoku pachatele nezůstalo ušetřeno ani vozidlo spolkového kancléře, jemuž výtržník vyfoukal k hola. Tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a jsou tu novinky ze sportu. Na atletickém mítinku ve španělské Seville včera proběhl závod mužů v chůzi na 50 kilometrů. V úporném vedru si nejlépe počínali domácí borci. Hned po startu šel do čela jeden z favoritů, Španěl González, a zdálo se být rozhodnuto. Ke zvratu došlo až na stadionu v cílové rovince, kde se Gonzálesovi obnovilo zranění z loňské sezóny. Necelý metr před cílem si velice bolestivě vykloubil prdel. Motocyklový seriál mistrovství světa pokračoval tuto neděli na brněnském okruhu, a to ve všech objemových třídách. Dramatický byl závod nejen pětistovek, ale jeli se i 350, 250 i 125. Ovšem o největší drama se postarala třída do 50 kubíků, oblíbený Fichtl Cup. Stylem start cíl jel nejlepší závodník Jarmil Mrázek na stroji Java 21 Pioneer. Průběh se zdál být jednoznačný. Mrázek dokonce zajel i nejrychlejší okruh v čase 7 hodin a 50 minut. V cílové rovince byl však předstižen Dobromilem Kautským s motorovou sekačkou Husqvarna, který upravoval okolní terén brněnského okruhu. Sešla se žiry a 68-letého trávníkáře diskvalifikovala. Tolik tedy zpravodajství ze sportu, no a na závěr zpráv jako obvykle zpravodajství o počasí.
1: Dobrý večer vám, vážení diváci, ani přát nebudu, protože vyhlídky na zítřejší den nejsou některá růžové. Nejprve si prohlédneme pohyblivé záběry z naší geostacionární družice, které ovšem bohužel nebudou úplné, protože pod vlivem špatných povětrnostních podmínek na našem území sebou družice ve 3.15 flakla nedaleko Chrudimi. Na prvním záběru vidíme dvě nádherná tornáda, která v současné době řadí v západních Čechách. Podporovaná mohutnou oblačností, takže můžeme očekávat srážky nejen dešťové, ale i vlakové a řadu dalších dopravních tragédií. Na druhém záběru potom vidíme výrazný pás vysoké radiace, která po zemětřesení v Dukovanech se táhne po hřebenech jako smrad přes naše území k východu a olivní počasí u nás zejména v nočních hodinách. Co z toho tedy vyplývá? Noční teploty klesnou na minus 80, při vyjasnění minus 126 stupňů Celsia, ovšem toto je pouze stav přechodný. Ráno se nám počasí u Moudři bude plus 97 stupňů. Jediné nebezpečí hrozí pouze na horách, to už nám ukazuje i náš sněhulaček Špindleraček, pádem strašlivých lavin, které v současné době likvidují města a vesnice na horách. V nížinách potom na celém území naší republiky strašlivé záplavy, takže málo kdo unikne. Co se týče překročení imisních limitů, byly překročeny snad ve všech stanicích na našich pracovištích a zpráva o ozonové díře dnes chybí, protože naše měřící jednotka schořela. Já vám tedy přeji veselé vykročení do nového týdne. S některými z vás zítra nashledaný a slunce v duši.
0: Tolik tedy zprávy ze sportu a o počasí. Končí dnešní zpravodajství, já se s vámi loučím, za mě se loučí i Eva Jurinová, je to tak?
2: Jo, jo.
0: Ano, Eva Jurinová. Takže dobrou noc, no a zítra nashledanou.

0: Je, čokoláda Milka. Úplně se mi rozplývá na jazyku.
1: No to je proto, že je z pravý alpský přírody.
0: Kde rostou čokolády?
1: Edo, pokud jde náš kluk takovej debil čeveče.
2: Jak to před ním mluvíš ty, Dilino? Nebule, vem si panadol.
3: Utiší každou bolest.
4: Praskaná popelnice! No, ještě bouřka, hodná oktávka, hodná, fakt, jo, jako. Pojď, pojď, pojď, pojď. Poslech to, pánička, no, startuj, rgot! Počkej, já mám ten novej volej od Slavka, že bych ho zkusil.
3: Aby váš motor skvěle aral. Kdo jinému jamu kopá metrostav? Celý život dávat to nejlepší. Ve chvílích štěstí, neštěstí, láska, manželství, dítě, smrt. Tradiční česká káva

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další pokračování našeho nového publicistického pořadu 7 dní, čili týden. Jak vidíte, kamery už prozradily, že jsme tady dneska akorát sami dva, tudíž já, Ota Černý a pan Čermák, bývalý místopředseda ODS. Další dva hosty čekáme, jsou to dva cizinci, takže doufejme, že dorazí, mám tady pro ně připraveny dvě židly. Pane Čermák, no a my hned do debaty. Dneska se docela obejdeme bez nějakékoliv ukázky, protože ukázku jsem si přinesl sebou v kapse. Je to pohled, který je adresován vám, dostal jsem ho od jednoho známýho z BIS, znáte to, Choris Moris, ano. A je tady psáno, já vám to přeložím, je to teda z němčiny, Alte Weltkrieg, tedy stará vojno. Grisi von Lisboa, tady vás zdraví nějaká Lisboa. Kriste pane, co s ním máte?
1: S kým?
0: No Lisboa, je to taková ta uchylná holka, co je na děvčatany?
1: Prosím vás, to je pozdrav z Lisabonu.
0: A jo, dobrá, no, a dál píše. Wie geht der Bär, tedy jak poslouchá medvěd? Tak to je trošku divný dotaz. Kdyby to bylo starýmu Berouskovi, tak je to úplně jasný.
1: Já tomu rozumím.
0: Dobře, dobrá. A to je tedy skoro všechno tady na tom pohledu. Ještě akorát krásná známka, je na ní nějaký Louis za takový brilaty. Ale tady píše, jo, akorát podpis, teda ten chybí bohužel. Je tady jenom D, tečka. To může být, že jo, kdokoliv. Já nevím, třeba Daniel, David, že jo, Dáša, nebo Dieter, nebo prostě úplně kdokoliv jiný. Ještě, že je teda čitelné příjmení, je tady Helbík, ano. To je... A já ještě jedna, tady jsem objevil úplně nelogická věta, na to jsem si dal doma záležit, to jsem překládal na půl hodiny, ale vůbec mi to nedávalo smysl. Děkuji za ozvěnu, ano, tedy danke für echo, takže to už vůbec nevím, dobrá. No nic, raději půjdeme dál, klika cvakla, dveře letí, Slovák leze do dveří. Pánové, já vás vítám, pan Mečiar a pan Kováč. Pánové, my už tady jedeme zhruba 10 minut, kdy jste se tak spozdili.
2: To by si za něj usedl, auto se nám pokazilo.
0: Dobrá, takže prosím, posaďte si, tady máte lahvínku, já jsem přinesl od minule už, je to domácí hruška, máslovka, takže kdo má chuť, je to docela dobrý, asi 85, prosím, pane Kováči.
3: Prosím vás, tu je napísané gin, takže to je jakože borovička po česky, alebo...
0: Ne, po česky gin je nesmysl, ano, to je džin, ano, g se čte jako dž.
3: Ale tu je napísané gin.
0: Já vím, ale když jdete třeba do krámu, nebo takhle, když se holíte, že jo, taky si kupujete žiletky a ne giletky, že jo, nebo žilet, jo, gilet, že jo, to je, nebo když jdete do krámu pro kalhoty, taky si nekupujete giny, ale džíny, že? No, to není zrovna nejlepší příklad, ale... Jste se to džín, džín to není, jsou to hruška máslovky. Hrušky máslovky, domácí. Takže prosím, nechte si chutat. První otázka je...
3: Prosím vás, ještě jsem se chcel opýtat, takže hrušky maslovky, čiže vy naložíte maslo jako do sudu a vykvasíte a...
0: Jaký maslo, Ježišmarja? Pane Kováče, říkám hrušky máslovky, ano, to je typ ty hrušky, máslovka. Jako máte Škoda Favorit, ano, Škoda Felicia, tak tohle je hruška máslovka, že jo. Nebo hruška, samo sebou jsou i jiný typy hrušek, že jo. Tohle zrovna je máslovka. Takže prosím, dejte si do trumpety a my pojedeme dál. Tak a první otázka...
3: Prosím vás, za ty máslovky je hrušky to...
0: Jo takhle, vy zase nevíte, jak se řekne... Co to znamená hruška? Počkejte, jak ona se řekne hruška slovenský... Kalerab. Egreše. Ne, to je takový malý zase. Takový jabka, šišatý, jako to jsou.
3: Šušaté jablka?
0: Ano, šušaté jablka, ano, prosím. Takže to jsou šušaté jablka a maslovky, prosím.
3: Víte, jako u nás se povedí a šušaté jablka na Slovensku? Hrušky, panci.
0: Pravda. Pane Kováči, já se vás rovnou zeptám. Co situace na Slovensku? Lepší se? Nebo je stejná? Tudíž žalostná, prosím.
3: Prosím vás, možno viete, že mi bola vyjadrená nedôvera slovenského parlamentu.
0: Odstup, Kováč.
3: To ja nemôžem, lebo to je neústavná cesta, takto prosím vás. Nevadí, nič z toho nerobím, už robím také kroky, ktoré sa viažú k tomu slávnostnému aktu príchodu pápeža, kde som navrhol kanonizáciu pána Mečiara za svätého.
0: To je zajímavé, tak parlament na Slovensku v čili z HZDS a s panem Mečiarem teď tam teda neseděl, aby to nebylo všechno na něj, ale vlastně mám vyjádřit nedůvěru a vy teď žádáte kanonizaci pana Mečiara za svatého. To je divný obrat. Vy se nemáte moc rádi a najednou takovýhle, řekl bych, hřítní alpinismus, nebo co?
3: Prosím vás, ona kanonizácia zväčša prebieha po smrti.
0: Aha, pida, prosím, ale není divu, pane Mečiare, protože co projevy fašismu? Tiso a ta jeho banda v hnědej košilích. Prosím, pane Mečiare.
2: Samozřejmě na Slovensku svoje skupiny, které presazují radikálnější řešení problémů. Konkrétně v mojej jednej skupině, která presadzuje zmenu nového štátného znaku Slovenska. Áno? V našom znaku sú tri fatry a byzantský kríž. My sme není žiadni Byzantiania, my sme Slováci. Preto táto skupina navrhuje, aby sa byzantský kríž zmenil na hákový. To sú není signály prejavu fašizmu, prosím vás. Pre mňa je podstatné a dôležité, že rastie priemysel a produktivita.
0: A inflácie, ano. Podívejte sa jeden príklad za všechny. Tady moje obyčejné ponožky, bílé, ano. Tyto za pouhých 26 korun, a to prosím dvoje, ano, a ty též, možná teda voňavější, na Slovensku za 56 SK a ještě jenom jedny.
2: Hlavně tam máš hovno na to, panky.
0: Ježíš, no, pojďte, asi od pejska.
2: Já jsem chtěl ještě...
0: Hele, tady taky. A to asi nebyl pejsek, to byl asi Stegosaurus.
2: Čo, Stegosaurus? Však to nežije ani na Slovensku.
0: Já vím, no tak podle toho množství to vypadá na tramvaj a ta netrousí, že? Takže asi, já nevím, ještě to nebohý zvíře asi, co to vyrobilo tohleto, tak asi žralo hadry od nádobí, protože to je smrad, jak když se odkope selka. Já původně myslím, že jste tady úžasný, pane Mečiare.
2: To jsem se nazdával, že ty jsi Saudzíku.
0: No jenom, myslíte, že mi to neprosákne dovnitř na ty nový ponožky?
2: Tak to máš gumy, ne, od spodu?
0: Ačkoliv tam je to jedno, že jo, v té botě se to tluče, to je síla proti síle, takže tam by to nemělo vadit.
3: Ano, to je akcia a reakcia.
2: Archimedův zákon, tuším.
0: Hodnej, pane Mečiare, děkuju, opravdu. Větší půlku jsme dneska problafali vohovně, to teda děkuju. Ano, ale na závěr, abyste viděli, že Češi a Slováci umí spolu vít a ne se jenom imrvéry štěkat, je tu duet dvou slavných zpěváků Petra Dvorského a Karla Černocha. Dámy a pánové, končí 7 dní čili týden. Díky a příští týden opět. Na shledanou.

0: jsme v prve, jsme se smírili.
1: Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit co o literatuře, pohovořit o zemědělství, o průmyslu, recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenují verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak se mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by ráčil v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
2: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
1: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
2: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
1: Je to kratší verš, co si vybral.
2: Kratší.
1: Úvod to má delší.
2: Úvod to má delší.
1: Tak to zkrať.
2: Tak to zkrať.
1: Neopakuj všechno po mně.
2: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
1: Co je zase?
2: Já koukám, že se nebudu moct uklonit.
1: Proč by si se nemohl uklonit?
2: Kdyby se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
1: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
2: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
1: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
2: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
1: No.
2: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
1: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
2: Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A že ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis. A...
1: Je to možný. To je zoufalec.
2: Sedí zoufale.
1: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
2: To by to říkal se vláze,
1: no,
2: nebo
1: asi
2: co?
1: Jo, vypadá to tak, že prv, že zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. To je radost, tohle figurou objíždět města.
2: Nechali ani za jeden.
1: Bude, ti jim tam stačí.
2: Jo, nejen bez sympatické až po.
3: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
2: No, já dostával přídavky. Já tě nedostal, ty chytré. Zabývat s ní.
3: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
2: Sedí banda.
3: No, už je to tady, to povídám.
2: Já jsem uhromlík o to. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Já snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne. Těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho a už je z toho na větli. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.

0: Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslechnu. Zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov, proč tak dlouho nemluvil, proč si neřekl, že umíš mluvit, nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
1: Jo, jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý.
0: Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát.
1: Jak to? Neumí se bát čeho?
0: No je to snad málo na světě na bání.
1: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla. Ale co vás nemá?
0: To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Porád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
1: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No, no. A Franta se nebojí. Neumí se bát.
0: A zkusil jste ho vystrašit?
1: No, předloni. Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá: táto, co je to tady?

0: Tady za rámus a čet dál. To je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromok. Budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
1: Právě, že... Protože to každý úterek straší,
0: zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat?
1: Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk. A budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne.
0: A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady necivěl zbytečně. Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů. Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamen. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zvedl oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot, a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu, a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá: v úterý, den zavírací, úmrlcí na rekreací, pijou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci, bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři, při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách, někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí, jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, putíra, bůra, brýra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lemtali z piva, které natáčela neúnavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahno jako rahno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamen. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bác ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí zpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litr jim olepky tříštil, i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom vsteku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika lety, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František neboj zase bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.
2: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
3: Ostříhat.
2: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, panejo, vy ale máte porost, takovou lavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
3: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco na to.
2: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
3: Ne.
2: Ten, kdo fandí Slávy. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. To jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slavista?
3: Ne.
2: Tak
3: ne,
2: vidíte, ne. Já jsem to hned poznal. Na první pohled pán je inteligent, tudíž nemůže být slavista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slavistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
3: Ale to snad... Jo, au, au!
2: Nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malý pupínek, no a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
3: Jo, zase, au, jo! No prosím vás, dávejte pozor!
2: Pardon, já za to nemůžu.
3: Jo.
2: Já když si vzpomenu na Slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
3: No proč?
2: Podívejte se, já vám řeknu tak. Takhle, proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
3: No, to máte... Jo, no tak prosím vás.
2: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
3: Zase pupínek,
2: ne? Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
3: No, ale proč mě? Mně teče krev.
2: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
3: Ale to je to
2: aspoň si vždycky vzpomenete, že za to může slávista?
3: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
2: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží, to je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
3: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
2: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, na tu parádu. Tak moment, moment. Nejste vy náhodou slávista?
3: Ne, to bych se neodvážil.
2: A to
3: ne,
2: byste
3: ne.
2: Taky byl blázen, byl byste blázen, když jsou to lazaři.
3: Jau, to bolí, to mě
2: sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
3: To vidím, to cítím.
2: Nic, tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
3: To
2: pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no... To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
3: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mě už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
2: To vás ani nesmí napadnout. Takhle oštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, tu ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profik.
3: Ano, profik jste mě několikrát. No,
2: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
3: To
2: nic, to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kandete, ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
3: Ne, nikdy.
2: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utek s ručníkem, jaký bláze nebo co... Ježišmarja, že to byl slávista.

0: Dobrý večer, vážení diváci. Začínají komerčně akční zprávy.
1: Dobrý večer, přátelé. Nejprve stručný přehled událostí. Předčasné volby. Krádež. Vraždy. Hrůzný nález. Hanka Zagorová. Tolik stručný přehled a nyní podrobněji.
0: Premiér a předseda ČSSD Miloš Zeman byl dnes dopoledne akademickým senátem navržen na čestný doktorát Karlovy univerzity. Pokusíme se nyní s panem premiérem telefonicky spojit. Dobrý den, tady televizní zpravodajství vysílané ve zvuku. Pane premiére, co nám můžete říci k tomuto významnému ocenění?
2: Nic. Uložil jsem si bebříka mlčení.
0: Patrně jste mi nerozuměl. Slyšíme se? Prosím.
2: Kalhoty nosím, ty pitomče, ty hovado blbý, skorumpovaný pisálko, ty novinář sk nula, ty blbečku pitomej, ty špíno, ty henuse, ty hnoj úplatné, neotravují slušní lidi, ty hnědo, ty kryso, debil vymaštěnej.
0: Aha, já jsem se chtěl jen zeptat...
2: Už jsi se zeptal, ty henuse fialovej. Docela by mě zajímalo, kde takovéhle kretény televize hledá. Mluvit to neumí, nemyslí to, umíš aspoň počítat?
0: Ano, celkem slušně počítám.
2: Tak počítej s tím, že až tě potkám ty sráči, tak ti rozkopu držku na takhle velký kousíčky. A vůbec víš co? Miloš nám prdel.
0: Takové jsou tedy první dojmy čestného doktora Karlovy univerzity, Emana Zemana. Před několika měsíci jsme se v naší reportáži zabývali sérií vražd podnikatelů, kteří skončili v nejmenované Orlické přehradě. Jaký je další průběh vyšetřování, nám nyní poví mluvčí pražské policie, major Jindřich Saďourek.
3: I v tak závažném kriminálním případu, jakým případ orlických vražd bez pochyby je, může občas přibýt další kamínek do mozaiky celkového obrazu tohoto případu. Byla totiž nalezena koženková aktovka se zapínáním na zdrhovadlo, obsahující některé útržkovité skutečnosti, jako prst pravé ruky, palec levé nohy, noha, ucho, polovina hlavy, dále nůž s perleťovou střenkou, zrcátko s podobenkou Hanky Zagorové, ojeté pneu barum a dětský přesýpací prasohled s portrétem Sandokana. Přestože byla nalezena v hostivařské přehradě, existuje důvodné podezření, že tento nález s případem Orlík souvisí. Pokud někdo z posluchačů v inkriminovanou dobu mezi středou a říjnem zahlédl jednoho nebo skupinu pachatelů, kteří ať na Orlíku nebo v hostivaři páchali něco podezřelého, ať se obrátí na linku 158, anebo ať si to nechá pro sebe a nepřidělává nám práci.
0: A nyní další zpráva související s trestnou činností. Podrobněji informuje mluvčí ostravské policie Radim Steiger.
4: Žádáme veřejnost o pomoc při patrání po odcizeném automobilu. Služební vozidlo OKD z SPZOVV tovární značky BMW bylo odcizeno na Porubě v blízkosti UAN. Jakékoliv informace kvůli kradeného BMW sdělte nejbližšímu SMB.
0: Tolik mluvčí policie. Pokud jste nerozuměli závažným skutečnostem z Ostravy, zapněte si na vašich televizorech duální systém, který funguje non-stop česky.
1: A pojďme dál. Ze zdroje blízkého vedení ODS se nám podařilo zjistit, že se ODS pravděpodobně připravuje na další předčasné parlamentní volby. Na květenci totiž pronajela většinu plakátovacích ploch po celé republice a zadala výrobu reklamních billboardů s novým volebním heslem My čarodějnice nepálíme ODS a s fotografií Libuše Benešové.
0: Zajímavá informace přišla z tiskové konference Ekumenické komise pro výzkum života a díla mistra Jana Husa. Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman šokoval novináře sdělením, že podle nových poznatků mistr Hus nebyl upálen jako kacíř, ale že byl první český kosmonaut, který již dávno před zahájením programu Apollo poměrně nešťastně uhořel při startu.
1: Nárůstem preferencí komunistů jsou hluboce znepokojeni nejen čelní pravicoví politici, ale určité zneklidnění projevil i prezident Václav Havel. Onou poslední kapkou prý bylo, když v prezidentských garážích přistihl několik členů hudby hradní stráže, kteří tajně nacvičovali pochod tluče grebeníček tluče na buben. Teď ještě jeden štěk ze sportu. Možná jste si všimli, že tady nepostává jako tvrdé i náš sportovní redaktor Pavel Pumlíček. Právě připravuje reportáž z pražské sportovní haly, kde byl na ledové ploše nalezen trojitý propíchnutý Salchov. Asi se divíš, co?
5: Ani ne. Prdele, kde mám brejle? Jo. Ani ne, protože naše zpravodajská relace se naštěstí chýlí ke konci. Možná jsme vynechali bezcenný a pro našeho diváka zcela nezajímavý příspěvek o globálním jaderném konfliktu mezi USA, Čínou a Kongem, ale závěr našich zpráv bývá už tradičně vyhrazen pro naší veselou tečku. Udělej něco veselého.
1: Hodně veselého.
5: Jistě. Ty vole, krocan.
6: Víš, co to je?
5: A víš, že už radši ne?
7: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Dovolte mi, abych dnes zde mezi vámi přivítala známého cestovatele, profesora doktora Karla Škaredého, který vyluštil hieroglyfy v Bogotě. Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Pane profesore, mohl byste nám říci, jak jste se k tomu luštění vůbec dostal?
8: No tak podívejte se, já už jako malý chlapec jsem záhy pochopil pytel.
7: Prosím?
8: Jsem záhy pochopitelně luštil křižovky. No a páč mi to moc nešlo, tak jsem se potom později zdal na ty Fuidelhofy.
7: Na ty hieroglyfy.
8: Na
7: ty hieroglyfy. Pane profesore, jaký je rozdíl mezi luštěním křížovek a luštěním hieroglyfů?
8: No pojďte se, když luštíte křížovky, tak u toho musíte myslet, že jo?
7: No, to je celkem pochopitelné.
8: No, hlavně rozumem. No. Zatímco, když luštíte Fuidelhofy,
7: hieroglyfy,
8: tak už u toho myslet nemusíte.
7: Ne?
8: Ne. Máš ten rozum při tom luštění není váš, není soukromý, je státní.
7: A jak to?
8: No tak to, máš ten rozum, on vám při tom luštění sice zůstane, ale stát.
7: Počkejte. Ale tomu já nerozumím.
8: No, protože když má něco stát, tak už se přece nemusí nic dělat, ani myslet.
7: No, tak to je zajímavé, to je možné pouze v Kolumbii.
8: No, máš tam jsou ty luštěniny.
7: Jaké luštěniny?
8: Na luštění.
7: Aha. Pane profesore, vaše manželka měla jistě velikou radost. Vy prý jste za to luštění dostal nějakou cenu a máte ji dnes zde u sebe.
8: A to nevím, jak tohle co manželka mohla říct.
7: A když
8: ona sama mě nedávno říká, člověče, já už u tebe nemám vůbec žádnou cenu.
7: To asi manželka myslela tak, že si vás moc neužije. Vy prý jste často v rezervaci mezi Indiány.
8: No to je pravda, já jsem velmi často v restauraci mezi Indiány.
7: Já jsem myslela v rezervaci.
8: Rezervaci mezi jiný. Jsem s nimi často u táboráku, takže by se dalo říct, že jsem vlastně pořád v čoudu.
7: Pane profesore, máte mezinárodní věhlas. Byl jste kdysi delegován akcí UNESCO. Co to bylo za akci?
8: No to byla taková akce UNES to, UNES co. Prostě co kdo popa, tak to odnes. No tak u nás takové akce probíhají taky, ale zcela neorganizovaně. Tohle to bylo v Egyptě při příležitosti přestavby Cheopsovy pyramidy.
7: Ano.
8: Cheopsovy.
7: Prosím.
8: Cheopsova. Jo, taková propsa Cheopsa. Bouda veliká. A tam musela být přenesena za pomoci mnoha tisíců otroků z celé Evropy a bagry a nákladňáky. A až ona stínila, musela být přenesena, až stínila a černoši, ani už černoši se nemohli opalovat.
7: Proto byla přenesena.
8: Ano.
7: No my bychom se raději přenesli do té Kolumbie.
8: Ano.
7: Pane profesore, když jste v pralese, určitě se tam dostáváte do prekérních situací.
8: V pralese se velmi často dostávám do perfektních situací.
7: Já jsem myslela prekérních.
8: Ano.
7: Například, když jdete v pralese a nemůžete najít východ, co děláte?
8: Bojíte se, může se to stát, jo.
7: Tak proto se ptám, že jo?
8: No, proto odpovídám. Může se to stát. Helejte se, já nevylučuju nic. Tady, teď. Ale může se to stát. Taky už nejsem nejmladší. Ale mně, kdyby se to stalo, jo, že nemůžu najít východ, tak víte, co já udělám?
7: Ne.
8: Já si hned vzpomenu, co mě učili ve škole.
7: No, no to je hezký.
8: Jakýž hezký?
7: Že to je hezký.
8: No, hezký. No, já si říkám, a hned si sám, tak nějak sám, prosím, si říkám, co mě učili, představte si, jak ten mozek s tím, s tou hlavou.
7: Vám pracuje.
8: Pracuje a si říkám, co mě učili, sám si říkám, co mě učili, si říkám, co mě, co tě učili ty, co mě učili, ty škole. Co mě tam učili?
7: Co vás tam učili?
8: To si právě nikdy nemůžu vzpomenout. Ale jednu věc, tam mi nejde dodnes do hlavy, že oni mě říkali, když nemůžu najít východ, jo, že si musím nejprve určit, kde se mi tak nějak dělá sever.
7: Ne, kde se vám dělá sever, ale kde je sever?
8: Kde je sever?
7: No a to si určíte jak?
8: A určím, oni mě učili, že sever se mi soustavně bude dělat tam, kde se mi současně například dělá ten lišej. Kde mě roste, kde se mi dělá
7: lišej. Prosím vás, kde roste lišejník snad, ne?
8: Nik, jo, lišejník. Jo, kde mě roste lišejník?
7: Mám někde roste lišejník?
8: Na severu. To já to mám porostlý, chráněný. To mám chráněný před severákem. Jo, to mám chráněný, to je lišejník. Teda, to je porost, to mám hustej.
7: Já věřím.
8: Hustej porost, to je ochlup, a tam mám chráněný, jo.
7: Co takhle na jihu?
8: A tam to mám pěkně, to je volný. Ale tenhle sever mám chráněný opravdu, jo, to je hustý porost a to je sever.
7: Ano.
8: Jo, a oni, a pak už jenom si logicky, jo.
7: Logicky, ale jak logicky?
8: Kde je východ? Logikou.
7: Ale jakou logikou?
8: Mojí, já jinou nemám. Já nevím, prostě... Když jde někdo okolo, třeba...
7: Kdo by chodil pralese okolo, no, to jsou nesmysly úplně.
8: No, a kdyby šel, stejně, jo, ta by se ho zeptal, kde je východ, a vypadnu z pralesa ven, jo. Horší, když nevím, kde je záchod. Atrapo.
7: Dovolte, atrapo. Prosím vás.
8: Já chtěl říct, a propo.
7: Co si to dovolujete?
8: No. A propo, kde je tady východ? A potřebuji zase do restaurace no. Mezi Indiány.
7: No tak východ je tamhle, vy jste nám zůstal, pane profesore, ještě něco dlužen.
8: No tak to nejste ani první, ani poslední.
7: Počkejte, já jsem se vás chtěla zeptat, kdy se nám zase vrátíte?
8: No až mě pustěj.
7: A kdo, Indiáni?
8: Ne, lékaři.
7: A tak vám děkuji, nashledanou.
9: Dobré odpoledne.
10: Taky.
9: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale kdybyste mě upravenou, ale to ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu. Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepovedl. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilé, víte. Vy jenom tak... Asi... No jo, vy... Vy asi jen tak pro potěšení, víte? No ne, no bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejové barvy nebudou lacený, víte, já to vím. Já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte? A ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda to taky není ono, víte? Mm-mm. To vypadá jako špenátovej nákyp. No my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva, protože kdybyste...

0: Aju, no ja, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je to pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na této louce udělal, co to děláte?
1: Já vás škrtím, milostivá paní.
0: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela?
2: Guido schání nevěstu. V den svých 46. narozenin jsem si uvědomil, že bude čas, abych si našel družku do života. Ne, že bych cítil samotu, ale pětinku života už mám za sebou a je na čase, abych nechal bicyklu a mídy, přestal zvonit na domovnici a usadil se. Stejně už se musím 2 roky obden holit. Zauvažoval jsem tedy, kde by byla nejlepší příležitost k seznámení. Na domovní schůzi? Ne, tam loví nájemník Rambousek. Oslňuje perfektní znalostí dějin našeho dvora a umí jedním tahem namalovat schodiště. Proto mu žádná žena neodolá. Stačí jeden tah a máji. Já se sice také snažím, ale po 4 tahy nejdu, i když vindluji a nedotahuji zábradlí. A tak se raději poohlížím po děvčatech jinde. Žádnou příležitost nevynechám. Onehdy jsem zašel do kavárny Slávie. Známí mi radili, abych usedl ke stolku, kde sedí osamělá slečna, a pokoušel se jí zaujmout nevšedním, leč vtipným počínáním. Skutečně bylo v kavárně osamělých sleče několik, ale když jsem kolem nich začal mlsně kroužit, netvářili se právě přívětivě. Jedna mě dokonce polila kávou a když jsem kroužil dále, přihodila šlehačku. Byl bych si k ní přisedl, ale neviděl jsem. Dobrotivý vrchní háva mi otřel oko pěstí a vyzval mě, abych usedl, že nejsem v automatu. Chtěl jsem ho napřed zmlátit, ale pak jsem si vzpomněl na svůj nedávný zápas se školákem Poulem, s nímž jsem se z jara právě sklepil skleněnku a dodnes i zamačkávám Boule nožíkem. Proto jsem si řekl, že bude lepší, když hávu veřejně urazím, a zvolal jsem: neobtěžujte mě, sluho. Více jsem ho urazit nestačil, protože už po mně šlapal a pak odešel. Chtělo se mi plakat, ale když jsem zjistil, že pozornost všech dam je na mne dokonale soustředěna, poznal jsem, že mám na polovic vyhráno. Jakoby nic jsem vstal a zvolna pronesl: dostal za vyučenou, hejsek. Ten už se sem nevrátí. Jelikož se vrchní rychle vracel, usoudil jsem hlasitě, že je zde výborná obsluha a lepší personál bych jinde těžko hledal. Háva něco spokojeně zamručel a když mě ještě pro výstrahu klepl tácem do hlavy, přestal si mě všímat. Byl jsem otřesen. Mé šaty šlo už jen těžko nazvat nedělními. Zvláště pak vadil utržený rukáv, který ledabile plandal a bez pobízení šel stále za mnou. A když ještě navíc s ním háva co chvíli mimo děk utíral stoly, poznal jsem, že bude skutečně lépe, když se usadím. Zahlédl jsem stůl plný osamělých děvčat. Tam je tvé místo, Guido, řekl jsem si. Nezabere jedna na tvé populární kousky, zabere druhá. Zde pšenku sklidíš. Popošel jsem ke stolu, uklonil se opačným směrem, aby upoutal. Zasmál jsem se té taškařici, aby poznali, že jsem veselá kopa. A zkaže jistě zde volné místo, i když není vidět, vmáčko jsem se rychle mezi dívky. Jedna slečna spadla pod stůl. Co pak hledáte zajíce? Smál jsem se hlasitě. Ku podivu nikdo se ke mně nepřidal, ani když můj loket zatlačil sousečin řízek hluboko do salátu. Hele, jídlo, pravil jsem a okusil, aby nemysleli, že se ostýchám. Když jsem snědl porci a vypil něco vínka, které bylo také po ruce, zdálo se mi jistě neprávem, že se mé společnice příliš nebaví. Musíš to rozjet, Guido, poručil jsem si a začal hovor. Tak co, buchty, poplkáme? Slečna naproti se už klíbla. Pochopil jsem, že mi dává znamení přízně a soustředil jsem veškerou pozornost na ní. Aby poznala, že si všímám, zvolal jsem: chytej, a hodil jí slánku. Bohužel jí nechytila. Za to vrchní háva byl v okamžiku nasolen jak treští játra. Zarazil jsem se, ale pak jsem na něj houkl. To máš z toho, že se tu motáš, lokaj. a pokládal jsem věc za vyřízenou.

0: Ne tak, Háva. Přeskočil dva stoly a začal mě zezadu škrtit utěrkou. Přemýšlel jsem, jaké znám vhodné protihmaty, ale nenapadl mi ani jeden. Alespoň, že jsem si vzpomněl na box. Poslal jsem kupředu direkt, ale zapomněl jsem, že Háva stojí zbaběle vzadu. Vpředu byla pouze ta slečna, co mi nadbíhala. Padla na stůl jako poťatá. Chtěl jsem se jí omluvit, ale pak jsem si uvědomil, že alespoň vidí, kdo bude v rodině pánem. To už se mi začíná krátit dech a před očima se mi tvořila zajímavá červená kolečka. Snažil jsem se zachovat důstojnost a obracet vtipnými narážkami celou záležitost v žert. Ale to už mě Háva zvedla a nesl k otáčivým dveřím. Pokládal jsem za slušné rozloučit se s dámami, ale bohužel jsem k tomu neměl čas. Háva mě napěchoval do otáčivých dveří a začal je tvrdě pohánět rukou. Zprvu mě to bavilo a běhal jsem dokola veselé a svěží, ale k půlnoci mě to začínalo unavovat. Copak Háva, tomu bylo hej, větrání hostů dveřmi byl asi jeho koníček, ale já jsem byl k ránu už zcela vyčerpán a s kuropěním jsem omdlel. Háva mě ještě několikrát ze setrvačnosti protočil a pak mě vyhodil na ulici. Chvíli jsem si poležel, ale za chvilku jsem svěží a plný humoru vstál. Byl jsem polonahý, čatky téměř žádné a také botek jsem se jaksi nemohl dopočítat. Nevadí, Kvído, řekl jsem si, jsi stále přitažlivý. Zítra budeš schánět nevěstu znovu. Šel jsem domů a začal zkoušet kreslit jedním tahem schodiště.
1: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí. Milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně, mladá s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili, kolegyně, tvůj čeština. Prosím.
2: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
1: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
2: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
1: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
2: Tak, že bych zkusila dát diktát.
1: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
2: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
3: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
2: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
3: Kalhous.
2: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
3: No ale mě by to zajímalo.
2: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
3: A co tam šel dělat?
2: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
3: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
2: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
1: Počkejte, to řekl syn?
2: Ne, to říkám já.
1: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. No. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky, jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
2: Tak P, pilný syn
1: to...
2: Pílil na lesní pych.
1: No, no, není, ne, příliš současné to není, kolegyně. Něco takového, tak jděte do jiné souhlásky, valírujte v těch
2: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
1: Třeba.
2: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
1: Ale kolegyně, vám chybí, vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
2: Pilný syn pílil na lesní pych.
1: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. Te cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký, a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno a pak vstoupil do pioníra. Víte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
2: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
1: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
2: Ano, všimla.
1: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo.
2: Kolegyně. Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
1: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouští
4: vidíme
1: první, prosím.
4: Ruská ruleta. Poslala nám to Františka Halamková z Nejedlého 20 Brno Lesná. Tady ukážu na kameru. A to já snad ani nemůžu přečíst. Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači.
5: Ještě silnější kalibr.
4: Ano.
6: Ježiš.
7: Já nepřečtu teda, to přečtěte.
5: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závodu se tlač.
4: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu važte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
5: Tak takže je to lidský.
4: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
5: No,
4: tak dvě minuty vaší přípravy běží teď.
7: Haló? Wagner. Pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teď do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no, vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, no. No, říkám, je to k steku všecko takové. Tak nazdárek.
8: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
7: Pořádně, sestři.
8: Pořád nic?
7: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, abych se steknul, jo. Zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je, no nic, to je prostě.
8: Pojďte to zkusit, pojďte.
7: A tomu nevěřit.
8: Stavíte z lůžka, pojďte to zkusit.
7: A se zpokusím, je marný. Je to marný. Ježišmarja.
8: Pojďte, budete mít klid. To musíte zkoušet, to nemůžete ležet. To musíte zkoušet, pojďte. Klidu.
7: No. Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco. Vy jste mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
8: Vemte si tenhle ten, ano.
7: To mám jako pod jazyk, jo?
8: Vemte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano. Tak. Tady necítíte nic?
7: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. To marný. Ne.
8: Tak.
7: Nechte mě v klidu, můžeme
8: to klíčku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
7: Haló? Wagner? Já jenom volám, jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozejcí, mi blokujte letenky na pozejcí a do Abu Dhabi, ano, vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všechno platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi, tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všechno bude, vypadá to velice slibně, vypadá to, rušte ty letenky taky. Ne, to byl falešný poplach, ne, to bylo. Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Peklo. Jak říkala cucat, a už to spolk. Šmaria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Takhle budu jenom milionář. A těch je... steku.
8: Tak dejte, pane doktore, tady je ten pacient.
7: Ano. Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplach, ne.
9: Já nesmysl. Tak co?
7: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje spadne. Zas spadne naděje.
9: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
7: Peklo.
9: Co s váma?
7: A nevím.
9: To musí jít ven.
7: To mi říkejte.
9: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
7: Co to je?
9: Ten si občas teda dávám pro sebe.
7: To je novinka.
9: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát, jo, to prostě, to je kdybyste byl zabetonovaný, víte, to povolí všechno, to všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohleto byste si vypil, ano. No. Jo, ne? Tak. počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete.

0: Sestři, vidíte ho? Kam zmizel ten pacient?
1: Nevím, pane doktore.
2: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
3: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
4: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
3: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
4: Tak co vás ke mně přivádí, pane...
3: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
4: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
3: Dobrá, usnadnili vám to váš přístup k mému případu. Hmm? Pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
4: Zajisté, zajisté, pane...
3: Ale Moravec,
4: zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
3: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
4: To vynechme.
3: Prosím.
4: Ad rem.
3: Prosím?
4: Ad rem. K věci.
3: Ach tak.
4: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
3: Ano, tedy abych začal ab ovo.
4: Prosím?
3: Tedy od začátku jaksi.
4: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
3: Ano.
4: Nejlépe je začít od začátku.
3: Ano.
4: No pokračujte, prosím.
3: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
4: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
3: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
4: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
3: Je, to jsem...
4: A zdárně, zdárně.
3: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
4: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
3: Prosím.
4: Mohl byste mi prosím říci konkrétně, o co vlastně jde?
3: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
4: No, no.
3: Já miluji.
4: Prosím?
3: Pane doktore, já miluji.
4: No, to je krásné. Gratuluji. Ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
3: Ano.
4: No dobře, ale jak si dál?
3: Pane doktore, já miluji vášnivě.
4: Ano?
3: Vášnivě a z celého srdce ženu.
4: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
3: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
4: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
3: Ano.
4: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
3: Ano.
4: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
3: Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
4: Vy si ji nechcete vzít?
3: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to, prosím, definitivně a jednou provždy zavrhl.
4: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
3: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
4: Co jí dělá?
3: Vetrené.
4: Vetrené?
3: Ano.
4: Co to je?
3: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
4: Aha. Je italsky?
3: Ne, francouzsky.
4: Tak je to vetrán.
3: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže, Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
4: Patrně něco tuší.
3: Snad, no. On je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
4: No prostě primitiv.
3: Primitiv, ano, on jí kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
4: Ale to známe, to všechno známe. To je bohapustý egocentrizm a v podstatě sebeláska. A věřte mně, začasté komplexy méněcenosti.
3: Ano, často plně oprávněné. No, ano.
4: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
3: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
4: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
3: To ano.
4: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo něco, co si koupili. Ano. To trapné, to velmi
3: No to je velice trapné.
4: Vždycky je to velmi trapné. No, ale dovolte mi otázku, pane...
3: Morave.
4: Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
3: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná dáma má totiž doma peklo, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, ona totiž přichází na schůzky, naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, že?
4: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
3: No, jestli by prostě nebylo možné, aby vy jste tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
4: Vám.
3: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
4: To bude velmi těžké.
3: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte, prostě plného péče o druhého a vůbec?
4: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tíhletí muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
3: Ne, bedna to není.
4: Manžel, že ano. Víte, tíhletí muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
3: Ano.
4: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
3: To tedy máme.
4: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
3: Ano.
4: A kdo je ta žena.
3: Ano.
4: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
3: Vaše paní.
1: Slyšíte? To se vrací domů moje žena. Takhle pozdě a vrací se s jelenem. Slyšíte to? To bude zase zítra celý barák auf. To si dovedete představit, tohleto. A tak to dělá vždycky. Zelené, oči máš zelené, no. Prosím, to je pěkný. V tuhle tu hodinu, abych vám to vysvětlil, totiž, co se ze mě stal muž v domácnosti, rozumíte? Jak si kvůli výši mýho platu nebylo rentabilní, aby vůbec někam docházel. Zůstal jsem doma, moje žena pije. Co pije? Ona strašně pije. U mužského by se tomu řeklo, že chlastá. Ale no. Co pak to, já jsem zase ohleduplnej, vím, každý máme něco, ale ona si to nechce přiznat. Víte? Ještě se mě dělá vosla. Ano. Posaď se. Abyste rozuměli, ona totiž vždycky, když se vrací z flámu, tak předstírá, že byla s nějakým chlapem. Ha! Rozumíte, ona myslí, že totiž nevěra je menší zlo než chlast, než pití. No, to je ta rovnoprávnost. Sedni si, prosím tě. Podívej se, jak vypadáš.
5: No, co? No,
1: kde jsi byla tak dlouho? A nedýchej na mě.
5: Roberte, pozor. Máš mě rád.
1: Co?
5: Máš mě rád.
1: Nežíš, dej pokoj, fuj.
5: Roberte, nebo ti nenaleju. Máš mě rád.
1: Ale dej pokoj, no samozřejmě.
5: No, Roberte, pozor. Ty se budeš divit, jo?
1: No.
5: A já jsem šla dneska rovnou...
1: Mluv to tam, nedejchej na mě.
5: Rovnou z práce domů.
1: To jsi to ale vzala nějak přes Aljašku, víš?
5: Ne, pojď. Počkej, Roberta, představ si, jdu ti domů a přes ulici...
1: No.
5: Mladík, jo?
1: No.
5: Krásnej, sportovní, 18 letej, no, jo? A povídá mě, dívenko...
1: A co povídá?
5: Dívenko...
1: A pak jsi ho převedla přes křižovatku, jo? Co?
5: Proč?
1: No jak to proč?
5: Proč?
1: To musel být slepej, když ti řekl dívenko.
5: Ano, prosím. Robert, počkej, po mně povídá. Dívenko, nešla byste ke mně domů na kafe? Já vám mám doma pravýho Renára.
1: Aha, kdo je to?
5: No to jsem právě taky nevěděla, tak... Tak jsem byla zvědavá, bo mi furt říkal, šla se mnou, šla se mnou.
1: Ale já doufám, že víš, jak seš vychovat, že jsi nešla.
5: Ne, šla?
1: Jak to?
5: No určitě jsem šla, já se to pamatuju. Hele, já jsem mu říkala, já bych nešla, pane.
1: To je správný.
5: Pač, kdybyste byl sám, bych jsem se bála, ale když tam bude pan Renoir, možná, že se budu před ním. Možná, že se budu před ním stydět, jo?
1: No.
5: Ale půjdu, jo? No a tam jsem se ti zamilovala.
1: No, ale
5: no já jsem ti vůbec nevěděla, co dělám.
1: No takhle vůbec, no? Takhle vůbec,
5: no, ne,
1: přede mnou nemluv.
5: No ne, počkej, jestli piju kafe nebo borovičku.
1: Hej, jo, tak. Víš? Tak ty mě chceš, ona mi zase chce namluvit, že jsi byla s nějakým Renoirem, víš?
5: Lázinku, to je úplně mrtvej malíř.
1: Jak to?
5: Protože umřel.
1: Jo, on umřel, chudá.
5: Já jsem byla s Marcelem. Ten je ti vzdělaný. A krásný. Něco takový, hele, jako když se koukám na tebe, jo?
1: Ale, prosím tě.
5: No?
1: Tak ale no.
5: Úplně pravej opak.
1: Ale jdi, prosím tě, jsi s tím pořád.
5: Roberte, Marcel, jo? Oči jako blesky.
1: No.
5: Jo? Svaly jako teda bouře, jo? Vlasy jako vám. A pusinku jako majovej deštník.
1: Aspoň mluv správně, říká se deštík, ne deštník.
5: A jo, no,
1: tohle
5: jo.
1: Si mu všecko vyprávila, jo?
5: No, úplně
1: jo, takže to jsi mě uklidnila, pač to není vyznání lásky, to je předpověď počasí, tohleta. Majovej no. Deštík, no.
5: No.
1: Ale hlavně nezamluvej to, kde jsi byla, to mě řekni, to mě zajímá, nedejte na mě.
5: A já ti to neřeknu.
1: Proč bys mi to neřekla?
5: Protože já jsem teď na chvilku uražila.
1: No, to by dlouho trvá.
5: A pak ti to taky neřeknu, protože je to tajemství, já jsem byla v Barberíně.
1: Tak jaký to je tajemství, když mi říkáš, že jsi byla v Barberíně?
5: Já si to nechám pro sebe.
1: No, buď tak hodná. Tak ty jsi byla v Barberíně, jo? Tak teď ti poprvé dokážu, jaký máš příbuzný. Já jsem totiž všecky obtelefonoval, víš?
5: No?
1: A víš, co mi řekli? Každý jeden vedle druhého mi řekl, že jsi od nich právě odešla. Takový ty máš příbuzný.
5: No tak vidíš, jaký máme hodný příbuzný. A neřmi na mě!
1: Já nic neříkal.
5: Já jsem proto taková takhle, já vyvádím, protože já by jsem nevyváděla, kdyby jsem nebyla takhle zklamaná.
1: Čím jsi zklamaná?
5: Ano, já jsem zklamaná.
1: Čím ty jsi zklamaná?
5: Ano, protože ty mi nedáváš tu pravou, poctivou a věčnou lásku.
1: Jakou? Jakou?
5: Pravou, poctivou a věčnou.
1: Věčnou lásku? Jako 1000 korun měsíčně, co mi dáváš na domácnost?
5: Ano.
1: Čistou lásku? Čistou lásku, jo? Prosím tě, víš, jak je přijít dnešní drahotě? Já nemám už to na sebe, koukej na mě, takhle můžu na ulici. Já za chvilku, abych začal nosit minigatě. Ona by chtěla čistou lásku. A to nemluvím vůbec o živobytí.
5: No, ty vůbec svoji den nemluv. Ty, aby tě uživili, tak bys musel žít v mnohoženství.
1: No, ale nezamlouvej to pořád.
5: No, ty sánku.
1: Nezamlouvej to.
5: A vůbec já tady nemusím být, když jsem takhle urážena.
1: No, na tebe
5: já mě... můžu, ano, já mě všude přijmou.
1: No, to už vidím, už na tebe čekají, ano,
5: ano. Dokážu, ano. Já ti to
1: a co bys mě dokázala, neblázni, prostě nebudu
5: si nikomu. Neboj se, to já si to dokážu. Halo, prosím informace, jo? Já bych sem prosím vás potřebovala adresu pana Marcela Bohánky,
1: Ježiš,
5: jo?
1: To je taky
5: jméno. Počkejte. Bohánky, jo? Vinohradská 159. Tušku.
1: Co?
5: Tušku.
1: Ale nemám.
5: Tak slečno, prosím vás, mohla byste mi to říkat pomalu, já bych si hned vytáčela číslo.
1: Co?
5: Jak to, že to nejde? Ale u nás to ne, protože manžel je zlepšovák.
1: Prosím tě, že se nestydí, že děláš takhle v odstudu.
5: Kam jdeš?
1: Ale kam jdu, já tady budu koukat na ty pitomínky a tamhle v kuchyni mě vyvře prádlo, víš?
5: Halo, miláčku, to seš ty?
1: To?
5: Co? Jak to, kdo volá? To je tvoje prdelinka. Halo? No, jak jsi mě před chviličkou požádal, po ruku, víš? Hele, já mám problém. Řekla já jsem ti ano nebo ne? Ano, víš? No, já jsem řekla, víš, já jsem řekla ano. Halo? Co? A kdo vlastně jste? Co je servík? Co to je servík? Jo, to je jméno.
1: To je jméno, to je vidět, že vůbec nečteš, člověče.
5: Ježišmarja, to jste nebyl vy? No, tak vidíš. Já jsem mu řekla, ano, on to vůbec nebyl vám.
1: To je vidět, jaký ty máš známý, tohle.
5: Ale prosím tebe, no. Nestekej se! Víš, furt stekáš se, protože jsi tuctovej mužskej.
1: Ježiš, tuctovej mužskej. Tuctovej, najednou jsem tuctovej mužskej, víš? Když jste mě chňapali celá rodina, tak jsem byl furt verda, veselá kopa. Víš, najednou už jsem jenom tuctovej, no.
5: Co ty víš, prosím tebe,
1: co já vím? O tobě, o tobě vím všecko.
5: Jo, tak mi řekni o mně, ale co víš jinak?
1: Vůbec vím všecko.
5: No, tak řekni, kdy jste narodila Krásnohorská, ty.
1: My jsme tak rozbitý manželství, že jsem ještě není potřebatá nějakou cizí ženskou. Krásnohorská, ne Krásnohorská.
5: Nebo ještě co povídat.
1: Ale, prosím tě. Jaj, když se narodila, nevím, ale určitě se takhle netáhá po noci. Rozumíš?
5: Já ti nenaléju.
1: No, tak ty říkáš, že já jsem tuctovej, viď? No. A to by si musela vidět, to by si koukala, jaký je ještě o mě zájem.
5: Na SNB,
1: ale to se dej furt bokou. Támhle, Anička, jak na mě vždycky kouká v mlíkárně. A taky je mladá, krásná.
5: Třikrát šťastně rozvedená, má 5 dětí. Já včera ten nejstarší pokřikoval na ulici. Cože? Já si nemám tatínka. Já mám náhodou možná víc tatínku, než vy všichni dohromady. A zrovna teda. Moc mladá ta tvoje Anička taky není, veď?
1: Jako kdybys nevěděla, že na letech vůbec nezáleží. Každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona zase jistě nebude. Ježiš, ty mi to všechno zpošklivíš. Ty mě tady tohle tolice, hlavně podívej na sebe, jak ty vypadáš. Podívej se na paní Kamberlíkovou. To je ženská. Krev a mlíko, že by si mohla dovolit nějaký Eldorado, ale nic, ona karty nehraje, nepije, nechlastá, mužskej si nehledí, to je ženská, to koukáš.
5: No to koukám, tak proč vlastně žije?
1: Až to tyhle nikdy nepochopíš,
5: ale
1: rozumíš? Ale já si udělám krátký konec, víš?
5: Ano,
1: já nejsem žádný vosel, víš? Já jsem sice tvrdý mužský, ale když si tak můžu být taky velmi měkký. A já ti řeknu jednou provždy, a to si pamatuj. Já se s tebou v žádným případě rozdvíst nenechám.
5: Ale to je nápad.
1: Co?
5: To je nápad, ale já se s tebou dám rozdvíst.
1: To by si musela být nějaký důvod.
5: To já mám důvod, a co teď budeš koukat ty?
1: To jsem zvědavý, jaký?
5: Já mám důvod, já se s tebou nechám rozdvíst, protože jsi ženatý. Bože, kdy ty jsi vlastně... Ženatej,
1: fuj,
5: ježiš, on je ženatej,
1: Ježíši Maria. No to mě vidíš, co mě celý život nenapadlo, to je pravda, já jsem vlastně... Že, no co mě zase blázníš, no je s tebou, ty opilče!
6: Výborně, Petře. No tak to jsem taky dlouho neslyšel, tuhle tu písničku. Ale teď se někdy stává v Ypsilonce, že prostě host, nehost, najednou všichni mluví, nejvíc Jirka Lábus, ten se neudrží a hosta často převálcuje. I tentokrát se to stalo. Jirko, mluv.
7: Já totiž jsem jezdil obden, já už dneska bych si nepředstavil, že bych to vůbec mohl zvládat, ale tehdy jsem jezdil obden v 6:30 ráno autobusem do Liberce a zase potom odpoledne z Liberce do Prahy. A takže to opravdu, já to řešil tak, že jsem ve Vysočanech už spal a v Hodkovici jsem se probouzel v Liberce, jo. Ovšem můj spánek bývá často velmi neklidný, jak jistě mnozí ze souboru ví. A jednou se stalo, si představte, že jedu tím autobusem, zima.
8: Jirko, ty jsi host.
7: No já to zkusím, ale...
8: Jirko, probuďte se, člověče, probuďte se.
7: To bylo pomaličku a jedu a já vždycky samozřejmě z autobus tam se sedí po dvou, že jo, a většinou jsem seděl vedle nějaký starší dámy a jednou jsem takhle najednou jel a teď jako zima jedem a já spím a já mi se občas stane, že křičím ze spaní. A si představte, že takový ten tichý ranní autobus, lidi tak pospávají, klimbají, že jo, do práce. A najednou se to těší. A teďka, no a najednou, teďka jedem a najednou mi probudí takový jako... Že se to proberla, to mě tahá za ruku, taková starší paní, a autobus stál v polích. Pane, proberte se. Říkám, co se děje? Teďka celý autobus na mě koukal, jak mi teďka dali. Tak celý autobus na mě zíral. Říkám, co se děje? Co se teď... Vy jste tak strašně křičel ze spaní, že jsem nechala zastavit vůz. Představte, jak to asi, já jsem se zastydil. Víte, jak to muselo vypadat, tichý autobus, ano. Je ta hostu, já jsem hodnul a teďka šofér ještě říkal, můžu jet? Prosím vás, ječte. Jak to tam, že se smáli, pokud
8: tak ještě říkám, tak už řecím, že tak rodí chlap. Tak nespíš určitě na to.
7: Na to jeden film, jo. No, ale ještě mám jednu historku, já totiž občas ještě když spím, tak slyním. Představte, že jsem jednou jel. A je ty, teď se stalo taky jako, já jsem tam takhle klimba, taková zase starší paní se dělá vedle mě, že jo? A já vždycky jako jsem na ní přepad, tak když se jako, no, promiňte.
8: Jen si odpočiňte, mladý muži.
7: Jsem ještě mladý muž, když děláte se to nezlobě se. A zase jako zase ta cesta mě ukolívá, vole, a zase jako, zase takhle.
8: Já jsem říkala, odpočiňte si.
7: A teď jsem zabral po třetí a v tom cítím, v tom spánku, jak takový vám jdu, váááá, na její svetr, jo, je opratila, Ježíši Maria. Tak jsem to, já jsem to také rafinoval, jak jsem to v tom spánku tak jako rozpňahňal.
9: Ale to můžu jenom potvrdit to. Čejka křičí ze spaní, to je pravda. A měl si s tím další trapas. Ten byl ještě daleko větší. Když jsme před 2 lety byli na společné dovolené, tak Jirka spal na pokoji s jedním naším známým, který je zhruba si tak starý jako já, a spali spolu na pokoji a tam v tom hotelu, to byl takový hotel pro české turisty, takže...
7: Na Krku to bylo, ne?
9: Pokoje byly asi tak 6 metrů čtvereční a bylo jich tam hodně. A samozřejmě spolu velice úzce sousedili, navíc to mělo balkon, všichni, že jo? A to určitě znáte, když jste v hotelu, teď to bylo v takovým tom borovicovým háji a tam skutečně se řeklo slovo a bylo to slyšet 3 kilometry daleko, se to neslo nad tím mořem a všude. A z toho pokoje, kde byly tyhle ty dva pánové, se ozývalo. Kamarád Jarda, který to nevěděl, jak to, tak zase se ozývalo, co? Jirko, nech toho. Zápětí zase.
10: Přestaň, Jirko.
9: Jak nevěděl, co se mu opravdu děje. Tak tam trvá asi 4 hodiny takovýhle dialog. Shodou okolností ráno šli na snídani a u dveří se potkali s obyvateli druhého sousedního pokoje, což byla zřejmě babička s vnučkou. A ty pohledy byly asi takhle. Ani je nepozdravili.
11: Přátelé, v této chvíli měl přistoupit k mikrofonu profesor Pavel Mondruška, ale jak jste si všimli, byl odvolán k telefonu. Myslím, že volalo nakladatelství Albatros. Že?
12: Jsme mu řekli.
11: Pro které profesor Vondruška chystá knihu. Bude se to jmenovat Mé druhé dětství. Ale nic se neděje, jeho referát pohotově přebírá pan profesor Smoljak.
12: Já bych nechtěl na profesora Vondrušku nasazovat,
11: ale myslím, že jeho nepřítomností se nám všechno jen urychlí.
13: Kolega Vondruška chtěl začínat tím nákresem, ale my ho tu nemáme.
11: To skočte všechno.
13: Co říci závěrem? O obnovení výroby uvažuje akciová společnost Amáty Kraslice.
12: Pane profesore, jestli je to jen trochu nutný hovor, tak můžete klidně... Pokračilo.
14: Ale ne, vůbec ne. Já jsem tam, ne, já tam byl u toho telefonu a tam to jenom tutalo.
15: Tam nikdo nebyl, jenom tu, takhle, víte, no. Tak jsem si myslel nakonec, že si třeba z vás někdo vystřelil a vy jste mu na to skočili. No, tak vážení přátelé, já bych začal takhle. Co říci závěrem? V současné době uvažuje o obnovení výroby akciová...
16: To bychom to nějak zkrátili.
15: Jo. Aha. Tak vážení přátelé, já jsem si na začátek připravil takový náčrt a hned vám položím otázku. Co myslíte, že to je? Patrně nevíte, jo. No, já vám to povím. Je to dřevěná kabina nalezená ve Vídni profesorem Fiedlerem. Ten ji nejprve označil za nedobytnou pokladnu a pak za telefonní budku. Nakonec dokonce za klozet. No, abychom zabránili vršení dalších nesmyslů, rozjeli jsme se okamžitě do Vídně. Jakmile jsme v Rakouském poštovním muzeu kabinu spatřili, okamžitě jsme ji dali převést z poštovního muzea do muzea hudby. My jsme totiž hned věděli, oč se jedná. Přečtěme si schválně předmluvu k prvnímu sešitu Cimrmanovy houslové školy. Prosím, pane kolego.
17: Hra houslová ve svých počátcích je obtížná nejen pro žáka samého, nýbrž i pro jeho okolí. Prostou metodou statistickou jsem zjistil, že rodiče, pěstouni, kteří dali učiti své dítě hře houslové, umírají v průměru o 3 léta dříve než rodiče, pěstouni, kteří dali své děti učiti na jiný nástroj. A o 5 let dříve než rodiče, pěstouni, kteří svým dětem hudební vzdělání vůbec neposkytli. Nepříznivé účinky prvních začátečnických smyků na nervový organismus rodičů, pěstounů, dají se však odstranit. Za částku pouhých 20 zlatých lze ode mne obdržeti novinku mnou patentovanou, která nepříznivé účinky hry houslové na okolí zcela odstraní. Jedná se o mou kabinu pro začínající houslisty.
15: Ano, děkuji. Pane doktore Penci, kdybyste byl teď tak laskav a uchopil to ukazovátko a byl by nápomocem při mém výkladu, že byste rozvinul ten přední náčrt. Ano, děkuji. A my si teď, přátelé, popíšeme toto Cimrmanovo zařízení. Tak, žák vstoupil s nástrojem do kabiny. Dobře. Rodič za ním zavřel dveře a dal pákový uzávěr 3 do polohy zavřeno. Zároveň vypinačem 6A rozsvítil žárovku 6. Žák si dal na pultík 5 noty a mohl cvičit. Stěnami izolovanými pískem a africkou travou 10 nepronikl ven žádný zvuk. Ten byl odváděn zvukovodem 9 do světlíku. Zvukovod sloužil současně jako vzduchovod a chránil žáka před udušením. Síto 2 zabraňovalo vnikání hmyzu do kabiny. Chtěli se rodič přesvědčit, jak dítě cvičí, vytáhl z trichtýřovitého sluchátka tlumící zátku 8A a přiložil hadičku kontrolního poslechu 8 k uchu 13. Jestliže se rodič domníval, že dítě lekci z notového sešitu jí zvládlo, zhasnul vypínačem 6A světlo 6 a žák musel hrát z paměti. Abyste měli představu, jak Zimmermannův patent fungoval, profesor Smoljak ve Vídeňském muzeu hudby vstoupil do kabiny s houslemi a my jsme si jeho hru natočili na magnetofonový pásek. Poslechněte si nejdříve snímek pořízený při dveřích otevřených. Prosím.

0: Ano. A nyní tatáž hra při dveřích zavřených. Prosím. Slyšeli jste, že těsnění je naprosto dokonalé, že? No, vážení přátelé, co říci závěrem? Tak, v současné době uvažuje o obnovení výroby národní podnik Amaty Kraslice. Novinkou je nejen vylehčení konstrukce polystyrenem, ale i pro optickou kontrolu žáka, takzvané, my to už jen tak říkáme mezi sebou, vondruškovo kukátko.
1: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
2: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupal kerej vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s troucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale to my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát. Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel, a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
1: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
2: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovno do novinářského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel novinářský. A tam mu ještě ti zvinová říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jarník Hanzlíků rozhodl, že do toho Vinohradského divadla dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa ano. Takovýho. Tak si to řezal a příběh tam Zdeněk Řehoř povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole. A co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, aby, co, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený. V tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to říkám jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu, tam, jak se chodí hodně do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni pají na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonicích jsme byli, no. A oni pají, no a co, on pá. No, nebyla to špatná neděle. A jedna moučka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? A jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nafackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak, no, co tam je. A Prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělí mě dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a moučka povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. Vyšel ven a Prachař povídá, oči a uši otevřený Hanzlíku a dhloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněma a Hanzlíku, pocit, nevíš, co jsem si říkal vzpomenout.
1: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
3: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo.

Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný. To on tam třeba vyděsil jednou. My jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci. A v Milovicích byla řada různých útvarů. A teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se to snad smí říct, to jako Ben by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam ještě s tím kamarádem ho říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. No? Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten... tvrdý med a za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích. Nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama, tak a... Jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku, bledej.

0: vysílený, vešel, překročil ty kufry, v té plné polní s tou puškou si leh na slamí, zapálil si cigaretu a ten oheň takhle klepe do té slámy a povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
1: V hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
2: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník nebo...
3: Loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
3: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidrapa, jestli pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek mu na to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: vypil,
3: no tak skvašenej,
2: ano.
3: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej, a mě napadla šílená myšlenka, nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
3: Ne polivku, klích.
2: Ty máš rád klích, ne?
3: Ne, já to nechcel na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
3: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13. myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
2: Jo.
3: Co, vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, beztrestně, jediná možnost. Jak leží. Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
0: Já jsem moc krát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
1: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
4: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc. To bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
5: A to u nás?
4: Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi něma nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo? A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obýváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohle sto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
2: ne,
4: teďka, protože...
5: Proč ne?
4: Ale, tak se...
5: Proč ne?
4: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože... To bychom tady museli být o 2 minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takovej jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice. Říkal jsem si, no ježišmarja, teďka ta to určitě slyší taky. A říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako... Taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali později. Celkem s odezvou se to nesetkalo, ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo. Tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo. Tak jsem si, teda, takže jsem jak, nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle. Abych jako... Osmnáct let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Na... Pak jsem úplně odpadl, já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslík rovnou do nemocnice odvíz a kapačky, víš, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem, no tak jako... Motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem, říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Teďka jsem čekal, že řeknu přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vešel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuješ, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
1: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
6: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul. Jo? A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo? Ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo? Tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ní dívám.
1: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
6: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
5: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časové vycházelo a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom, ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Wericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne, takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten Vidra svou sázku vyhrál, jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
6: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezaspomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
5: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobit, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na jedna vyskočil, na dvě a tři zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Záhorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou mě říct zhyni ničemu a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal zhyni ničemu a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá tak, a ta bota byla otrávená.

0: To je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku, k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohle to přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstál a povídá, teď ona má On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl Propemyl Barbitur Saures Penildy Metildy Mentol Abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, říká, Ježi, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, víš, tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tolem to po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo. Tak dobře, tak to bej říkat taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušel, říkal, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název. Napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil. Isopropyl, propenyl, barbitur, sorry, isopropyl, propenyl, barbitur, isopropyl, propenyl. Vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop! Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prima.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér, trouba,

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá. Řekne si, ten teatr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupne tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od pěti, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mäkki Messer, pane bože. Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávaly.
1: Dávaly. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok. To
4: jste chtěli naznačit, ale že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, byl jsem dělnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zase dal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zavzpomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposled, já tam byl jenom dvakrát. Za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty. Je tam ten bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a tak, a proč by taky jako nebodal třeba bíky. A Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu. Tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk. Nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
5: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení. Když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Ludečku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
4: Pardon, můžu?
5: Pojďte, první!
4: Neraskáču do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliče, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, v proměnutí to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
5: Asi tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijali jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šefíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola a tyhle ty věci takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, pohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mu dám. No a ten Luděk nějak si všim, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelil, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si nevokusili. No a... přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídali. To vám bylo zvláštní to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch vágnů, těch Mercedesů a těch Nobla autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
0: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.

Utřel jsem pisk v Carrefouru. Včeraj, jak jsem jel ráno lokalku na šichtu, jsem ještě poloslepý kuknul z okna a co nevidím. Řada aut jak cip od Imperialu až po Frydlantské mosty. Už jsem se těšil, že uvidím jakési rozflagané ždorby na čtyřech kolách od hňupů, co jezdí jak prasata a nedodržují vyhlášku, anebo aj jakési dojebané krvavé zneuznané zavodníky Formule 1, ale nic. Řada až ku kulturaku a sociálce a ještě dál. U domu energetiky jsem se na to vysral a zas jsem zavřel oči, bo se mi chtělo spať a našich tu ještě daleko. A zrovna i nastupil jakýsi na strany pas křivet z berlu a už si to zamířil ku mně. Vyser si oko. Máš jezdit invalidním vozíkem ani lokálku, cipe. Jak jsem přišel do roboty, tuž tam mě ani stolek nepozdravil, bo všetci keceli o jakési akci storoča v Carrefouru. Chvílu jsem poslouchal, jestli nevyšpionuju jakési detaily, ale gůvno. Nakonec mi to nedalo a zeptal jsem se Jaruny, ta na mě mrkla, asi si vzpomněla na náš tanec na Stodolní, a že prý v Carrefour mají dneska i akci, kdy si můžeš koupit buty anebo košulu ze slevu jak prase. Tuž buty mám dojebané a košula už by tež zasloužila vyprat. Vrtalo mi palu, až jsem se rozhodnul. Bulnu šichtu a nenápadně se vytratím na hodinu. Třeba tam kupím hadry a kdo ví, co ještě. Nenápadně jsem se prošvenknul vratnicu, ty rámba v černých uniformách zrovna čuměli na televizu, kde byl jakýsi pořad o ucpaných cestách. Sednul jsem na lokálku a valil směr Carrefour. Vystupil jsem u hutních montáží a přiskokem vpřed jsem se šinul ku hlavnímu vchodu. Už za zastávku mi bylo divné, že tam bylo lidi, jak na prvomajovém průvodě za Komančů. Čím blíž jsem byl Kerfu, tím to bylo horší. Lidé se tlačili jak sardinky v plechovce a čím dál víc mě srali. Jak už jsem myslel, že se na to vyseru, tož mě dav vtlačil do hlavní brány a já spolu s další partiou, které se zachtělo zlevněných košul a radií, proletěl kolem McDonalda, bývalého Electrocity a nakonec kolem informací. Elektrickou branku, která pušťa lidi do obchodu, jsem přeskočil jak Sergej Bubka v dobách své největší slavy a řinul jsem si to do oddělení textilu. Ti hajzli. Košule za 20 korun už neměli. Tuž smykem vybírám za tačku a valím do oddělení obuvi, které je hned vedle. Do štajgrovej řití. Poslední fajné buty za 30 korun ukořistil jakýchsi antek z Polskej. Tuž co robiť. Zhýbám se pro leták, co se tu vala na zemi. Po hřbetě mi přeběhne 10 duchovců. Slyšíme nem, jak si zčebetají, co si k olevných pomerančách po koruně za kilo. Jejich berle cítím v každém obratlu. Vstávám s letákem v ruce a oko mi padne na přední stránku. Domácí kino za 15 cent. Kurník šopat už to je věc. Nedávno nám zavřeli kino Vesmír, do Luny je daleko a jeden lístek do Sine Staru stojí jak jízdenka do Brna. Měť doma vlastní kino enem za pár korun, tuž to by partia z roboty čuměla jak grozná lokomotivy. Dúfam, že to platno k tému je dosť veľké. Nerad bych na to čuměl moc blízky. Valím do Elektra, tam už stojí banda rychlejších kolíků s robkami, které se tvaří tak, jak by mě chtěli narvať do té jejich vybrané ledničky, na kterou jsem se jenom tak kutkem oka podíval. Čumím jak vrana na Romadur. Lednička za 2000. Tuž to jsem neviděl ani u známého v bazaru a to je nějaký frajer, bo má otevřené non-stop, aj v noci. Prodírám se davem různé národnosti k televizám a videám. A zas guvno. Poslední domácí kino za 1500 bere jakýsi čobol, na kterého se v zapětí vrhají ostatní v řadě, který tež chtěli ušetřit za kino.
Jeden se mu snaží vyrvat z ruk tu krabicu a druhý ho píchá prstem do oka. No, nevím, jestli mu k čemu si bude ta zmačkaná bedna, kterou mu vsteky poskákala ta tlustou prdka, co stala za ním. No nic. Seru na to a pomaly se deru k východu. Cestu se ještě nachomitnu k bytce u věci pro malé haranty. Chytnu jednu do ksichtu, kterou hned tej babě vracám. Padá na zem a bere sebu další tři hňupy, který drža stejnou krabicu lega jak ona. Lego se rozletí na všechny strany, jak křeček, který proletí ventilatorem a je klid. Po dvou hodinách se orvaný jak oberva deru do lokálky a valím zpátky do roboty. Ramba na vratnici si mě ani nevšimnu, bo furt čumě na televizu. V robotě se mě všetci ptají, co jsem robil tak dlouho na tým hajzlu. A jestli jsem nespadnul do mušle, že jsem tak oškubaný. Chuj jak lampa, no ní? Večer na Nově potom ukazovali obrázky ze Slovenska, jak se tam ľudia rvali do jakéhosi k supermarketu. Tuž také zufalce já nechápu. Tlačit se jak herring kvůli zlevněným kobzolám. Bych se na to mohl vysrat, ní?

0: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
1: No já byl první dokonce.
0: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barrandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová...
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statýrovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barrandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
0: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak se říkal o tom, když se statuje.
1: Koukejte se.
0: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, baš ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tajdle ještě máš něco a tajdle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.

0: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
1: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
0: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
1: Nouze, no.
0: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
1: ano.
0: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a povídali, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
1: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
0: Si dáváte do trumpety?
1: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď, jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo, jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. Pá, to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas. Máš, to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo, každý den se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšený samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta Subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta Subreta, tam u nádherný klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pan Boženko, to jsem já. A ona pa, a ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A on mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
0: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
1: na nohách.
0: Vy jste, nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
1: na nohách.
0: Vy jste

0: pitku a všechno a holky jsou a já ne, jo, já jsem hrál dál, jako zřejměte si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. Tady ta holka byla taková, jako my jsme tomu říkali všemdálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akádiště za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, díš, jsi taky poslední blbečku. Říkám, tak něco uděláme, mu pánu, tak to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já pám, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. A pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to, A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo, aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře jsem se dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, a bylo po lásce, no.
1: A po vojně jste nastoupil do divadla?
0: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože to jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často sám, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomdlí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem, hle, takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A on byl, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy, he, he, he,

0: Páč, na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál hehe, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout. To nejde, to já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, je mu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má. Jo, tak. Tak jsme nežvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný to. A on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu. To byl takový čas nádherný v tom divadle, to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on byla, proč, jak budete hrát na housle? A on byla, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, protože na to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídal, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
1: Nevyužívají pracovní dobu.
0: My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný bylo na tom Vojtovi Bačkoru, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pár, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
1: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovaly takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
0: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako i k těm houslím. A on si mě vyhlídl a řekl, hele, pojď a hraj divadlo. Já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu. A já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje. A tam ten Orfeus hraje na housle. A vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy. Takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona říkala, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako, a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě, všecko, pro všechno byl nadšený. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to, ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a, jo, a on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle. A pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima. A teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic. Tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pak v těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, tak prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné, oni zase nic, tak on si říkal, jsou nějaký debilové nebo co, tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při týře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo. Ten Lála byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lálo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
1: Když jste hrál první housle, to jste taky podal ruku dirigentovi.
0: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a zpamětil. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromný recesista, jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pak začíná třeba A on dirigoval ve veselé a tohleto a na dvě pořád tam. A najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, jo, tak jsme prostě jeli. Pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva ty si zpátky, ty si opět tak tu dopředu, ty si tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě jako takhle. Skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všecky muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí, až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert, v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam, seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo? Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo? Když jsme přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí, nebo něco je, a divný zvuk takovej. Já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt. A říkal, to je divný. A přišel Peer Gynt, tam se hrály různý věci, že jo. Přišel Peer Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smyce dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kadence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten zval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde. A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté, nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
1: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
0: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šíleně a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěvoval, tak to bylo jeho, prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí. Pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A páč, koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho Ford, když jsem ho řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama pic a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej půra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, rozumíš to, takže co, a ty lidi koukali jak šílený, ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč, ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle pryč. A teď pomalunku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo, to... Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplaus, že jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já se rychle oběhl to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. A tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jsi známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam s Talichem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra, s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednu můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo? Prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pak tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pak že na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš, ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Letěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jítrku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, já mám rakovinu hlas, a nemám, teď normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabe, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No. Strašný.
1: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu.
0: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem, Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jaký ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně. Já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. A Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je. A když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mě se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekudu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
0: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhletu historku. Jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky. Ten mladej teda, jako ten mladej tým do hlediště. No a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu. Že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak si tam stoupila na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pač jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pomprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možný. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile, Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile, oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle, ale my jsme netušili, že jo, bubeník, jo, a takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který vyhrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. Tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme odveze, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spát, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je pláče, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, lid máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžinu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky, nedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, vy, volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle, ty baletáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou v hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvošklivý a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán, jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pán, no neviděl, ne, akorát, že se vidím ze zvolám, ale vevnitř to nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nechá žít samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásně vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, to, šup tam s tím, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady u vysoký pece, kamaráde. To už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A já pán, jo, tak je hravej, tak pojď se, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja. Pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo, teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo, tak jako dělal, pojď pryč, on pán, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že? Vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalonku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
2: Je mým úkolem přivítat prvního hosta a s ním první problém. Poněvadž jsem si ho schoval někde mezi vás, diváky. Teď ho musím hledat. Já se trošku ostýchám. Slečno, musím do vás. Do publika. Ne. Řešení je zde. Klaunský nos, nejmenší maska na světě a pod maskou se nestydím a jdu do vás! A jdu do vás! To je manžel? Ne, bedna. Manžel je bedna. Tady je můj host. Marie, pojďte. Marie Rotrová. Opatrně. Dobrý večer, Marie. Marie, co nám zaspíváte?
3: Já můžu zaspívat cokoliv, ale bohužel tady nemám kapelu.
2: Marie, nevadí, máme klavír.
3: A máte taky klavíristu?
2: Nemáme, ale máme řešení.
3: Výborně.
2: Marie?
3: Jaké?
2: To provodím vás já.
3: Kam?
2: Do kterékoliv písně si budete přát.
3: Vy umíte hrát?
2: Neumím. Jak se říká lidově, naučil jsem se. Tak. Teď se musím jenom s přístrojem Ne? S tím trestem a minulý čas,
3: no,
2: taky, co?
3: Ne.
2: Tak tuto, Marie, tuto třeba. Takovou žízeň může mít jedině Bernardín.
3: To taky ne.
2: To ne, tam ten Bernardín, to by dráždilo. Švýcary, víte? A co takhle? Marie.
3: Co je mezi námi lásko, výborně, tak tuhle.
2: Ano?
4: Dojíš, Ďuro, dojíš. Dojím, Ondro, dojím. A ty, Ondro, dojíš.
5: Dojím ti, Ďuro, dojím. A ty, Ďuro, dojíš.
4: Dojím.
5: Veď tak len doj.
4: Nuž čo, dojme.
5: Tak, dojme. Mňa ti to tak dojme... Keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, ale len dojím a dojím.
4: Aha, tam už nácho dodojíme.
5: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
4: Aj toť minule, dojím ti a dojím, a zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, pomyslel som si, a čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel, tá ma dala také čudné oči. Raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na seba.
5: že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči. Pozavčerom si tak kráčam hore grúňom a zrazu ti mi zišlo na rozum takvoto. Na čo si ty, Ondro, to ako ja? Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? No štát som sa zvrtol a hýbaj do krčmy. Bolo by na čím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása dookola samé hviezdy. Sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nebu som sa bakulou pohrozil. A čo už môžeš bakulou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude. A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Hádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď som ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať. Už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalená. Ak chrochce, tak chrochce. Hádam, jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obhaňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. A ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj húrke poslali.
6: A čo, že sme my už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza návalila bôbu, doniesla mi to len pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz, faka som posúril, ale len tak na chrbát som si hore na to seno lahol. Dívam sa do neba, hľadím. A zrazu ti ma napadlo takovoto. Čo ak ten fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Tak zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože, fako, tomu je hej. Ten sa vo svete nestratí. Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, vošiel do kuchyne a poriadne som zozu po papuli vypieskal. Aj novú chalupu by sme mali začať stavať. A však nie je to dosák.
7: Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala. Ešte, že tie sliepky nesú. Ale sprostie sa aj tie sliepky. Len to behá po tom dvore a hádam ani nevie, že je sliepka. Aj som na ňu vykrikoval, sliepka si, tak čo beháš? A ona hýbaj v nohy. No. Sa človek namorduje aj s tými sliepkami, ešte, že nesú bodaj ho. Mara spadla ráno do potoka.
6: Aba!
7: No. Ani s tými ženami si neporadíš. Adam by sa bola aj zatopila. Ešte, že ani tej vody nie je to. Aj som chcel zajsť do hory. Už ale čo už budem chodiť, keď sa mi porisko dolámal. Tak Adam zajdem doktorovi.
6: A čože ti je?
7: No, ale nič.
6: Nie.
7: Do krčmy nezajdeme?
6: Podojíme a zajdeme.
7: Veď tak.
6: Tak ako robíš, tak.
7: Už tak.
6: Tak, veru.
7: Tak.
6: Aj sme dojili. Aj sme nič nenadojili.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak, jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
1: No že?
0: No, jak si jí to řek?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: Krása. A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řek, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádný nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studujou tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydly dáte.
0: Ty tydly dáte.
1: No ty tuluty, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč jsi to teda říkal?
0: Já jsem mluvil o tituluty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: No, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírám.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul máš.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak to je teda, nejdřív tydli dáte a teď jsem doktor.
0: No, že ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti
0: no,
1: děkuju.
0: No svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
1: No.
0: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: No to abych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapu, jak se převlík.
0: No tak ten už vůbec ne. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
1: Dobře, tak já to tak udělám.
0: No, buď ta hodnej. No,
1: ale co když bude chtít ukázat občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne?
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
0: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože? Příslušnice?
1: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned ta první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zelené.
0: To je možný. No. Ovšem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda, a proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej,
1: měla pistoli. Má tu pistoli.
0: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví, jak za ní běželi ty dva příslušníci. Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych ti ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu.
0: Tak vidíš. No.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, šperky. Drahý kamení. To má bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys si ji vidět už dneska?
1: Já už se nemůžu dočkat, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
0: no určitě,
1: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: To je
1: ty
0: tohle? To, tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: No to se máš, to nemůžeš udělat.
1: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To, protože
0: a mi ten chlapa?
1: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělám. Prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Prahy.
3: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, veď?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no. se na ní, veď?
1: Těším, strašně no. se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dokáže.
1: Jo, slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
4: Někdy hovořila matka s otcem zvláštním způsobem. To jste způsobili vy. Vytýkala mu, když se právě vrátila z nějaké fronty. Jindy, když třeba najela dlouho tramvaj, vrátila se matka pozdě domů, ukázala na otce a řekla, to je taky vaše vina. Otec brzy pochopil, že s ním matka hovoří jako se zástupcem strany, jejíž ostatních pár set tisíc členů není zrovna po ruce. Z vrozeného pudu sebezáchovy se v takových chvílích choval velmi nenápadně. Jednou mu matka přinesla ukázat kávu, kterou právě v obchodě koupila. Udělala to spontánně, bez nějakého úvodu nebo varování, jak bylo jejím zvykem. Otec, který byl až do té doby zvyklý kávu sice pít, ale ne pozorovat, nebyl zcela připraven. Jen se podívej, vybízela ho matka, ukazujíc mu pytlíček. Otec, kterého matka poněkud zaskočila, zíral střídavě na kávu, kterou rozhodně neviděl poprvé v životě, i na matku, o níž se až do této chvíle domníval, že ji zná. Co tomu říkáš? Zeptala se ho matka po chvíli, kterou otec věnoval pozorování pytlíčku. Otec mlčel. Bylo to zřejmě poprvé, kdy dostal takový úkol. Ještě ho nikdy nikdo nepožádal, aby se o kávě vyjádřil. Byl jistě schopen hovořit na jakékoliv téma, ale káva ho neinspirovala. Řekl bych, že káva nechávala otce chladným. Rád ji pil, ale nikdy ho nenapadlo o ní hovořit. Pořádně se podívej, vybídla matka otce zvýšeným hlasem. Otec poslechl a díval se skutečně tak, aby mu nic neuniklo. Ale ať pozoroval kávu sebevíc, nic ho nenapadalo. V tu chvíli matka ztratila trpělivost a požádala ho, aby se laskavě podíval na cenu. Pak mu přidržela pytlíček blízko obličeje a oznámila mu, že cena kávy opět stoupla. A když otec bezradně pokrčil rameny, zamávala matka kávou a vykřikla, takhle vedete hospodářství. Jindy byl zase slabý plyn. Matka, která nemohla dovařit oběd, vyzývala otce, aby se šel podívat do kuchyně, co způsobil. Otec pravil, že netouží potom dívat se na velmi slabý plyn, protože si něco takového umí představit, a chtěl zůstat v pokoji, ale matka ho nakonec donutila, aby do kuchyně šel a tam na plyn zíral. Styďte se, řekla mu matka po prohlídce, po níž se otec vrátil do pokoje, aby si tam dočetl nějaký článek o úspěších socialismu. Otec nebyl jediným členem strany v rodině. K soudruhům patřil také strýc Rudolf, teta Kateřina a strýc Petr. Strýce Rudolfa jsme měli velmi rádi. Jako advokát hájil kdysi před soudem Dimitrova. Spolu s tetou Kateřinou a synem Petrem byl za války v Anglii, protože Němci na něho vydali hned po okupaci zatykač. Strýc byl těžce nemocný a strávil přes 20 let na lůžku. Jednou ho navštívil nějaký ministr a přinesl mu vyznamenání. Strýc uložil vyznamenání do krabice a hodil je pod postel. Nelíbilo se mu, že strana může mít v čele takové lidi, jako byl právě ministr. Strýcova žena, teta Kateřina, pěstovala krásné kaktusy. Ještě v pozdním věku psala neustále nějaké knihy o velmi malých pionýrech a ještě menších dělnických dětech. Knihy nechtěl nikdo vydat, protože teta si mnohé nepamatovala a spoustu věcí si pletla. Později, když byla také nemocná, obsluhovalo ji několik zdravotních sester. Teta jim říkala soudružky. Jedna se starala o tetu ve dne a druhá v noci. Další chodila nakupovat a zalévat kaktusy. Soudružka, která měla na starosti kaktusy, byla pro tetu nejdůležitější soudružkou. Matce, které šlo na nervy, že teta píše o socialismu a nezná ceny potravin, se zdálo, že i kaktusy dostávají nějakou speciální výživu, která je kaktusům nestraníků nedostupná. Mezi příbuznými, kteří byli ve straně, panovaly také rozpory. Otec si výborně rozuměl se strýcem Petrem a oba se strýcem Rudolfem, jemuž raději tajili, co je nového, protože by to patrně nepřežil. Žádný ze strýců si nerozuměl s tetou Kateřinou, přestože jeden byl jejím manželem a druhý jejím synem. Zvláštní bylo, že otce měli rádi všichni katoličtí příbuzní. Zejména matčina sestra, teta Anna, která ho obdivovala především proto, že dokáže žít s matkou. Také teta Marie, která pocházela z továrnické rodiny, měla k otci slušný vztah. Nejlépe si však otec rozuměl s dědou, který byl tím nejzavilejším nepřítelem strany z celé rodiny. Lety se názory některých příbuzných měnily. Teta Marie, která nejprve vzpomínala na staré dobré časy, si zvykla a tvrdila, že se nějak žít musí. Strýc Petr prchl do USA, odkud poslal straně do Prahy zpátky svou legitimaci a do doporučeného dopisu připsal, že si dal závazek, že se už nikdy nevrátí. Velmi složité politické vztahy v rodině působily i na mne. Chodil jsem na návštěvu ke strýci Rudolfovi a tetě Kateřině, pil kávu vařenou jednou soudružkou a jedl bábovku, kterou upekla ta druhá. Jeden čas jsem chodil pravidelně k tetě Marii, kam docházela Miss Jane, která mě i bratrance učila mluvit anglicky. O přestávkách, při čaji, vzpomínala teta anglicky na své tovární dětství, strávené na zahradě vily a na služky, které pobíhaly po zahradě s ovocnými dorty. Zrzavá Miss Jane pila čaj a vzdychala perfektní angličtinou. Oh, how lovely, oh, how beautiful. O prázdninách jsem zase jezdil k tetě Aně a pěti zbožným bratrancům, kteří mě brali do kláštera a tvrdili, že jen církev země může udělat v tak zlé době člověka. Doma jsem trávil většinu času s dědou, který označoval všechny komunisty za zločince, vrahy a podvodníky, nebo s otcem, který si u toho četl Rudé právo, a matkou, která souhlasila s dědou. Jediným členem strany, kterého děda neodsuzoval, byl náš otec. Matka odsuzovala stranu celou, včetně otce. Pod vlivem toho všeho jsem i já dospěl k rozhodnutí a oznámil jsem jednoho dne, hned z rána otci, že přijde den, kdy ho budeme muset zlikvidovat. Cože? Divil se otec. Budeme tě muset oběsit, tati, Řekl jsem, snažil se zachovat klid, jak se na takového revolucionáře sluší. Otec se tenkrát na mě chvíli nechápavě díval přes stůl, pak odložil noviny a zeptal se, kdo? Já a Pavlásek, řekl jsem hrdě. Pavlásek byl můj spolužák, který se rozhodl začít odboj přímo ve vlastní rodině a mýtit zlo u kořene. K mému velkému překvapení se otec po této informaci uklidnil a pokračoval klidně v četbě novin. Klid, s jakým bral na vědomí svůj osud, mě šokoval. Věděl jsem sice, že po letech vězení byl už na ledaco zvyklý, ale přiznám se, že jsem očekával, že alespoň trošku zbledne, nebo že se mu budou chvět ruce. Myslel jsem si, že ho bude rozsudek, který jsem nad ním vynesl, víc zajímat. Že bude chtít vědět víc o důvodech, které mne k rozhodnutí přivedly. Představoval jsem si, že se třeba začne hájit, aby dostal mírnější trest, třeba doživotí. Nic takového se však nestalo. Otec klidně pokračoval v četbě novin a pil jednu z těch káv, která byla opět dražší. Nic nepřivede revolucionáře z míry víc, než když ho jeho třídní nepřítel ignoruje. Rozlobil jsem se a rozhodl jsem se, že budu ihned informovat zbylé příslušníky rodinné reakce.

0: bankrot. Zklamán zbabělostí vlastní rodiny, oznámil jsem spolužákovi, jak vypadá situace. Ukázalo se však, že i jeho revoluční nadšení poněkud polevilo. Sdělil mi totiž, že doba není ještě zralá a že proto jede se svým třídním nepřítelem na ryby.
1: Moje první šaty. Všichni známe to tajemné období mezi 13. a 17. rokem, kdy na tváři chlapce objeví se první bous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchova nejobtížnější. Hoši jsou vzpurní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigárka. Dívky pak na koupalištích použijí i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají hoši od rodičů první večerní oblek, který jim otvírá cestu do společnosti. I mě v 18 letech cosi šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl tříkolku naší ulicí, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný toník, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně vlastně skrývá. Odložil jsem navždy krátké kalhoty s jednou šlí a nápisem nazdar, punčocháče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníčku, řekla maminka, vzala 200 korun a šli jsme nakupovat. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů, ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Také v domě oděvů se jí nelíbilo. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla: Neplač, Tondo, vím o jedné hezké uličce, kde se velkoměstsky ošatíš a i na zimníček vybide. Tam už jsme se přiblížili v cenách minulosti a kvalitou látek budoucnosti. V ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Kotce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci uličky jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruksové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na své místě. Číšnické sako nonšalantního střihu místě padne také jako ulité, jen co si pod ně vezmu 6 svetrů a o týpku slámy. Bodky byly jedna báseň. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo, navrch azbest. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáčka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky služby na ní udělal jenom 3 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy zbavit naftalinu a asi o metr zkrátit, aby dosahoval ve světě oblíbené délky na paty. Snad největší elegance a vážnosti mi však dodával zelený plstěný klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančích bodlin, a 2 borové šištice, které se bohužel jemně drolily. A co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili a že pozornost chodců je upoutána beze zbytku na mne. Dokonce i skupina východních turistů začala obdivovat módní střih a svěží linii mých šatů. Pak mě maminka zavedla k fotografovi. Máš první šatky, synku? Ať ti zůstane vzpomínka na chvíli šťastné to koupě. Mistr fotograf nám

zprvu nerozuměl. Maškary a svatby nefotografuji, houkl zpoza dveří. Co je nám do toho, řekla matka. Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici. Má nové šaty, je na čase, houkl znovu na vedle fotograf. Tak ať se v kabince převlékne. Jaké pak převlékání, urazila se matka, má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sýpat. Nejsem tu nikomu pro legraci. Platím řádně daně a mé snímky jsou věrné. Odveďte toho hastroše, kam patří a netruste mi, prosím, po schodisku slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly a všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve, ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce ani hrdopíšek. Přezdívá se mi švihák, manekín, seladon a idiot.

0: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
1: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
0: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
1: Ale nepřišla, ona tam nešla.
0: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
1: Ale ona tam poslala mě, víte.
0: Ale vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
1: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No, a já kam pak jdete?
0: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte.
1: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
0: A vy byste to dovel?
1: No prosím vás, dělám klukovi taky úkoly.
0: A vy mu je děláte sám?
1: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
0: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
1: No jo, pak by ne, samozřejmě, jo. No jo. Teď já mám doma sám dva psy, mám a jednoho kanárka.
0: Dva psy a kanár, no tak no. Ty jako já taky.
1: Taky jo, no jo. No jo.
0: A co pak máte za psy?
1: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
0: Cizinec?
1: Ano. Je to ten Cocker Ital.
0: Cocker Ital, jo, počkejte. Cocker Španěl.
1: Je vlastně Cocker Španěl.
0: Cocker Španěl, no jo.
1: To je Cocker Španěl, ten jeden.
0: A odkud ho máte?
1: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
0: A kanárka máte taky?
1: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
0: No já mám taky doma kanárka.
1: Taky máte,
0: taky,
1: jo?
0: Taky, no jo.
1: Živý ho, jo?
0: No přece nechcíplý ho.
1: No jo, no, no. Živý je lepší, jo.
0: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
1: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
0: No tak, když zpívá, tak je to sameček a když nespívá, tak samička.
1: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
0: No tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
1: No jo, no já jo, jsem no si jo. Chtěl původně koupit želvu, víte?
0: Jo.
1: Ona je trvanlivější než je kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
0: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
1: Ale jo, to jo.
0: Jo.
1: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
0: Jak by ne?
1: No jo.
0: A co takhle papouškům, rozumíte?
1: Papouškům jestli rozumím?
0: Jo.
1: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
0: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
1: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
0: Tak, jestli chcete...
1: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
0: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
1: Jo, vy byste mohli...
0: No ovšem.
1: Aha,
0: no. No a vy máte papoušky rád?
1: No tak já jim všecko, což pak chcete.
0: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
1: No ty nechutnají špatně, nemyslíte.
0: Pro Krista pána,
1: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
0: A vy už jste jedl papouška.
1: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
0: Ale víte, co takový papoušek stojí?
1: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
0: No, ale ten stojí několik tisícovek.
1: Několik tisíc?
0: No všem,
1: papoušek, no. Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samozřejmě.
0: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
1: Tučňák patagonský?
0: Jo.
1: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
0: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
1: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
0: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
1: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
0: ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
1: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
0: No tak aspoň to.
1: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
0: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
1: Jo, zajíc, jo.
0: No všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
1: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
0: Prosím vás, pane Šlavšek, snad zaječí hony, ne?
1: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
0: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
1: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
0: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
1: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
0: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
1: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
0: No tak to ani nevím.
1: No jo.
0: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
1: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
0: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
1: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
0: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
1: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Tak to si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
1: O velbloudech něco zajímavého?
0: Jo.
1: No tak to vím například bezpečně. To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatý. To je zajímavý.
0: No tak to vím. To
1: ano,
0: vím.
1: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
0: ano.
1: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
0: No
1: víte?
0: Dobře, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
1: No jo, no to se nemusí, že? Ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
0: A co takový velbloud náhodou žere, to nevíte?
1: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud, no jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
0: Takže je to takový jako všežravec.
1: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. Ale jinak žerají věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
0: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
1: Co jestli je?
0: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
1: Jestli to někomu přežvíkává?
0: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
1: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
0: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
1: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
0: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
1: No já bych to taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, jo.
0: Přece se nedělá. Pane Šlavšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
1: No jak by to dopadlo, když já píšu klukovi taky úkoly, ne?
0: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
1: No to se tomu tak diví, tady ten můj už taky třikrát prolí, tak
0: no naschledanou.
2: Na Švejchar, na ten samý, co o něm Aleš složil básničku, po desátém pivě chodím často křivě, od koruny na Špíchar, proč bych taky pospíchal, se chodilo v zimě v létě, ale je fakt, že hlavně v té zimě. Důvod byl prostej. Zatímco léto je doba dovolených a volných bytů na Mejdany bylo tím pádem celkem dost, prostě jsme se jen přesouvali z jednoho do druhého a poctivej Mejdan trval někdy i týden, v zimě to bejvávalo podstatně horší. Špejchar měl zahrádku a bejval otevřený až do 3. Jeden nebo dva z nás si tam dali občas i klobásu, ale většinou jim ji sežrali kamarádi. Bylo to vždycky stejný. Hele, Upozorňuju, že si dám klobásu, ale zároveň upozorňuju, že nikomu nedám kousnout, řekli jste například. A pak jste si ji přinesli ke stolku a už se ozvalo. Ukaž vzorek, vole, a chlamst. Půlka klobásy byla v hajzlu a chlamst a druhá taky. A člověk byl nakonec rád, že uchránil patičku chleba, že si mohl říct společně s Alešem. Po zkažené potravě dojde často k otravě. I když možná nezdá se, že je jed i v klobáse. Snad v dalekém komunismu zbavíme se botulismu. Nebude už žádných běd, natož klobásový jed. Na lavicích byl kolikrát navátej sníh, ale to nám nijak nevadilo. Sníh se jednoduše smet a po pár pivech nejste nijak zvlášť cimprlich a nějaký to zebání zadku ani nevnímáte. Špejchar je křižovatka, před kterou tramvaje zpomalovaly, a protože to byly starý tramvaje, takový ty vynalezený křižíkem nebo kým, tak jsme z jejich otevřených plošin naprosto pohodlně vystupovali přímo před buřtostánkem. Tyhle koleje tvořily hranici mezi Prahou 6 a Prahou 7. A když nás tady v těch končinách pronásledoval nějaký policajt, tak jsme se pokoušeli dostat se za koleje k našim z Prahy 6, o kterých jsme věděli, že jsou na nás dejvičáky méně drsný než ty z Prahy 7. Takový Rio Grande, čili Rio Bravo to pro nás tenkrát bylo. Lepší se dostat na Čkalovku než do křížkárny, říkávali jsme. Na Špejchaře bejvávalo občas hodně rušno a málo kdy se mi stalo, že bych tady většinu lidí nepoznával, i když některý spíš podle oblečení, protože spousta z nich tu kránu podřimovala. Některý na čtenáře, jiný na rybáře a některý rypákem na stole. Policajti měli tohle místo skoro stejně rádi jako my, protože tady nás měli všechny jako na dlani a taky si tu mohli dát klobásu, za kterou samozřejmě neplatili, a to ještě dostali kofolu s rumem ve prospěch rumu. Starí mazáci z jejich řad s námi kolikrát i prohodili slovo a někdy nám říkali i věci jako: hele kluci, kdyby se tu objevil cikán a platil zase drobnejma, tak k nám dejte vědět. A my na to: pro boha, to pako zas udělal telefonní budku? No jo, dítě je blbej, smáli se policajti, a když byli v dobrý náladě, tak přidali ještě něco navrch. Jako jednou například tohle. Minulej týden ten génius vybral v noci Forbes u Zívalů. Vlez tam po zavíračce oknem a všechny drobný si vzal do pytle, ale víte, jak on je malinký. Tak jak les zpátky, tak ho ten pytel převážel a on vypadl na chodník a ty drobný se mu rozsypali, chápete to? Dítě je to jeho hospoda. Celý den tam stojí a krmí ten krám a v noci to jde ten blbec vykrást. A my se smáli a oni taky, ale jak říkám, takhle jsme se mohli bavit jen s těma nejstaršíma. A ty byli tak 2, 3. Ale abyste si nemysleli, když pojídali klobásu a přijeli nějaký jiný policajti, mladý a nadržený na to, aby nás mohli buzerovat, tak tyhle se od nás odvraceli, šli radši stranou a dělali, že se jich celá věc vůbec netýká. Jeden z nich s náma jednou nad ránem chodil snad 2 hodiny po ulicích a vypravoval nám, že chce studovat práva, a protože Aleš práva dělal, tak mluvil hlavně s ním a stěžoval si na to, jaká je u policie buzerace a jaký strašný idioti tam dělají a že už jen stříhá metr, než to tam odkroutí, a pak, že se teda dá na ty studie. Můj bejvalej šéf byl negramotnej, svěřil se nám. To snad ani není možný. Namít sem. Jak není možný, zvolal a zastavil se. Říkám vám, kluci, že negramotnej. Přišlo na něj udání. Přišlo udání, že major Hruška neumí číst ani psát. Kluci, já byl u toho. Přijala komise, aby to vyřídila, ale nenápadně, rozumíte? Jen tak, že potřebujou něco podepsat a vyplnit a že mu přivezli materiály, s kterým by se měl okamžitě seznámit a tak. Co on? Zeptal se Aleš s pobaveným úsměvem. Že nemá brejle. Nejdřív tvrdil, že nemá brejle. Co oni? Zeptal jsem se já. Oni řekli, že brejle mají. Měli kufřík plný brejlí. Měli všechny možný brejle se všema možnýma dioptriema, protože počítali s tím, že jim tohle odpoví. A co on? Chtěl vidět Aleš. Zkoušel si ty brejle a nadává, že s nima nevidí, jenže to vyšetřoval podplukovník. Kluci, víte vy vůbec, co je to podplukovník u bezpečnosti? Takže s nima nemohl vyrazit dveře, jak to dělával s ostatníma. A tak se ještě chvíli vymlouval na ty brejle a pak se zhroutil a přiznal, že je negramotný. Jak mu to mohlo celou dobu procházet, divil jsem se, vždyť těch papírů, co podepisoval, museli být mraky. Podpis uměl. Takovou muří nohu zvládal, ale to bylo všechno, řekl policajt, co chtěl dělat práva. Stáli jsme na letenský pláni, kde právě hostoval jako absolutní předvoj normalizačních kulturních snah sovětský cirkus na ledě. Major? Opakoval si jak ve snách Aleš. Až na majora to dotáh? No to taky nevím, jak je možný, pokejval ten policajt hlavou. Ale ke konci mi ho bylo docela líto. Seděl tam v kanceláři, brečel a prosil toho podplukovníka o slitování. Dejte mi, naříkal, jen pár kluků, který budou pode mnou. Já po vás nechci nic víc než těch pár kluků. Páni, řekl jsem. A dali? Zeptal se Aleš. Nedali. Musel jít. Řekl policajt, podíval se na hodinky, pokynul nám na pozdrav, přešel koleje a zmizel v jedné postraní uličce. Stáli jsme u hydrantu, co na něj byl připojený ten sovětský cirkus na ledě a pozorovali, jak se k nám zdáli přibližuje důvěrně známá postava. To je Ivan, že jo? Napínal jsem zrak do tmy. Krok doleva, dva kroky doprava, jeden zpátky, chvíle soustředění a pak znova. Byl to náš kamarád Ivan ze Špejcharu. Aleš stál zamyšleně u hydrantu a když k nám Ivan doklopítal, řekl mu místo pozdravu básničku, která ho právě napadla. Majore, majore, ty chlape zelený, pověz ty, magore, proč jsi tak střelený? Já ti to nepovím, sám tomu nehovím. Zelený mozek mám, přemýšlet neumím. Ivan se chvíli potácel kolem toho hydrantu a pak zamumlal, co to do prdele má jako bejt. Hydrant, řekl jsem. A když jsem si uvědomil, komu to vlastně povídám, zaplavil mě dobře známý pocit, že průser bude nedaleko. Hydrant? Zavětřil Ivan. Hydrant, povídáš? Hodně vody a když se to pustí, tak to stříká? Tenhle hydrant máš na mysli? A už když to říkal, tak u toho hekal, jak se ze všech sil snažil ho otevřít. Něco cvaklo a téměř okamžitě vytryskl z hydrantu gejzír vody, který se vstyčil k noční obloze v podobě obrovský turecký šavle a pak se s pleskáním snášel dolů až na tramvajový koleje, které byly dobrých 20 metrů od nás. Čau! Zavolal jsem na Aleše a vyrazil, protože tyhle situace jsem už znal a věděl jsem, že mít nějaký ten náskok je vždycky dobrý. Aleš vyběh hned za mnou a tak jsme teda za chvíli pádili bok po boku spolu a ohlídli jsme se až na kraji letenských sadů, kde jsme zapadli do temného stínu zdejších keřů. Ivánek stál pořád na pláni a bylo ho vidět poměrně dobře, protože ho v té tmě nasvěcovalo několik policejních svítilen a z dálky to vypadalo, jako by tam s ním pár příslušníků veřejné bezpečnosti nacvičovalo rejdováka. Jak to, že tam byli tak brzy, jsme se dozvěděli až druhý den na Špejchaře. Strčili mě do křižkárny, rozpomínal se u piva Ivánek, a já furt nevěděl, co jsem proved tak strašného. Pro pár kapek vody přece nebudete takhle vyšilovat, povídám jim na stanici, ale oni furt jen přísně a důležitě mlčeli a nechali mě v té díře celou noc. Samotnýho? Zeptal se Aleš. Chvíli jo. Ale pak přivedli nějakého kluka a já mu říkám, co jsi proved? A on řekl, šel jsem po letenský pláni a vidím kolečko a jak jsem byl vožralej, tak mě nenapadlo nic chytřejšího, než s ním otočit, začala cákat voda a když mě zatýkala policie, tak mi došlo, že to je ten hydrant od toho bolševického cirkusu. A tak jsme tam byli už dva a asi za hodinu po něm přivedli dalšího kluka a my na něj s tím druhým. Hydrant? A on jen pokejval hlavou a řekl, jasně, že hydrant. A co bylo dál? Zeptal jsem se, když jsem přines další várku. Oni, řekl zamyšleně Ivan, to kurvy vzali ideologicky. Jako ideologickou diverzi. Jako týrání sovětských šelem nedostatkem vody. Já jim říkám, jo, přiznávám, že jsem na chvíli otevřel hydrant a co má jako bejt? Tak já tu vodu zaplatím a je to. To není obyčejný hydrant, hochu, říkal mi ten, co mě ráno vyslýchal. To je hydrant, který patří sovětskému cirkusu na ledě a ty dobře víš, že bez vody se neobejde, takže se netvař, že jde o nějakou klukovinu. Tohle je cílená diverze a ty nám tady nebudeš dělat nějakou monarchii a my s tebou zatočíme a bla, bla, bla, bla, bla. Řek monarchii? Zeptal jsem se. Jo, řekl Ivan. No tak to je v háji, zašeptal Aleš. S těmahle se už nedomluvíš. Seděli jsme dlouho v zadumání a pak Aleš, který něco čmárikal, povídá. Hele, tady jsem ti napsal něco pro útěchu. A podal mu kus linkovaného papíru ze sešitu, který mýval většinou s rohlíkem. Ta báseň se jmenovala Přijal cirkus a zněla takhle. Zavítal k nám cirkus z Rusy, cirkus ledový. Ruský holky to jsou kusy, přímo světový. Ruský holky to jsou kusy, k tomu nehledě, že se teprv vidět musí, když jsou na ledě. Každá jedna je jak růže. Klidně bych si lajs říct, že zabalit to může Holiday on Ice. Proto sáhni do tobolky, vstupné bude lidové, ať viděj ty ruský holky české živlové. Řekl Ivan a strčil si tu básničku do kapsy. Hele, jak seš najednou pilnej, říkám Alešovi. Včera si tu dřepěl celý den a napadlo tě akorát, prosím vás, Bertolde Brechte, tak mě už pro boha nechte. Což byl fakt. Intermezzo. Jednoho dne v pravý poledne zastavilo na náměstí velké říjnové socialistické revoluce auto, vystoupili z něj dva muži, dali tomu klukovi, který volal poslední možnost emigrace, facku, až se losy rozletěly po celým širým okolí a odvezli ho neznámo kam. Říkal mi to kámoš, který tam tou dobou čekal na tramvaj. Špejcharský génius Loci inspiroval Aleše k následujícím veršům a k prosbě Karle Krille Odpusť. Pod tmavočervenými jeřabinami pijeme bír u stánku s uzeninami. Zástupce Protýl šlápl na Běláska, všechno jsem propil, pivo je má láska. Na břehu řeky roste tráva ostřice, u stánku z buřty došla v noci hořčice, nad tichou zemí vrčí netopíři. Šel jsem na jedno, už mám v sobě 4. Na nebi měsíc jako koláč s tvarohem, koupím si láhev rumu v krčmě za rohem. Takhle už chlastám od minulý středy. Dostanu nejspíš žaludeční vředy. Charlie nám oznámil, že se konečně našel nějaký dárce a že Míťovi transplantujou ledvinu, ale jen jednu, a že to prostě ta jedna ledvina musí utáhnout sama. Když jsem potkal Míťu poprvé, co ho propustili z nemocnice, tak jsem se fakticky vyděsil. Bezpečně jsem na něm poznal akorát bundu, protože my jsme měli úplně stejný invaze s tím rozdílem, že on na ní měl nášivku se jménem Kovalsky a ta jeho bunda, respektive ten Kovalsky, byl v Dejvicích pomalu slavnější než on a proto jste mohli dost často někoho zaslechnout, jak se ptá, byl tu ten s bundou Kovalsky? Šoural se tenkrát po ulici, šel doslova při zdi a bylo na něm vidět, že o žádný fóry rozhodně nestojí. V obličeji

Byl popelavej a celý jeho výraz se jakoby zašpičatěl. A to není nikdy dobrý znamení. To už jsem znal z vypravování, že když se jednomu zašpičatěj rysy, tak je to v háji. Pomohl jsem mu došourat se na lavičku v parku a pak jsme tam dřepěli a já se ho snažil nějak opatrně doptat na to, jak to s ním vlastně je. Ale připadal jsem si dost idiotsky a hlavně jsem trpěl pocitem provinění, který se člověka zmocňuje, tedy aspoň mě, vždycky, když se potkám s někým nemocným. Snažil se, aby mi to ulehčil a udělal pár šibeničních fórů, jako například, že není ještě tak zlé, protože v tomhle skurveném státě je člověk starý na dialýzu až po 50, to už je ta hranice, kdy vás na ní nevezmou, ale jelikož on je mladík, takže je bude mít dokonce přednostně. Doprovodil jsem ho potom domů a šel do hospody, abych informoval kluky, co a jak je s Míťou. Charliemu jsem řekl, že se mi nezdál až tak špatnej, ale dobře si pamatuju, jak se na mě po těch slovech Charlie podíval. Po té transplantaci začal teda Míťa docházet na dialýzu. Myslím, že dvakrát týdně a pokaždý tam strávil snad celý den napojený na nějaký monstrum, který mu říkal sračkárna podle čističky vody v Dejvicích. Nevím jak dneska a doufám, že je to už lepší, ale v těchhle letech, v letech, o kterých tu je řeč, znamenala dialýza něco mezi hospitalizací a vycházkou. Nebyli jste v nemocnici na pořád, ale prakticky jste se nemohli vzdálit z jejího dohledu. Navštívil nás v té době jen párkrát. Dal si limonádu a prohlížel se nás takovým až cizím pohledem, jako by nás viděl ne po dlouhý době, ale vůbec poprvé. Snažili jsme se ho přivíst na jiný myšlenky a málem jsme se přerazili v tom, kdo z nás řekne veselější příhodu. Ale všechno se to dost míjelo účinkem a naše snaha ho nějak rozesmát se jevila jako naprosto marná, takže jsme nakonec zůstali schlíple sedět a jen, jako když se vzdaluje bouřka, prohodil sem tam někdo něco, co mělo vydat za fór, ale sláblo to a sláblo a my pak zůstali koukat jeden na druhýho v hlubokých rozpadcích, protože Míťa to měl spočítaný. A i když jsme se navzájem utěšovali báchorkama, jakože slyšel jsem o žensky, která s jednou ledvinou porodila a pořád žije, bylo nám víc než jasný, že nejblíž z nás je pravdě asi Míťa, který občas prones, že ho čeká v tom nejlepším případě na nejvejš pár let a potom šluz, jak dodával, když před sebou dlaní prudce máchrul ve vzduchu. Člověk by řekl, že když se jeden doví datum svého konce s přesností plus minus několika měsíců a spočítá si, jak strašně málo mu zbývá, takže všechno zabalí a třeba jen tak celý dny kouká do zdi, ale ono je to spíš naopak. Protože spousta lidí, co prokoukají svůj život do zdi nebo do televize, to dělají s pocitem, že jsou málem že nesmrtelný a že je času dost, kdežto ty, co vědí, že není, zrychlej na maximum. A to byl Míťův případ. Ne, že by se předtím nějak flákal, ale teď najednou žil snad 100x rychlejc, než žil kdy předtím. No a potom se stalo, že jednou přišel do hospody a vypadal skoro tak dobře jako za starých časů a nikdo z nás nebyl schopný tu náhlou proměnu pochopit až do té doby, kdy nám oznámil, že zjistil, jak to funguje na západě s lidma, který mají stejný problém jako on. Přines tenkrát štusek dopisů stažených gumičkou, který mu půjčil doktor, co dělal na té dialýze, a pak řekl Charliemu: přečti si tohle a řekni mi jediný důvod, proč bych neměl zdrhnout. Několik dnů na to jsem se Charlieho zeptal, jestli by mi ty dopisy taky nepůjčil, a vzpomínám si, že když je přines, tak mi povídá: musíme ho, vole, dostat nějak ven, protože když se dostane ven, tak bude žít 2x, možná 3x díl než tady. Ty dopisy adresoval doktorovi z dialýzy jeden z jeho bývalých pacientů, který nedávno emigroval tak, že si zaplatil zájezd na Kubu a při mezipřistání v Montrealu, kdy letadlo doplňovalo palivo a lidi museli ven, se jednoduše odpojil od ostatních a vydal se rovnou za pracovníky místního imigračního úřadu, který tu už čekali, protože z každého takovéhohle mezipřistání tu zůstával minimálně jeden, ale většinou tak 2-3 Češi se žádostí o azyl. No a pak ty dopisy byly hlavně o tom, jak strašně moc se liší kanadská lékařská péče od té naší.
Tenhle chlápek měl kliku, protože ho podporovali nějaký jeho příbuzný, což Míťa, pokud jsme věděli, nikde neměl. Ale je fakt, že když jsem čet pasáže o tom, jak se už rok na to, co odsud vzal roha, poflakoval s dialýzovým zájezdem po Evropě a popisoval, jak na ně už na letišti čekal mikrobus, který je okamžitě odvez do nemocnice, kde se o ně postarali, tak jsem si řekl, že tady přestává sranda, protože až do té doby jsem si neuvědomoval, že někdo může emigrovat jen z toho prostého důvodu, jako je žít pár let navíc. Vrátil jsem ty dopisy Charliemu a ten je vrátil Míťovi a Míťa si v nich čítal, když mu bylo nejhůř, zatímco my ostatní jsme se v hospodě dohadovali, kde by se dali schrastit nějaký peníze na zájezd na Kubu a jeden říkal, tak si někde půjčíme a pak to budeme hromadně splácet. A další do toho volal, ale tam ten chlap tam měl příbuzný a co myslíš, že by tam asi tak čekalo Míťu? Říkám ti, že by tam zhebnul stejně jako tady. A třetí se nasral a výhružně prones. Kurva, neříkej přede mnou zhebnul, nebo ti utrhnu prdel. A takhle jsme to rozebírali ze všech stran a když se objevil Charlie a zadíval se na nás tím svým pohledem s malou představivostí, což mu kdysi říkával sám Míťa, a když se tiše usadil na kraj lavice, tak tiše, že jsme si ho některý ani nestačili všimnout, tak řekl, umřel. No jasně, ale ať neříká zhebnul, idiot jeden, ozvalo se od někud. Umřel, zopakoval Charlie. Na pohřbu hráli Míťovi náhrobní kámen. Já jsem tuhle písničku nikdy nemusel. Za těžký prachy a hlavně asi tak za troje prochozený boty jsem si pořídil z kraje 70. let invazi. Tenkrát se týhle originál americký vojenský bundě říkalo prostě invaze, teprve mnohem později Parker. Kdo měl to štěstí, že jí vlastně byl automaticky v první lize. Tenisky, štrausky, nějaký to triko a invaze. To bylo všechno. Víc jste ke štěstí nepotřebovali. A samozřejmě, že háro, to dá rozum. Seděl jsem dopoledne u trojek a poslouchal, jak se u vedlejšího stolu dohadujou nějaký lopaty o tom, kdo z nich víc maká, zatímco si objednávali nejmíň pátou rundu kafí s malým rumem. V rohu hospody spal Markis. Bůh ví, kolik bylo tomuhle chlápkovi let. Většinou dřímal na složených rukou a byla z něj vidět jen plešatá hlava plná malinkejch do krve rozškrábaných pupínků. Nevím, proč se mu říkalo Markis. Někdy se probral a laskavě zamžoural do šera lokálu. Měl obrovský fialový rty a ačkoliv působil na první pohled odpudivě, uměl se usmát tak laskavě, že jste ho za to museli mít rádi. Jako přerostlej šmůdla, šmůdla, který ztratil kamarády a čepici k tomu, vypadal tenhle maskůtek zdejšího výčepu. S nohama pohodlně nataženýma pod stolem jsem dopíjel svý první pivo, když se za mnou ozvalo nějaký zamumlání. Otočil jsem se i s půlitrem přitisknutým k rtům, jelikož jsem nechtěl přerušovat pití a jenom jsem pokejval hlavou. Kluk, co stál za mnou, měl stejnou uniformu jako já a taky to byl Mánička a ke všemu držel v podpaží physical graffiti a to jsem v té době zoufale toužil mít, protože Led Zeppelin jsem si tenkrát pral do hlavy od rána do večera. Invaze toho frajera byla jen o málo jetější než ta moje. Ale nebejt tohodle detailu, vypadali jsme vedle sebe jak jednovaječný dvojčata. Přisedl si ke mně a rukama zaprosil směrem k servírce, která právě roztáčela novou várku piv a jak předváděl to svý prosím, prosím, tak to ještě pro jistotu upřesnil zvednutím palce. Když mu ho servírka, který strašně nahlas mlaskali bosí nohy v pantoflích, přinesla, uchopil půl litr za ucho a ještě než se z něj napil, pozvedl ho směrem ke mně. Tak jsem svůj pozvedl taky a když jsem si utřel rukávem pěnu z pusy, zeptal jsem se ho, jestli se na tu desku můžu mrknout. Řekl, že jasně a podal mi ji přes stůl. Pokyvoval jsem nad ní uznale hlavou a pak jsme se chvíli bavili o cepelínech a jen tak jsme se oťukávali, protože bylo nutné zjistit, kam až s tím druhým můžete zajít. A v čem s ním můžete počítat a v čem zas ne? Já třeba řekl jen Stairway to Heaven a on odpověděl Whole Lotta Love a bylo to vyřízený. Ostatní keci jsou na hovno.
U dalšího piva začínala naše debata chvílema připomínat spíš nějakou asociační hru u psychiatra, než pokec dvou lidí, který se navzájem představujou. Ale taková byla tenkrát hold doba. Vypadalo to asi takhle. 10 years after. Jo, Elvin Lee je ďábel v lidský podobě, řekl on. Co Hendrix? Nadhodil jsem. All along the watchtower? Voodoo Child? Zved obočí a opatrně dodal. House burning down? Dal by se dohromady? Myslím experience. Šel jsem dál, i když pořád v lehkých. Mitch Mitchell bicí, Noel Redding basařek a ve Woodstocku? Mitch na bicí, Billy Cox na basu a ještě jeden tam byl, jeden na konga. Yuma, řekl jsem, Yuma, vole. Emerson, Lake and Palmer. Dal by se dohromady, udělal jsem vtip a oba jsme se zasmáli. Cream, Blind Face, Jefferson Airplane, Jefferson Starship, Chicago, Grateful Dead, Move, Who, udělal jsem další for, Monkeys. Vrátil mi ho a já jen udělal ha, ha, ha, protože tohle bylo fakt dobrý. Já jsem Marek, řekl. Zeptal jsem se ho, kde tu desku splašil. Tohle už je druhá, povídá mi. Jak druhá? No, druhý LPčko, co mi brácha poslal, on je v Mnichově. Prostě tohle už je druhý kousek, co mi poslal, tím myslím konkrétně Physical Graffiti. To předešlý přišlo přeražený vejpůl. Nekecej, řekl jsem. No jo, no. To dělej ty kurvy celnický, abys neměl zas tak velkou radost, že ti někdo něco poslal ze západu. Jak je to deska, tak s ní prostě někdy párkrát švihnou. Kurvy. Hele, tak abys nebyl zas tak smutnej, řekl jsem. Tak jestli tě to potěší, tak já měl kámoše, který dělal v 69. na letišti a jak přišel někomu balíček z Ruska, tak po něm dupal tak dlouho, dokud neucítil vodku. Dobrý, zasmál se Marek. To si musím pamatovat. Nekecám, pokračoval jsem. Tenhle kámoš zavíral zavazadlový prostor v tom letadle, co v něm zdrhli Petr a Pavel. Dave D. Dozy, Beaky McEntich, víš, o čem mluvím? Jasně, řekl. No, tak to je v té písničce Láska, láska, drahý příteli, to jsou přece oni. Co ten tvůj kámoš? Věděl tenkrát o nich? Člověče, nevěděl. Mě by to bejval tutově řek. Věděl přesně hovno. To víš, že ho vyslejchali, ale pak ho nechali bejt. Možný to je, připustil Marek a pak se rozhlíd a o poznání tišejc prones. Já tu hochu taky nezůstanu. Na to je život moc krátkej, abych ho strávil v tomhle špačkově. Dělníci strnuli jako sochy, protože se jejich parťák významně zahleděl na hodinky. Dobrou minutu bylo slyšet jen větrák. Parťák vzdychl, ještě jednou zkontroloval čas a pak zase vzdychl. A co? Mávnul potom rukou. Stejně nás dneska nezavezou. A jak to ty chlapi kolem něho zaslechli, tak najednou zas ožili a jeden přes druhýho volali. A jdou do hajzlu, když nás nezavážej. A takovejhle bordel je možný jen tady. A do toho k ním připleskala servírka s tácem plným kafí s rumem a volala. Pivo už se dělá, mládenci. Hákuješ? Zeptal se mě Marek. Scháním teď nějakou brigádu, řekl jsem. Něco u geodézie nebo tak, to už jsem jednou dělal a není to špatný na čas. Co ty? Dělám kulisáka, řekl. Kde, povídám, já znám v Praze dost kulisáků. Tohle není v Praze, zavrtěl hlavou. Momentálně jsem na Kladně. V hospodě začínalo být čím dál tím teplejc, takže jsme si svlíkli bundy a pověsili je vedle sebe na věšák. Vypadali legračně, jak tam vedle sebe viseli v hrbatým pozoru. A jen jsme je tam dali, tak vlezli do hospody tři policajti se psem. Já se na to vyseru, zanaříkal jsem. To už je tenhle týden snad třetí šťára v putice. Policajt se psem se opřel o výčep a ty druhý šli rovnou k nám dvěma. Jen se tak leda byli dotkli čepic se štítkem a koukali na nás. Ani to občanský průkaz neřekli. Nic. Jenom na nás tak zírali policajtským způsobem. Jeden z nich byl vysoký blonďák a ten druhý byl menší a kreten už na pohled.
Podal jsem svou občanku tomu blondýnovi, ale on ji bezeslova postoupil tomu malýmu nasranýmu týpkovi a sám se listoval občankou Markovou. Jak dlouho nepracujete? Vyštěk na mě ten menší policajt. Měsíc, řekl jsem tiše. Takže jste příživník, pokejval hlavou, jako by si teď jen potvrdil něco, co už dávno věděl. Ještě ne, odkašlal jsem si nervózně. Nepoučujte mě, zamumlal a vyndal si blok s předtištěnou charakteristikou osoby, kam se vyplňovala vejška, barva vlasů a očí a podobné blbosti. Pečlivě si mě měřil a zapisoval a zase měřil a pak dlouho vyplňoval údaje z mýho průkazu a ten druhej se jen tak zběžně rozhlíd po lokále a pak pokejval spokojeně hlavou, protože Markis byl na svém místě a dělníci ho nezajímali. Bezeslov vrátil Markovi občanku a odkráčel k výčepu. Servírka před něj bleskově přistrčila dva panáky. Máte štěstí, že mám dneska dobrou náladu, řekl mi ten malej zakomplexovaný fízl a mrsknul přede mě mou občankou o stůl. Pokejval jsem hlavou, jakože to je fakt, že mám dneska kliku a dokonce jsem se pokusil o úsměv, že to všechno jako patřičně oceňuju a čekal jsem, až ze mě spustí ten svůj nebezpečný pohled a odpochoduje k výčepu, což k mý velký radosti za chvíli udělal. Čuráci. Ulevil jsem si, když za nima definitivně zapadly dveře. Ser na ně, řekl Marek a poručil dva panáky rumu. A já taky. A tak jsme ještě nějakou tu hodinku poseděli, pili rum a zapíjeli ho pivem a semleli jsme všecko dohromady a řeč přecházela z Orwella na Stouny a ze Škvoreckýho na Zapu a dělníci vedle u stolu už dávno vyvrávorali, aby se stihli převlíct, než půjdou domů nebo do jiných hospod a jedinej, kdo s náma vydržel až do zavíračky, byl Markýz v rohu u stolku pro dva. A jak už to tak bývá, teprve venku, v teploučký jarní noci provoněný bezem, jsem zjistil, že jsem celkem slušně zlitej. Šněrovali jsme to na tramvaj a já jsem Markovi říkal, hele, víš co, komu to pojede dřív, tak ten je blbej. A jemu se to moc líbilo a oba jsme se tomu smáli, až jsme slzeli a samozřejmě, že mě přijala tramvaj dřív. A tak jsem se s Markem na refíži jen chvatně opilecky obejmul a já se vyhrabal po schudkách do druhého vagónu a tam jsem se u zadního okýnka držel tyče. Stačil jsem Markovi ještě zamávat a pak jsem si na památku ukradl číslo té tramvaje. Krásný, smaltovaný číslo 22. A když se mnou tramvaj prudce najela do Chodkovy zatáčky a obkroužila ležícího lva, tak jsem měl co dělat, abych to s tou cedulí ustal. Udivovalo mě, že ačkoliv bylo dost pozdě, byla tramvaj dost plná a chvílema jsem byl na tyč před sebou přiražený tak silně, že jsem nemohl ani dejchat, takže jsem se otočil, abych si v tom udělal jasno a najednou koukám, že jsem ve vagonu akorát já a nějaký starší elegantní chlapík v takovým tom panama klobouku, co se mi zezadu tlačil na zadek. Chvíli jsem přemýšlel, jak mu ji co nejlíp natáhnout loktem, ale pak jsem si to rozmyslel a řekl jsem jen – v příští stanici se měníme. A stisk okamžitě povolil a já jen zahlíd, jak ten slušně vypadající chlapík za jízdy roztrh dveře a vyskočil. Stál na kolejích, který se přede mnou zužovali a zdálo se mi, že si mě až do doby, kdy mi zmizel z dohledu, prohlíží s hlavou nakloněnou na stranu. Strčil jsem si tu ceduli 22 pod bundu a postranníma uličkama jsem se vydal k domovu. Před barákem jsem žáhl do kapsy a narazil na něco cizího, teda abych byl přesnej, narazil jsem na klíče, ale tohle byly nějaký divný klíče, mnohem větší než ty moje. A ačkoliv jsem je měl jako z praku, tak mi hned došlo, že jsme si s Markem museli omylem prohodit ty svoje invaze. V náprsní kapse jsem nahmatal nějakou divnou občanku, respektive takovou podivnou legitku. A když jsem ji otevřel a posvítil si k tomu svým rakouským zapalovačem, tak jsem si málem set na prdel. V té legitimaci totiž stálo, že patří Marku Langerovi, nadporučíku policie ČSSR. Seděl jsem před barákem a čekal na taxík. Věděl jsem, že přijede každým okamžikem. Za necelou půl hodinu se na konci ulice objevily světla, které se ke mně pomalu a váhavě přibližovaly. Když přede mnou ta taxikářská volha zastavila, vyleze z ní řidič a bezeslova jsme si spolu vyměnili invaze. Na zadním sedadle seděl v přítmí nadporučík Langer
a celou tu dobu se ani nepohnul. Doma jsem si otevřel láhev piva a jak jsem ho tak pocucával a dával si v kebuli všechno dohromady, přemýšlel jsem i o tom, jak muselo být asi jemu. A možná, že je to zvláštní, ale mě to najednou rozesmálo. Ale jak rychle jsem se začal pochechtávat, tak rychle jsem to utěl, protože mě napadlo. A co když nijak? Prostě nijak. A z toho na mě padla až čirá hrůza. Z toho, že je docela dobře možný, že ten, co z toho má trauma, je ten, co mu přijela první tramvaj a tím pádem je blbej. Když jsem to celý pozděc vyprávěl Alešovi, tak nad tou příhodou jen nevěřícně kroutil hlavou. A když jsem mu řekl i o tom vošoustovi z noční tramvaje, tak mu zasvítilo v očích a hned druhý den nám všem v hospodě daroval následující báseň. V přeplněné tramvaji frotéři se mačkají. Ke štěstí jim totiž stačí, když se na ně někdo tlačí. Výhradně z těchto důvodů nechybějí v májovém průvodu. Hledáme chlapce a dívky nekonformního vzezření jakožto komparzisty pro natáčení nového československého filmu Temné slunce. Sraz na Filmingově náměstí v Dejvicích tehdy a tehdy. Takhle nějak zněl ten inzerát vystřižený z novin, s kterým se za mnou jednou přihnal Venca Popelka. Točil to jeden zasloužilý režisér, o kterém, jak jsem slyšel pozdějc, napsali Poláci, že se mu poplatalo si všistko v glově. Ale to není podstatný. Podstatný je, že se mi tenkrát zjevil v bytě Venca Popelka a táhnul sebou medvěda i s tímhle inzerátem, do kterého celou dobu, co na mě mluvil, významně ťukal prstem a volal. Mám zaručený informace, že se bude točit scéna, v které hypisáci napadnou policii. Má bejt? Povídám mu tenkrát. Ty vole, teď já mám dvouletý dítě, splácím novomanželskou půjčku a jsem šťastně ženatej. Dostanem prachy, pokračoval, jako by vůbec neslyšel, co mu povídám. A ještě můžeme dát policajtům do držky, protože, zařval, policajty, tam budou hrát policajti. Nejsme na to trochu starý, namítl jsem. Máme dlouhý vlasy a to je to, co oni potřebujou, přidal se medvěd. A tak jsme se teda dohodli, že jo. Ze všech stran se to ráno valili na náměstí Alexandra Fleminga davy opravdu dost strašidelných zjevů. Ale nejvíc vlasatců tu bylo tak v mých letech. Samotného mě překvapilo, kolik nás, přestárlých máníček, vlastně je, když vylezeme z děr. A překvapilo to jistě i režiséra, kterýmu asi brzo došlo, že ukočírovat tuhle bandu bude možná složitější, než uhlídat ty největší masovky s Proti všem nebo tankový bitvy s Osvobození. Sjeli se sem snad všichni Vágusové z Prahy. Máničky všeho druhu stály fronty na registraci u takových těch mladých slečen, co si říkávali produkční, což byla i nebyla pravda, jak tomu je u filmu Konec konců se vším. Zařadil jsem se mezi ostatní a zjišťoval, že ne snad úplně všichni, ale dobrých 90% se sem přesunulo z nějakého hodně drsného flámu a naprostý většině něco velmi podezřele cinkalo ve všelijakých batozích a taškách a jak říkali už starí Tibeťani, jedna láhev necinká. A tak bylo i nad temný slunce jasnější, že základní problém už je tady. Ne, že bude, nebo že by mohl třeba později vzniknout, ale že už prostě je. Pomocný režisér se zatím jenom rozkoukával. A jestli měl ještě před pár hodinama nějaký střelivo, nějaký představy na základě kterých si v duchu načrt postup, tak teďka to všecko zase vracel zpátky do toulce a trvalo mu hodně dlouho, než začal s opatrným udělováním instrukcí, kamže si kdo má stoupnout, sednout a lehnout. A k Vencovi Popelkovi přivedla nějaká asistentka jednu mírně nachmelenou holku, která se všemu smála. A ta asistentka, že prej, jestli by neměli nic proti tomu sehrát, když už to má být jako o hippies a jako snad v létě lásky, prostě jen předvádět, ale pro boha jenom předvádět, zdůrazňovala celou tu dobu, že se milujou v trávě. Snad nikdy předtím jsem nezažil Popelku v takový euforii a když tohle vyslech, tak rozčilením zrudnul jako rak a poměrně hlasitě mi zašeptá do ucha. Ty vole, to je sen! Prachy, do držky fízlům a ještě si zapíchám.
Jenže, jak už jsem řekl, zašeptal to tak silně, že ta asistentka taky celá zrudla a volala: já říkala jako! A ta holka, co tam stála s Vencou, se smála rudlaní a pak spolu s Vencou někam zmizeli. Plácal jsem se tam kolem a když jsem narazil na medvěda, tak jsme se posadili do stínu jednoho stromu a cvakli si z láhve, ve který jsme měli směs vodky s džusem naředěnou ve prospěch vodky. Z megafonu se pořád ozývaly ostrý a uši drásající pokyny, které se tříštily o okolní baráky, a několikanásobná ozvěna pak trhala ty slova na cucky, které nedávaly dohromady vůbec žádný smysl. Člověče! Zaslechli jsme z dálky hysterický řev asistenta režie. Dyť vy tu snad souložíte! A když jsme se s medvědem zvedli, abychom líp viděli, co se děje, tak jsme jen kousek od nás zahlídli takový malý schromáždění nad polonahým zadkem Venci Popelky, který se až po několika důrazných výzvách neochotně skulil z toho svýho děvčete, a slyšeli jsme ho, jak všem kolem s úsměvem vysvětluje: Stanislavský, vole! Pár máníček mu zatleskalo a podávalo mu láhve s nejrůznějším obsahem a on si s nima třás pravicí, smál se jak debil a opakoval to svoje Stanislavský, k čemuž pro mě z nepochopitelných důvodů dodával po moravsku, tož ne, kurva chlapi. Někde na druhé straně parku se ozývaly pronikavý zvuky klaxonu a když jsme si s medvedem stoupli na špičky, mohli jsme sledovat, jak se k nám krokem přibližuje hned několik velkých skříňových Antonů a z nich vyskákali policajti. Ale jen se rozhlídli, tak na nich bylo okamžitě znát, že by zase hezky rádi naskákali dovnitř. Ale to už je hnali jejich velitele k hromadám kostýmů a řvali na ně, aby se co nejrychleji převlíkli a nastoupili na plac jakožto příslušníci policie nějakého nejmenovaného státu, kde si na západ od našich hranic. Máničky začaly hvízdat a zvedat prostředničky a volat fašisti a gestapo. A policajti tam poskakovali, jak se snažili dostat do filmových kalhot, a i když s tím měli hodně práce, tak pořád tak úkosem, ale ostražitě sledovali ten obrovský dav před sebou. A když jeden z nich při tom převlíkání upad, tak se ozval bouřlivý jásot a lidi skandovali: už se nezvedej! Já měl pořád pocit, že se mi to všechno jenom zdá, že jsem ve filmu, což jsem sice byl, ale já myslím ve filmu o filmu, ve filmu na druhou nebo metafilmu. Jako když máte na sirkách obrázek orla, co drží v drápech krabičku sirek, na který je obrázek orla, co drží v drápech krabičku sirek. Protože my tu teď stojíme stejně postrojený jako v tom létě lásky, akorát že zhruba o 10 let starší a zdevastovanější. Stojíme tu my proti těm samým sviním, co nás v 69. byli jako žito, jenom jeden pouhopouhej rok potom, co s náma nosili trikolory, a pane bože, ono je to tu znovu. Jenže jenom jako, protože teď už je a bude všechno jenom jako. Uvolněte prosím cestu pro vůz ovoce a zeleniny, ozývalo se naléhavě z megafonu a směrem k nám se pomalu blížilo otřískaný nákladní auto s otevřenou korbou plnou rajčat a snažilo se helemejždím tempem došourat do prostřed parku. Policajti už byli převlečení do uniform policie nejmenovaného státu a začali se rovnat do řady proti nám, chráněný plexisklovejma štítama. V rukou třímali dlouhatánsky pendreky. Demonstranti mají za úkol vytlačit policii za jejich linii, ozvalo se z megafonu a v tom momentu zatím nezvykle stichlej park explodoval. A mně se uprostřed toho všeho zmocnila velmi zlá předtucha a ta vzrostla ještě víc v momentu, kdy se mezi hradbu těl, která mě obklopovala, obličejem vpeřil ksicht Venci Popelky a jeho vyřvaný hlas teď už jen jaksi drsně škvičel, když mi oznamoval: ty vole, víš, kdo je v přední řadě? Rusňák, ty vole. Víš, co s ním dneska provedu? Nejdřív si uděláme zkoušku. Zatím jen na nečisto a bez rajčat, hlásil megafon. S první zkouškou nebyl asi režisér úplně spokojený, protože nám přes asistenta vzkázal, že děkujeme, bylo to dobré, ale prosíme demonstranty o více agresivity. Až k nám bylo slyšet, jak to v policejních řadách nesouhlasně zahučelo, protože někteří se ještě nestačili vzpamatovat z toho, jak se na ně před chvílí se strašným řevem vrhla masa přivožralých máníček, který se nějak propletli mezi jejich obušky a štíty a hned několik policajtů nekompromisně smetli na zem.
Demonstranti zpátky, volal pomocný režisér. Příště pojedeme na ostro. Trávník, po kterým jsem se pohyboval spolu s ostatníma, se už celkem slušně zaplnil prázdnýma láhvema všeho druhu. A protože sluníčko připalovalo, většina kluků a některý holky s nima se svlíkly do půl těla a režisér v tu chvíli, co to zaznamenal, spokojeně pokyvoval hlavou, protože přesně tohle pro svý léto lásky potřeboval. Potřeboval mládež tak trochu nahou a tak trochu nalitou a trochu bez názoru, trochu oběť drog a systému, mládež tak trochu krásnou a trochu zlou a tu tady teď měl přímo před sebou a jako.

Nervózní byl asi proto, že si v tu chvíli nemohl nevšimnout mýho ustaranýho výrazu. Hodit mezi tuhle partu 100 let, tak si je rozeberou. Myslím jako, že už mají něco odsezenýho. Šeptal jsem medvědovi, který souhlasně pokyvoval hlavou a dodal: ten Vulvenca plánuje vraždu. Rajčata, ozvalo se z megafonu. Rozdávají se rajčata. Na korbu nákladáků ovoce a zelenina se vyšplhalo pár dobrovolníků a začali ty rajčata rozdávat lidem dole. Ber jen ty větší, řvali za Popelkou, který odeběh pro fasuňky jeho noví kamarádi z odboje. Chvíli se o něčem radili a pak taky odeběhli, ale jinam. Oni totiž zamířili k nedalekému staveništi, aby tam nazbírali kameny odpovídajícího kalibru. A když se Venca vrátil, tak si všichni sedli na bobek a tiše plnili ty rajčata vražednou nádivkou. Dáme jim tam pár skřítků, zavři očko, chechtal se přitom jeden z nich. Toho ke mně přivolávala matka vždycky před spaním. Ostatní se taky zachechtali, já ne. Já se díval zamyšleně na policejní kordon a snažil se odhadnout, kde stojí kulohlavý rusňák, rotný s opičíma očima, v podstatě imbecil, který sní svůj sen o práci v mordpartě, zatímco zcela jiná mordparta mu tady chystá přesní dávku na cestu do pekel. Takže klid, prosím, zamečel megafon. Až se ozve pokyn akce, napadnete policisty těmi rajčaty. Pozor! V první řadě tu s vámi stojí jeden z našich hlavních herců. Je to ten s parukou, tak nám ho šetřte. Tomáši, jsi tam? Zamávej směrem k nám, jestli tam už seš. Tomáš tady není, šel za kurvama, ozval se odkud si zepředu chraplavej výkřik, po kterým následoval huronský smích davu. Tomáši, připraven? Opakoval megafon. Vždy připraven, zařvala z dálky potácející se Mánička. Popelka a jeho bojůvka se pomocí loktů propracovali až těsně před policejní štíty a zůstali tam stát v nehybných, napjatých pozicích, které nevěstily vůbec nic dobrýho. Venca si uvázal přes obličej šátek. Jeho novým kámošům bylo evidentně šuma fuk, jestli je někdo pozná nebo ne. Na okamžik se rozhostilo takový ticho, že bylo slyšet, jak odněkud z dálky teplej závan větru přivál hlas matky volající syna k obědu. Pavlíku, Pavlíku, oběd! Rozlíhalo se slabonce parkem. Šel za kurvama! Zařval zas ten vepředu, ale jeho pohotovost stačilo odměnit smíchem už jen pár lidí, protože v tu samou vteřinu se ozvalo mohutný akce! Strnulej dav jako by čekal na nějaký ujištění, že dobře rozuměl. A pak už to jeden z policajtů nervově nezvlád, ulil se a zved nad hlavu pendrek a tím gestem najednou uvolnil veškerou zadržovanou energii ze stovek stuhlejch, skamenělejch těl, který jen a jen čekali na nějaký podobný signál z hůry. Lidi v parku vybuchli jak stadion plný diváků po vítězný penaltě. Hnal jsem se dopředu s medvědem v zádech, ale za chvíli už jsme se jeden druhýmu na dobro ztratili z dohledu, protože to, co se kolem nás strhlo, to jde jen těžko vylíčit. Nemyslete si, že Venca Popelka a to jeho koulovací komando byli ty jediný, který napadlo zvednout váhu těch rajčat o nějakej ten karát či dva. Masa lidí rázem smetla první řadu policajtů k zemi dřív, než se stačili pomodlit. A ty za něma museli tím pádem o pár kroků ustoupit, protože se jim teď jejich kolegové váleli u nohou. A jak ustoupili, tak přišli o tvár. A tak se jen chvatně semkli ve vyděšených skupinkách chráněných štíty, ale jen částečně, protože spousta policajtů o ně přišla hned v té první nárazové vlně. A tak bylo k vidění i to, jak se za jediným plexisklem krčejí dva, někdy i tři policajti a snaží se zacouvat někam do bezpečí. Pochopitelně, že celou tu dobu je skrápělo krupobytí rajčat vycpaných šutrákama všeho druhu, ale za chvíli už se nikdo z Mániček nezdržoval nějakým maskováním a prali to do nich poctivejma dlažebníma kostkama a vzduchem poletovali i láhve od vodky, rumu a piva a vůbec všeho možného chlastu, který jste schopný si představit. Pomocný režisér mečel něco do megafonu, ale v té vřavě nebylo pochopitelně vůbec nic slyšet a i kdyby bylo, tak by se na něj a nějaký jeho pokyny všichni stejně vykašlali, jak byli rozjetí.
Každej se choval, jako by tu měl najednou svýho rusňáka a

0: Každej se ve jménu svýho osobního boha mstil na svým osobním policajtovi. Od někud z dálky bylo slyšet sirény sanitek, který za chvíli dorazili do parku. Ale byly to taky sanitky filmoví, sanitky nějaký nejmenovaný země. A z nich vyskákali filmoví saniťáci a nakládali do nich zraněný, to znamená policajty. A jediný, co tu bylo pravý, tak to byla krev, co z nich crčela, takže je odtahovali mimo záběr a lidi od filmu pak volali sanitky pravý. Vencu Popelku a jeho vrahůny jsem identifikoval bezpečně. Oddělili Rusňáka od jeho soudruhů na způsob vlčí smečky, která izoluje slabší kus, a pak ho hnali někam směrem z parku, ale kam, to jsem nebyl schopný zjistit, protože jsem měl dost práce sám se sebou. Dostal jsem v té tlačenici taky pár ran. A i když od vlastních a nechtěně, nedá se říct, že by tím pádem boleli nějak míň. Stop, stop, stop, ozývalo se z megafonu. Děkujeme, byli jste výborní, ale to už stačí, volal pomocný režisér zoufale, protože ještě teď bylo možno zahlídnout, jak sem tam nějaká ta mánička hrozila na policajty pěstí, ale celkově se dá říct, že se všichni pozvolna uklidňovali a začali se opět normalizovat. Lidi po sobě jen rozjařeně pokukovali, podávali si ruce a gratulovali si a občas někdo vyprsk smíchy, jak těch zážitků byl plnej, a někteří se tvářili doslova vyjeveně a jakoby se očima doprošovali ostatních. Prosím tě, štípni mě, jestli se mi tohle nezdá. No a pak se začali řadit do front u stolečku a někteří se slušně potáceli a předkládali slečnám z produkce svý potrhaný občanky a ty jim na oplátku podávali peníze. Bůh ví, jak dopad Rusňák. Ani Popelka o něm nic nevěděl. Šli jsme spolu s ním a s Medvědem do hospody a Venca se chechtal na celý kolo a volal: Pane bože, dneska jsme jim to teda nandali. A objal mě kolem ramen zrovna v momentě, kdy jsme míjeli policajty, kteří se převlíkali zpátky do svých normálních uniform. Vítejte zpátky v realitě, říkali nám jejich pohledy. V jižském klášteře jsem pracoval jako noční hlídač už druhým rokem a měl jsem štěstí, protože jsem byl ve dvojici s inženýrem Slezákem. S mohutným sedmdesátníkem a majitelem té nejkrásnější pleše, ale hlavně s velikým antibolševikem a milovníkem života. Seděli jsme jednou takhle večer, poslouchali Hlas Ameriky, jedli buchty paní Slezákový, buchty s tvarohem a rozinkama, buchty, do kterých přidávala trochu nastrouhaných jader z meruněk, a nechávali přes tu dobrotu v puse proudit chladivý moravský víno. Když v tu chvíli slyším hlas, který se přibližoval a pak zase ztrácel na vlnách přílivu a odlivu nekvalitního příjmu, jak mi povídá: Všichni chartisté shodně vypověděli, že obzvlášť surovým způsobem je u výslechů týral kapitán Daniel Pačes. Zakuskal jsem se v ten moment tak, že se mě kus buchty dostal až do nosu. S očí mi tekly slzy. Kašlal jsem, kejchal a nakonec si i trochu ublink, zatímco mi inženýr Slezák celou tu dobu bušel dozad. A když jsem konečně našel dost cel k tomu, abych se nadech a mžitky, co jsem měl před očima, odtančili pryč, znovu a po letech jsem si vybavil tu scénu ze školy, kdy se na stupínku objevil náš novej spolužák, co šeptal odpovědi a udával spolužáky. Dopili jsme víno, popřáli si dobrou noc a kolega Slezák si pak odešel udělat pohodlí na lenošku v jedné kanceláři v prvním patře. Já jsem si zalez do spacího pytle ve vrátnici asi tak hodinu po půlnoci a že si trochu schrupnu. A jen jsem se do něj zavrtal a našel tu správnou pozici, tak se ozval zvonek a k tomu hrozný bušení na dveře. Vylez jsem ze spacáku, uklidil ho do skřínky a odhrnul závěs, který ty mohutný dveře kryl. Chtěl jsem skleněnýma průzorama zjistit, co se děje venku, ale nešlo to, protože mi někdo šajnil baterkou přímo do očí. Dveře tady byly tak tlustý, že jste museli řvát z plných plic, aby vás ten druhej venku slyšel. A tak jsem teda zařval. Co je? Jděte s tím světlem do háje, co chcete? Pak ty postavy posvítily na sebe a teprve teď jsem byl schopnej rozeznat tři policejní uniformy před sebou. Bezpečnost, otevřete! Křičel na mě ten, co pravděpodobně bušil. Moment, volal jsem na něj. Jen co si vemu klíče. a natáhl jsem se směrem k okýnku svý kukaně, kde na pultě ležel těžký svazek klíčů. Musím zavolat slezáka, napadlo mě, ale v tom mě něco zadrželo. Nejdřív jsem nevěděl přesně, co to je. A trvalo mi možná několik vteřin, než mi to došlo. Ale když mi to došlo, stálo to za to, protože já jsem si najednou uvědomil, že mám mimořádnou možnost. Možnost neotevřít. Znovu jsem rozhrnul ten závěs a zavolal. Ukažte mi legitimace a povolení ke vstupu. Policajti skoprněli. Oni, kteří měli tu výsadu sloužit na hradě, kde pracuje sám soudruh prezident Husák. Oni, kteří mu ten hrad v noci hlídají, protože jsou to elitní policajti a nad ně tady vůbec nejni. A nějaký nímant z vrátnice, nějaký vandrák v tričku, rozcuchaný povaleč, evidentně protistátní živel, tahle škodná v jejich rajonu jim drze řekne o nějaký povolení. Ten, co pravděpodobně bušil, se přilíp z druhé strany na sklo a moje štěstí spočívalo jen a jen v tom, že to sklo bylo fakt pořádně tlustý, protože bejt tenčí, tak ho dozajista prorazil, přitáhl si mě ven k sobě a tam by mě bejval někde v rohu u popelnic bez rozsudku zastřelil. Ty ostatní dva stály nehybně za ním. Já jsem to povolení, řval ten přede mnou a třískal přitom baterkou o masivní kovovej rám. Pokrčil jsem ramenama a bezradně rozhodil rukama, čímž jsem mu chtěl pantomimicky vzkázat, že jsou určité síly, proti kterým jsme i my dva bezmocní. A zatáhl jsem závěs před sebou na znamení, že představení skončilo a Kašpárek se s vámi loučí. Stál jsem za tím závěsem snad půl hodiny a poslouchal, jak mi buší srdce. A teprve, když jsem se zase uklidnil, jsem opatrně vykouk štěrbinou v té těžké oponě a zjistil, že hradní nádvoří je dokonale pustý. V bočním svitu měsíce toho sice moc nevidíte, ale jinak je přímo stvořený proto, abyste v něm mohli spoustu věcí vytušit. A já v tu chvíli tušil. Co tušil? Já si byl na 100% jistý, že jsem si právě zadělal na další životní malér. Na nějaký spaní jsem už neměl ani pomyšlení a tak jsem zavolal inženýra Slezáka a řekl mu, ať se na chvilku probere, protože čekáme návštěvu. A pak jsem jen tak přecházel po chodbě před dveřma, vždycky až k pokladně a pak zase zpátky a v hlavě jsem probíral všechny možné eventuality, které můžou nastat. Měl jsem co dělat, abych udržel profesionální tón, když zazvonil telefon. Volal můj šéf ostrahy, který ho policajti vytáhli ve 2 ráno z postele a vystrašeným hlasem se mě ptal, jestli jsem se náhodou nezbláznil a co se pro boha děje. Řekl jsem mu, že vůbec nevím, o čem mluví, že v galerii je všechno v pořádku a za celou službu jsem měl akorát jeden poplach, který asi způsobil průvan, ale teď, že už jsou hlásiče zase zapnutý a celý objekt zkontrolovaný zhruba před 15 minut. Mluvím o tom, proč si odmítl vpustit do objektu policii, naříkal do sluchátka a já z dálky zaslech i hlasy, který přitom mluvili na něj a některé slova jsem dokonce slyšel naprosto zřetelně a byly to slova jako okamžitě, neprodleně, i hned a bylo mi jasný, že patří těm policajtům, co se na mě dobejvali. No tak neblázni a pojď nám otevřít, žadonil šéf. Vám samozřejmě otevřu, protože to je moje povinnost. Za jak dlouho tu můžete být? A pak jsem pochopil, že už tu je, že ho nevytáhli z postele jen tak, ale přivezli ho rovnou na hrad a to jen v pyžamu, přes který si sotva stačil přehodit kabát. Položil jsem telefon a stoup si ke dveřím. Za několik vteřin se ve stínu zadku katedrály svatého Víta objevila skupinka 3 policajtů, v jejím čele zhrbeně chvátal vedoucí útvaru bezpečnosti sbírek. Zamával jsem na něj a otevřel dveře. Policista, který mi mlátil tou baterkou do dveří, šel rovnou ke mně a zařval. Dejchni na mě! Takže jsem na něj opatrně dejch a čekal, co bude dál. Chodil po chodbě sem a tam, přesně jako před malou chvíli já, ruce měl založený za zády a na svý 2 kolegy volal, jako bych tam já osobně vůbec nebyl. Jestli si hodlá myslet... A pak se zastavil těsně před ním a zahulákal. Tak jestli snad myslel, tak to domyslel. A zase se otočil ke mně a kdyby byl schopnej nějaký složitější myšlenky, tak by mi nejspíš řekl, zatluču hřebík po hřebíku všechny tvoje představy o tom, kdo vlastně seš. Do rakve je zatluču a pak to rakev pohřbím v té nejtemnější díře. Když v tom se ozval hlas mýho šéfa, který vysvětloval těm zbylejím dvěma, že z hlediska předpisů, který v galerii platí, jsem postupoval správně. A na tohle na něj ten s tou baterkou štěknul, na to já vám kašlu! Ještě chvíli tam přecházel sem a tam a pak si sedl unaveně na židli v pokladně a koukal do země a když mu inženýr Slezák řekl, dovolíte, jakože si chce na tu židli sednout on, tak vyskočil a řekl ostatním, jedeme! A jak procházel kolem mě, tak ani nezved oči. Šéf bezpečnosti sbírek mi tu noc už taky nic neřekl, protože potřeboval, aby ho hodili zpátky domů. A tak jsme za nima s inženýrem Slezákem zatáhli závěs, zamkli dveře a šli si zase lehnout. Spalo se mi v tom příslovečným oku uragánu celkem dobře. Ráno jsme to celý rozebírali u kafe s inženýrem Slezákem a on mi vypravoval, že zažil jednou v hospodě, kde se ožrali nějaký estéváci tak, že tam začali mávat pistolema to, že na ně servírka zavolala policii a do sluchátka zašeptala, ale pozor, oni jsou taky od policie, já je znám, je to ta parta, co sem chodí pravidelně. A když položila sluchátko, tak si nejspíš řekla, to bych se moc zdivila, kdyby s tímhle někdo něco udělal, vždyť je to všechno jedna pakáž. A pak byla překvapená víc než ty tajný, protože za pár minut vlítlo do hospody komando pěkně ostrých chlápků s obuchama a střískali tam prej tenkrát celý ten jejich stůl, až z nich chlupy lítali. A inženýr Slezák tvrdil, že to byla taková menší noc dlouhých nožů a celý to prej netrvalo víc než pár minut a že je naházeli jak balíky do připraveného Antonu a zmizeli. Když o tom jeden přemýšlí víc do hloubky, tak nakonec dojde k tomu, že možný to je, protože možný je všechno. A i když se tahle neuvěřitelná scéna odehrála v těch nejtuších husákovských časech, tak co my víme, kam předal tuhle choulostivou informaci policajt, co měl službu? A jestli se hodně rychle dostala k chlápkovi, kterýho jsem si v duchu pojmenoval major Smutný, a tomuhle majorovi už dlouho ležel v žaludku nějakej například major Veselý, přes kterýho se už léta nemohl dostat, protože na něj věděl víc než on na Veselýho, tak pak už to začíná dávat smysl. Jde o to být zkrátka rychlejší. To je celá věda. Nenechat toho druhýho ani nadechnout. A tohle už měl jistě Smutný promyšlený. Konec konců věděl o všech možnostech majora Veselýho a viděl, že ten má v ruce momentálně samý plevy, zatímco on třímá postupku. Bejt rychlejší. Tohle heslo mu vtloukali do hlavy ve všech kurzech a školeních, kterýma prošel, stejně tak, jako to učili majora Veselýho. A stejně tak jako generálové Grant i Lee absolvovali ten samý West Point a tudíž oba znali ty samý fígle a finty, tak i Smutný a Veselý. A jestliže byl Smutný víc Grant a ten druhý spíš Lee, tak jako byl jednou Gettysburg a po něm Appomattox, tak se vsadím, že podle týhle srovnávací logiky se musel Smutný stát nejmíň podplukovníkem. Když jsem přišel na další službu, čekali na nás s inženýrem Slezákem ve vrátnici dvě obálky, ve kterých nebyly výpovědi, ale pochvala od našeho šéfa v tom smyslu, že jsme se zachovali příkladně a nikoho neoprávněného nevpustili dovnitř. Co kdyby to byli lupiči v uniformách? A pak ještě takovej dodatek psaný rukou na zvláštním lístečku. Příště je tam radši pusťte. Na mou zodpovědnost. Intermezzo. Na samoobsluze u Bílýho byla komunistická nástěnka a v ní tohle parte. Letí k vám, soudruzi, přesmutná slova. Navždy nám odešla soudružka Božena Jodasová. A prosíme všechny, kterým dojde tato zvěst, přijď jí dát, kdo měl si rád, poslední práci čest. Ty bláho, to je jak od tebe, řekl jsem pozdějc Alešovi. Žádný příště se už nekoná. Soudružka Srncová se nervově zhroutila. Sdělil mi kvestor Akademie výtvarných umění, kde jsem pracoval jako archivář. Řekl jsem, že je mi to líto a pozoroval přitom keře šeříku oknem jeho přízemní kanceláře. Jejich květy se chvěly, jak byly plný žíznivýho hmyzu, a vůně, kterou vydávali, byla tak silná, že na mě z toho šla až dřímota. Máte teď na vybranou, zadíval se na mě kvestor. Buď to vám přidáme do referátu její trezor útvaru obrany, samozřejmě, že dočasně, nebo se spolu budeme muset rozloučit. Dřímota mě pomalu přešla a já chápal, že bych měl přejít do střehu. Má to ovšem jeden háček, dodal a se smrtelně vážným obličejem zalistoval v nějakých papírech před sebou. Nejdřív vás musí prověřit, abyste byl způsobilý pro seznamování s tajnými materiály. Kalkuloval jsem a kalkuloval, ale šlo to stuha. Jak dlouho trvají ty prověrky? Zeptal jsem se. Asi 3 měsíce, proč se ptáte? Zvedl obočí. Jen tak, odpověděl jsem, protože jsem v tu chvíli přece nemohl říct, počítám ty vole. Kolik mám času na to najít si novej flek, protože mě neprověřej. Mě přece nemůžou prověřit, ani kdyby chtěli. Já mám davidský rekord, 10x předvedený, a to během pouhých 14 dnů. Ty si myslíš, že o tom nikde nejsou záznamy? Dobře, řekl jsem, nechte mě prověřit. Výborně, vstal kvestor a podal mi ruku. Já vždycky věděl, že v podstatě seš náš. Já? Ušklíbl jsem se. Já jsem duší anarchista, teď to víte. Víme. Usmál se a otevřel dveře, jakože rozhovor je u konce. Došoural jsem se do svý kanceláře a stěžka jsem se sesul do židle. Takže zase půjdu o dům dál, uvažoval jsem ponuře. Zase budu běhat po inzerátech, zase škemrat u kámošů s tím věčným, kdybys o něčem věděl, a pak zahambeně poslouchat to jejich, když s tebou je to těžký, anebo a co vlastně umíš? Což byly větičky, které mě vždycky přiváděly k zoufalství. Tak vás prověřili, podal mi o 3 měsíce později z ruku kvestor. Trezor paní Srncové k vám těžká parta přestěhuje příští týden. A hned zítra jdete na školení CO. Vemte si na sebe něco jiného než tohle pyžamo, zamířil prstem na mou lehkou pruhovanou košili z ostrova Chios. V zasedací místnosti nás sedělo asi 10. Sedl jsem si vedle bohemsky vypadajícího muže s dýmkou a s nehleděným vousem, jak se dřívějc psávávalo. Pohodlně se rozvaloval v křesle, ostatní pánové, co tu byli, vypadali ve svých oblecích tak nějak stejně. Vzpomněl jsem se na Ginsberga a na jeho fízly v československých oblecích. Já byl ve svý kioský košili. Šéf šéfů přes civilní obranu vysokých škol nám nastínil pár dost pochmurných vizí o tom, co by se stalo, kdyby praskla Slapská přehrada. Chvíli se hovořilo na téma doběhová vzdálenost na nejbližší stanici metra. A po přestávce se už jen tak klábosilo. A řeknu vám, že kdyby jsme se nebavili zrovna o 3. světové válce, tak to bylo velmi příjemný dopoledne. Pochopil jsem, k čemu je vlastně rozhlas po drátě, protože každý ze členů útvaru obrany, jak mi vysvětlil ten s nehleděným vousem, měl za povinnost ho v určitých dnech zapnout a poslouchat smluvený signál. Myslím, že to bylo vždycky něco o dodávkách proudu. Mimořádný hlášení o přerušených nebo obnovených dodávkách proudu, a to znamenalo prověřit spojení s ostatníma. Ze začátku jsem z toho tajné a přísně tajné byl tak vyvalený, že jsem jednou čekal na ten signál v práci až do 6 do večera, a bylo to v létě a ke všemu v pátek. Neboj se, my ti se vším pomůžeme, řekli mi tenkrát na té schůzi soudružsky. A taky, že jo, pár dní na to mě navštívili 2 z nich a vysvětlovali mi rozdíly mezi různýma stupněma utajení a pak mi ukázali obálku nejvyššího utajení, obálku, která se směla otevřít jen v případě jaderného útoku, rozhodně ne dřív, a když jsem tomu jednomu z nich řekl, nebude už pozdě, tak se zasmál a prohlásil, ani uprdnout se nestačíme, až to sem spadne. Když odešli, zůstal jsem stát před trezorem a říkal si, co se asi tak může ukrývat v té supertajné obálce, kterou smím otevřít jen ve chvíli, kdy už nebude čas ani na to uprdnutí. Otevřel jsem dveře trezoru a chvíli potěžkával tu obálku na dlani. Kontroloval jsem, jak je zalepena, a protože se mi zazdálo, že se v jednom místě trochu odchlipuje, zkusil jsem tu mezírku krapet rozšířit kapesním nožíkem. Šlo to hladce, takže jsem milimetr po milimetru postupoval dál až k pečeti se šňůrkama v barvách trikolory. A pečeť se krásně a celá uloupla a já ji velejemně odložil stranou. A vzrušení z toho pocitu, že já budu vůbec první, kromě těch dvou, tří supertajných autorů posledního vzkazu, kdo se dozví, co je uvnitř, bylo v tu chvíli tak silný, že se mi začaly třást prsty. K jejímu úplnému otevření chyběl teď už jen krůček. Nadech jsem se a polehoučku dojel nožem až na samej okraj obálky. Několik minut jsem jen tak seděl a představoval si, co tam tak asi může bejt. Bůh s vámi? Nebo zanech všech nadějí ty, který přicházíš. Skoro něžně jsem vyndal přeložený list papíru a ještě něžnějc ho rozložil před sebe. A pak se to stalo a já zůstal v úžasu zírat na slovo před sebou. Volat triolu, stálo tam. A co jako, zděsil jsem se, triola? Ta továrna, co tam šijou podprsenky? K čemu mi bude dvě vteřiny předtím, než se vypařím platný si přečíst slovo triola? Nebo je to jen vtip? Nebo to znamená, že všechno už je jedno, že slova ve chvíli posledního soudu přestanou mít svůj význam? Hořce jsem se zasmál. Tence, visí život na podprsence. Obladý, obladá. Na tu obálku, co jsem ji rozlepil, přišli dva inspektoři, kteří u mě asi tak půl roku na to prováděli kontrolu. Vy jste s ní nějak manipuloval? Zeptal se mě nervózně jeden z nich a studoval je pod stolní lampičkou. Druhej mu jen tiše vejral přes rameno a občas směrem ke mně vyslal pohled plnej soucitu. Takhle jsem ji už dostal, řekl jsem. Nijak jste s ní nemanipuloval, mohouřil oči ten první. Mně se zdá, že je znovu zalepena. Ukažte, povídám, abych taky něco řekl. A chvíli jsem si ji prohlížel spolu s nima, jakože tak tohle mě teda taky zajímá. Sundali si saka, vyhrnuli rukávy a znovu si začali tu obálku prohlížet ze všech stran. Protože, jestli jste tu obálku otevřel, tak za to je prokurátor. Je vám to jasný? Pečeť se zdá být neporušená, i šňůrky jsou v pořádku, pronesl jsem, jako bych tu obálku viděl poprvé v životě a přitom jsem se jen tiše modlil. Ne, je to v pořádku, už jsem se lekl, že vás budu muset nahlásit. Zamumlal po nekonečně dlouhý době ten první a uložil obálku zpátky do trezoru. No, já myslím, že to tady vedete vcelku dobře. Dáte si kafe? Málem jsem vykřik, jakou jsem měl najednou radost. Podívali se na hodinky, pak na sebe a svorně zavrtěli hlavama. Skočíme si někam na panáka, řekl ten druhej a hloupě se zasmál. Mám tady plný sklad plynových masek, povídám jim, a skoro všechny jsou spuchřelý a mají starý filtry. S tím na nás nechoďte, řekl ten první, to není naše starost. Já jen, že co se týče masek, se dá říct, že jsou nám naprosto k ničemu. Co se týče mě, já bych šel na panáka, řekl znovu ten druhej.
1: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem porád si chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čimana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama, nějaký okrahujíce povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučního, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menešíku povídá, Wegscheider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze Svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.

teďka jsem zrovna slyšel takovou příhodu, to vypadá skoro jako nějaká anekdota, že nějaký pytlák přišel z lesa, měl hozenýho přes rameno jelena zastřelenýho a potká hajnýho, ten jen zařval, co to neseš. On říkal, to je můj pes, vomdlel, tak ho nesu domů. A on říkal, co ty parohy, on říkal, to je jeho problém. Takže... Znáte tu skotskou anekdotu, jak ty dva skotové, Kouna Roubiček, jak aby ušetřili, tak měli všechno na půl, že měli na půl byt, chatu, auto a i Sáru měli na půl a Sára přišla do jiného stavu a byla potom v porodnici a pak volali, že se jim už něco narodilo, aby tam někdo přijel, ale ani Kouna, ani Roubiček tam nechtěli jet, aby nemuseli dávat benzín do auta, tak losovali a padlo to na Roubička a on tam byl a když se vrátil, jak se ho komptal, tak co se narodilo? On říkal, dvojčátka a to moje umřelo. Tak vážím přátel, asi myslím, že to, co se stalo těm dvěma pilotům, že jak ztroskotali v Antarktidě někde, jak čekali u toho vraku letadla asi týden, že doufali, že někdo objeví a pořád nic a když už měli takový hlad, že to nemohli vydržet, tak ten jeden šel hledat něco k jídlu, že a když se asi po 12 hodinách vrátil, tak ten, co zůstal u vraku, se optal, tak co našel si něco k jídlu a on mu říkal, mám pro tebe dvě zprávy, jedna špatná, ta dobrá, nejdřív tu špatnou. Našel jsem bohužel jenom medvědí trus a ty ta druhá, jeho tam hodně, že? Také žárlivý manžel hrozně žárlil a schválně přijel o den dřív ze služební cesty a pomalu otevřel dveře a samozřejmě, jak předpokládal v předsíni cizí boty, kabát, že... Tak pomalu po špičkách šel do ložnice a tam samozřejmě pod dekou seděli v posteli hrozné věci. Tak vzal sekeru a rozsekal na cimpr campr, že krev stříkala a on byl taky celý od krve, tak šel do koupelny a tam stala manželka jeho a pucovala si zuby a on vykřiknul leknutím a ona mu říkala, pš, přijeli vaši. Vážení přátelé, lidi vůbec se ošklivě chovají ke psům, že... Zvláště průvočí ve vlacích se ošklivě chovají ke psům. Jsem zrovna slyšel, jak nějaký průvočí přišel do kupé a kontroloval jízdenky a tam seděla taková stará dáma, sympatická. Vedle ní seděl na lavici její jezevčík, že? A ten průvočí na to paní řval, že ten jezevčík musí okamžitě na zem, že? A ta paní se bránila, že tomu jezevčíkovi kopla lístek, takže může sedět a ten průvočí řekl, dobře, ať sedí, ale nohy musí mít na zemi, že? Tak já tomu studentovi umře. Dědeček, že jo, a má jít na pohřeb a nemá černý šaty, tak jde za kamarádem, aby mu je půjčil a mu je teda půjčí a hrozně dlouho mu je nevrací, on se ho potom ptá, co je s těma šatama, říká, co by bylo, dědovi byli dobře, no tak je. Mohl dopadnout ještě hůř, jako ten, že jo, jak se vyboural v autě a byl na operaci, že když se probudil z narkózy, tak k němu přišel doktor a říkal, mám pro vás dvě zprávy, jedna je dobrá, jedna špatná. Nejdřív tu špatnou, bohužel jsem vám musel amputovat obě nohy, že a teď tu dobrou, váš soused od vás koupí pantofle, že? Tak jestli jste o tom slyšeli, když si ty brýle nasadíte, tak můj známý mi to říkal, že už se to prodává asi za 40 tisíc, že když si ty brýle nasadíte, tak nevidíte textil, jo, že? Tak on si to prý... kupoval a skutečně jako nasadil a prodavačka byla nahá, sundal, oblečená, nasadil, nahá, k tomu nechtěl věřit, tak šel ven a nasadil se skutečně všichni lidi na ulici nahý, sundal, oblečený, nahý, tak šel do ní zaplatil 40 tisíc, nadšenej, za ruku to mělo asi 20 let, a šel domů, utíkal a ještě před dveřma si nasadil brejle a vběhnul a tam v posteli jeho manželka s kamarádem jeho nahý sundal a byli pořád nahý a právě šmejt jeden pitom. Tak takovýhle volavě se dělají. Děda, co přišel na to komplexní vyšetření, že na tu polikliniku a dole v kartotece mu řekli, že musí do prvního patra na moč, že do druhého patra na krev, do třetího na odběr stolice, že a do čtvrtého na odběr tento spermatu, že a on jim řekl, že jestli by jim tady dole nemohl nechat povlíkačky, že tam všechno, že tak vážně, přátel. Přišel na chirurgii nějaký muž a měl zapíchnutou kudlu v zádech a ten chirurg říkal, že bohužel je stávka a on na něj řval, že o to bolí, že ať mu to vytáhne, že umře, tak mu tu díku vytáhl, píchl mu ji do voka, řekl, běž na boční, tam nestávkujou, že jo, takže, a vy přátelé, tak znáte to, jak je to na velbouda, že to je do hola, potom dvě rány kladivem do hlavy, že no a
nějaký pán, který hrozně špatně viděl, skoro vůbec neviděl, šel na pláž a na pláži bylo samozřejmě plno dětí a lidí a ten pán se svlík do plavek a pak si vyndal z tašky takovou tu gumovou erotickou panu a začali tam nafukovat, že jo, a tak nějaký pán zamýšlel, promiňte, je tady plno dětí, já vím, že nevidíte skoro, ale víte to, že nafukujete erotickou panu tady a ten se fece chyt za hlavu, říká, Ježíši Kriste, tato jsem celou zimu souložil s kajakem, jo, tak to je, tak já, který má známý běh nedávno ve vězení, že, a byl tam teda jenom na rok kvůli nějaké dopravní nehodě a když tam přišel, tak ho dali do nějaké cely, kde bylo asi 6 mužů, že, on si ptal, jaký to tam je a oni říkali, že je výborný a ptali se, jestli rád hraje tenis a on říkal, no samozřejmě jsem závodní tenista a oni mu říkali, tak to si ti strašně budou líbit pondělky, protože od rána do večera každý pondělí hrajeme jenom tenis, jo. A on se jich ptal, co úterky, no tak hraješ rád šachy. A řekl, no hrozně rád, tak to se ti budou hrozně líbit úterky, protože od rána do večera v úterý hrajeme jenom šachy. A on se ptal, co středa, on říkal, no hraješ rád golf, no miluju golf, tak to se ti budou líbit i středy, protože od rána do večera opravdu hrajeme jenom golf. A oni se ho potom ptali, jsi homosexuál, on říkal, ne, tak to se ti strašně nebudou líbit čtvrtky. Potká jeden druhýho a ptá se, jak se mám, říká, že včera moje manželka vařila brambory v papiňáku a byl to nějaký špatný papiňák, vybouchnul a to víko se vymrštilo a praštilo jich do hlavy a na místě mrtvá. Já jsem zoufalý, dvě malé děti mě zůstaly a on říkal, Ježíši Kriste, a co teda budeš dělat? Asi rejži, že? Tak je...

Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápolil jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 je 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné, přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat, tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch, u macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí, on medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne.
Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za Hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci? A vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

Jak jsem se učil plavat. Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobyčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z tohoto důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno si s ní míjí tvář, večer půl, sprostáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum, to ano. V tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den. Ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu pramenitou. Tak tu nám doma dlouho rodiče zatajovali. Ostatně nedalo jim to ani moc práce, neboť vodovod byl až přes dvůr na pavlači sousedního domu a při dešti otec tvrdil, že z nebe padá síra. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel, probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem a když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou třináctku. Zajímavé je, že tento otcův trik sousedé nikdy neodhalili, i když domovní dýcha našel jednou ve svém pulitru celuloidovou rybku a kus žínky. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podezřelé, že si o přestávce míjeme ruce v lahvové dvanáctce, a když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdu, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkoně chlazenou gamzou. Na to se vždycky těšil jen jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhoršího. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás nejmladších dorostenců měl na starosti důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodu Čubou do Hamburku. Vlčkovy metody výcviku byly od samého začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šaty vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit stále místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povoluji vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy Čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovy rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem začátkem července u řeky,
v místech, kde stál důchodcův příbytek Houseboat Hamburg. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni už jsme vlečem dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením. A pak začal vlastní výcvik. Nebudu vás učit styly umělé, prohlásil Vlček. Kraul, motýlek, prsa a znak jsou pastily, které vymyslel člověk ve své píše, neboť se zaslepeně domnívá, že je králem zvířat. To je ovšem nesmysl. Jsme soudní lidé a proto nebudeme při plavání napodobovat ani rybu, ani žábu, tím méně delfína, zkrátka živočichy s vodou srostlé a tudíž nám cizí. My se poučíme od tvorů suchozemských, s námi se přátelících a nám věrných, to jest od psů. Pak důchodce vhodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné trenérovy metody dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se, hulákal a oči se mu divně leskly, když z nás začal strkat bydlem do vody, volaje. Napodobte psíka, napodobte psíka! Což se nám ovšem moc nechtělo, neboť kokršpaněl mezi tím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora, nám však nakonec stejně nezbylo, protože hloubka v těch místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž tak jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa co nejvěrněji a neklesnout ke dnu i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy nezvyklé psím pohybům umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří přeci jen doplácali ke břehu, srážel je fanatický trenér za volání, že Hamburg je ještě daleko, zpátky do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován jeho bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně už jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat o pomoc. I když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přeci jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci museli ustupovat, ale přeci je na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla nejvíc. Vydrápal se z vody, po 4 doběhl k Vlčkovi a s psí silou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn, skočil do řeky a propagovaným stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni a tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli v novinách, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.

0: se ještě jednou, uděláme si to pěkný, co říkáte. Ahoj! No, pojďte ještě jednou. Ahoj! Jo. No, jsem rád, že jsou tady všichni, kteří mají rádi country, western, hudbu, music. Taky jsem rád, že vás čím dál víc těch, kteří přijíždějí na naše představení vlastním kamionem. Já vím, vy trakeři, vy mi asi budete víc rozumět, protože víte stejně tak já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky. Kolikrát byste chtěli zastavit, třeba se jen vyčůrat, ale při představě, že byste museli zastavit, vypnout motor, vystoupit z kabiny, vzít si plombovací kleště, obejít návěs, zapnout hydrauliku plombovacíma kleštěma, si přeštípnout svodidla, jít do pole, vrátit se plombovacíma kleštěma, seštípnout svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nasednout, nastartovat a teprve pak jet dál, tak nezastavujete a jedete radši rovnou dál. Já vím. Ale pozor. Znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. Vidím, že ho tady nějaký zná. Jo, o Jackovi Jackovi se už vyprávějí historky dávno. Můžu jednu říct. Tuhle mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženýho masa ze západního pobřeží až na východní a řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. No jo, jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Od té doby se o něm zpívají písničky po celých státech.
1: Vážení přátelé, u gramofonové desky se vám nabízejí 2 možnosti. Za prvé je velice skladná. Stačí malá škvíra, do té desku vložíte a nepřekáží. Ovšem, dáte-li ji na gramofon, je to nebezpečí, že vám na nějakou dobu otráví život. Autor mluveného, jak říkají klasikové, živého slova, nemůže z těchto variant nikdy přesně odhadnout tu pravděpodobnější. Víte, já bych usnul, musím číst. Ne málo a ne moc. A tak jsem si řekl, napíšu pro lidstvo příhody tak akorát. Na rychlé usnutí. Ovšem ironii osudu vyšla z toho předsevzetí gramofonová deska a při té musí aspoň jeden zůstat zhůru k zastavení gramofonu. Budou to příhody kolem auta a z auta. Strávil jsem v něm 1/3 života. Při prvních jízdách mě přepadal pocit úzkosti uvnitř vozidla, nyní mě přepadá tentýž pocit vůli pěšky. Život je prostě v pohybu a i naše pocity jsou skutečně čistě relativní. Podstata problému ovšem zůstává stejná. Auto musí sloužit jako dopravní prostředek. Do práce, na výlet, k příbuzním, na návštěvu, na nákupy a podobně. Nelze ho kupovat proto, abychom udrželi souseda v mrtvičném stavu. Znám případy lidí, kteří se v stáru styděli při poslechu desky, kterou namluvili v mládí, a to je důvod, proč tvou desku nahrávám až v stáří. Jako autor i interpret přiznávám, že jsem sledoval cíl zábavní. Pokud vás klamu, stačí malá škvíra, do jedeku vložíte a překáží. A teď k tématu. Abychom vůbec mohli vidět, musíme se zmínit o dopravních značkách. Podstata řady věcí spočívá v tom, jak si žijeme. A jsou díči, kteří si dopravní značky světlují jako spiknutí proti vlastní osobě. Jsou značně trudnomlní, že jejich zažívání nefunguje sano. Vysvětlují jako spiknutí proti vlastní osobě. Jsou značně trudnomlní, že jejich zažívání nefunguje se normálně, že

Jsem si vědom, že se v rozmístění dopravních značek mohou stát i drobné omily, ale ty pomíníme. Někdy na nás záplava značek může dokonce působit jako dopravní hysterie, ale měli bychom to spíš nazvat bezpečnostním fanatismem, protože vše je ve skutečnosti vyvoláno péčí o naše životy. Abych uvedl příklad, vylíčím situaci v naší ulici. Přijíždím-li od Letenského tunelu, nemohu se domů dostat jinak než obětím celého bloku. Směr od státní plánovací komise není o mnoho jednodušší. A tak se často stává, že přijíždějící návštěva se zoufale telefonicky táže na další postup cesty, přičemž zpravidla není schopna vysvětlit, kde se právě nachází. A tak bez dalších úvah a vnitřních sporů denně vyjíždím z domova jiným směrem, než jsem měl v úmyslu. Něco na způsob poštovního holuba, který nejprve zakrouží nad svým příbytkem, než nabere správný směr. A závěr? Vždycky si říkám, aspoň si napřed zahřejí motor. Leč jsou dokonce značky, či lépe řečeno znamení, která se ve stovce nenajdou. A jejich účinnost je výjimečně silná až přímo strašidelná, která se ve stovce nenajdou. A jejich účinnost je výjimečně silná až přímo strašidelná, mohu posloužit vlastní zkušeností. Vracel jsem se po dálnici do Prahy a najednou se v dálce přede mnou objevil muž obrovské postavy v zářícím oranžovém skafandru. Mával praporkem. Zřejmě, abych zpomalil. Čím jsem byl blíž, tím více se postava zvětšovala a tím oslnivěji zářila. Lovil jsem v paměti zákony o přímé a nepřímé uměrnosti a v tom mi blesklo hlavou Marťan. Zápětí jsem si vzpomněl na údaje o letadlech mizejících nad oceánem a na nepoškozené lodě záhadně opuštěné posádkou a cestujícími. Zalil jsem se potem. Bylo mi jasné, že unikat nemá smysl. Jistě disponuje nějakými paprsky, kterými mě hravě dostihne. A pak po levé ruce svítila bílá, nepřerušovaná čára. Stejně nesmím uhnout. A tak jsem pokračoval v jízdě, svírán úzkostí a poháněn zvědavostí. Byla to výstražná figurína. Automat se skleněným úsměvem šílence a vedle ní na silnici něco opravovali drobonké postavy dělníků. Nesmírně jsem si odechl a zároveň mě napadlo, jak by se asi vyvíjela situace, kdyby se mnou jela nějaká těhotná žena. Jsem přesvědčen, že při zapojení tohoto zařízení na silnici v noci zastaví úplně každý. Otázkou ovšem zůstává, zda se vůbec ještě někdy rozjede. Hodnotím samozřejmě tuto výstrahu kladně, ale asi mi uniklo, když ji zavedli. A co závěrem? Ještě bych chtěl říct, že dopravní značky nás mohou upozorňovat, varovat, přikazovat nám, ale dobrou vůli nám dát nemohou. To už musíme sami.

0: nevydržali to zasaranie. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu?
1: Možno mal, pane, kým vás nestretol.
0: A možno uvidíme lietajúci tanier alebo UFO. Podaj mi ďalekohľad, James. Netvár sa tak šľahnuto.
1: Prepáčte, pane, to mi iba zamrzla polovica tváre.
0: Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel.
1: Áno, pane, bolo to približne v tej dobe, keď Galileo objavil Ameriku.
0: James, ty nadopovaný šachista. Chceš naznačiť, že neviem, kto bol Galileo?
1: Kdeže, pane, vy to určite viete.
0: Samozrejme, že viem. To bol ten, čo nakoniec zreval kráľovstvo za koňa.
1: Áno, správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal, a predsa sa točí.
0: Literatúru mám v maličku, James. Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu.
1: Blahoželám, pane. Potom by ste teda mohli konečne povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera.
0: Ty myslíš ten úsmev? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče.
1: Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa.
0: Veď sa aj smiala. Tak som ju ovalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil.
1: Skvelá technika. Tuším, impresionizmus.
0: Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. Chudera. Musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela.
1: Aj s krídelkami?
0: Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol.
1: Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme.
0: Ty si ale chytľavka, James. Nič nevydržíš.
1: Prebačte, pane, asi ste chceli povedať cintľavka.
0: James? Ty prechorený baleťák. Háda ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky. A ty nevydržíš jeden večer.
1: Keby tu bola Julia, možno by som vydržal, pane.
0: No, veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal.
1: Ale najprv sa otrávil.
0: Kto? Julia?
1: Ale nie, pane, Romeo. A ona si myslela, že je mŕtvý, tak sa upálila. Alebo naopak?
0: No, túto verziu nepoznám. Musíš mi niekedy porozprávať, James.
1: Neviem, či to bude možné, pane. Ja už naozaj zamrzám.
0: Hovoril som ti, poriadne sa obleč. A ty si vezmeš iba kravatu.
1: Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné, ale ráčila vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam.
0: No, ale to bolo od teba pekné gusto, James.
1: Zrejme ste chceli povedať gesto, ale aj tak vám ďakujem, pane.
0: No, čo ja za to môžem, že tá moja hviezda ešte nevyšla?
1: Keby sme aspoň vedeli, ako vyzerá, pane. Ja si myslím, že viacej ich tam už nepríde. A čo keby ste si jednu vybrali, pane?
0: Myslíš, ktorú?
1: A čo tamto vľavo hore, pane?
0: Taká malá. No to mi je načo. Zase si zo mňa robíš našich 9.
1: Žiadna nie je väčšia, pane.
0: Nie, a čo tamto tá najväčšia, James?
1: No, je to síce mesiac. Ale pri dobrej vôli to môže byť aj vaša hviezda, pani.
0: No, vidíš. A nemohol si to povedať hneď? Celkom pekná. To bude fusakel čumie. Keď mu zajtra pri obede ukážem.
1: To teda bude, pane.
0: No, v poriadku, James. Tak ideme domov. Hej, tak si už nejaký čudne bielý. A tu máš, vezmi si moju ponožku. Môžeš ju použiť ako šál. Aby si mi náhodou neprechladol, vieš?
2: Vážení přátelé, já jsem si vždycky přál, aby zde v naší manéži vystupoval s námi jako host jeden vzácný člověk a herec. Já se řadím k jeho obdivovatelům a mám to štěstí, že jsem jeho přítel, aspoň doufám. Já tam ale volám, jo, přijedu, já tam volám znova, já nemůžu, proč nemůžeš, no já ne. Jo, po telefonu to není dost dobře slyšet. Já prostě, já říkám, co? No ne, no možná přijedu. Teď volám jeho ženě, přijede mistr. Ne, no on asi nemůže, víš, je podzim. A on na podzim žloutne a padá se stromů. Tak jsem si říkal, musím použít svých magických schopností. Já ho snad budu muset vyčarovat. Zkusíme. Ja, něka, hagáňa. Áno, Miroslav Tulus Horníček.
3: Dobrý večer. Nazdar. Nazdar.
2: Môžu si prisednúť?
4: Samozrejme, prisedíš si, chlapče, prisedíš.
3: Ja.
4: Vážení přátelé, po celý život jsem toužil být velikánem. Už v 19 letech jsem napsal báseň Stanu se větším a ještě větším, až budu největším na tomto světě. Ptávali se mě lidé v mém dětství, již mi bylo takových 5 let. Jo?
3: Ano, ano, chápu.
4: No, promiň, že se tě dotýkám. Když mi bylo 5 let, čím budeš, až budeš velký? Já jsem řekl, no budu velký velikán. A já jsem četl hlavně životopisy velikánů, Cezara, Napoleona, Johana Wolfganga Goethe, Beethovena, Michelangela, znáš ta jména?
3: Povrchně.
4: Z doslechu, ano. A miloval jsem velká jména jako Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Boleslav Polévka. A toužil jsem být jedním z nich. No, něco v tom zahaprovalo. Dneska jsem se dožil věku, kdy už nedoufám, že bych byl největším na celém světě. To už nedoufám, ale mám hezké stáří, stal jsem se ředitelem obludária. Ale nožičky, hele, všimni si, Bolku, nožičky jdou. Krásně. Nožičky jsou čilí, všecko můžu, to všecko to, jo. Ale ručičky se mi předbíhají. Jsou nějak příliš temperamentní.
3: A kolik je vlastně hodin?
4: Že ty myslíš ručičky hodiny? No, ty se mi taky předbíhají, počkej, ono je...
3: Ten si to všechno prozradil. To už je klidně, můžeš podat svou ruku.
5: To jo, to je pravda. Miroslav Sundíkov, horníček.
6: Ano. Jaj, bylo krásně, krásně. No jo.
3: Děkuji.
4: Zástěrku. Chodit. Tak, odstrojíte mne z toho.
3: Děkujeme, taky paní Polívková dělá. Paní Polívková dělá ruce. Poděkuj, paní Polívkové.
4: Paní Polívková. No vidíš, ty jsi jí požádal o ruku, ona ti ji dala. Já jí nepožádal o nic a dala mi obě.
3: Tady je šikma.
4: Já to vidím. Ty říkáš, paní Polívková, to zní tak blbě, Chantal Polívková.
3: No, ona by
4: to je jako kdyby si o sobě říkal Boleslav Bujabéza.
3: No ale počkej, kdyby se přeložilo její jméno do češtiny,
4: no, no.
3: Ona by se jmenovala jinak, ona by se jmenovala Pěva Hříbětová.
4: To je možná.
3: Jako já bych se jmenoval úplně jinak.
4: No,
3: francouzsky, já bych se jmenoval Gloire de la douleur potard.
4: Loire de la douleur.
3: Loire de la douleur.
4: Aha, sláva bolesti, Boleslav.
3: Boleslav, ano.
4: To je pravda, to je pravda. Ještě, že nás nepřekládají, hochu, to je dobrý. Já bych se jmenoval Le Petit Mineur.
3: No, Le Petit Mineur.
4: Le Petit Mineur.
3: Loire de la paix.
4: Oui.
3: Petit Mineur.
4: Petit Mineur, ano, ano. No, pod kterýmkoliv jménem, ještě jednou, no. To dělá hezky, tohle. Pod kterýmkoliv jménem jsem ti vděčen za to, že jsi mě pozval sem, protože, víš, manéž, to je něco pro mě od dětství takového okouzlující. Já vždycky miloval klauny, člověče, vždycky. Ať už to bylo v manéži, nebo na divadle, nebo v kabaretu, nebo ve filmu.
3: Mirku, já myslím, že ty jsi jeden z klaunů.
4: No, no,
3: ty
4: tak.
3: Ty jsi jeden z klaunů, ty jsi
4: to beru vždycky jako pochvalu, když mě nazvou klaunem, i když to myslí jenom jako tak metaforicky, nebo jako nadsázku. Ale rád to slyším, to se přiznávám. No tak z klaunu. Já jsem hrál klauna třeba vedle Vericha 6 let, že jo? Jsme vlastně dělali dva klauny. Hrál jsem o i v jiných hrách. S Pavlem Bobkem jsem hrál klauna. 7 let, člověče. Tak vedle něj to jde, tam člověk nezanikne.
3: Mně se vedle něj hrálo dobře.
4: Takže hrál jsem klauna, ovšem v tom je ten rozdíl, ale proč já miluju klauny, ti napřed řeknu. Já miluju klauny, protože oni tím, že neznají svět, jakoby neznají svět, jo? Že nevidí, že podlaha je kluská, klavír těžký, stěna neprostupná, tak to všecko pokoušejí a padají na podlaze a vláčejí klavír a narážejí na zeď. A tím nám, dospělým, neblaze dospělým, vracejí dětství. Ne naše osobní dětství, ale světové dětství, jako je lidské dětství.
3: Ano. No? Ano, mě napadlo, že klaun no. Je vlastně opakem učitele. Že učitel učí děti být dospělými,
4: ano.
3: A klaun učí dospělé být dětmi.
4: Tak, tak. Víš, ono se říká slovní klaun. Co to je slovní klaun, Jáda? Já ti řeknu příklad, podívej se. Klauni popírají fyzikální zákon, jak říkám, neprostupnost hmoty, kluskost podlahy, tíhu, klavíru a tak, ale dovedou taky vytvořit nový fyzikální zákon. Voskovec a Verich hráli těžkou Barboru. A tam jsou takový kulatý sejry ajdamský, kterýma ajdamští pálí proti těm Iberlandákům, tehdy proti tehdejšímu Německu, že jo, vlastně. A Verich vzal ten jeden míč, to byl gumový míč, a takhle si s ním házel na forbíně, na předscéně vozem. A všim si to kapelník Ješkova orchestru, a vždycky, když tím míčem bacil vozem, tak on uhodil na buben. A 3-4 večery to tak běželo, že tenhle ten for s tím bubnem, a pátý večer Verich udělal takový for, že držel ten míč, naznačil ten pohyb, ale nepustil ho z ruky. A ten bubeník uhodil na buben. A Voskovec na to řekl, slyšíš? Setrvačnost zvuku. Čili on... docela klaunsky vymyslel novej fyzikální zákon. Tak tomu já říkám klauniáda, ta může být slovní, pohybová, ale hlavně musí být myšlenková.
3: Ty jsi se pokoušel někdy o klauniádu cirkusovou?
4: Víš, že jo?
7: Přiznávám se, že jo. Byl jsem tak bláhovej. Našel jsem si kolegu, vymyslel jsem klaunský číslo. To se nedá vymyslet u psacího stolu, to je kravina. To je, dokud člověk neumí házet tři míčky takhle a takhle a takhle, jo, tak... Nemůže. Nemůže dělat klauniáru. Já jsem si vymyslel klaunský číslo, chodili jsme do odborného artistického učiliště, kde nás učili to jako naskoušet. A my došli přesně k mezi, kam až se to dá napodobit hereckými prostředky, jako zahrát toho klauna, zahrát. Ale pak už to nejde. Pak už nastupuje to svébytné, specifické řemeslo a umění klauna. Tam už jsme nemohli. A my věděli, že jsme v koncích. Ne, to ještě v opisu. Ale byli jsme v koncích, že? Já chtěl říct v úzkých, ale zdálo se mi to ostré. No a... Tehdy přišel ředitel Československých státních cirkusů, kouk se na nás a povídá, no, tak dál už jako nemusíte, to už jako dál nezvládnete, ale já vám poradím něco, jděte do manéže, zkuste si to v manéži. Dokud to neuvidíte před lidmi a neuslyšíte jejich reakce, tak nemůžete vědět, kudy dál. A já jsem tehdy odpověděl větou, která se potom tradovala v našich cirkusech několik let. Já jsem řekl, no, to nepůjdeme, já se bojím, že by se nám lidi smáli. Takže jsme selhali jako klauni, nikdy už jsem se o to nepokusil. A i když někdy hraju klauna, jako třeba s tím Bobkem, tak ho hraju, ale nejsem klaun.
3: No a dobře, dobře.
7: No.
3: Můžeme si povídat ještě dál? Zaspívat a pak si povídat dál?
7: Co si můžeme?
3: Zaspívat a pak si povídat.
7: Tak to ne, můžeme si povídat dál, nemůžeme si zaspívat.
3: Proč?
7: No to nemůžeš ode mě chtít zpěv, člověče. To je jako kdybys ode mě chtěl tohle. To nemůžu, no, není mi dávno.
3: Ale zpívat umíš.
7: Neumím.
3: Ale
7: neumím.
3: Já jsem tě slyšel moc krát zpívat. Všichni jsme ho slyšeli zpívat. Ne, víme, že umí zpívat. Ne. Přemluvte ho vy dva.
7: Neumím, ne. Já jsem osvobozený i od masových písní. Já vadím i v hromadném sboru. Ne, vadím, nemůžu.
3: A co?
7: Holku, neblázi, nemůžu.
3: Nemáš sluch?
7: Nemám sluch, hudební sluch mě chybí, no.
3: Ne, ty sluch máš, ty nemáš zrak.
7: Ty myslíš hudební zrak?
3: Ano, já jsem obrátil list a tady jsou už noty.
7: Aha. Já hudební zrak bych ještě měl, já nemám hudební hmat.
3: Nechápu.
7: Já třeba hmatem nepoznám housle od basy. Nepoznám.
3: Aha, už tě vidím, jak hamatáš po houslích a říkáš, jak to, že ta basa je tak daleko?
7: Ano, tak.
3: Máš basa v dáli, no. Basa v dáli vypadá jako housle, rozumíš?
7: Přesně tak, ano. Takže ode mě nechtěj, neblázi.
3: Já tě nebudu přebolovat,
7: já použiju násilí. Já použiju násilí, proti tobě, já tady dovolám soudných lidí, ne.
3: Muzikanti, jdu pro muzikanty, Miroslave.
7: Jdi pro panáka radši. Přátelé, prosím vás, jestli má tady někdo na něj vliv, nebo je tady fyzicky silnější než on, pomozte mi. Já opravdu nemůžu zpívat, to je jeho šílený nápad. Já vím, že on tady má hosty, se kterýma si zaspívá. Já to vím. No prosím, ale to jsou zpěváci, to nemůžu já, přece to je blbost naprosto. Ne, opravdu se na vás obracím v rámci humanismu. Nedovolte mu, aby mě donutil zaspívat. Já pro něj udělám všecko, jestli chcete, udělám kotrmelec. Ovšem už nevstanu, ale... Udělám. No. Ale nemůžu na jeho vrtoch tady zpívat. Já ho mám rád, já jsem mu v obdivu, já ho miluju všecko, ale se zpěvem. Víte, co mi může se zpěvem? Já to řeknu, dokud tady není. Se zpěvem mě může vlíst na záda.
3: To mohu, ano, to mohu.
8: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
8: Vážení a milí diváci, dovolte nám, abychom vás upřímně uvítali na natáčení naší dlouhohrající desky s názvem Neuvěřitelné situace.
9: Dobrý večer.
10: Už jsi zdravý, Luďku, a myslím, jednou to stačí.
9: No tak já jsem zdravý, ale nikdo mě neodpověděl. A já to nesnáším jako nevychovanost, nezlob se na mě, prostě,
10: ne, Luďku, když to, pozdraví. To není co? Zvykem, aby diváci odpovídali herci, který je pozdraví z jevišky.
9: No, já už se podívej se, ani nedivím, že nám na umělecký radě tloukli do hlavy, že máme diváka vychovávat. Já jsem si původně myslel, že je to nesmysl, a teďka vidím, že je to zapotřebí.
10: Ne, vážení diváci, prosím vás, Luděk vás ještě jednou pozdraví a vy mu odpovíte laskavě. Dobrý večer, já to ještě odpočítám, 3, 4. Jinak bychom se nehli, já ho znám. Ten, když se zasekne, tak jako mul. Tak...
9: Jako kdo?
10: Jako mul. No. Luďku, pozdrav diváky.
9: Dobrý večer.
10: 3, 4.
11: Dobrý večer.
10: No, vidíš, že to podáš. No. Jsi spokojený, ne?
9: No tak. No. Bylo to trošku jako, když se sypou brambu.
10: Ale prosím, ne, je to v pořádku. Děkujeme vám, můžeme natáčet.

0: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý o televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
1: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal, skutečně jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
0: No, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
1: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
0: Je škoda, že je to jenom taková tetka.
1: Ne, tetka, anketka. A? Vy byste potřeboval něco vyhrát?
0: No, já bych potřeboval, ano.
1: A co?
0: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když se tam, jak to máte, tam víte. Když...
1: No nevím, právě bych byl rád, že jste mi to řekl.
0: No ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
1: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
0: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
1: No, a jakou maličkost byste měl zájem?
0: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
1: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
0: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
1: Název mě zajímá.
0: Výherní vkladník.
1: Takhle. Mladý muž, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem.
0: No tak, kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladní plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
1: To bych nemohl.
0: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
1: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
0: Ano.
1: Tak dost, mladý. To není čas na legrace. Já mám si úkoly z redakce a vy nějaký náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
0: Který?
1: No na to se snad ptám já vás, ne?
0: Aha, bude Josefa. 19. března, to vím přesně, pač Karel, máte den narození.
1: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
0: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
1: Tak znova. A nyní muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
0: Já se bojím.
1: Kdybyste se bál, nemáte se čeho bát, já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
0: Ne, s vámi rozhodně ne.
1: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
0: Měsíc knihy.
1: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
0: Knihy.
1: Zapomeň na knihy, ti říkám. A přemýšlej trochu. Ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
0: Ke kořalce.
1: A teď přemýšlej dál. Kdy pijeme kořalku počátkem března?
0: Když je nám nejhůř.
1: Právně. A kdy je ti počátkem března nejhůř?
0: Já nevím.
1: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořalky jako ten vepř a zneuctí ženám jejich důstojný svátek, je to tak?
0: Ano.
1: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
0: Abych se polepčil. Abych nebyl ani když mě budou nutit.
1: Nevymlouvaj se na ženy, jak tě tak pozoruju, ty se asi dlouho nutit nenecháš, víš?
0: Nenechám, hned by si dal panáčka.
1: No, děláš dobře, moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
0: Knihy, ne.
1: Právně knihy, ne. Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
0: Ano.
1: No tak?
0: O těch knihách...
1: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
0: Já už bych chtěl jít domů.
1: Tam nebudeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů, ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
0: No, jsou to všelijaký ty.
1: Konkrétně?
0: Ty všelijaký různý, jo. Třeba...
1: Neukazuj a mluv!
0: Závěsy.
1: Jaký závěsy?
0: Ušní, krční, nosní, ne.
1: Ale sebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že myslíš, že nám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
0: Peníze.
1: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
0: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
1: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tvým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
0: Já mám nápad.
1: Konečně, tak to řekni.
0: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chodec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
1: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Pekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit. Že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat. Protože jste naše největší. Co? Štěstí, opakuj to.
0: Já to tak neumím, řekněte to vy.
1: Ty to musíš říct, já jsem z televize, já nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
0: A já to nemůžu říct.
1: Jak to?
0: Protože ženy nejsou moje největší štěstí, moje největší štěstí jsou knihy.
1: To není se zabít, píhomola. Kure, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
0: Mají svátek ženy.
1: Počkej, stáň, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude prásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde
1: jste? Chyťte ho, je to maniak, na to přijde.
0: Dobrý den, prosím vás, jsem tady dobře v redakci časopisu Svět lidí a zvířat?
1: No, dobrý den, ano, jste tady dobře.
0: Já jsem Plecitý, a vy?
1: Já jsem Kuna, redaktor Kuna.
0: Co to?
1: Kuna.
0: Jo, tak no, no, to se nedá nic dělat. A vy v redakci zastupujete zvířata nebo lidi?
1: Jak myslíte?
0: No, jestli jste člověk nebo jste zvíře.
1: Počkejte, pane Plecitý, to snad vidíte na první pohled, že jsem člověk.
0: No, tak ono právě na první pohled a potom to jméno taky víte, no.
1: No tak laskavě se smíste s tím, že jsem člověk a řekněte mi, proč jste přišel.
0: No podívejte se, já jsem se přišel stěžovat.
1: Teď koukám, pane Plecitý, vy jste nějak podivně oblečen.
0: No jo, byl jsem na úřadě a tak jsem si pro ten účel poprvé v životě nechal ušít nové sako.
1: Pomohlo to při jednání?
0: Jednali se mnou ještě hůř než se zvířetem.
1: Teď koukám, vy to sako nemáte nějak došitý.
0: Nemám, že ne?
1: Ne, rozhodně ne.
0: No mně to bylo hned divný, že to měli tak brzo.
1: Jak brzo?
0: No než jsem stačil podepsat objednávku, jak to měli hotový.
1: Ale ono to sako není hotový, když máte samý špendlík ještě.
0: Jo, no jo, no pro... Aha, no tak proto on ten úředník ta zařval, když mě plásnul po rameni. Já si právě říkám, o čeho on má tak krvavou tlapu. Ještě jsem se bál, mě neumazal moje nový sako.
1: Říkejte, proč vás ten úředník poplácával?
0: No to nevím, asi hledal v obálku.
1: Myslíte?
0: Určitě, když ještě špitnul kolegovi, když se chytnul za pazouru. Na tohle opatrně, ten jí má přišpendlenou.
1: Ale když jste tam tedy obálku nesl, proč jste ji nevydal dobrovolně?
0: Nešlo to, to bych se popíchal o kapsu. Snažil jsem se jim vysvětlit, že jim obálku zatím nedá.
1: A co oni?
0: No, moc jsem si tím nepolepšil.
1: Jak to?
0: No, rozpustil jsem si úředníky definitivně, my ti ukážeme, dělá si s úředníků legraci, o čeho myslí, že jsme tady, řvali na mě.
1: Dal jste jim na tyto výzvy obálku.
0: No, nešlo to. Rval jsem jí z kapsy a stříšil se špendlik a už mě taky tekla z prstu červená.
1: No to je neuvěřitelné.
0: No jo.
1: A co jste dělal dál?
0: Co byste dělal vy asi tak?
1: Já nevím, abych se z toho asi...
0: No vidíte to, já taky skoro brážu. Ještě jsem si na to vzpomněl.
1: Na co?
0: No na dětství.
1: Co to má s tím společného, vaše dětství?
0: Protože... Že jste vy netuál. No vidíte, no tak já naštěstí taky, já právě jsem jim navrh přátelství. Rozumíte, abychom smísili krev, já.
1: Aha, takhle, no, ale to je velice chytrý.
0: To jsem si původně myslel taky. Rozumilo je to ještě víc, my ti ukážeme, dělá si z úředníku legraci. Popadli mě a zavřeli mě do skříně.
1: Počkejte, to není možné tak bez vysvětlení.
0: S vysvětlením, řvali na mě rukavě, nám nepodáš bobávku a tě domů nepustíme.
1: Že vyzvídám, jak vám bylo ve skříni.
0: Smutno. Snažil jsem se zavolat manželku, zvednul jsem sluchátko, když se dlouho nevozíval, jsem zjistil, že je to ramínko. Jsem radši zavěsil.
1: Co úředníci?
0: Řádil jak zběsilý, pozoroval jsem jejich zlověsné stíny dírou od suchu.
1: Člověče, proč jste nepozoroval přímo jejich postavy?
0: Díra byla u země. Když jsem chtěl vidět alespoň něco, musel jsem stát na hlavě.
2: Viděl jste tedy jen jejich stíny?
0: Ano, ano, jen stíny těch zběsilců. Ale, pane redaktor, vaše stěné?
1: Kuna. Stále kuna.
0: Ale, pane redaktore, kuno, slyšel jsem také strašlivé rány a výkřiky o války sem.
2: To je neuvěřitelný, kam až to na těch úřadech došlo.
0: Že jo?
2: No určitě.
0: Jednu chvíli jsem zahledal celý svazek bankovek, který upadl na zem. A myšný úředník se po něm lačně vrhl. Viděl jsem při zemi jeho ziskuchtivou tvář. Jiný úředník se nestyděl převzít obálku i od ubohého starého nebo jeho starce.
2: To možný.
0: Ubohý starý, přestože již odevzdal obálku, se ještě bojácně zeptal, co je dlužen.
2: To je šílený.
0: Drzdý úředník obálku ještě převážil, asi se mu zdála příliš lehká, až se nestyděl říct si ještě o 40 haléřů. Stařík hledal chudák po kapsách. Hledej, hledej, zajeď prstem do rohu. Jistě drobné najdeš, pozbuzoval ho úřada.
2: To, pane Plečitý, to je neslýchané. To jste všechno viděl?
0: Ano, to jste viděl.
2: To můžete dosvědčit?
0: Jo.
2: Já vám děkuji, že jste přišel. Prosím. Právě do naší redakce. No. My s vaší pomocí odhalíme nechutnou úplatkářskou aféru. Rychle, dejte to sem.
0: Vy chcete taky prachy?
2: Ale nechci. Adresu mi dejte.
0: Mojí domů.
2: Ne vaší, toho úřadu prokletýho.
0: Toho úřadu, no. Aha. No. Praha 5, Preslova 12.
2: Praha 5, Preslova 12. Tam je pošta. Pane Plečitý, tam pracuje moje žena.
0: No, oni tam dávají ženský většinou. No,
2: vy jste byl na poště. Tak na co si stěžujete? To je jasné, že na poště berou obálky.
0: Já si nestěžuju, že berou obálky, já se stěžuju, že mě zavřeli do skříně.
2: No protože jste popíchal špendlíkem a nechtěl jste jim vydat obálku.
0: Ale popopopo.
2: Co popopo?
0: O popíchání nešlo. O ten dopis jim asi šlo.
2: Proč?
0: No jistě, ten dopis je moc důležitý. Povídal mi syn táto, zaříkaj, ať ten dopis odešlo a já ti zajišťuji, že budeme boháči.
2: A co to je za zvláštní dopis?
0: Můžete si ho přečíst, je stejně roztržený špendlíkem,
2: prosím. No přečtěte mi.
0: Ne, pak já už jsem to včera, dostal jsem hroznej strach.
2: Prosím vás, co tam může být tak strašidelného? Řetěz. Rozešli tento dopis šesti přátelů. Do dvou měsíců obdržíš obrovskou sumu peněz. Porušíš-li však tento řetěz, stihne tebe i tvoji rodinu neštěstí. Frank Gebauer z Hamburku s rozesláním dopisu otálem a uklouzl tak nešťastně, že už nevstal a je trvale upoután k hamburskému chodníku. Milionář ze San Paula San Pedro Jose se dopisu dokonce idiotsky vysmíval.
0: Idiot, jeden.
2: Pomátl se na duchu a ve vlastní továrně rozbíjel stroje. Josef Novák z Prahy 7 s ironickým úsměvem dopis roztrhal a snědl. Zažádal o příslib a nedostal ho.
3: To nechci, to je naše, vemte si to.

0: Jak jistě sami dobře víte, téma dnešní ohlášené přednášky zní Láska a sex se zaměřením k mladým lidem. Bohužel nemohu najít lektora, proto to malé zdržení. Zdá se dokonce, že dnešní přednášející doktor Rudolf Křivák, CSC, z Ústavu pro předčasně vyvinuté, se nám prostě ještě jaksi nedostavil. Omluvte mě na okamžik, půjdu ohledat. Děkuji za pochopení.
1: Dobrý večer.
0: A tady jste, dobrý večer.
1: Já jsem Křivák.
0: Doktor Křivák.
1: Ne, jenom Křivák, víte, já si na tituly nepotrpím. Celý život jsem byl Křivák a Křivákem zůstanu až do smrti, to vám slibu. Já jsem charakter.
0: No dobře. Téma dnešní besedy je vám doufám známo.
1: Ano.
0: My bychom se tak nějak v té naší besedě chtěli zaměřit, kdybyste dovolil především na mladé.
1: No podívejte se, přátelé, asi takhle. Já jsem s tím počítal.
0: To je dobře.
1: Pokud mladým jaksi hned na začátku neukážeme cestu, tak nám to budou dělat živelně, neorganizovaně a na místě, kde se nám to nejméně hodí.
0: No já jsem rád, že jste šel rovnou k problému a domníváte se, že poučit o těchto choulostivých věcech lze chlapce a dívky pohromadě?
1: Samozřejmě, pochopitelně. Podívejte se, my jsme samozřejmě pro tradiční smíšené skupiny chlapců a dívek, že? Kteří přijdou, vyrazí do polí a vědí, co tam mají dělat. Naopak, kdyby se jednalo pouze o skupiny chlapců nebo pouze o skupiny dívek, přátelé, nezlobte se na mě, že? Ale já bych to viděl něco nezdravého. Pojďte se, my jsme mládí vyráželi do polí také pohromadě a vám to řeknu otevře, že my jsme se na to těšili. No ne, sakra, chlapci. Co? Nic, víte,
0: no. No ne, to potvrzuji, to my jsme se na to také těšili. Teď tedy hovořím tak nějak za náš obvod, ale... Přece jenom nehrozí mladým nějaké nebezpečí.
1: To víte, že hrozí. Zvláště dívky by si měly uvědomit, že často drží v rukou nářadí a nástroje, které původně byly určeny výhradně mužům.
0: Co to chce?
1: Víte, ono to chce jít do toho s elánem a s chutí a výsledky se dostaví. Také chlapci se nemají přepínat. Někteří se chtějí před děvčaty předvádět a přeceňují nám své síly. Víte, ono v polích je to jaksi následovně. Lépe pomalu, ale vytrvale.
0: No a v kolika letech by s tímhle vlastně mladí měli začít?
1: No podívejte se, čím dřív, tím líp. Pokud si nám mladý člověk, přátelé, zvykne pohybovat se na zdravém vzduchu, tak se mu tato činnost zalíbí natolik, že se k ní potom bude vracet již sám a jak my říkáme, bez vyznání.
0: Jak říkáme?
1: Vlastně bez vyzvání.
0: Na co když přijde dítě?
1: No to je zajímavý dotaz. Přátelé, pokud přijde dítě, tak nastává ta zvaná jiná situace.
0: Jaká?
1: Žena matka je na čas nucena se s pracovním kolektivem rozloučit. Zde vidíme ten moment té odluky. A věnovat se povinnosti matky. Ovšem, jakmile žena matka jaksi již cítí, že již jaksi harant, který děťátko povyrostlo, má se samozřejmě opět vrátit do kolektivu, který s radostí uvítá a v rychlosti ukáže, co je nového.
0: No a co láska, doktore Křivák?
1: Jaká láska, člověče, to by toho mladí lidé mnoho neudělali, že?
2: No, nezlobte se na mě, doktore, já vás tady poslouchám pozorně, ale já si na okamžik musím vzít slovo.
1: No prosím.
2: Víte, mě je sympatické, že o těchto věcech hovoříte tak nějak nově, bez předsudku. A na druhé straně mě zaráží, že preferujete sex. I když prosím, jak vy sám říkáte, sex na zdravém vzduchu. Jistě je to lepší, než kdyby se nám mládež scházela někde po půdách nebo po sklepení. Ovšem, vy úplně opomíjte citovou stránku mladých. Prosím, my jsme za mlada vyráželi také do polí, do lesů, do přírody, ale recitovali jsme tam rovněž verše, nejenom mysleli na ten váš sex, sex, sex.
1: Už jste skončil?
2: Ano, já jsem skončil.
1: Co to má znamenat tohle?
2: Já myslím, že víte dobře sám, co to má znamenat.
1: No já myslím taky, že to vím.
2: Tak to jsem rád.
1: Já taky vím, vám řeknu, jak tomuhle tomu se říká.
2: No prosím.
1: Cizím slovem.
2: No můžeme si to tady připomenout.
1: No až to, co vy jste teď tady předvedl.
2: Ano.
1: To je normální Bajkal.
2: Já nechápu.
1: To je vlastně Bajkal. Chci říct ten... Kojot.
2: Já vám nerozumím.
1: Taky ne, že jo? Totiž... Bojkot!
2: Prosím vás, to není bojkot. To je kritika vaší přednášky.
1: Já nepotřebuji kritiku, víte?
2: No, tomu bych věřil, ale vaše slova ji potřebuji, víte?
1: A dovolte laskavě, já se hovořím o tom, jak se mají mladí lidé chovat na brigádách, vy to tady nebudete zlehčovat.
2: Prosím vás, doktore, nechte to, já nevím, proč byste bez o sexu začínal tak ze široka brigádami, když prosím, jestli tam vás nedozor může k lečemu dojít.
1: Jaká o sexu, já se hovořím o práci zemědělství.
2: Jak to? Pro?
1: Co?
2: Vy nejste doktor Rudolf Křivák z ústavu.
1: No to víte, že jsem Křivák z ústavu. No,
2: tak prosím, tak se tam vraťte, ať za váma zavřou hlavně.
1: No, já nejsem Rudolf, já jsem Jiří, já jsem agronom.
2: Agronom, tohle jo. Nechápu.
1: No já už to chápu, vy si mě asi pletete s tím, s mým bratrem z Plzně. To je Křivák sexuolog. Jenže to je černá ovce rodiny, víte?
2: No ale váš bratr ovce tady dneska měla besedovat o sexu.
1: To je hezký. Vy jsem zvete hezký lidi, tomu se v životě nechtělo makat, tak se vrnul na sex.
2: Pane doktore, mně už je to jasné, pojďte se podívat sám. Dneska je beseda o sexu, oni si vás, bratry Křiváky, spletli a pozvali vás opačně. Příští týden je až beseda o zemědělství. To je opačně, všechno opačně.
1: To je teda pěkná křivárna. Tak já jsem táhnu lopatu až se Olomouce a vy tady suverénně na mě vyrukujete se sexem, jo?
2: A prosím vás, když už to takhle dopadlo, nemohl byste o sexu pohovořit vy? Jistě jste doma od bratra leco zaslechl.
1: No to víte, že bych mohl o sexu pohovořit.
2: No tak prosím.
1: Co na to? Brácha z toho dělá vědu, ale já ne.
2: A vy tyhle ty věci řešíte jak?
1: Normálně, počkám si na Čápa, mám to vyřešený.
2: Pardon, na koho si počkáte?
1: No na Páča. Na Čápa.
2: Na Čápa, no. Člověče, na jakýho Čápa?
1: No na toho, co mě nosí děti, ne?
2: Člověče, dobrá, vám Čáp nosí.
1: No, jistě. Určitě, jako každému občanovi, že?
2: Kam vám je nosí?
1: Sousedovi na půdu. Manželka ho tam chodí vyhlíže, protože já na to nemám čas.
2: Koho chodí manželka k sousedovi vyhlíže?
1: Čápa.
2: Čápa, no jistě. No. Velice zajímavý pták, že? Dlouhý, silný zobák. Nezlobte se, doktore, já přece jen s tou besedou sexu počkám na vašeho bratra. Já vám to s tím Čápem nevěřím.
1: Vy si myslíte, že toho bratrovi víc, až budete prstíčkem hrabat, vy chytraj.
2: Halo, Olomouc, zapomněl jste si tady lopatu.
1: Nezapomněl, chlapče, referente, vemte si ji pořádně do ruky a naučte se s ní dělat. On se vám ten sex vykouří z hlavy. Ještě rád budete věřit na Čápa, nashledanou.

0: Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha?
1: No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si
0: přeji? A vy jste doktor, ne, tak to ne, já potřeboval právníka.
1: No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník.
0: A vy nejste přes šipky.
1: V žádném případě.
0: No to víte, já slyším doktor, to hned myslím na nejhorší. Zdravíčko máme jen jedno, my to musíme začukat.
1: No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
0: No já jsem k vám odporučený.
1: No od koho?
0: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás dvará.
1: A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec.
0: Bratranec. No, že proč jste se 30 let neviděli?
1: No, a pořád se mi to zdá málo.
0: To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám otahovat.
1: No, podívejte se, já se domnívám, no, že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
0: No, to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
1: Jak tomu mám rozumět?
0: No, pojď se, Jirko, asi tak.
1: No, dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho.
0: Ale Brejcho, čoveče, v dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval výhybky jinám. Vy to není hezký, kluci pitomí, bláznivý, čoveče.
1: Já opravdu nechápu, o co vám jde, pane.
0: Vy jste se zase smíte.
1: Ale ne, já vám tak mě naznačuji, že jste doposud vůbec neuznal za vhodné se mi například představit.
0: To mě nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne?
1: Televize, vy jste tu co no
0: jistě, zpívá celá rodina.
1: Ale tam zpívá kde kdo.
0: Rodina líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela
1: až dlouho. Nemusíte vypočítávat.
0: No, a teďka jsme zpívali. O hřebíčku za radnicky, o ružičko voňavá.
1: Pane líbezný, nechte toho.
0: Vy jste byl v porotě?
1: Proč?
0: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
1: Se nedivím.
0: Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny, víte, sice jsme neuspěli.
1: Pane líbezný.
0: Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akurát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, za nás byly jenom burský hoříšky.
1: Pane líbezný.
0: Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš. Jo? Jenom mám za to hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta, užij si to ve zdraví, no.
2: Tak tohle jste, pane líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
0: Ty to nechceš.
2: V žádném případě.
0: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdyby jsi mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátké. Já mám školu života.
2: Já vás naposledy žádám, abyste opustil moji kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
0: Kdo hučel?
2: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
0: Písemně?
2: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
0: My jsme oba zde,
2: chle? Jistě.
0: Zde.
2: Zde.
0: Zde.
2: Zde.
0: No, to jsme. A, já jsem, aha. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
2: Ano.
0: Proto?
2: No proč?
0: Prosím, bičí, hoď. Protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že by se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
2: Rozvést? Jo. Tak. Už teď jsem na straně vaší ženy, pane líbezný.
0: To je ale zajímavý.
2: Proč?
0: Až já žádnou ženu nemám.
2: Nemluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
0: No jo, ale musím se oženit, všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
2: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci.
0: Jsem chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci, ale nepovedlo se mi to, fakulto.
2: No tak prosím, tak dál.
0: No.
2: Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
0: Protože je to moderní.
2: Jsem moderní.
0: Všecko. A já jsem moderní člověk a já si nebudu ani mrtu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
2: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, no. Pane líbezný.
0: No, já ji to poznám já. Paž já to všude musím vykládat, paž nikdo jiný to za mě neudělá. A já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám se ho.
2: No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý.
0: A právě jak jsem taky čet, kvůli tomu.
2: Ano, vy čtete taky.
0: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky různých takových...
1: No co jste se doček?
0: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva
1: lidi... No, manželé, no.
0: No, tyhle si dva, takže ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vysloveně napsáno, musí být tahací.
1: Cože, proč je tahací vztah? Je to za nesmysl?
0: Je totiž tahací. Foukací.
1: Cože?
0: Harmonický!
1: Jistě. Jistě měl no, jistě.
0: A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
1: No to jsme slyšeli, prosím.
0: No,
1: to už bych
0: to mám, zpívá celá
1: rodina. To není pane Líbec.
0: O, Růžičko, ona má! A ona?
1: A ona co?
0: Ona taky zpívá, už to není ono.
1: Proč?
0: Až ona mutuje.
1: To ona mutuje?
0: Ona mutuje, no.
1: Jak je to možný?
0: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
1: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku.
0: Nemutujou, že ne?
1: No rozhodně ne.
0: No, tak víte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská.
1: Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou.
0: Jak to má podchytit tyhle si věci?
1: No třeba podle křestního jména, jaké má vaše vyvolená křestní jméno?
0: Cože?
1: No jaké má vyvolená křestní jméno?
0: Vyvole?
1: Vyvolená, říkám vyvole.
0: A vyvolená. No, vyvolená má křestní jméno.
1: No, jaké?
0: No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu. Já si vždycky, jo, ona má křestní jméno.
1: No?
0: Burián.
1: Burián, to je nějaký divný.
0: Burián. Ne, totiž Burián. Chci říct Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, až ona má taky takový knír, jako měl on.
1: Vaše vyvolená má knír, jako měl Vlasta Buria. No to potom ale vůbec na děvče nevypadá.
0: Že ne?
1: No rozhodně ne.
0: Tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, kterýho jsem si do dneška ani nevzal.
1: No to je taky vaše jediné možné řešení, pane Líbí. No vy si prostě jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod.
0: No jo, vlastně, no, no tak to je geniální.
1: No konzultace u no konce na shledanou. No.
0: A co jsem dlužný?
1: Nic, prosím vás, jděte no. Hlavně.
0: No ono stejně, to co si jste mě tady, tak to je rada k nezaplacení, no, no. Takže stejně nejsem nic dlužný.
1: Ne, nic, no. Je
0: to je pravda, tak já si tady nechám čepici, kalhoty, a si dám na ramínko a boty. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a rušíky. No,
1: počkejte, to přeháníte, to tady nehodláte bydlet.
0: Že hodlám fakulto.
1: No jakým právem?
0: Ty myslíš, že Vlasta mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval?
1: No člověče, rozeštval.
0: Se to tady musí vymalovat, tak já tady v tom šlinčíku s tebou nebudu tady.
1: Se mě žádá o radu,
0: co? No to se nedá nic dělat, to dá, co máš k večeři?
1: No nic, já jsem s ničím nepočítal.
0: S ničím nepočítal.
1: Já jste žil sám
0: dneska do dneška. Mluvím, bojej se. Dneska půjdeme do bufetu na bufta a zítra něco ukloníš, tak
1: pojď.
3: Je tu volno, prosím.
4: Jo, teď momentálně, jo, před chvilkou odešel takový tlustý chlap. Budete mít teplej

0: Krade, víte? Prosím, čtete noviny, víte? Držíte si je před očima, jako vy teďko, že jo? Čumíte, ne, tak koukáte do novina. A zatím si někdo přisedne, umíte rošťák nějaký, vy ani nevšimnete. A než se nadějete, tak teprve doma zjistíte, že co jste měla v kapse, už tam není, víte? Tak proto... No ne, o kabelku se nebojte, paní. Kabelky se návíc se nekradou, víte, ty se kradou v metru. Nebo na Matějský, tam se dobře kradou kabelky, no. Tady stačí úplně na lavičce si hlídat kapsy, víte? No,
1: vy jste od policie.
0: Já, to no tak. Napadá. Ale vím o tom svoje, víte? Vím o tom svoje. To, helejte se, oni ty policajti ani nemůžou kormoc nic dělat, víte? Protože to by museli takovýho dovedu přinatrefit s rukou v cizí kapse, víte? A oni ty kapsáři, oni to jsou umělci. Jsou šikovní, velice šikovní, to... Proto si dávám bacha, že jo, no.
1: Podívejte se, teď tady sedím jenom já.
0: No já vím,
1: no tak toho
0: vidím.
1: Nechte laskavě.
0: No nečeho, no já nevím, co vy jste se mě ptala, že jo?
1: Já jsem se nic neptala.
0: No já jsem slyšel, že ženský jsou v tomhle oboru ještě šikovnější než chlapi.
1: No poslyšte, co tím ale chcete říct,
0: nic,
1: co si to,
0: ne,
1: co
0: nic,
1: si to vůbec dovolujte, snad tím nechcete
0: ale
1: naznačit.
0: Vůbec ale vůbec nic, já jenom, že ženský taky kradou, že jo, no tak... Já vás neznám, že jo, no tak si hlídám kapsu.
1: Pane, já vám něco řeknu. Vy jste hulvát, no. Rozumíš? A, rozumíte, a já nebudu tady poslouchat takovýhle nehorázný ne, tak, narážky, pane.
0: Prosím, tak si trhněte nohou, milostivá.
1: Ještě to k tomu. S Bohem.
0: Bohem.
1: To je teda...
0: Rozšidla nána, přece já jsem jí neřekl křivý slovíčko vůbec. No, nechala tady noviny v tom rozšilení. Tak si je můžu dočíst aspoň. A ne. Ne, on si zase, já budu noviny takhle, jo. On si zase někdo přisedne, nepak, nebudu riskovat. Když mám v kapse, kolik? 7 peněženek.
2: V newyorském metru sedí černoch a čte noviny. Vedle něj přisedne žid. Nakoukne Černochovi přes rameno a vidí, že ty noviny jsou v hebrejštině. Zakroutí hlavou. Pane, to vám nestačí, že jste černoch.
3: Dva souvěrci na lodi do Ameriky. Bouře, loď se začne potápět, nebych. Panika, jeden z těch dvou sedí klidně na palubě, druhý zmateně pobíhá a vykřikuje. Oni nevidějí, co se tu děje? No a co by se tu mělo dít? Loď se potápí. No a? Je snad moje?
2: Majitel obchodu si zavolá svého pomocníka. Chci s vámi, pane Digreen, vážně promluvit.
3: Co se stalo, pane šéf?
2: Pracujete u mě 5 let a po celou dobu mě okrádáte.
3: Jak bych mohl?
2: Nepřerušujte mě. Nejméně 2 roky se zavíráte ve skladu s mou ženou.
3: Ale...
2: A teď jsem se dozvěděl, že jste přivedl do jiného stavu mou dceru. Varuji vás. Pane Digreen, nežeňte to k nejhoršímu.
3: Máš jít k šéfovi.
2: Ke kterému?
3: K seniorovi.
2: Fischerovi se stáhne žaludek, odkráčí do ředitelny, ale je obřadně přijat a usazen do křesla.
3: Neumím si, pane Fischer, představit, říká zakladatel firmy Simon a Simon, že by se naše firma mohla obejít bez vás.
2: O to Fischer vydechne blahem.
3: Od příštího měsíce se o to přesto pokusíme.

0: zrychlený obchodní styk. Posíláme vám objednané zboží a fakturu splatnou do týdne. Zároveň předáváme celou záležitost našemu právnímu zástupci.
1: Lyonský zbohatlík, který konvertoval ke katolíkům, provází návštěvu po svém novém domě. Zde je naše jídelna, typický Biedermeier, zde ložnice ve stylu Ludvíka XVI., tu manželčin rokokový salon.

0: A toto je pokojík po mém otci. Vidím, přeruší jej host. Předkřesťanská epocha.
1: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
0: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho, jak těživ, nikdo neviděl, ale kšeftu je tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
1: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
0: No, dobře. Ale co pak?
1: No, pak se na to zvykne.
0: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.

0: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
1: Feinberg, když je střízliv.
0: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
1: Feinberg, když je opilý.
0: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
1: Jak se jmenujete?
0: Jakob Abeles.
1: Odkud?
0: Z Tarnopole.
1: Vaše zaměstnání?
0: Vetešník.
1: A vyznání?
0: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Zosnívalo sa mi. Po 5,5 hodinovej ceste sa v istý deň Radošinské naivné divadlo ocitlo pri Prahe, v divadle v Slaném, kde na javisku stál, spieval a vtipkoval sám zaslúžilý umelec Karel Gott.
1: A teď uvítáme tady v divadle ve Slaném mezi námi vzácné hosty. Radošínské naivní divadlo. Nelekejte se jich, přijeli jenom s domácími zvířaty. Konkrétně donesli včelu.

0: A dnešním naším hostem je, tady nebo tady, odtud přijde, režisér Jiří Wenzl.
1: A my se tě hned ptáme, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč malý, vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: Vytrvalost a píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale to vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil.
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže barvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka.
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny. A tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct. Jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
0: Že se pak na nic nezpůl.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo. Překvapení.
5: Pane režisére, jste říkal, se neperete v osobním životě, ale zase velmi obratně používáte proutek.
2: Já bych to nerad ventiloval. Já jsem udělal v životě hodně věcí a některé byly dobrý, ale proslavil jsem se jednou výtržností a to se mi nelíbí. Čeká mě soud. Pojďme od toho.
0: No a jak to začalo?
6: No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A přitom jsou to samý Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... že by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si. Tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk. Když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo, kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takovej zvyk. A vedle Sicílie zase se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské stavby. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru. Tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy, tak už každý musí mít gramot tam právě. To je veselá země, tam se živí zemědělstvím, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že v létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí Sýrii, no prostě. No, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso. To jsou takový na maso. Ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všecky, a my jsme tady, oni nás mají strašně rádi. Strašně rádi. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal Vova, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.

Dobrý večer. Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Na to, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šaňflugová Olinka Bohouškovi Záhorskýmu, svýmu kolegovi. Povídá Bohoušku, čím to je, že když tě pozoru, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivého. Jestli já, když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kilogramů. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kilogramů a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pač jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem no ale já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takový trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v dobách, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala příkusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo, na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Vy tam, ty, takhle vypadali. A Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák. To bych mohl o komkoliv. Tady Jirka Líru je spořílek, furt nic nemaj ale. Já nespořím a taky ne, to máte praště jak uhoď. Jirka Líru jednou měl jen takovou malinkou pauzičku, tak si zašel nahoru do toho bife Lucerna, kde se jí jen tak na stojačku a tak v rychlosti, aby nemusel stát frontu, nevzal si takovej ten tácek, který přesně pasuje, takže každý má svý místo, je to do konusu trošičku, tam jdete a prostě od zákusku, od předkrmu až po já nevím co saláty si všecko nabíráte, pak vám to paní pokladní spočítá a vy jdete, zasunete se a papáte, máte zajištěný svý zasunovadlo tam. Když on tam byl známý, tak si jen takhle projel ten světelný jídelníček, pásí, ježiš, tamhle bublanina se třešněma povídá. To je zdraví, no hlavně no to stojí korunu 20. To jsou padaný třešně. No a teď kolik může stát bublání, to já nemám. A tak tam ta kouká, povídá, ty prodavače, slyšel, prosím vás, já jsem zdíval, ona pohá, já vás znám, pane, ona pohá, já mám jen takovou kratičkou pauzu, abych teda nemusel tohle, ona pohá, když mi máte vždycky jen krátkou pauzu, co mě furt to vymlouváte, nebo co, co chcete, on pohá tu bublaninu se třešněma. Tak mu to podala a pač měl jen ten talíř, zaplatil to samozřejmě. Korunu 30 dal dokonce. A tak se nemusel zasouvat do toho zasouvadla a zasunul se mezi dva pojídající občany proti nějakému důchodci. A jak začal jíst tu bubladinu, tak ho zaujal ten důchodce proti němu, který měl nějakou sekanou na smetaně s knedlíkem a co sousto to dělá. Ten Lirpo, a co si to dává, děde, když mu to nechutná. A je tak, najednou ten děda opravdu praštil příborem a šel pryč. A to Jirkovi Lírovi přišlo právě vhod, protože už měl plnou hubu třešní, on neměl ten tácek, neměl to kam dávat, tak začal plývat do toho opuštěného talíře, do té sekaly na směna. A v tom stvrdnul! Ten děda se vracel s malým pívem. Proto... Proto mu to nelezlo a šklebil se, protože neměl čím zapíjet. A tak zase pro změnu Lírhonem zahodil, přestože mu to chutnalo, ten svůj příbor a koukal nešťastně přes výkladní skříň, jak ten dědek se nestačí divit, že má vsekaný pecky ze třešní. Ha. Jirka Sováku, to je zase takovej, to je vlastně takovej náš první černý humorista. Ha.
No a tak prostě ten Sovák tam startoval, měl Z-ku, 14-ku, myslím, že to byla u Barandova, teď abych já nemusel čekat na ten produkční nějaký vůz, tak už říkám vám, Jirko, prosím tě, já potřebuju na představení vůz nikde, mohl bys mě svíct do pravý, on pá, tebe? Ty bys nechlastal, tak už mohl mít dva takovýhle vozy. Já pám, jo, nechlastal, ty víš co, já mám děti, člověče, jak se můžu zmust na takový vůz? A on pá, máš hodně dětí, tak ať tě nosej. Ha! A ujel mi! A dneska už černý humor to už normálně frčí. Tatínek Petra Kostky ležel ve špitále a leželi na pokoji asi 7 pacientů. Leželi, povídali si, když se otevřeli dveře a tam zřízenec vezl novýho pacienta, nějakého dědečka, který křičel: a už je konec, povídá. Co s tebou bude, žovka? Člověk si pořídí na starý kole na mladou ženu. Podívej, kam mě šouplí. Na desítku sem dávají ty, kterým už není pomoci. Do prdele, to je nespravedlivé. Ty pacienti na něj tak koukají. Začnou z toho bobtnat, rudnout. Některým praskají štichy a pak pájí. Jděte s tím, dětku, už do háje. Co tady tak hulákáte? Jaká pak desítka? Teď se podívejte, tady je samej slepák. Tamhle, ten jde zítra domů, já pozítří, ten má něco s patou, kde pak? Ty, co kterým už není pomoci, dávají na 15. Buďte rád, že jste tady, za pár dnů budete jako pešák a pete domů, on jen si vám můžu věřit, paž Žofinka je taková, to je pak. No samozřejmě, ty lidi, kterým není pomoci, dávají na 15. A vy jste na desítce. V tom tam přišla sestra, pa děku, kam vás strčili, patříte na 15. Jo! To je ovšem trošku černý humor, o tom já jsem nechtěl. No ale já jsem tady kvůli něčemu jinému. Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy. Ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mě chtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím proč, dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravu, já řekl dvě a už tě řezal. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takovej výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku. A ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pá nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přines domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chuť domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii, to je velice zkratkovitá, výstižná poezie, milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci, řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned. Já pám, holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohle to, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš, Aňo, Máňo?
Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem jí milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v Trcí to skáču se objevilo, že jsem to jediný očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běžili a každý si čet o sobě ty poznámky, jsme u Přeslíčkový četli. Že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tahle Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přiléknou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přeslíčková, nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla sprosťák, vyvrhel, nemrava. Já dostal tu 3 z mravu. Teď si představte, co? Byl jsem řezaný za 2, že víc už to nešlo. Vám, to mě táta vodilá kulometem nejmín. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. A já tak jdu, celý zničený, spocený. Tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš 2 z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde. Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

0: Dobrý den.
1: Já jsem vedoucí souboru, dramatického souboru předčasně dospělých chlapců. Tohle je náš nejlepší člen, Erik. 12 let, prosím. Nevěřil byste, je to
0: skutečné?
1: Ano. My jsme založili nadaci a potřebujeme nutně finanční podporu. Víte, chlapec nám překrásně recituje Baudelaire. 3,5 hodiny to trvá, je to něco přenáš. Ne, teď ne. To bychom to dělali opravdu velmi dlouho. Víte, a potřebujeme jako jistou finanční injekci.
0: Rozumím. Samozřejmě. Ano. Samozřejmě.
1: Eriku, já to věřím. No.
2: No. Uvolníme. Jo? Přemýšlejte o tom. Jo? Hop.

0: Прошу тебя, скотч. Co tam děláš, prosím tě, pojď už. Na druhou rovná se plus souřadnice, 25 milionů, s čím budeme dělat dělit. Takže tady bychom krátili, to znamená, že 25 tisíc je trojčlenkou, to znamená, že... Nevidím, prosím tě, já na ten součet nevidím, skoč mi tam. Že prý někde padají peníze sne. Proč mám snít o ráj, když tu mám tebe? Jen ať si nebe nechá ty svý zázraky. Já nejsem na peníze krátkozraky. Co tam děláš, prosím tě, hami ham?
1: Takže vy říkáte, že... Promiňte, ale já tomu dosti nerozumím. Jako, já už opravdu nevím, kolik je jedna a jedna. Já nevím...
0: Moment. Podtrhneme. Podtrhneme, vezmeme to trojčlenkou. To celé PR na druhou dáme.
2: Jedna a jedna
0: rovná se. Zase to nevychází. Ne, znovu zpět. Prosím vás, je to logické. Přece jedna a jedna jsou dvě.
1: Takže jedna a jedna...
0: 25 tisíc, 20 milionů rozmenů, jak budeme nocené do závorky. 25 milionů.
3: No, poslušte, tady přece nemůžete číst.
2: Ne, to se opravdu tady nedá, tady je tak špatně vidět, já to zkusím tamhle.
3: Ne, no tak jak si se to přece nehodí.
2: Že z toho nic nemáte, víte. A oni taky ne, tak já budu číst na hlas. Odposlechnu to. Podívej se, Ivanko, tamhle to auto, to je bourák. Asi čtyřletá Ivanka s údivem. On se naboural. 50 korun posíláme ani krátké spodolí.
3: No, nechtěl byste toho nechat.
2: Tak já najdu něco veselějšího. Ale... Malé historky Jiřiny Bohdalové.
3: No, to už vůbec ne.
2: To jste neměla dělat, kolegyně. Víte, jak je důležité se zasmát? Psychologové nedávno vypočítali, že každým zasmáním si prodloužíte život, hádejte o kolik? O 3 minuty.
3: No, tak to není zrovna moc.
2: No, nemyslete si, když se budete smát 30 let, 10krát denně, tak to hodí přes půl roku. To uvidíte 2 televizní seriály navíc.
3: No jo, ale zasmějte se 10krát denně. No.
2: To není problém. Ovšem, musíte se smát všemu, rozumíte? No, to vám třeba uteče mlíko a řeknete, mlíko, mlíko, teď ty daleko neutečeš, a už je legrace, jo? Nebo vám příkladně uteče choť.
3: No a já řeknu, choti, choti, však ty daleko neutečeš.
2: No, nebo to je trouba, vím, poprší, on si zapomněl deštník, nebo tak, rozumíte?
3: No tak při téhle metodě se vám zřejmě Hamlet jeví jako naprostá veselohra, víte?
2: No to bych prosil, ovšem daleko větší psina je Otelo. Na to vůbec nesmí mít, to mě vždycky vyvedou, jak se směju.
3: No to. Já se taky ráda zasmívám, přeci jenom něčemu veselýmu.
2: Tak počkejte, tak já vám povím, já znám takovou, přímo takový vtip veselý.
3: No,
2: jak se potkají dvě sousedky na návsi a ta jedna povídá ty druhý, poslouchejte paní, jak je to možný, včera jak byl ten šílený vítr, vám šel z komína úplně rovnej kous, jo? A ta první paní, to je děsně veselý, ta první povídá, on manžel se namích na kluka a spálil mu pravítko. Koukám, že ale vy si tedy smíchem moc ten život neprodloužíte. To taková paní Lítalová od nás domů, ta tady bude do stovky, ta se chechtá, kudy chodí.
3: Která paní Lítalová?
2: No to je jedna paní od nás domů, nějaká jedno, Lítalová. To vám tuhle potkal jejího muže, nějakýho Lítala, Doubek, to je taky od nás domů, důvěrník domovní. A... Ten prej mu povídal, poslouchejte, pane Lítal, ta vaše paní, to je takovej smíšek. Já jí tuhle vyprávěl anekdotu a ona se tak smála, že spadla z postele.
3: Některým lidem stačí málo, že jo? Já znám rodinu, kde si den co den vypravujou ty též vtipy. Aby se nezdržovali, tak si je očíslovali.
2: Jo, takže tatínek řekne 8:30 a všichni se lzejí smíchy, jo?
3: No vy mi to nevěříte, ale já jsem to tam zažila, tuhle kluk zčista jasna povídá 18 a otec mu vrazil strašnou facku. A povídá, kolikrát ti budu opakovat, že před dámou se říkají jenom slušný vtipy.
2: Ale oni dobře dělají v té rodině, protože veselá mysl, to právě jsem vám chtěl říct, je půl zdraví. A nejlíp, vůbec nejlíp je na tom ten, kdo se dovede zasmát i vlastnímu trablu, vlastní smůle, rozumíš?
3: Třeba jako vy, víte.
2: Jako já, no jistě.
3: Teda v tom případě bych pro vás něco měla.
2: No tak jsem s tím, no.
3: Se teda pobavíte, opravdu.
2: No tak hodem.
3: Kdybyste tady chvilinku počkal, jo.
2: Jo tak, aha.
3: Se pobavíte.
2: No, teda, to jsem zvědav. Já tady počkám, jestli dovolíte. No a když už tady tak stojím, tak vám aspoň řeknu, že příští číslo našeho televariete bude vystoupení artistické skupiny z Německé demokratické republiky Tří El Vokáris. Já jsem vám chtěl říct ještě jednu takovou žertovnou historku. Ta je taky výborná. Jak si pan Kobliha nebo pan Buchta, jestli se vám to...
3: To je jedno, Žemlovka to bude.
2: Tak pan Žemlovka si kupuje auto v autobazáru, jo?
3: Preclík by
2: taky, no, třeba preclík, aby to bylo komičtější. Tak pan Štrůdl si kupuje... Taky dobrý,
3: Vánočka, no, taky dobrý.
2: Si kupuje auto v autobazáru, si vybírá a vedoucí se jmenuje Mazanec. Nebo jak chcete, to je jedno.
3: To je jedno, Rohlík.
2: Rohlík, no.
3: O Žemle by bylo.
2: No, vedoucí, já teď nevím už které, víte. To už je nějak...
3: To je jedno.
2: To máme na Pečíno až do Vánoc. No tak ten vedoucí mu nabízí auto tomu Bandurovi a ten povídá, poslouchejte, pane Dalamánek, to je nějaký velký. No a ten vejpečka povídá, buďte klidnej, ono se srazí. Na co máte ty nůžky?
3: Právě na ten vtip, víte.
2: Aha.
3: On je teda starý, rozumíte?
2: Jo. Počkejte, co ale, to děláte?
3: Je dobrý.
2: Ne, moment,
3: ale
2: co,
3: pořád
2: co chcete dělat?
3: Úspěšnej.
2: Počkejte, nebázněte, nedělejte ho hlouposti. To jste zbláznila, nebo co já?
3: Podívejte se.
2: Ale já
3: ono, nemám... Já nemám... Ono není problém prodloužit si život smíchem,
2: já
3: víte?
2: Nemám
3: ale musíte se holt smát všemu.
2: Já nemám jinou kravatu tady sebou, já... Jak já teď vypadám?
3: Strašně.
2: Co se smějete? Proč se smějete? Proč?
3: Aby tady byli o 3 minuty díl. Tedy...
2: Poslouchejte, kolegyně, to... Já ne... To už tedy to tedy, promiňte, kolegyně, ale... To tedy přestávají meze, já si jdu stěžovat na vás.
3: Slyšeli jste to? A takovej to býval smíšek.
4: Výchovný koncert. Přední pedagogové jsou zajedno v tom, že při výuce je nejlépe spojit teorii s praxí, neboli oživit suchopárný výklad názornou akcí. Součástí hudební výchovy ve školách jsou proto tradiční návštěvy koncertů, hudebních muzeí a rodných domků velkých mistrů. Nutno však přiznat, že tyto akce nedosahují u učitelů té obliby jako u žactva. Repertoár výchovných koncertů nebývá totiž příliš často měněn a tak stejné tóny houslí slyšívá zasloužilý pedagog během své praxe mnohdy až 150krát a to v něm, i když se vzpírá, musí zanechat trvalé následky. My jsme je alespoň na svém učiteli Vítu Machovci zřetelně pozorovali. A nyní, ne že bychom mu to přáli, se měl jeho stav opět o trochu zhoršit. Výchovný koncert z houslových a violončelových skladeb byl pro naši školu naplánován na březen. Když se o to Machovec dověděl v hodině soběžníku, rozplakal se. Později nám tvrdil, že dojetím, ale my dobře věděli, že šlo o šok, což se projevilo i tím, že žákyni, která oběžník přinesla, dal zpropitné a nechal po ní pozdravovat kuchaře. Stav, ve kterém se Machovec o té chvíle nacházel, lze směle nazvat hlubokou depresí. Často během výkladu upadal do letargie a jeho rty beze smyslu ševelily. Koncert, koncert. O přestávkách ve zborovně se pak pečlivě vyhýbal setkání s učitelkou Bezděčnou, jejíž postava na první pohled připomínala harfu. Všechny okolnosti skutečně nasvědčovaly tomu, že letošní koncert bude pro Machovce utrpením. Už při vybírání peněz na umělce a jízdné neměl štěstí a záhadně se mu nedostávalo 16.20. Zbývající obnos mu pak byl během oběda ve školní jídelně kýmsi ukraden. Když to Machovec zjistil, vstal od roštěnky a zavolal veřejnou bezpečnost. Ta nenašla ani peníze, ani roštěnku. A navíc dlouho do noci učitele vyslýchala, nejde-li o spronevěru. Ve středu před koncertem upustil Machovec v naší třídě ve své hodině od výkladu a uděloval nám ponaučení ohledně výpravy na Žofín. Uvědomte si, řekl, vzpomenuv na ztracené peníze, že letos jste v tramvaji a na koncertě mými hosty a vyzývám vás tedy, abyste se podle toho chovali. Umělci jsou jemní lidé a v rukou drží drahocenné nástroje, mnohdy italské. Kromě toho se potřebují k produkci vrcholně soustředit, což vyžaduje ticho. Proto si Vlach, Procházka a Táč sednou vedle mne a budou-li hýkat, jako v hodinách kolegyně Kolenaté, vyvedu je ze sálu a zmlátím je ještě na ostrůvku. Po krátkém selhání v řeči nahlédl Machovec do abecedy a pokračoval. Sejdeme se v 8 hodin ráno před školou. Přijdete svátečně odění a upraveni. Neznamená to ovšem, že Emerová se zlije tou lacinou voňavkou, po které se panu inspektorovi při vánoční nadílce udělalo špatně. A co je nejdůležitější, Vicpálek nechá výjimečně pro tentokrát doma prak, což osobně zkontroluji. V den koncertu dostoupila Machovcova nervozita vrcholu. Rozloučiv se s manželkou slovy nazdar Karle, zamířil ke škole, kde jsme ho již očekávali. Po přísné osobní prohlídce nás všech se učitel částečně uklidnil. Řvouni Vlach, Procházka a Táč byli nastydlí a stěží zašeptali pozdrav. Vicpálkův prak pak nikdo neukrýval a obávan střelec sám neměl žádného zavazadla, kromě síťovky s kapesníkem a vánočkou ke svačině, kterou, jak Machovec vtipně poznamenal, se dá stříle těžko. Když pak třídní ještě zběžně přičichl k Emerové, odvedl nás na tramvaj. Ten den zrovna nejezdili elektriky nejplynulej. Asi gránu sprchlo. A tak první, relativně prázdný vůz přijel právě v okamžiku, kdy na Žofíně začínal koncert. Z tohoto důvodu vstoupila naše třída se svým hostitelem Machovcem do koncertního sálu o 20 minut později, z čehož pořadatelé neměli přílišnou radost. Je pravda, že po nás přišly ještě 3 třídy, ale sedali si daleko tišeji. Navíc Machovec, jemuž osud a žák Procházka přistrčili třínohou židli, byl po pádu na zem pranířován virtuózem z pódia, že se na koncert dostavil opilý. Učitel se nezmohl na slovo odporu. Sedl si rychle na novou židli a tvářil se jako uličník přistižený při týrání zvířat. Začali jsme pojednou se svým třídním cítit. Plešatý umělec se totiž na něho znovu vyzývavě zadíval a zaburácel. Tak odpovězte, člověče, když vás kárám. Místo Machovce odpověděl nečekaně Vicpálek. Vyndal ze síťovky vánočku, zručně ji rozlomil a objevil se nádherný kovový prak s gumou číslo 6, která dokáže metnout i dlažku. Nadělat z vánočky koule zvící kachních vajec bylo pro Vicpálkovi sousedy dílem okamžiku. A pak již střelcovi ruce proměnili gumu a drát v zákeřný kulomet. Právě když virtuos, vědom si toho, že uchvátil dívky v sále vysokými tóny svých houslí, hodlal zvýšit svoji popularitu dalšími šprýmy na úkor nebohého Machovce, začalo mu pleskat těsto o nahou hlavu. Výchovný koncert tak vzal nečekaný obrat. Konferenciér, který v podobné situaci asi nebyl nováčkem, rychle vyšel k mikrofonu a koncert ukončil, dávej tím virtuózovi možnost důstojného ústupu. Umělec, snad že byl příliš mlád, to nepochopil. Snad se nechtěl vzdát úspěchu u děvčat. Snad ho rozuřila patka vánočky, která zasáhla housle a vychýlila kobylku ze směru daného mistrem houslařem. Kryje se notovým materiálem, přibrousil 3 tahy nože smyčec do vražedné špice a pak používá je houslí jako štítu, vrhl se z pódia směrem k Vicpálkovi. V tu chvíli Vlach, Procházka, Táč zapomněli na nachlazení a rozhýkali se do neuvěřitelné síly. Mistr, překvapen disharmonickým zvukem, který z konzervatoře neznal, se na okamžik zarazil. To stačilo Vicpálkovi k tomu, aby znovu nabil. Skvělá rána pod nohy způsobila umělcův pád. Na zemi ten člověk ztratil poslední špetku rozumu. Těžce se zvedl a jako robot skázy postupoval metr za metrem vpřed. Legrace končila. Pod údery houslí jsme opouštěli bojiště. Náš kamarád stál proti umělci jako králík proti kobře a jeho konec se zdál být dílem okamžiku. Vystřelil sice ještě po houslistovi zmuchlanou síťovku, ale sám nevěřil v účinek této rány. Náhle pomohlo samo nebe, či lépe řečeno Emmerová. Přiskočila k bezbranému střelci a podala mu jakousi malou, tajuplnou lahvičku. Vicpálek pochopil a v zápětí se lahvička roztříštila o tělo houslí. Laciná voňavka podruhé slavila úspěch. Umělec, stejně jako loň inspektor, okamžitě omdlel. Sál ulehčeně vydechl. Vycházeli jsme ze síně s pocitem vítězů. A když ještě třídní machovec, jakoby mimoděk, rošlápl mistrovi housle a otočil se na nich podpatkem, pochopili jsme, že tentokrát nevyvodí ze střelby prakem žádné důsledky.
5: S jedním uchem na veselo. Lucie Stránská byla největší krasavice na škole. Všichni z ní byli hotoví. Všichni. A ty, co nebyli, nebo to aspoň tvrdili, kecali, lhali sami sobě, aby z toho, že nemají šanci, nezešíleli. O Lucii Stránský se šuškalo všelicos a jen pánbu ví, co z toho byla pravda a co ne, ale spíš to byly, jak říkám, jenom keci. Já jsem se tím tenkrát zas až tak moc nezabýval, protože mě bylo necelých 13, což znamená spíš těch 12, a zajímaly mě věci kolem letadel a tak, a taky skutečnost, že se blížejí Vánoce a naše třída v tom období nacvičovala tuze legrační představení, v kterým jsem hrál nějakou přiblblou roli. Tak dobře, hrál jsem zajíce, no a co? Když tyhle věci berete s nadhledem, tak se to dá přežít. A to si pište, že já jsem to s nadhledem bral. I když je fakt, že zase ne s takovým, s jakým bych to bral dneska, když o tom zhruba po roce uvažuju. Babička mi tenkrát ušila z nějakých starých hadrů kostým, který měl i kuklu s ušima. Jedno trčelo vzhůru a druhý bylo tak trochu splihlý. Celý obličej mi ta kukla zakrývala, kromě očí a pusy. A to jsem měl ještě od nosu dolů přidělaný takový dva látkový bílý hlodáky. Všichni jsme byli nějak uhozeně vymodě. Dolů přidělaný takový dva látkový bílý hlodáky. Všichni jsme byli nějak uhozeně vymoděný.

A musím přiznat, že když jsem si to slovo našel doma ve slovníku, tak jsem mu dal za pravdu, protože to, co jsme z toho my dva udělali, bylo skutečný dada. Jenže ještě větší dada, když už to slovo teda máme, mě potkalo těsně před tou vánoční besídkou. Šel jsem na zkoušku v takovým velkým baglu kostým toho zajíce a najednou mi někdo zaťuká zezadu na rameno. Otočím se a přede mnou Lucie Stránská. Usmívá se na mě a povídá, mohla bych s tebou mluvit? Polk jsem na sucho, protože až teď mi došlo, jak je doopravdy úžasná. A zůstal jsem stát jako voják, který ho kontroluje lítačka. Vzala mě za loket a jako byste převáděli dědečka přes křižovatku, si mě vzala stranou. Já celou tu dobu jen kejval hlavou, že jako samozřejmě může a celý v tranzu jsem čekal, co bude dál. Že bych, napadlo mě. Ale hned jsem tu myšlenku zaplašil, protože byla evidentně moc dada. Ale nemohl jsem si pomoct a jestli mám být upřímný, tak teda musím pokračovat a podělit se s váma o ten zážitek. Že bych se jí líbil? Já už dneska vím, že jsem musel v tu chvíli zešílet a ztratit veškerou soudnost a pojem o tom, kdo je kdo, protože proč by se měla holka, která může dělat od vteřiny modelku, zamilovat do kluka, jemuž vyrost před týdnem první foust a to na ohrysku. Jenže někdy se to v mozku semele tak, že dojde k jeho až částečnému zatmění. Já bych tě chtěla o něco poprosit, zašeptala, nepřestávala se usmívat a mně se zazdálo, na chvilinku, kterou jsem nechtěl měřit ani plašit, že se na mě trošku přimáčkla. A protože byla větší, tak jsem najednou měl její prsa těsně před očima a jelikož mě bylo blbý se dívat furt z jednoho na druhý, obě jsem nebyl schopný zároveň vnímat, tak jsem zvedl hlavu nahoru a povídám, no jistě. A přitom jsem si uvědomil, že vůbec nevím, k čemu to jistě patří, protože jsem zapomněl, o co vlastně jde. O co go, jak říká Dan. Víš, já bych potřebovala, jestli bys k nám zítra večer nepřišel. Takže je to jasný, blesklo mi hlavou. I když slovo blesklo jsem použil jen proto, že se to tak říká. Ale daleko přesnější by bylo přirovnat to k nějakému zabublání. Nebo říct, že jsem se mozkově připosral. Prostě něco v tom smyslu. Zítra večer nepřišel. Může znamenat jen jedno. Ty jsi ten pravej. V kolik? Zachrčel jsem a představil si Dana, jak bude čumět, až mu tohle budu vypravovat. Jestli pak mě jako obvykle poplácá po zádech a prohodí svý oblíbený, já ti přeju jenom tolik, aby ti stál jako kulík. Spíš ne. Spíš se mnou jenom tiše rozloučí a půjde se někam oběsit. Nebo se rozpláče se slovy, jen běž a hezky si to užij. Já tu mezi dětma ještě pár let pobudu, my si budeme ještě nějakou tu dobu hrát na honěnou, ale to už se tě netýká. Můžeš přijít v 7? Zeptala se a podala mi lístek s adresou, což bylo zbytečný, protože každý na škole věděl, kde Lucie Stránská bydlí. Sledoval jsem omámeně, jak se vzdaluje školní chodbou a teprve teď jsem si uvědomil, že mi celou tu dobu pravděpodobně nebylo srdce. Kecáš, zezelenal Dan a ještě jednou řekl jen kecáš. Ukázal jsem mu ten její rukou psaný lístek, kde bylo, kromě adresy, ještě připsané slovo nezapomeň a on si to chvíli pozorně prohlížel. No, já nevím, co ti na to jako mám říct, povídá. No, že mě gratuluješ, že jsi v životě nepomyslel, že zrovna já se holkám líbím, napovídal jsem mu. No, tak gratuluju, zamručel a natahoval si na sebe kostým vlka. A co spolu jako budete dělat? Ti do prdele, zprásk jsem ruce. Co asi? Ale někde v útrobách mě něco

hrozně hryzlo, protože teprve teď jsem se přiblížil k podstatě problému, totiž k tomu, že Dan věděl o mně, stejně tak jako já o něm, že žádný z nás nikdy žádnou holku neměl. Víš, mučil mě dál, ono je to nějaký divný. Hele, nenaser se, ale co si budeme povídat, ona, viď? A ty, viď? Že je to fakt nějaký divný. Myslíš, Dane, že je to jako absurdní? Že je to dada? No tak dada snad přímo ne, ale hodně divný to je. A ty si myslíš normálně a úplně vážně si myslíš, že to nemůžu být já, do kterého se zamiluje krásná ženská? Protože co my víme? My se nevidíme. Možná, že jsem ve skutečnosti lepší, než se mi to zdá zevnitř někde z mozku. Dan si unaveně sedl na lavičku v tělocvičně a mnul si kořen nosu. Sedl jsem si vedle něj. Jsou takový případy, povídám mu, ale upřímně řečeno jsem to říkal spíš sám sobě. Matka mi vypravovala o chlapech, který mají v 60 20letý ženský. Tak co by to nemohlo fungovat i opačně? Lucie Stránská bydlela v ulici Obětí fašismu. Číslo 7. Člověk by pro někoho, jako je ona, našel lepší adresu, říkal jsem si v duchu, třeba Liliová, Jahodová, nebo U nebeské brány. Musí to chutnat zvláštně na hořkle, když načmáráte zamilovaný dopis plný slov jako miláčku a vzdechu jako lásko moje a nakonec oblíznete obálku jazykem a napíšete na ní Obětí fašismu 7. Některé věci k sobě prostě nepasujou. A s touhle úvahou jsem v podvečer někdy před Vánocema minulého roku zazvonil na dveře s vizitkou Rodina Stránských, což jenom umocnilo moji pohřební náladu. Slyšel jsem, jak někde uvnitř bytu hraje televize, pak se ozvalo spláchnutí a za nějaký okamžik, který jsem si užíval tím, že jsem přešlapoval na rohožce, mi otevřel chlap v tílku a trenýrkách. Na čele měl brejle, v ruce složený noviny a mohlo mu být tak 40, co já vím, možná 50, tohle já u starých lidí těžko odhaduju. Koukal jsem na něj překvapeně a nejdřív jsem si myslel, že jsem si asi splet dveře a už jsem chtěl říct, promiňte, to bude asi nějaký omyl, když v tom vidím, jak se za jeho zády vynořila Lucie. To je on, tati, povídá mu ze strany do ucha. Ty bláho, pomyslel jsem si, to vypadá na svatbu. Neměl jsem pro boha přinést kytku mamince? Chlap proti mě stál, popleskával si novinama o nohu a strašně dlouho si mě měřil pohledem. Víte, když už se jednou dostanete do nereálna, tak už taky nereálně musíte uvažovat, jinak byste v takovém světě těžko obstáli. Takže já se teď úporně snažil zapomenout na to, že jsem ještě před chvílí poskakoval v tělocvičně jako zajíc a pokoušel jsem se vpravit do svý nový životní role tak rychle, jak to jen šlo. Ve vesmíru taky existují zkratky, možná, že vypadají nějak takhle. Zazvoníte u dveří a to je on, tati. Pan Stránský po chvíli couvnul, abych mohl vejít a zdálo se mi, že dost neochotně, ale já se mu ani nedivil, protože žádnej fotr není nadšený z toho, že přichází o dceru, o který všude prohlašuje, že ji vypiplal od plínek až do teďka. No tak pojď na slovíčko, plác mi novinama do ramene. Zul jsem si boty a vlez do pantoflí, který mi nabít. Poděkoval jsem mu a snažil se na něj tak nějak povzbudivě usmát, protože jsem chápal, jak blbě mu asi je. Možná, že se cítí svým způsobem i ohrožený, protože jeden nikdy neví, takovej budoucí zet je schopný hnedka vyndat z kapsy pásmo a říct, tak bojte se, tadínku, tady uděláme příčku a za tou vy už nějak dožijete. Jasný? Kapiš to? Vstoupili jsme do obývacího pokoje, pan Stránský stlumil televizi a mě ukázal, ať se posadím na gauč. Lucko, zařval někam přes dveře, ty sem pojď taky.
No a když přiběhla Lucka a sedla si vedle mě, tak si odkašlal a povídá: Víš, já jsem jí nejdřív nevěřil, myslel jsem, že na mě šije nějakou boudu a tak jsem jí řekl, že tě chci vidět. Ale teď už jsem fakt klidnej. Ježíš Maria, napadlo mě, co mu o mně musela napovídat? A jak to, že je klidnej, když je mi evidentně 12 a to vypadá mladší? A ještě ke všemu jsem dívčí typ, jak říká moje babička. A je to asi pravda, protože občas mi i v krámě řeknou, co to bude, princezno. Kolik ti vlastně je? Zeptal se mě najednou. Podíval jsem se na Luci a buď jsem zblednul nebo zčervenal, protože se rozesmála do dlaní a zašeptala směrem ke mně. Klidně mu to řekni, on je prýmá. Tak jsem si řekl, když seš prýmá, tak tě teda prověříme. A poměrně chladnokrevně jsem odpověděl, bude mi 13. Nepojdej, zívnul pan Stránský, musím ti říct, že vypadáš mladší. Usmál jsem se tomu tak, jako se člověk usmívá fóru, který slyšel už 100krát a nehodlá ho nějak komentovat. Víš, odbočil najednou, ona nám, Lucka, dělala v poslední době dost starosti. Tati, zaprosila směrem k němu Lucka rukama. Ale ano, jinak to klidně slyší, zvolal pan Stránský. To byl nejdřív jeden chuligán, pak se objevil druhý, ještě horší. Řeknu ti, položil mi přátelsky ruku na koleno, když jsem tě zahlíd, spad mi kámen ze srdce. Konečně se holka věnuje něčemu, co má evidentně smysl. Je to dobrý, pomyslel jsem si. Ale mluví se tu takovou divnou řečí, tak jako nadneseně nebo co. A ten její poslední kašpar zavil tak znenadání, že jsem až poskočil. Představ si, hochu, na sobě měl křížáka jak nějaký pekelný anděl. Křivák, zamumlala Lucie. Jaký křivák, zařval pan Stránský. Ta bunda se jmenuje Křivák, řekla trochu smutně Lucie. Ach tak, ulevil si její otec. No, to je opravdu podstatný rozdíl. Chvíli pokyvoval hlavou a pak pokračoval. Víš, jak říkal Lucce? Roštěnko, roštěnko, zanaříkal a ukryl hlavu v dlaních v gestu beznaděje a znechucení zároveň. Nevěděl jsem přesně, co se tady ode mě očekává, že řeknu. Snad něco jako bylo, bylo, teď jsem tu já, pane Stránský, takže žádný obavy. Očkovací průkaz mám v pořádku, za pár let dostanu občanku a pak už to bude ráz na ráz. Všechno pěkně podle mých i vašich představ. No nic, plácnul mě rukou po noze. Mám fakticky radost, že to teď táhnete spolu. Takže do kolika dorazíš, Lucko? Dodal a zvedl se z křesla. Do půlnoci jsem doma, táto. Taky ohlídej, kavalíre, zasmál se na mě. A zase někdy přijď. Podali jsme si ruce a já si až teď uvědomil, že celou tu dobu jsem tak jako periferně naslouchal zvukům z kuchyně, kde se podle všeho něco smažilo a teprve, když jsem vyšel z obýváku, ucítil jsem známou vůni řízků a zahlíd paní Stránskou, která na mě vyjukla zpoza dveří a zavolala. Zdravím tě! Ani tchýně nebudu mít tak ošklivou, uvědomil jsem si s radostí, která ještě vzrostla tím, když ke mně přiběhla a nabídla mi jeden z těch horkých a vlahejch řízečků jen tak do ruky, jak se sama vyjádřila. Vyšli jsme z domu a ukusovali si z toho mýho řízku. Lucie se s plnou pusou smála tomu, že mi na jedno její sousto zmizela skoro celá půlka. Říkal jsem si, že až to dojím, zeptám se jí, kam vlastně jdem. A taky jsem přemýšlel o tom, jestli mě naši náhodou nezabijou, když přijdu domů až někdy po půlnoci. A co to takhle zkrátit aspoň do 10. A jak jsme tak šli a zahnuli za roh, tak mi ten můj řízeček najednou uvíz v krku jako špunt. Poznal jsem ho hned, protože jsem ho už znal z vypravování. A fakt vypadal v tom svým křiváku jako postava z pekel. Pojď sem, zavolala na mě Lucie, a tak jsem pomalu přešel k ním.
Jak jste dokázala, Roštěnko? Ptal se ten frajer a pak se podíval na mě. Kdo má jako bejt tohle? Lucie se strašně smála. A když se dost vysmála, tak mu v takových krátkých větách, který pořád přerušovala tím, že znovu a znovu vyprskávala, povídá. Já řekla fotrovi, že s dětma z nižších tříd nacvičuju vánoční besídku a že dneska máme generálku a on by řekl, ať mu tedy přivedu někoho, kdo to dosvědčí, nějaký dítě, tak on to dosvědčil. Řvala a ukazovala přitom prstem na mě a asi se musel vypadat příšerně zdrble, protože mě najednou dala pusu, ale ne na tvář, ale na rty a vypískla, já tě miluju. Usmál jsem se, jako že to je maličkost, o který vůbec není třeba mluvit, ale cítil jsem se celý jako gumová hračka s pískátkem na zádech. Richard, napřáhl ke mně ruku. Poslyš, dodal tak rychle, že jsem ani nestačil říct svý jméno. Tohle máš u mě schovaný, seš dobrý. Díval jsem se na Luci prosebně a ona mi asi porozuměla, protože se přestala smát a už to nijak nerozmazávala, což by klidně mohla, kdyby byla horší. Jiná na jejím místě by se mě možná vychutnala daleko víc. Mohla by říct, on ten Trouba vůbec nic netušil. On si snad doopravdy myslel, že o něj stojím. A vůbec věci, který se nedobře poslouchají, jenže to ona neudělala. Seš můj miláček, pohladila mě po hlavě a sedla si za Richarda, který už dráždil plyn a zamávala mi. Co tam hraješ, mladej? Zařval na mě ten její. A já, jak idiot, zavolal zajíce! A znělo to málem radostně, jako bych jim sděloval nějakou neuvěřitelnou novinu, jako bych volal jméno univerzity, na kterou mě právě přijali. Tak utíkej, zajíci, vykřik Richard a pak oba s rachotem zmizeli v pekle. Jenže ono to bylo přesně naopak. V tom pekle jsem se odtnul já. Já, který si ještě před chvílí hrál s představama, jak s panem Stránským chodíme na pivo a vedeme řeči. Stál jsem v té ulici, jak na zastávce vláčku, který mě má hodit zpátky do dětství, ale nejede a nejede. A ke všemu se zvedl tak ledovej vítr, že jsem si musel vyhrnout límec. Přemýšlel jsem, co dál, když v tom se mi na botu, kolem níž ve vzdušným víru tancovali všelijaký papírky a tramvajový lístky, něco přilíplo. Tak jsem se sehnul a koukám jako blázen. Ono to bylo 10 leva. Tady v lidu prázdný ulici uprostřed Evropy se ke mně přihrne 10 bulharských leva. Chtělo se mi v tu chvíli zvolat, kde jsi, bratříčku? Protože jsem si představil asi 1 000 000 příběhů najednou a pak se mě zmocnila obrovská radost z toho, že nejsem na světě zdaleka jedinej, kterýmu se dějou neuvěřitelné věci. Že nejsem ve světě dada sám. Zastrčil jsem si těch 10 leva do kapsy pro štěstí a pomalu jsem se začal vracet známou cestou. S jedním uchem na veselo a druhým na smutno.

Byl tenkrát překrásný podvečer. A od té doby se dívám na sebe i na druhé jinýma očima, protože znaje vlastní cenu, dovedu ocenit i druhé. Navštívil nás člověk duchovní vzhledem askéta, zazvonil, prodral se do kuchyně, kde jsme právě večeřeli, sedl si mezi nás ke stolu, nasadil si brýle, vytáhl lejstra a povídám, nechci se vtírat, jen jeste dál, jeste dokud můžete, ale neštěstí nechodí po horách, přitom pozvedl oči ke stropu, jako by tam byly hory, nýbrž po lidech a pohlédl na mne, jako by mi neštěstí lezlo po límci. Potom se jeho oči, laskavé oči, svezly na mé dvě dcerušky, berušky a zvolal, ach, děti, děti jsou radostí života. A rezignovaně se usmál, jo, jo, radostí, dokud jsou. Skotačí, že? Jsou živé, že? Ach, ano, ano, bože, bože, jezdí tolik aut, moc aut, strašně aut, chuděrky malé, ne, ne, nechci strašit, proč by museli dcerušky zrovna pod auto, že? Vždyť jsou tu také jiná nebezpečí, pouhým okem neviditelná. Vemte si třeba takové mikróby, vidíte je, nevidíte a vidíte. Braňte se mikrobům, že jsou dcerušky očkované. No, bodet by nebyly jak jinak než očkované, ale jsou také takové virové choroby a tady žádné očkování nepomůže. Tady je medicína v koncích. Muž dojatě pomrkával a bylo zřejmé, že tady je skutečně medicína v koncích. Pojistil jsem dcerušky berušky každou na 15 000 v případě úmrtí, aby z toho také něco měli. Samozřejmě, milý pane, nic zlého vám nepřeju, jen všechno nejlepší, ale v takovém bolu těch 15 000, jako když najdete, to máme dohromady 30 000, kdyby obě najednou, kdyby infekce. Muž pohladil po hlavičce mladší Markétku a mrkl na mne. Paní vyhlíží taky pěkně, řekl znalecky. Pěkně, ale trochu vám žloutne, nebo... Pojistil jsem ženu rovněž na 15 000. No, no tak to vidíte. A to máme 45 000, podotkl muž uspokojeně. S tím už se dá něco v životě podnikat. Zvláště, když pak nejsou tyhle ty starosti s rodinou. Sám jsem se nechal pojistit na 10 000. Ne, že bych byl bez vyhlídek, ale už od dětství trpívám komplexy méněcenosti. Měl jsem za to, že vymřením naší rodiny přátelská návštěva končí, ale nekončila. Muž sáhl znovu do tašky, mrkl na mne a pak se vytasil s takovou brožůrkou, kterou mě podával tak, jako kdyby to byl protistátní leták nebo pornografie. Koukněte, koukněte, zašeptal vzrušeně až vilně. Není tam všechno. No, to je pochopitelné, že tam všechno být nemůže. Je to jenom rámcově. Ale koukněte a čtěte. Četl jsem. Když přijdu o nohu pod kolenem, dostanu 8 000. Když nad kolenem, 12 000. Palec pravé ruky dělá 1560, každý jeden prstíček 400. Oko bere 3 500, obě 10 000. Pak ještě ruka k lokti, k rameni, samotné zápěstí, chodidla, žebra, uši, bolce, nos, zuby. Vypadalo to jako ceník lidských drůbek. Koukněte, je to jistě bolestné, ale velice výhodné. Pravda, člověk o tom nerad přemýšlí, je to každopádně ztráta, ale nějaká ta tisícovka na ruku, zarazil se, ale nějaká ta tisícovka na stůl, to... je rozhodně náplast. No tak vidíte, musíme myslet reálně. Myslete reálně. Myslel jsem reálně. Lednička,
To je vlastně levá noha pod kolenem a ještě zbude něco na koberec. Rádio pořídíš za palec levé ruky, ale něco lepšího, třeba stereofoní s gramofonem, to chce celé zápěstí. Dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zašel do hostince u Růžového kavalíra na jedno pivo. Seděl tam chlapík, který propíjel ze zármutku už třetí stovku. Potřeboval sehnat 20 tisíc na kvartír a stále nevěděl, kde a jak. Tak takhle pil denně na žalost už druhý rok. Přisedl jsem a poradil jsem. Dvě nohy nad kolenem, každý jednu jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka, i s výtahem. K čemu nohy? A ještě zbude nějaká ta stovka a nějaká ta ruka na zařízení. Tak jsem zaznamenal hned ten první večer zisk. 800. 4 zuby po 150. A nosní přepážku za 260. Těch 60 mi srazili snad jako daň z příjmu obyvatelstva. Nebo snad ze ztráty zubů, nevím. Nebýt pojištěn, škodoval bych. Protože ten člověk by mi dal přes hubu tak jako tak. Ze žalu. A ještě ušetřím, protože teď mohu jíst jen polévčičky. Ach, dobře jsem investoval. Moc dobře, vynáším si. Svitlo mi slunko naděje, koukám se na sebe a vidím, hlavičku mám, ručičky mám, nožičky mám a takové torzo. Takové torzo, to by si teprv žilo.

0: Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, vám doma u televizních obrazovek. Dobrý večer vám tady na Kladně. Ano, na Kladně. Vítám vás v příjemné hospůdce, která nejenom ona, ale celé Kladno má s mými dnešními dvěma trumfy hodně společného. Oba se tady narodili, oba tady rozjeli svou kariéru, kterou potom dotáhli hodně daleko a hlavně do světa. A tak mi dovolte, abych vám je rovnou představil. Dámy a pánové, přichází nejlepší střelec, hokejový střelec všech dob v naší zemi, pan Milan Nový. A na toto místo usedne trumf všech trumfů, nejlepší hráč asi všech dob, nebo aspoň jeden z nejlepších hráčů asi všech dob, jeden z vůbec nejlepších hráčů, Jaromír Jágr. Tak tady v tomhleto městě to všechno vaše počínání v tom hokeji začalo. Jak se to vůbec tak stane, že se člověk stane hokejistou? Kdo vás k tomu přivedl, k tomu hokeji?
1: Já jsem bydlel v Kamenech Žerovicích a Strejda dělal v Káblovce a ten říká, já tady dělám SOMP a potřebuji malý kluky. Tak já v 8 letech jsem tam s Vaškem Veselým přišel. Tak takhle jsem začal nakladně já hrát hokej.
0: Tady už byla tehdy velmi slavná hokejová garnitura. Měl jsi už tehdy nějaké vzory?
1: Mně se líbil útok Karas Vymr Lidický, ne? A pro ty kluky nejlepší je pro ty malí, když je tady ta liga a můžou se na ty vzory chodit koukat. Ne?
0: Ty jsi, Jardo, začal jak?
2: Tak já si to ani moc dobře nepamatuju.
0: Dokáže tlačí. Milan si to pamatuje od 8 let.
2: Byl jsem hodně malý, dokáže to představit, tak to asi vypadalo u nás doma, když rodiče si řekli, no tak máš na výběr, buď budeš dřít tady na statku jako my, což není moc dobrá perspektiva do budoucnosti, a nebo zkusíme sport.
0: Čili ty jsi vlastně vybral tu lepší variantu pro svůj další život?
2: Rodiče si vybrali.
0: Přesně, oni nechtěli, aby zdřel na statku.
2: No tak asi vypadalo to, že to je moc velká dřina, že by mohl být jednodušší život, vyhrál hokej.
0: Přitom s touhle postavou na statku asi tě dovedu představit.
2: Byl bych možná hodně dobrý.
0: Hodně dobrý. Vidle místo hokejky, kamaráde, já si myslím, že by ti to šlo taky. Ale víte, jak vznikl lední hokej? Já jsem si to vyčetl, moudrý knížka. To vymysleli evropští přistěhovalci do Kanady. Byli to francouzští přistěhovalci, což je paradoxní.
2: No, což je divný. No.
0: Hokej, jo, podle hole, která se nazývala hockey, jo, tak podle toho hokejka. A první puk bylo zmrzlé kravské lejno. S tím oni hráli.
2: Tak to jsem rád, že v té době jsem nehrál. No.
0: Já nevím, jak by vám to šlo se zmrzlým kravským lejnem, pánové, ale myslím si, že byste si měli dneska
1: přijít. Nějakýho góla bychom dali tak.
2: Podle mě to bylo těžký zvednout nahoru. No.
0: Ale když jsme u těch gólů, tvejch jako, tuším, že jich bylo 594, jestli se nepletu. Proč ne 600, Milane? Jako skončím logicky, až jich je 600, ne?
1: Ale někdy my nemáme takovou logiku. Já už pak jsem neměl motivaci.
2: A hlavně pozor, ještě to neskončilo.
0: No ne, no, nedávno proběhl zápas k Milanovým 60 nám, že jo, ani tam góla nedal, já se trochu obávám, že skončilo teda.
1: No, ty góly, já si rád ještě zahraju, ale těch gólů už je opravdu míň.
0: No právě, mně to vůbec nešlo do hlavy, já jsem si říkal, pane bože, on střelí 594 gólů, já bych nemohl spát, kdybych nedal 600. Já bych pořád musel uvažovat o tom, že to musím zarovnat, zaokrouhlit, to by bylo krásný, rozloučit se, odcházím, 600 gólů brance. Kolik ti bylo, Milane, když jsi skončil?
1: 38.
0: No, a Jardově 38 a začíná.
1: Jardo je v lepší kondici, ale víc trénuje.
0: Je mu teda 39, aby jsme zase nebyli úplně...
1: Je v lepší kondici.
0: Ty teď odcházíš, Jardo, za svým možná posledním angažmá do Philadelphia Flyers. Jsi na to připraven? Fyzicky, psychicky?
2: Já už si 20 let říkám, že musím pořád pokračovat ty přípravy přes léto a zase letos jsem si dal další přestávku, než jsem chtěl.
0: Jardo, ale to je trestuhodný tohle. No, jako,
2: příští rok už to dodržím.
0: Ne, to, ty už to nedodržíš. Musíš tady budeš připravovat na Kladno přes léto. Jako, já už to vidím, tu letní kladenskou přípravu. Tady jak to asi vypadá, maminka vyvařuje. Kamarádi volají, pojď tamhle, pojď semhle. Tohle je poslední možnost, když tu přípravu mohl udělat. Jako. Ty jsi si směl teďka pořádně dát do těla.
2: Chyba, no.
0: Chyba, co?
2: A ještě není konec ještě.
0: A teď představ, tam přijdeš, pojdeš do první lajny, pak do druhý, pak do třetí. Řeknou, nemá přípravu letní. Pak do čtvrtý a pak pomalu řeknou, tak do Kladna, chlapče. No, jestli teda vědí.
2: To znamená, jako, že Kladna horší tým než Fiat.
0: Jestli teda ve Filadelfii vědí, kde je Kladno. Myslíš, že vědí 100%. Už teďka? 100%. Jo. Každopádně určitě musíte mě oba dva potvrdit to, že s postupujícím věkem ta příprava je tvrdší, je nepříjemnější a přesto musí být stále stejně intenzivní, neli intenzivnější, protože tělo stárne, mírně chátrá, člověku už se nechce, už nechce zůstat ani do 6. gólu, tudíž se musí víc připravovat. Mluvím pravdu nebo ne?
2: Tak na to, že jsi v životě hokej nehrál, tak musím s tobou souhlasit teďko.
0: No, já tak jsem tak, hokej nehrál, to máš pravdu, já jsem se ani bruslit nenaučil, proto dneska tady sedím opravdu jako zástupce fanouškovského tábora, který sedí u televize, rozvalený na divanu, rozumíš, tady pivo, tady doutníček, a ty, jak to hraješ, ty debl, podívej se, už to tam dávno měl nahrát, idiot, mámo, viděla jsi to, ten to tam měl už dávno dát, ten Jágr je Matouš, on se tam motá, no chápeš to, no a ten taky, ten nový, no to už není, to je šíl, na to se dívá, má 38 se už ani nedá gol. Jo, tohle mě přijde úžasný na českých fanoušcích, že všichni úžasně rozumějí hokej.
2: Všichni mě jak šumahra.
0: To je tolika znalců, jo, co v té naší zemi máme, že kdyby to všechno byli trenéři, my jsme nejlepší na světě. A Milan tady říkal, jaký měl vzor, Vymrkara Slidický, to byla bájná řada, který vzor si v tom svém nástupu do hokeje měl ty?
2: Tak já to dělal chytře, já vždycky jsem měl vzory, kterým se dařilo v té současné formě nebo v tom čase, takže jsem je střídal. Dá se říct, každý týden jsem měl někoho jiného podle toho, jak se mu dařilo v tom ligovém kole.
0: Ještě si nesledoval NHL?
2: Na to vůbec ne. Vůbec. Tak v té době se to vůbec nesledovalo. To bylo zakázané mluvit, protože tam emigrovali naši hráči, takže o NHL nikdo skoro vůbec nevěděl. Mimo jednoho člověka to byl Robert Holík, který to studoval velice dobře, takže první poznatky, který jsem měl se nahal, bylo od Roberta Holíka. Prvního, kterého jsem zaregistroval, kterého jsem obdivoval, byl Mario Lemieux, s kterým jsem měl potom obrovský štěstí, že jsem byl draftovaný Pittsburghem Penguins a měl jsem to štěstí, že jsem si mohl s ním zahrát.
0: Hned přišli dva Stanley Cupy, že jo? To muselo být úžasného něco.
2: Ohromný štěstí.
0: Přijdeš do NHL, to se málo komu podaří. Já nevím, jestli je moc takových hráčů.
2: Tak já jsem to i tak neprožíval, já jsem spíš se těšil domů, já jsem se stejskalo, jak jsem. Já jsem si přál, aby jsme co nejdřív vypadli, aby bylo upřímné, teď už to můžu říct. Protože my jsme prohrávali, myslím, v té jedné sérii jsme prohrávali 3-1 a jsem říkal, tak konečně, jako kdy to už jedu.
0: Už to přijde, jo.
2: Já už měl zapalený kufr, já už měl koupenou letenku a pak jsem to musel zase přeměnit všechno. A to jsem nikomu neříkal, to by ani nešlo.
0: To je nádherná informace. Jako, no. Jaromír přišel do NHL, aby už byl co nejdřív doma. Jako. Mírník Styrnix vyhrál Stanley Cup a furt ne a neprohrál. No to musí být strašný, jako já to si nedovedu představit, že přijdeš někam a těšíš se už, aby vypadli. A to, kdybys tenkrát řekl v té televizi, to byla rychlá kariéra.
2: Ale sám vidíš, jak je to zákon schválnosti prostě. No. Od té doby vlastně zase jsem tam chtěl zůstat co nejdýl, aby jsme vyhráli a vždycky jsme vyzeli brzo domů.
0: No ale bývalo by to šlo rychle, kdybys býval v té televizi vystoupil, říkal, dámy a pánové, musím vám říct upřímně, já se těším za maminkou. Že
2: to už jsme tady ty věci neřešili.
0: Už aby to bylo, co to mužstvo vypadne, tak už tě hnali. No. Co máte společného s tím NHL je to, že oba dva jste hráli za Washington Capitals. Milan pochopitelně o něco málo dříve. Jak se dostal do Washington? Někoho si uplatil nebo si musel někoho přesvědčovat?
1: Nikoho jsem nepřesvědčoval.
0: Přišli, koupili?
1: No tak se ozval Washington Capitals tady jako do Prahy, že po mistrovství světa my jsme to měli těžší než kluci, ne? Že už jako jsme mohli odejít, už jsme byli hodně starý, myslím, že mi bylo 31 let, ne?
2: Tam byly nějaký pravidla, že můžeš odejít jenom, když vyhraješ.
0: Bylo ti přesně 31 let, protože jsi tam byl v roce 82, takže
1: jo, a tak
0: byla to pro tebe velká změna. Ty už jsi byl zkušený hráč, měl jsi toho za sebou hodně.
1: Že jo, v training campu 80 hráčů, 4 mužstva. Jako jo, trénovali jsme hodně, hráli jsme mezi sebou zápasy, že jo, nebo jenom dojíždění do haly, že jo, tady z do Kladna 6 kiláků, já jsem si vybral byt, říkal jsem si, tak budu bydlet kousek od Bílého domu, to je hezký, pak jsem zjistil, že do haly je 30 nebo 40 kiláků, ne, teďka po té dálnici, že jo.
0: On ten Washington je takový rozložitý město, jo, já teda jsem tam byl jednou v životě a musím říct, že mě to moc nenadchlo. To centrum, ano, já jsem tam byl v tom centru, my jsme přišli do takového báru, to vy moc nechodíte, že jo, do baru jako.
2: My vůbec.
0: Vůbec, jo, nechodíte.
2: Jsme nemůžeme dovolit, my jsme
0: profesionálové. Nikdy v životě jako do baru se ani nepodívám.
2: To je poprvé tady, a to není ani bar.
0: To je taky krásný, ten svět vás vlastně naučí i takový věci, že člověk se naučí bravurně lhát.
1: Ani nemrkne.
0: Což je krásný. Ale každopádně, když jsi byl, Jardo, ve Washingtonu, tak to moc nešlo, co si budeme nalhávat. To bylo období, kdy
2: to teda, psali.
0: To psali, já jsem to viděl. No, tak jako to, já jako faroušek, který rozumí hokej, rozumíš, a dovedu postavit sestavu během 3 minut, tak jsem viděl, že to nejde, že se tam trápíš, no, jako, že jsi tam nešťastný. Byl jsi tam nešťastný nebo nebyl?
2: Ta parta nebyla taková, jak by jsem si představoval, a najednou to bylo, když si podepsal nějaký peníze, tak už ukaž, co umíš a...
0: Totiž tady se to vidí jako peníze, jenom jako peníze. Jo. Já si myslím, a potvrď mě to nebo vyvrať, že je důležitý, kolik hráč dostane na smlouvě, protože to je vlastně to, co toho hráče deleguje do první nebo druhé lajny a podle toho se k tomu hráči taky všichni chovají. Tak to je, ne?
2: Ne, že by se přesně podle toho dělala sestava, ale dostaneš víc šancí než hráč, který vydělává méně peněz.
0: Jasně, je to taky logicky, aby někoho, kdo je stál 7, nechali sedět na střídačce a hrál ten, co je stál 1, jo, to mluvím v milionech dolarů, tak jako to prostě nemá logiku, že jo, ten, co stojí 7, tak hrej do až do strhání těla.
2: Prostě ten majitel by ti to nedal, kdyby nevěděl, že na tobě vydělá víc, jako to je nabídka poptávka.
0: A jak to ten majitel pozná, jako že na tobě vydělá? Kolikrát se splete taky, ne? Co?
2: No, tak někdy se to stává, no, ale tak...
0: Koupíš hráče, dáš za něho 7, jo, on ti odehraje kulový za tu sezonu a 7 je v háji a on ti musí dát už, ne?
2: Teďko, jak se změnily ty pravidla, jak se podepsala smlouva mezi hráčem a majitelama, tak majitele mají svoje daný. Jestliže to nedostanou, tak hráči jim to musí vracet nazpátek ze svých platů.
0: Tak tohle bych zavedl i u nás.
2: Divadle.
0: To je krásný, že tam přijdeš k řediteli a říká, tak vy jste nesplnil teda požadavky, ty role nebyly dobře odehrané, takže mě vrátíte tady na stůl a ty by se to tam takhle vysázelo, ředitel by to zbalil. Příští sezonu už budete dobrý, můžete si to nechat. To. A už jsi někdy vracel, Jardo?
2: Pořád. Letos si myslím, že budu vracet hodně.
0: Tady udělejme takovou drobnou odbočku. V tom Rusku je to asi jinak, viď? Tam se tohle nevrací.
2: Tam nedostaneš vůbec nic.
0: Tam nenáda. To je výborný teda.
2: Jdi domovej.
0: A proto jsi tam tak dlouho vydržel, jako, že oni ti trhali smlouvy.
2: Tak měl jsem štěstí. No.
0: Měl jsi štěstí, no, že jsi hrál dobře, no, to je jediný štěstí. Tvoje štěstí možná bylo, že jsi tam nehrál nikdy, viď?
1: Já nevím.
0: Vy jste se taky potkali dokonce, jste spolu hráli sezonu 88-89. Jaký to bylo hrát tady s Ušákem? Starý pardál, zkušenej.
1: Nádherný, protože ten věkový rozdíl by si každý řekl, že to nemůže fungovat. A ono to fungovalo. No. Já hned myslím první zápas, to byl Gottwaldov, ne? Tam prokličkoval, já jsem si říkal, kam se to pouští, ale on prokličkoval, dal góla, ne? Tak my jsme byli třetí útok, ne? A docela nám to šlo.
0: Tehdy ta liga měla ohromnou úroveň. Měla? Já jsem bydlel v té době v Brně, v těch 70. 80. letech a chodil jsem se dívat na tu slavnou Kometu. Jo, to byly prostě, tam se jezdilo jenom, tak. A určitě i vy, to mě taky řekni, jestli ano nebo ne, ale já si to pamatuju, tam jezdili mužstva, buď to prohrát o 10 nebo o 16, jako gólu, to tam ne, se dávalo.
1: Tam to... jako bodoval, to už byl úspěch.
0: Já jsem tam zažil výhry 12-0 klidně, jako, to, jako my jsme já vyhrávali.
2: Já dobu, že my jsme tam vůbec nejezdili.
0: Jak to?
2: No, oni byli ve druhé lize.
0: No jo, no dobře. To jsem, já už tam nebyl. Ano, s brněnským hokejem se stala tato smutná záležitost. Já jsem odešel zrovna tehdy do Prahy.
1: A přestalo to klapat?
0: Neklapalo to tam, ale teďka už zase se to nějak zvedá.
2: Se vrátil.
0: Já si mám pocit, že teďka už konečně zase pravidelně budou zajíždět i do Kladna. A budete mít co dělat, protože tam ty kluci brněští, jak se tady do vás zakousnou, rozumíš, teďka ty už jako ten funkcionář, majitel, organizátor, hecíř a všecko v jedné osobě, prostě teď to proti těm Brňákům musíš. Já tam zajedu, budu hecovat Brňáky. Můžu říkat, teď jedete do Kladna, ne, abyste to tomu Jágrovi pustili. V žádném případě. Máš dojem, že nevyhoříte, ne?
2: Zatím jsem spokojený. Musím říct, že s přípravou, s tréninkama...
0: a jak ne, tak kluci, nástup a vracet. To bude krásný. Já jsem zvědav, jak to bude v české lize fungovat. Rozumíš, až budou sedět všichni v kanceláři a tak tady mě vysol z 50%, 40%. Budeš to taky tady praktikovat, Jaro?
2: No, tady by to asi nefungovalo.
0: Jak nefungovalo? Když to funguje tam a mají to prověření, tak to musí fungovat i tady, ne?
2: Tak já to zkusím
0: novým. No, zkus tady ruskou verzi, rovnou to trhej. Co? Jako, nehraješ, trhám. Jako, jak bylo to mistrovství, víš, teďka, jak byly takový vtipy na to. Já nevím, jestli to k tobě doneslo, ale byl jeden vtip o tobě. To se mi hrozně líbilo, že naši kluci, tví kolegové z reprezentace, když se hrálo proti Slovákům, tak šli do hospody, pak říkali, Jágr na to stačí. Jo? A tam se opíjeli, v hospodě pili pivo a občas se k ním donesl výsledek, že v 6. minutě vedeme 1-0. Pak v 25. minutě oni vyrovnali na 1-1. A pak v 2. minutě prodloužení, vítězný gol Slováku 2-1. No tak kluci v hospodě zdivočili, říkali, ježišmarja, ten Jágr nám to prohrál. Utíkali tam zpátky a říkali, Jardo, co Jarda sedí zničený v šatně. Říká, kluci, oni mě v 25. minutě vyloučili do konce utkání. Pak jsem si tady vypsal ještě jeden telegram, což je teda krásný po vítězství nad Rusama, víš? Tam v tom telegramu prej stálo. Blahoprejeme k vítězství, stop, nafta, stop, plyn, stop. Jak se jmenoval ten hráč, co vám tam dával zabrat na to mistrovství?
2: Arťuchy.
0: To byl Miláček, jo, ten Arťuchin. Ten opravdu jsem si říkal, že pak Ragulin proti němu, tohle to je. To byl samec. Teda.
2: Víš co, tak je to výborný hokejista, klobouk dolů. Každý by si přál takovýho hráče mi na vlastním mužstvu. Je to nepříjemný proti němu hrát?
0: Bych si ho přál jenom proto, v vlastním mužstvu, aby mě takhle nepřizabil jako soupeř, jo, protože jako mít tohle chlapa proti sobě, se jenom podíváš, jede, tak pryč.
2: Tak tam jenom stačí ten pocit, že on je na ledě. Jako to. Já osobně můžu říct, že jsem se díval, jako kde si dával pozor, protože chvilka nepozornosti a může to být tvé poslední utkání.
0: No jednou ses nedíval, to byl...
2: Ale to nebyl Arťuchy, to nebyl Arťuchy, jak ten nesedí.
0: To byl Rutu, ten tam je taky jmenoval se Rutu, ten člověk. Ten ti dál teda, to byla rána, co? Toho jsi asi nemiloval.
2: Tak to se stává.
0: To se stává. No, mně se líbí na vás, že vy máte k tomu takový přístup, jakože vlastně ten hokej je tvrdý sport, takový jakože chlapský že normálně jako nějak jako přizabil, že ho vrazil mě tu hokejku.
2: Já jsem nevěděl, že máš radši fotbal než hokej. No a pořád si myslím, že to je takový lepší, než když vidíš ty fotbalisty, který tam upadne a teďkon běží ten master, běží do vás s těma nosítkama.
0: To je blbost samozřejmě.
2: No, to je hrozný.
0: Tohle to, jako já mám rád divadlo, proto to dělám, ale tohle divadlo, teda v tom hokeji tam opravdu jako, kolikrát na to člověk kouká, co všechno vy vydržíte. Kolik měl zranění?
1: Já jsem štěstí, že jsem neměl takový ty jako vazy. Měl jsem hodně, jak jsem hrál toho středního útočníka, tak třeba na buly, že jo. Jsem měl několikrát vyražený zuby, nebo tenkrát nebyly ty plexiskla, že jo. Tak šití, jako že třeba před tou brankou tě trefí puk, to je nepříjemný, no. To nestačí člověk zareagovat, no. Ale neměl jsem třeba žádný vážný zranění, jo, že bych chyběl půl roku nebo...
0: To je vymenuj asi 20 vážných zranění.
1: A pak řekne, že to my jsme zvyklí s tím šitím rád, že jo, to takhle zase hokejistí ten práh bolesti mají někde jinde, že?
0: No právě, čím to je, že vy tak víc jako vydržíte? Přijde chlap, mlaskne ti jednu počuní a ty mu vrátíš, sundáš rukavici, vlátíš mu to zpátky.
1: No to musíš umět. Musíš to umět. Já jsem se chtěl prvně Fenhal prát a to by si se divil, ne? Tak mu tak žoviálně říkám zrovna Philadelphia, ty vado. Mu říkám, co jako tohle, ten vůbec nečekal, mi ji natáhne, já jsem vylítnul, ne? Protože to jsme tady nebyli zvyklí, ne? Rozhodčí mě teda zachránil, protože mě jako hned mě podržel, ne? No a pak mi volal...
2: Možná zachránil jeho.
1: No a pak mi volal kamarád český, co tam hrál a říká, viděl jsem tě v televizi, to byla hezká rvačka.
0: Hele, ale...
1: A já jsem si myslel, že se to nikdy nenaučím, ne? A přišel Randy Holt, to byl takový třetí největší rváč, ne? On říká, hele, až na tom ledě, když ty hráči, jo, ty tam najednou cítíš takový divný na ledě, jezděj kolem sebe a to už cítíš, že se něco semele, že jo? To je jednodušší, než si myslíš. On říká, Milane, na nic nečekej, jo? A vlítni na něj. Tak já jsme dali proti Pittsburghu.
0: Dobře poradil, no.
1: Malo neslavná rodina, ne?
2: Trefilo.
1: A já jsem k němu přijel, dal jsem mu českou kravatu, ne? A jak jsem ho dostal pod sebe, ne? Tak se mu je tam sázel. Ale to máš ne 180, to máš 200 tepne. A on mi říká, nový to stačí. Ale to nepřestane, že jo. A zachránil rozhodčí taky.
0: Hele, a jaký,
1: 18 tisíc diváků mi zaplácalo a od té doby už
0: se nikdo se mnou nechtěl. A jaký přitom máš pocit, jako když mu tam jako sázíš, jako jsi jako bez sebe štěstí?
1: No když je nesázej tobě a sázíš je tému, tak dobrej. Dobrej, to jedeš.
0: Ale v té NHL jsou určený lidi na bitky, že jo? Tam jsou takový, to máte vždycky v každém mužstvu, máte takového člověka, bitkaře, ne?
2: Ale jich tam méně, než jich tam bylo dřív.
0: Jo, už to, ono je to zbytečně placená síla, on přijde na 3 minuty, dá ti do řepy a zase jde do kabiny, pak ho vyloučí do konce utkání, pak co by tam dál dělal, hokej hrát neumí, on je tam v podstatě jenom na to, aby si stoupla na chvilku tě křápnul, no. A na tebe ale moc nejdou, oni jako si tě váží, že jo? Oni prostě,
2: no tak,
0: říkají, než
2: tam, jsou taky, nepsaný pravidla, že se perou mezi sebou.
0: Jo.
2: Což si myslím, že je dobře.
0: Ale zase jsou tam některý pošilci, který tyhle pravidla neberou vážně. Jako, jo,
2: to... No, tak ty jsou v Rusku.
0: V Rusku, jo. Ty už odlifrovali.
2: Ty jsou všichni v Rusku, teď.
0: Ty už odlifrovali do Ruska. A ten Arťuchin, on není pošuk, on je takový, on je, jak říkáš, bezvadný hráč, jako to není.
2: Ne, no tak to není hráč, ten může hrát hokej. Já kdybych měl takovou postavu a takovou sílu jako on, tak bych dělal to samý. Jako.
0: Tak já bych, pánové, teď s dovolením, jsme na Kladně, všichni to víme, povolal do zbraně hudebního hosta. Dámy a pánové, skupina Jojo Band a skladba Kladno.

0: Kladno, to je to město. Jsme tady dnes a vy jste tady vyrůstali. Máte pocit, že Kladno, to je to město, to je ten hit? Opravdu, jo? Jste na to město pyšní?
1: Jo, jsem tady spokojený, protože je to malý město.
0: To neříkáš tomu značeně, teda.
1: No tak, kdybych nebyl spokojený, tak bych žil třeba v Praze nebo v Brně.
0: No a tam jsi slyšel v Praze, to je lepší tam toho historikrát.
1: No ale mi se líbí na Kladně a tady na milý vesnici, co bydlím a ty velký města jako jste vy, Brno, Prahu, ty jenom navštěvuju.
0: A ty, Jardo, Kladno, nakonec potvrdil jsi to teď svým příchodem, že jo, zpátky.
2: Já jsem spokojený, aspoň vědí, o čom mluví, o čom zpívají.
0: Všichni Kladeňáci jste tady spokojení, prosím vás, jenom tak informativně? No to tak tři, asi čtyři odpověděli ano. A jak to tak vypadá, zbytek není skladná. Zeptám se nového majitele, jak to bylo s tím číslem 68. Ten důvod byl teda ten, co si myslím já, že se to vztahovalo k tomu roku, anebo...
2: Jasně, no, vztahovalo se to k tomu roku, a protože moji rodiče strašně moc pracovali a většinu času jsem strávil babičkou a měli, protože jsme měli statky a dost velké majetek, který nám komunisti zabrali a babička na to ve zlým vzpomínala, tak já jsem byl každý den informovaný o těch situacích, které v té době byly zcela normální a také vyprávěla o mém dědovi, který se nechal zavřít. Měl na výběr, buď budeš zadarmo pracovat pro komunisty, nebo se necháš zavřít a z vyprávění vím, že děda byl takový nemakačenko, takže radši se nechal zavřít a... A potom, když byla
0: revoluce... Vlezou věci teda.
2: A to já si, já jsem slyšel z vyprávění. Volnej chlap, ale jako nechtěl jsem moc pracovat.
0: Já si vzpomínám v souvislosti s tím odebíráním majetku, což nebyla tedy bohulibá činnost, jak pan Rušinský s panem Kodetem seděli na rybách a kolem jezdili vodáci, víš, na vodě. A to bylo v těch neblahých letech a vždycky na ně volali, na ty rybáře, jako Rušinskýho s Kodetem. Tady základní organizace Praha ČSM, Praha 8. Jak vám berou? Berou, berou? Oni seděli a byli takový celý pohroužený do ty tichosti a samoty. A za chvilku zase tady základní organizace Praha 7 ČSM. Berou, soudruzi? Berou? A Kodec zařval, majetky nám berou! Ty jsi tady, Milane, říkal o těch zraněních, že jsi jich neměl moc. Jardo, u tebe jich bylo víc, nebo ne?
2: Tak některé zranění byly, ale zase nebyly tak vážné, aby mě vyřadili po nějakou delší dobu.
0: No, co považuješ vůbec za vážné zranění teda? To by mě zajímalo. Po tom, co jsem slyšel od Milana, tak pro vás je to v podstatě takový otřes mozku nějaký. Jako,
1: jo, musíš pít mlíko a druhý den to
0: přesekla, bylo 16 stehů v obličeji. To jsou ty prkotiny, to už víme, jo, ale co je takový to vážný zranění teda? Když
2: tak vyražený zub určitě ne.
0: To ne, to,
2: to ne. To si myslím, že se dá hned nastoupit.
0: To se ti zatím nestalo, ale ještě jak koukám.
2: Ne, pozor, to se stalo hodně často, to jsou uměli všechno.
0: Všechno to uměli.
2: Ale měl jsem štěstí, dlouho jsem vydržel, asi do 30 jsem vydržel, že jsem měl své zuby.
0: A mě vyrazil... Některý vydrží až do 80.
2: A ty už mě nehrál. Určitě ne.
0: Co se týče zubů, prosím vás, já jsem přijel jednou do Karlových Varů, měl jsem tam představení. Mě tak bolela osmička. Ano, pro vás je to prkotina, vyražený zub. No, prostě mě bolela osmička tak, že už se to vydržet nedalo. Šel jsem za svým oblíbeným zubařem a on mi řekl, to zvládneme, to vysekám, že to je za 10 minut hotový. A tak si mě posadil, říká, ti dám plachetku tak jako přes obliče, abys na to se nemusel dívat. Pač, on je to blbej pohled, jako víš. A já jsem jenom viděl ty stíny, jak ty kladiva a tohle to všechno, jak to tady sekají, ale nic mě nebolelo, pač mě dal umrtvovací injekci. Jo. Odešel jsem od něj celkem spokojený. Po 10 minutách jsem byl hotový a jdu takhle po té kolonádě a najednou to začalo přicházet k sobě. Já mu volám, říkám, to přichází k sobě, co mám dělat? On říká, dej si zmrzlinu. Dal zmrzlinu, dobrá rada na zlato. A pak už jsem cítil, že už zmrzlina nepomáhá. Tak jsem doběhl do toho pupu, tam jsem si lehl a už jsem cítil, jak to narůstá takhle. Tak jsem mu volal, už jsem mu říkal jenom tak jako nezřetelně, pač už to jinak než to říkám, ty hajzle, ty se na mě podívat. On přišel se podívat, díval se, říkal, a to je dobrý, to není tak špatný, to by mohlo být horší. Říkám, já vím, ale já večer hraju v Chebu. Cože? Říkám, že hraju v Chebu. Říkám, to bude dobrý, já pojedu s tebou. Jel se mnou ten pacholek, přijeli jsme do Chebu, já jsem tam takhle stál, pod tím byl takovýhle otok, že jo? A já říkám těm divákům, prosím vás, kdo si přeje, abych to v tomto stavu dnes odehrál, ať zvedne ruku. Všichni ty ruce dali nahoru. Všichni. Tam nebyl jediný, který by nechal tu ruku dole. Já jsem to sundal, oni uviděli ten otok, udělali... Myslíš si, že někdo tu ruku dal dolů? 2 hodiny jsem tam takhle hovořil, po 2 hodinách říkám, jak jsem doporučil, ale zvládl jsi to asi, to zvládli. A představ si, to jsou lidi, berou si na to týden nemocenskou. A jeli jsme zpátky po E55 a jeho dcera, kterou si vzal sebou, aby toho blba, co umí v těchto letech bez osmičky hrát, viděla na vlastní oči a tam stály takový ty, víš, jo, na ty E55 a ona říká, je to stopa, řeknu, to byl vrchol. Teda, jo. No, podívejte, vy jste, jak jsem říkal, hráli jste spolu v 88, pak už jste se neviděli, rozešli jste se, každý jste nějaký to mužstvo v té NHL, v obou případech to bylo Washington shodnej, ale taky New York Rangers. A já jsem vlastně v době, kdy ty jsi byl, Jardo, v New York Rangers, tak jsem měl možnost a šanci a zaplať pánu za to vidět hodně zápasů a dost často jsme se tam potkali, dokonce jednou jsme tam hráli s divadlem Sluhu dvou pánů a ty jsi na to představení přišel, na ten údiv taky nezapomenu, když jsem já šel, to byl geniální nápad režisera, který si vymyslel, že Trufaldino v civilu půjde jakože z New Yorku z nákupů do hry vstupovat. Jo. Já šel v civilu s igelitovou taškou, Jarda se na mě díval a říkal, co je děláš, ty nehraješ? A říkám, ne, to je takový nápad. Říkám, a co, jako za nápad? To nechápal nikdo. Jako, to byl takový režijní nápad, že já jako v civilu, teď to trvalo, než jsem se převlíknul. Jo, na Sluhu dvou pánů ty máš docela...
2: Jasně, byl jsem 2x nebo 3x.
0: No? To máš naštudovaný, tuhle tu hru. Jako, to, vždycky s jinou partnerkou, co si pamatuju.
2: To už to hraješ pěkně dlouho.
0: No jistě, to se hraje od roku 1994. To, no, tak... Si uvědom, že to nešlo pořád tam být s jednou a to samou, to už by dneska byla paní v důchodu. Že? Ale... Jako, to taky nebejvalo za vás, že byste ty partnerky tak často střídali, co? Vy jste byli s jednou furt od začátku kariéry až do konce, nebo jste to taky takhle střídali?
2: Já myslím, že to střídali, akorát se o tom nepsalo.
0: To je pravda, že možná se nepsalo. Tak se zeptáme, Milana, střídal jsi?
1: Prostě Jarda je inteligentní pravý křídlo, takhle bych to jako...
0: No dobře, no,
1: mám ale... jednu manželku.
0: Ano?
1: 3...
0: Málo kdo má víc?
1: Jednu manželku pořád stejnou, 3 děti. Teď už 3 vnoučky, 2 krásné kluky, jeden mi tam fandil, křičel dědo gól, ale nebyl gól, ale křičel tam zatím. A Barborku, malou vnučku, ne, to mi dělá velkou radost.
0: Ona je tady, tvoje paní.
1: Tady sedí. Na kraji.
0: Máte krásnou dceru, to už jsem si všiml, no. Už jsme po ní s Jardou vystartovali.
2: Počkej, mám mluv za sebe.
0: A on hned, to je moje dcera.
1: Hned jsem říkal, to pozor, Mirku.
0: To víš, hned měl starost, no a my jenom tak stvořili, jasný, jsme pozdravili. Jarda, ne.
1: Kluci, okay,
0: ty tady nemáš stýčky. Tentokrát Jardu partnerku, myslím, sebou, víš, dneska na představení. Bodeď, ono se to... No, ale já se vrátím k tomu New York Rangers, protože dneska na představení. Bodeď, ono se to... No, ale já to... Já se vrátím k tomu New York Rangers, protože

0: Vy jste tam fakticky odehráli spoustu nádherných zápasů a byl to krásný pohled a dívat se na vás byla radost. Dokonce radost bylo i setkání Sikorka, přivedl tam do té místnosti VIP, co máte po zápase, tam přivedl svoji manželku, všichni tam měli nějaké svoje partnerky a já říkám, já vás od někud znám, jako taková ta trapná, rozumíš, nejtrapnější mladý holce řekne, že já vás od někud znám a ona říká, no, to znáte maminku, vy jste s ní chodil, vy jste byl mladý. Jako, no, jak je ten svět malej. Jo, jak je
1: no,
0: to
1: v New Yorku, prostě,
0: no. No, New Yorku.
1: Jak jsi malý a ty, jak jsi starý, no.
0: No jasně, no. No, jak já to nepo, my to s Milanem nepopíráme.
1: Jistě, ne.
0: Nám je 60, ale vypadáme dobře. No, rozumíš?
1: Tak, no.
0: Teď jsi ještě v tom nejlepším věku. Teď je to krásný. Ano, na hokejistu si říkáš, je mě moc. 40, co to je jako v normálním věku chlapa? To je, tam začíná život pro chlapa, jo? V hokeji pomalu končí, jo? To možná rychle. Ale jako...
1: Nestraš pořád, já
0: druhu. Ne, nestraší. Já on bojí, že to myslím jenom v nadsázce. Ale já jsem šel ve 40 do Národního. Tam jsem vlastně začal. Přišel jsem do Prahy. Bylo mi 40 let, Vlasta Fialová mě řekla, běž ve 40 anebo v 60 se chodí do Národního. Tak jsem šel, jsem zvědám, jestli půjdeš v 60 do Detroitu, jako možná jako vyhledáváš talentu. Jako. Teď vlastně přichází ten vrchol, takový to rozloučení, takový to, cítíš to tak, jako takový to prostě, tak, takhle na mě budete vzpomínat, jako jaký budu teď, tak na, protože lidi nevzpomínají na to, kolik si titulů získal, kolik si vyhrál, že jsi byl v Lagánu nejlepší, že prostě si získal Stanley Cupy, jo, ale jaký budeš tu poslední sezónu?
1: Poslední sezónu.
0: To bude nejdůležitější. Teďka ty říkáš, já jsem se moc nepřipravil, no tak jako... To je to, co mě vede k těm obavám, víš?
1: Tak pokud se mi nepodaří ta sezona, tak budu muset udělat ještě jednu potom.
0: Ale já zase, Jardo, jak tě znám, ty jsi připravil, jenom nám to tutláš, jo? Protože jako je málo tak zodpovědných lidí vůči sobě, jako seš ty. Jako já znám ve sportu dva, to seš ty a Pavel Nedvěd, jo? Jako Pavel Nedvěd po zápase šel a přidal si prostě půl hodiny navíc a dřel jak magor. Proto to dotáhl tam, kam to dotáhl. A ty seš ten týpek jako on, jo? Prostě ještě k tomu ti dopomáhá víra. To je taky zajímavý, že jsi se stal vlastně věřícím člověkem, nebo jsi byl odjakživa?
1: No já myslím, že jsem to měl odjakživa od malička, akorát jsem nenašel ten správný výraz k tomu, nebo nedokázal jsem to popsat. Něco jsem hledal, až teď jsem zjistil, že to je ta víra.
0: A ta víra je určitě posilující i v tom, co děláš, jako máš se k čemu obrátit. Jako je to pro člověka, který věří, daleko jednodušší, než pro člověka, který prostě je bezvěrec a vlastně nemá kam. Já mám takovou svou víru, jakousi, kterou si definuju sám pro sebe a nikomu ji nehodlám sdělit, ale jako tou vírou se řídím. Je to něco, co je specificky, to nechci rozšiřovat, ale ty si taky, myslím, příliš do kostela nechodil, viď?
2: Do kostela nechodím, chodím do synagogy.
0: Do synagogy?
2: Nechodím a já dělám 21 let s izraelskou továrnou obchod a tak jsem kruček po kručku zase, jako Jarda takhle se dostal k pravoslavné církvi, tak já jsem se dostal k lidem do židovské obce. A někdy ty starosti nebo ty věci, které jsou, tak pak člověk, jak se říká, si odpočine, přijde na jiné myšlenky a vidí spoustu věcí úplně jinak.
0: Jako tomu budeš rozumět, když se Vlastimila Brodského ptali, co řeknete, pane Brodský, až přiletí mimozemšťané? Broďa se chvilku zamyslel a řekl, šalom.
2: Jo. Jo?
0: On věděl, odkud přiletí. Ale... Oba jste hvězdy, oba jste dělali úžasné věci v tom hokeji, Jarda, super hvězda, v NHL, ale my jsme šli na večeři tam po zápase, jo, přišel někdo v té hospodě, znal tam, jak jsme tam přišli na ty žebírka tenkrát, nikdo. My jsme čekali na stůl asi 3/4 hodiny, Průcha od něho dostal klistýr, protože to měl zamluvit lépe, jo, a nezamluvil, a my jsme říkali, že jsme tady s panem Jágrem, on říká, yes, of course, no problem, you must wait it.
1: Počkej.
0: My jsme tam čekali, normálně, já říkám, a to je pan Já Jagr, ten jsem furt jsem ukazoval, říkal, no yes, of course. No to mě zarazilo, Jardo. Já jsem se styděl za toho číšníka, jak to, že tě nepustil na ty žebra dřív, až za prvé jsi byl hladový a za druhé jsi hvězda. On tě tam měl doprovodit, ne, on čekal až nějaký Mr. Smith, který tam žral před náma, prostě to dojí a pak teprve jsme šli Průcha, Jagr a já. Kdyby to bylo někde na dálném severu, jo, ale ne, vedle medicinského.